vezmeme Berušku. Ta nepokouší. Broučka napadlo. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal. To vám byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala. Nic? Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat. I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

0: Jeníčku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda,

0: O dvou kouzelných korunkách. Pohádka z Bhútánu. Na úpatí vysokých hor se rozkládalo jedno království. V něm, úplně na severu, v sevření nebetyčných štítů, leželo Tyrkesové jezero. Voda z něj stékala do nížin a zavlažovala celou zemi. Co kdo pamatoval, nikdy se nestalo, že by řeka vyschla a vody byl nedostatek. Nebylo to však zadarmo. V jezeře totiž žila obrovská žába a žabák. Střežili jezero a také poklady, které se prý skrývaly v jeho hlubinách. K jezeru se proto nikdo neodvážil ani přiblížit. Jen jednou ročně, vždy na nový rok, přiváděli královi sluhové vždy jednoho chlapce, narozeného v roce tygra, aby ho žabým strážcům obětovali. Taková byla jejich úmluva s králem. Nedáli jim každoročně chlapce narozeného ve správném roce, žáby tok řeky zastaví a celé království bude bez vody. Každý rok vyšla řada na jednu vesnici a ta musela přivést chlapce, který bude ponechán na pospas žabám. Jednoho roku se však stalo, že takové dítě nemohli najít, ať dělali, co dělali. Jediný, kdo zbýval, byl syn samotného krále, nejstarší princ a následník trůnu. Když tuto zprávu králi oznámil jeden z jeho ministrů, král zbledl jako stěna. Co to říkáš? Osopil se na ministra. Obětovat korunního prince strážcům jezera, to nejdražší, co mám. Můj pane, nikoho jiného jsme nenašli. Když nedáme prince žabým strážcům jezera, zhyne žízní celé království. Dlouho se král bránil. Dokonce vyslal další pátrací skupinu, ať obrátí celé království vzhůru nohama a najde chlapce narozeného v roce tygra. Ale buď v celém království nikdo takový opravdu nebyl, nebo ho vesničané dobře schovali. A tak králi nezbylo, než jít za princem a sdělit mu tu strašnou novinu. Když se princ dozvěděl, co ho čeká, ani nemrknul. A prý, že se jen musí rozloučit se svým nejlepším přítelem Tašim, který byl skoro jako jeho bratr. Taši nevěřil vlastním uším. Tebe, korunního prince, že mají hodit žabám? Princ ne princ. Taková je od nepaměti úmluva králů naší země a strážců jezera. Chlapci obešli svá nejmilejší místa, kde si jako malí hrávali. Naposledy si zastříleli na terč a domluvili se, že Taši prince k jezeru doprovodí. Taši ale stále v duchu doufal, že na žáby nějak vyzrají. Druhého dne z rána se vydali na cestu. Celý den stoupali do hor, jen kolem poledního poobědvali pálivé papričky se sýrem. Večer složili hlavu pod vysokým cypřišem. Když už se jim víčka klížila, uslyšeli nad sebou dva orly, jak se spolu baví.
1: Kam mají ti chlapci namířeno? Ptal se jeden. Jeden je princ a král ho obětuje vládcům vod. Ten druhý je jeho nejlepší přítel a vyprovází ho na poslední cestě, odpověděl druhý orel.
2: Myslíš, že by se mohli nějak zachránit?
0: Ale ovšem, to by ale museli vědět, že síla žab je v jejich korunkách. Stačí, když jim je schodí a se žábami je konec. Když to chlapci uslyšeli, srdce jim poskočilo radostí. Hned si z větví zhotovili dlouhé kůly, aby měli čím žabám schodit korunky z hlavy. Ještě za tmy došli na dohled k posvátnému jezeru. Zuli si boty a tiše se přikradli k jeho břehům. V měsíčním světle rozeznali obrysy dvou obřích žab, jak sedí na balvanu u břehu.
2: Přiblížili se ještě blíž a to už slyšeli, jak spolu žáby rozpráví.
1: Jen si představ, kdyby král a jeho poddaní věděli, že toho, kdo má na hlavě naše koruny, stačí udeřit do hlavy a rázem z něj bude boháč.
2: V tom princ Taši mu pokynul na znamení, že nadešla chvíle pro útok. Chlapci popadli kůly a každý srazil z hlavy korunku jedné žábě. Tím ztratili veškerou sílu a bezvládně spadli do jezera. Chlapci rychle vzali korunky a padli si do náručí celý šťastní, že princ unikl jisté smrti. Když hoši sestoupili z hor, rozhodli se, že než se vrátí domů, budou chvíli vandrovat, aby poznali cizí kraje. Šli z údolí do údolí a vždy přenocovali u některého z vesničanů. Neměli ale žádné peníze, kterými by se místním odvděčili za pohostinnost. Taši si naštěstí brzy vzpomněl, co říkali žáby. Vyzkoušíme, jestli měli strážci jezera pravdu. Já si nasadím korunu a ty mě uhoď do hlavy, řekl. Princ Taši ho poslechl a ten v zápětí začal plivat zlato, stříbro a drahé kameny. Tak přece je to pravda. Budeme teď mít čím zaplatit za přenocování a za jídlo. Jednou však nocovali u zlé vdovy, která žila sama se svou dcerou. Zrovna, když zase Taši plival zlaté mince a tyrkysy, nakukovala vdova potají do jejich komůrky. Když viděla, co se děje, zalapala po dechu a hned si řekla, že všechno to bohatství musí získat. A tak s dcerou zosnovala plán. Milým chlapcům nabídla po večeři čhank a tak dlouho jim dolévala, až byli dočista opilí a na místě oba usnuli. Pak je připravila o všechny drahocenosti. Když se chlapci probudili, byli kdesi uprostřed hustého lesa. Byla hluboká noc a oni se třásli zimou. Okradli nás a odvlekli kdo ví kam, povídá Taši. Princ se rozhlédl a v dálce, kdesi na kopci, uviděl maličké světélko. Támhle vidím lidské obydlí. Půjdeme se tam zahřát a až bude den, vrátíme se do vsi a dáme těm proradným ženským, co proto, odpověděl princ. Vydali se tedy za světlem, až došli k maličkému chrámu, který byl zasazený na úbočí lesnatého pahorku. Vyřezávanými okny nahlédli chlapci dovnitř. Spatřili zlatou sochu Budhy, kterou matně osvětlovalo jen několik máslových lampiček. V tom k soše přistoupil starý mnich, sáhl za ní a vytáhl chatak, bílou obřadní šálu. Rozprostřel ji na zem, lehl si na ní, otočil se doleva a pak doprava. A v tom okamžiku se proměnil na osla. Osel vyskočil, oběhl místnost, zahýkal a zase si lehl na katak. Otočil se doprava a doleva a proměnil se zas ve starého mnicha v karmínovém rouchu. Svému kousku se potěuchle zasmál. Potom katak složil a pečlivě ho schoval za zlatého Budhu. Viděl jsi to, povídá Taši. Katak si půjčíme a dáme těm zlým ženským za vyučenou. A tak také udělali. Když starý mnich odešel, třikrát se soše uklonili a půjčili si čarovný katak. Pak našli vesnici a vypravili se rovnou k vdově a její dceři.
1: Ale to jsou k nám hosti. Mysleli jsme, že už se vám u nás nelíbí.
2: Dělali se, že hochy rády vidí. Něco vám neseme, za vaši pohostinnost a péči. Je to kouzelný katak. Lehněte si na něj, otočte se doleva a pak doprava. Vdovu hned napadlo, že právě díky kouzelnému katagu chlapci přišli k takovému bohatství. A protože jí zlato, stříbro a tyrkysy, které hochům ukradla, nestačily, hned si lehla, stáhla na zem i dceru a udělala přesně tak, jak chlapci řekli. V tu ránu se každá z nich proměnila v osla. Tak, a máte, co si zasloužíte, řekl princ. A protože věděl, že zdejší král právě staví nový letní palác, odvedl osly na královský dvůr, aby je zaměstnali na stavbě. Ať tam třeba nosí hlínu a kamení. Když to vyřídili, pokračovali chlapci ve svém putování. Oslům se mezitím vedlo bídně. Pod tíhou kamení se jim podlamovaly nohy a hýkali, jako by je na nože brali. Když se za několik měsíců princ s Taším vraceli kolem královského dvora, kde osly nechali, šli se na ně podívat. Když uslyšeli, jak žalostně hýkají, zžalilo se jim zvířat. Rozprostřeli před ně katak a poručili jim, ať si na něj lehnou a otočí se nejdřív doprava a pak doleva. Osly milé rádi poslechli a za chvíli už před hochy stála vdova s dcerou, celé strhané a umolousané. Doufám, že si teď budete pamatovat, že krást se nemá, řekl princ. A obě ženy hned spěchali domů, aby chlapcům vrátili všechno, o co je připravili. Když se chlapci rozloučili s napravenými zlodějkami, zamířili cestou domů, nejdřív k lesnímu chrámu a vrátili vypůjčený katak. Pak pokračovali k jezeru, kde všechno začalo. Bylo nám dobře i bez korunek. Posloužili nám a už je nepotřebujeme. Proto je vrátíme, kam patří, řekli a hodili korunky do posvátného jezera. A tam, na jeho dně, leží spolu s dalšími poklady dodnes.

0: chřipky. Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
1: No, to nevím.
0: Krtek v noční košili.
1: Je.
2: Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel se šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo. Ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek úctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý Pelandoku, co pak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo. O tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa A od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Vítám tady Hanku Kirichovou.
2: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.
0: Hanko, protože... Hanko, já umím novou básničku.
2: A chceš ji naučit děti?
0: No, chci ji říct tobě.
2: Tak pojď, poslouchám. A vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
0: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
2: No tak jsem s ní, už se moc těším.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: Ještě jednou, prosím, pěkně.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: A to je moc hezký,
0: no,
2: já ti
0: to říkám. Počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslí, že to má ještě tragický konec.
2: Povídej.
0: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: A v čem je to tak tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
0: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí sněd ten čáp.
2: Víš co?
0: Jí čáp koláče?
2: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
0: Hanko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Hanko.
2: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
0: Takže v zobáčku bude nosit miminka.
2: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku miminko.
0: V takovém uzlíčku?
2: Přesně tak.
0: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
2: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako
0: a
2: miminko.
0: Dobře
2: poslouchejte text.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
0: Možná, že někdo nosí i slona místo miminka.
2: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou, zkus nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí, vyzkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
0: Hanko, ta druhá drží líp.
2: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
0: A kde mám to miminko?
2: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
0: Jedné ruce
2: miminko.
0: Mám uzlíček s miminkem a
2: ano,
0: nesu jako čop, miminko.
2: A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
0: Jo, a to jsou velké kroky.
2: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
0: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
2: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho nějaké z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
0: Tak jdeme velkými kroky. čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí snět koláče.
2: Je, Piggy se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
0: Ahoj!

0: Planeta lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
1: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
2: Je to příkaz. Dobrý den.
1: Jaký příkaz?
2: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
1: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
2: Je to příkaz.
1: To nechápu.
2: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
2: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zasínal jsem ráno a rozsvěcel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
1: A od té doby se příkaz změnil?
2: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
1: Takže...

0: Zřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
1: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
0: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
1: Tak to máš smůlu.
0: Mám. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody? Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Tukli si, čert povídá, ať žije peklo. Drobínek dodal, až na věky. A hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice. Nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu. Zkrátka popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, mysliveckej, když si mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu koření, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned za čerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
1: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
0: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo. Tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul, nebo co? Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
1: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
0: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává.
1: No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert. Zamilovaná koza a ještě k tomu do mě.
0: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
2: Vigi básnička.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
3: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Pavouček Pája se probudil před svítáním. Všichni kolem ještě spali. Dokonce i strýček Sekáč, který býval obyčejně vzhůru první a začínal den rozcvičkou. Pája si přivstal, aby se dal do práce. Musí všem dokázat, že není takový nešika. Dnes uplete pavučinu, že budou všichni koukat. Vedl nitku hladce i obratce a křížem a krážem a nezapomínal ani na uzlíky a námořnické uzly, které odkoukal od strýčka Sekáče. Pletl celé dopoledne, soukal nit i odpoledne, ani jednou se nezastavil, ani jednou se neprotáhl. A večer byla síť hotová. Všichni se přišli podívat a sám Strníček pokýval uznale hlavou. Začínáš se mít k světu, řekl. Tak jsem zvědav, co ulovíš, jen se modli, aby to nebyl svatojánský mušák. Svatojánský mušák. Zaznělo to tak hrozivě, že se pavučinky kolem roztřásly. Jen Pája se odvážil zeptat, co je to svatojánský mušák, strýčku? Dobrá, povím vám to, odpověděl strýček a pohodlně se usadil v síti, ale bojím se, že strach neusnete. Jú, řekli pavoučci s Borem. Pája vyskočil, tak začni, já už nemůžu dočkat. Jen abys nelitoval, odpověděl strýček pochmurně. Svatojánský mušák je nepřítel všech pavouků. I já se mu raději vyhnu, je mnohem horší než africká moucha CC. Ten nepřenáší spánek, nýbrž oheň a zkázu. Je, vylekali se pavoučci s Borem. A strýček pokračoval, svatojánský mušák má ohnivá křídla a šlehá mu s tlamy oheň. On má tlamu jako vlk, divil se Pája. Ještě hroznější, řekl strýček, a nepřerušuj mě. Svatojánský mušák spí v dutinách starých stromů a naštěstí ven moc nevychází. Do světa posílá jen neškodné svatojanské mušky, světlušky. Světlušky já znám, vykřikl Pája a hned se chytil za pusu. Už zase vyrušuje. Jen když je noc nejčernější, řekl strýček zlověstným hlasem, když je noc černá jako vlčí tlama, tak svatojanský mušák vyrazí, aby pomstil všechny mouchy, které jsme my, pavouci, poctivě a pracně ulovili. Zahučili pavoučci s Borem. Ano, svatojánský mušák vyrazí do noci a svými ohnivými křídly a plamenem, který mu šlehá s tlami, spaluje vše. Naše hrady a domy a příbytky prostě naše pavučiny. Ani ta nejpevnější síť, ten žár, nevydrží. Tady se strýček Sekáč odmlčel a pak řekl, Milánkové, i já jsem se před ním zachránil jen úskokem. Vydechli pavoučci s Borem. Páni, jak si to udělal? Povyskočil Pája. Strýček chvíli koukal do ztracena, pak se začal pobrukovat. Přišla noc a s ní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci, mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi amen. Zachraňte se hopem skokem v lesní tůňce za potokem. Brr, otřásli se pavoučci. I strýček Sekáč se otřásl a dlouho mlčel. Pája už to nemohl vydržet. Já tomu nerozumím, řekl. Jak jsi se zachránil? Jak jsem pravil, odpověděl strýček. Zachránil jsem se úskokem. Když na mě svatojánský mušák letěl, uskočil jsem po hlavě do potoka. A to ho tak zmátlo, že v tu ránu zhasl. Blik, jako když otočíš vypínačem, minul mou síť a byl nakonec rád, že se v té tmě dostal domů do dutiny starého tubu. Uf, oddechli si pavoučci s Borem. A co ty, strýčku? Zeptal se Pája.
1: Já? Řekl strýček. Vyškrábal jsem se napřech a stal se hrdinou celého lesa. Kde kdo mě zval k sobě na návštěvu, ale já jsem nikam nemohl, protože jsem z té studené vody kytil rýmu. A dnes už mě nechce spát.
0: Jsem unaven, řekl strýček sekáč a zavřel oči. Už byl čas jít na kutě, ale nikomu z pavoučků se tentokrát nechtělo. Co kdyby se u nich objevil ten strašný svatojánský mušák? Přišla noc a sní tma tmoucí. Utíkejte pryč, pavouci. Mušák jde a šlehá plamen. Za chvíli je s vámi. Amen, říkali si všichni pavoučci s Borem, protože se rádi strašili. I Pája si tu strašidelnou říkanku opakoval. A najednou v černé tmě bliklo světýlko. To je on, napadlo Páju. Svatojánský mušák. Už se chystal zachránit strýčkovým úskokem po hlavě do potoka. Ale to světýlko ho obletělo a řeklo tichým hláskem: dobrou noc. Nebyl to on, byla to ona, byla to malá svatojánská muška. Pája jí zdvořile odpověděl, ale pak si zívl a usnul dřív, než světluška stačila obletět strom.
2: Kuba a mimozemšťané. Kuba se ještě jednou zálibně zadíval na svůj odraz v zrcadle. Byl na sebe pyšný. Kostým se mu opravdu povedl. Maminka sice chtěla, aby šel za tučňáka. Ten frak po dědečkovi by se nemusel nijak upravovat. Chlapec není žádný hubeňour, povzdechla si. Ale Kuba si postavil hlavu.
3: Pcha, tučňák.
2: Ne, musí jít za zoramstitelem. V téhle masce se cítil bezpečně a hrdinsky. Moc se těší na dnešní maškarní ples. Do školy není daleko. Pozdní odpoledne již sluníčko zahnalo do hajan, ale Zoro by se nebál. Kuba těch pár kroků přece dojde. Přehodil si černý pláštík přes rameno a vydal se směrem ke škole. Prázdnou ulici osvětlovala řada pouličních lamp. Najednou z ničeho nic žárovky zaprskaly. Na vteřinu na dvě zhasly. Pak se opět rozsvítily a zase zhasly. Na chvíli nastala tma. Kuba se zastavil a pohlédl na oblohu. Již začaly probleskovat první hvězdičky. Jedna se pohybovala trhavým způsobem. Rychle se přibližovala k zemi. Chlapec si vzpomněl, jak maminka v létě říkává: padá hvězda, honem si něco přej. Kuba zavřel oči. Moc si přál, aby tu s ním byl tatínek. Statný a nebojácný ochránce. Zaslechl mírný rachot. Když oči opět otevřel, jeho přání bylo celkem splněno. Přesně řečeno, někdo před ním stál. Tatínek to však nebyl. To ani náhodou. Byly to dvě malé, podivné postavičky. Jedna o maličko vyšší než ta druhá. Od krku až po paty byly obě zahalené ve světélkujících stříbřitých pláštích. Měly úplně holé, kuželovitě protáhlé hlavy. Obličeje nazelenalé, obrovské černé oči. Kolem krku měly bytosti šňůrku, na které visela malá tabulka. Kuba se nejdřív polekal. Pak si jednoho z dvojice pořádně prohlédl a s úlevou pozdravil.
3: Ahoj, dobrý kostým. Ty jsi Franta z Bčka, viď?
2: Nebyl to Franta z Bčka. Vyšší neznámý si dlouhým prstem ohmatával tabulku na krku. Pak začal vydávat zvuky. Zněly jako abecedy, mefelemy, popokate, la, la, la a chro, chro, chro. Pak si odkašlal a tenkým hláskem pravil. Vesmír zdravit zemi. Kuba v tu chvíli úplně zapomněl, kým je. Nedivme se, ufony nepotkáváme každý den. A tak se mu to v hlavičce nějak popletlo. Vyhrkl první, co ho napadlo.
3: Já být tučňák.
2: Může být, ale tučňák maskovaný za zora mstitele. Druhý zelenáč radostně zatleskal a obrátil se k svému příteli.
4: Vidíš, já chytit správný směr, my být na jižním pólu, já dobrý pilot, ne že ne.
2: Vyšší mimozemšťan si Kubu zamyšleně prohlížel.
3: Tučňák, já mít jinou představu. My přiletět zdaleka, studovat tučňáky na jižním pólu. Když ty být tučňák, my vzít tučňáka na talíř a odletět k nám. Co ty na to, ty?
2: Kuba se zhrozil.
3: To tak. Tady na zemi je zvykem. Co je na talíři, to se jí. Kdo ví, jaké zvyky mají v ksilofonu? Na žádný talíř nechce. Navíc musí být do večerníčku doma. Maminka to přísně nakázala.
2: Neohroženému mstiteli se roztřásla bradička. Začal trochu natahovat, pak se však vzmužil.
3: Já ale nejsem tučňák, já jsem přece člověk.
2: Oba návštěvníci malinko couvli.
3: Jestli ty být člověk, fuj, to mi nebrat. Žádný člověk na naši planetu. My mít čistý ksilofon, bez smogu, bez prachu, bez výfuků, bez hádek a válek. Ne, ne, ne. My brát jedině tučňák.
2: Okamžitě se otočili a uháněli k létajícímu talíři. Cestou ten větší ještě šermoval rukama menšímu před obličejem. Kuba zaslechl slábnoucí výčitky.
3: Ty prý dobrý pilot? Pchá, ty špatný pilot, teď řídit já.
2: Za malou chvíli se zvedl vítr. Zelenavý záblesk mezi keři na pár vteřin oslepil Kubovi oči. Když se chlapec podíval na oblohu, uviděl vzhůru stoupat malou hvězdičku. Pak už se zoro mstitel vydal do maškarního reje ve školní budově. Hned u hlavních dveří potkal bytost v stříbřitém plášti s nazelenalým obličejem.
3: Další mimozemšťan.
2: Hned se ke Kubovi hrnul.
3: Čau, že jsi myslel, že jsem ufoun, viď? Já jsem Franta z Bčka. A ty jdeš za tučňáka, že? Taky dobrý, poznal jsem tě.

0: Piggy vtip.
1: Před samoobsluhou stojí buldog a kouká na kluka.
2: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
1: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
3: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
0: Buldog, to je takový známý mračoun.
4: Tram tarada! Lekce šestá. Světelné signály.
5: Ano, ano. Světelné signály. Červená, žlutá, zelená.
4: Pani Tatilda, ty přece zná i každé dítě z mateřské školy lépe než Jelena.
5: No tak doufám, že máš pravdu. Alespoň tedy každý má vědět, že červená znamená co?
4: Stůj!
5: Ano.
4: Nebo střelím.
5: Žádné střelím. Stůj!
4: Já stojím, Tatilda.
5: A žlutá znamená?
6: Pozor, změna světelného signálu.
5: A zelená znamená co, Máničko?
6: Ta znamená volno přecházejte.
5: Ale pozor, děti, má to háček. Rozsvítila se zelená.
4: Kde?
5: A vy jste začali přecházet.
6: Ano, pane Spejble.
5: A co uděláte teď?
4: Kde?
5: Když vyjdete na zelenou, jenže v půli cesty se vám rozsvítí červená. No?
4: Já to vezmu fuframa dopředu a než se auta rozjedou, budu na druhé straně, Žáno.
6: Já ne. Když se rozsvítí po několika krocích červená, tak se raději vrátím nazpátek.
5: Chyba, Máničko.
6: Jak to?
5: Chodec, který vkročil na zelenou do vozovky, dokončí přecházení, i když se cestou rozsvítí červená.
4: Jsem říkal, že to vezmu fofrem, Žáno, tati.
5: Žádným fofrem. Hbitě? Ale bez zmatků přejde chodec. Nebude lítat jako šuspajtl.
4: Ale tati...
5: A druhý háček se také týká zeleného signálu.
4: Taky?
5: No ano. Zelená totiž znamená... No, zopakuj mi to, Máničko.
6: Znamená volno.
5: Volno.
6: A to můžeme přecházet, protože nic nemůže jet přes cestu.
5: No a vidíš, a může. Na to pozor.
6: Jak to, že může, když my máme zelenou?
5: No může. Vysvětli proč, hurvínku.
4: Protože řidič si třeba řekne, kokrhel má zelenou, ale co bych brzdil, když přechází kokrhel? Když zajedu kokrhela, tak bude každý rád, protože kokrhela není škoda. Kokrhel tedy...
5: Já už tě vyženu, pořád s tím tvým kokrhelem.
4: Ale vážně.
5: Když přecházíme na křižovatce na zelenou, může nám skřížit cestu vozidlo, které odbočuje z vedlejší ulice, protože i jemu svítí zelená.
6: Ale jak to, že... Jemu svítí zelená, když svítí mě, pane Spejble.
5: No, jede ve stejném směru, co ty přecházíš. Takže má taky zelenou, jako ty, Máničko, když vkročíš do vozovky, víš? No, jenomže ty půjdeš jaksi rovně a to vozidlo, to auto tedy, na zelenou zatáčí.
4: A skříží ti cestu, že ano?
5: No, takhle to je. Správně má takové auto zastavit a počkat, až přejdeš, ale prostě na to se nemůžeš spolehnout. Raději dávat pozor. Znáš nepozorné řidiče. Ovšem, někdy se stane, že musíte přejít i tam, kde žádný vyznačený přechod není. No, co uděláte potom?
4: Potom musíme uhánět jako o závod.
5: To taky, ale než... začnete uhánět a než vkročíte na vozovku, tak si budete pamatovat, že další bezpečné pravidlo zní...
4: Jak?
5: Pokaždé se rozhlédni.
4: Rozhlédni.
5: A jak se rozhlédneme, Máničko?
6: Pokaždé, pane Spejble.
5: No to jistě, ale na kterou stranu nejdříve? Hurinku.
4: Nejdříve na jednu stranu a pak na druhou.
5: Ale na jednu a na druhou. Odkud přijíždějí auta?
6: Z garáže.
5: prosím tě, z garáže nebo rýnout, to je úplně jedno. Auta přijíždějí...
4: Zleva!
5: Zleva, ano. Tudíž, než vykročím, tak se podívám nejprve nalevo a pak teprve...
4: Nahoru.
5: Pak teprve vkročím do vozovky.
4: Aha,
6: když ovšem zleva nic nejede.
5: To dá rozum. A pak se hned na to podívám...
4: Na kokrhela, který zůstal trčet na chodníku.
6: Pak se podívám na pravou stranu, jestli i tam nic nejede.
5: No konečně.
6: Že?
5: No dobře, Váničko, máš pochvalu. Protože hned na to si musíme dát pozor i na auta, co mohou...
4: Přijíždět zprava.
5: No vidíš, leze to z tebe jak z chlupaté deky. A teď pozor, hyhňáci. Blížíme se k další lekci, kterou je... Hurvinku...

0: Temenato.
1: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme páne, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.

0: Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása.

0: je pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Prokryl pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Prokryle pána, na mou duši a psí uši, ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Jan Brondi Báru.
5: Co se to u tebe děje?
6: Toto voní, to je
5: plný vůně zmatrý. A my býváme celé vyplašené.
0: Velectěné dámy.
6: Je pak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
6: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala a račte se podívat.
6: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti, daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No,
6: jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionkrát.
5: No, to není možné.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
6: No, konečně.
0: Zde prosím. Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí a proto hned začneme hostinu.
5: Samo, ukaž to stolečku, dávko.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
7: To nefunguje. Podvod
8: je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
8: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
7: Je to obelhá.
0: Tak tohle je nevěděl. Ale to je na domáš. Po domáš.
8: Nedadlujeme.
7: Slovila.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Hubového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase...

0: Jednotlivec doma, tak to také vyzkouším.
1: Ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
2: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám. A tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.

0: tím slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já si pojím.
1: Teho, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to

o bohatém kupci a třech sudičkách. Není každá pohádka o princeznách, moji milí. A není každá o zlých dracích. Komu z vás to nevadí, ať si uši naladí, komu se to příčí, ať si jinde koupí jinší. Já tuhle koupila o dračkách v Sinčelu. To je vesnička jak vraní hnízdo pod hřebenem Karpat a prodával stařeček Damián, který se dušoval, že všecko, všecičko je doslovíčka pravda. On prý ty časy, kdy se to zběhlo, pamatuje jako včera. A jak jsem tenkrát vzala, dávám teď zas dál. Za těch časů, co je stařeček Damián tak dobře pamatoval, chodili ještě po světě sudičky. Za to nejezdili vlaky, takže i boháči museli šlapat pěšky. A jeden bohatý kupec takhle za podzimní plískanice cestou domů pod horami zabloudil. Z posledních sil se doplahočil k nějaké vesnici a u první chalupy zkusil zaklepat na dveře. Dobří lidé, otevřte ubohému pocestnému. Světlo za oknem bliklo a zhaslo. Kupec šel dál. Zaklepal u druhé chalupy. Ale tam scháňka a pláč

0: Mají ve světnici nemocného. V třetí chalupě oplakávali neboštíka. Ve čtvrté plakal houf dětí. Bylo to jako z udělání. Kupec prosil a nikde se nedoprosil. Na konci vesnice se krčila chaloupka tak na dlaň. Ale v okýnku se ještě míhala zář z ohniště. A kupec zaklepal i tady. Hospodáři, jestli nespíte, otevřte ubohému pocestnému. Na zápraží vyšel mladý muž. Rád bych ti pomohl, pane, jenže uznej sám, kam bychom ti uložili. Máme jen jednu světničku a mé ženě se každou chvíli narodí děťátko. Přikrčím se tady na zápraží nebo někde pod přístřežkem, přemlouval hospodáře kupec. Nevyháněj mě do noci, nebudeš litovat. A co se takhle dohadovali, ozval se ze světnice dětský pláč. Tak už je na světě, vykřikla babička. A je to chlapíček. Ze šťastného otce spadla tíseň. Pozval kupce dovnitř a jakmile se děťátko vyplakalo a usnulo, ustlali domácí hostovi na lavici. Sami polehali, jak se dalo. A brzy i oni blaženě spali. Jenom bohatý pán, zvyklý na lepší ustlání, nemohl usnout a převaloval se z boku na bok. A tak se stalo, že jediný bděl, když o půlnoci zakokrhal kohout. A kde se vzali, tu se vzali, nad děťátkem náhle stály tři bíle oděné stařenky. Potká tě v životě mnoho zlých nesnází, řekla ta první. Ale ty je překonáš, řekla druhá. Dám ti k tomu dost síly. A nakonec se všechno v dobré obrátí, protože zdědíš majetek boháče, který dnes nocuje pod touhle střechou, dodala ta třetí. A mrknutím oka sudičky byly ty tam. Kupec do rána neusnul a sotva se rozednilo, vstal a probudil hospodáře. Rád bych se ti odvděčil, řekl mu. A nejde mi z hlavy to vaše děťátko. Jste chudí, ale jste mladí a můžete mít dětí, kolik si budete přát. Já mám majetku až a nemám dědice. Dej mi svého syna, vychovám ho jako prince. Tak chudí nejsme, abychom se museli vzdát svého prvorozeného, odpověděl hospodář a jeho žena se k němu připojila. O ničem takovém už ani nemluvte, pane. Kupec se nedal odbít. Rozmyslete si to, lidičky, a neukvapujte se, jen se podívejte. A vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Ach, to je bohatství, spráskla ruce babička. Jak jsem stará, takový poklad jsem neviděla. Všichni tři nemohli od toho blýskání oči odtrhnout. Nakonec si mladí řekli, že děti ještě mít budou, ale získat tolik dukátů, že se jim nepodaří, i kdyby si kůži z těla dřinou zdrhli. A tak zaplakali, rozžehnali se s děťátkem, zavázali je do plachetky a položili do pánových rukou. Za vesnicí odbočil boháč do lesa. našel vykotlaný dub, vložil raneček do dutiny a když se vrátil na cestu, zamnul si spokojeně ruce a šel dál. Děťátko v kotlině dubu se zatím probudilo. Nejdřív zavrnělo, ale brzy se rozkřičelo, jako by zanevřelo na celičký svět. V tu dobu hnal pod lesem stádo ovcí starý pastýř. Zaslechl dětský pláč a zavolal na syna. Hej, chlapče, neslyšíš nic? Jako by tu někde plakalo dítě. Napni uši, slouží ti líp než mě. Vyslyšíte i trávu růst, táto. Kde by se tu vzalo děcko? To nejspíš zaskřehotal někde pták. Dost možná, ale mně se to nechce zdát, trval na svém starý ovčák. I dali se otec a syn do hledání a zanedlouho zavrtěli hlavou nad plachetkou s uplakaným robátkem. Jak ses tady octl, drobku? A co teď s tebou? Potom si řekli, že už ho nějak vychovají. Jsou na salaši sami dva. Aspoň jim bude veselej. A že svého synáčka našli, začali mu říkat Najdek. Krmili chlapce ovčím mlékem, jako jehňátko. Houpali ho na jedlových větvích, na lesních mítinách ho učili první krůčky. V zimě, v létě se Najdek od dědy a strýce nehnul. Chodil s nimi po horách, dováděl z kůzlaty, od kosa pochytil první písničku, první píšťaličku mu vyřezal strýc Pahon a pískat na březový list ho naučil dědeček Gligor. Když mu bylo 15, uměl to se stádem líp než starý pastýř. Ovce poslouchali jeho píšťalku jako očarované. A pěkný byl, od slunce přizlátlý, s kučerami jak beránčí rouno. A když šel lesem, zrovna jakoby tančil. Však i víly se za ním začaly poohlížet. Z chlapce vyrostl mladý muž. A hory, les i salaš s ovcemi koupil tou dobou nový pán. Prý bohatý kupec. Jednoho dne se přišel na svůj majetek podívat. Našel doma dědu Gligora. Posaď se, pane, a ochutnej náš sýr, vybídl starý ovčák hosta. Musím ti říct, že je to dílo mého vnuka. Už přemistroval mistra. Ty máš vnuka? Podivil se pán. Slyšel jsem, že tu žiješ se synem a ten prý není ženatý. Není a přece vnuka mám. Uvidíš ho. Však on Najdek přiběhne. Nejsou dnes se stádem daleko a sám ho pochválíš. Jakže mu to říkáš? Vpadl host dědovi do řeči. Pojmenovali jsme ho Najdek, protože jsme ho kdysi našli. Může to být 20 let. Támhle v lese, vidíš? Rozkládal starý Gligor. A udělali jsme moudře, že jsme si ho nechali. Boháč seděl jako skoprnělý a děda Gligor mluvil dál. Pahon a Najdek chodí s ovcemi. Já zůstávám na salaši. A než se stádo vrátí k dojení, chystám tvaroh a sýr, poklízím a vařím. Pahon už taky není žádný mladík, ale že je tu ten hoch, máme oba zastání. Náš kaškaval ti nechutná, pane? Boháč se vzpamatoval. I chutná, dědo Gligore, chutná. Jste oba šikovní a poctivci. Kam jsem přišel, všude jsem to o vás slyšel. A tak tě o něco poprosím. Dej mi toho chlapce do města do služby. Potřebuju spolehlivého chasníka. Budeš mít o vnuka postaráno a sám škodný nebudeš. To nemůžeme udělat, pane, zhrozil se starý Gligor. Nežádej to od nás. Vypiplali jsme ho, zamilovali jsme si ho a teď ho máme ztratit? Ty víš, dědo, že bych si ho mohl vzít i proti tvé vůli. Já rozhoduju, kdo kde bude sloužit. Ale chci s tebou vyjít po dobrém a tak tě znova žádám, dej mi toho chlapce, nebudeš litovat. A bohatý pán vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Děda Gligor zíral na ten poklad jako ve snu. Za celý život nedal dohromady jediný dukát a teď jich před ním leží rovná 100. Neodolal a vzal si je. Jen se bojím, pane, řekl nakonec, že Najdek s tebou do údolí nebude chtít a já ho nutit nemůžu. Udělám to, dědo, tak, abych ti loučení ulehčil, navrhl kupec. Napíšu dopis a pošlu ho po chlapci své ženě. Ta s ním laskavě pohovoří, jak už to ženy umějí, a postará se, aby se mu u nás zalíbilo. Pán napsal dopis a když Najdek zaskočil na salaš, děda Gligor si potají setřel slzu. Podívej, synku, řekl. S tímhle psaním dojdeš dolů do města. Ten velký bílý dům hned při cestě, ten patří pánovi. Zajdeš za paní a dopis jí odevzdáš. Pán se vrátí za týden a propustí tě pak domů. Rozuměl jsi, chlapče? Rozuměl, dědečku, ale tuze tě prosím, nemůžeš poslat s tím psaním strýčka Pahona? Zná to dole líp než já? Jen dí, chlapče, dí. Je to pánovo přání. Povzdechl si děda Gligor. Nesmíme se mu protivit. Je to náš živitel. A týden není přece věčnost. Když slunce zrovna nejvíc pálilo, došel Najdek ke studánce pod košatým bukem. Nabral si do dlaní chladivé vody, napil se a natáhl se ve stínu. Beraní čapku, v které měl zastrčený dopis, položil vedle sebe. Spod opasku vytáhl píšťalku a rozfoukal ji tak krásně, že se k němu ze všech stran slétaly kosy a poslouchali ani nedutali. A jak si Najdek ležel v trávě a pískal si, vypadla mu píšťalka z rukou a on usnul. Kde se vzali, tu se vzali, nad spícím mládencem najednou stály 3 stařenky, celé bíle oděné. První řekla, měl by ses probudit, synku, čeká ti ještě mnoho nesnází. Druhá ji zadržela, jen ho nech odpočívat, ať má dost síly a všechno šťastně překoná. A třetí stařenka se sehnula, vzala z beranice dopis, rozevřela ho a četla nahlas. Milá ženo, co ti píšu, musí zůstat v naprosté tajnosti. Mladík, který ti doručí tento list, je nebezpečný ničema. Zavolej i hned mého oddaného sluhu Trifona a vyřiď mu, ať dělá, co umí, ale že ten mládenec, až se vrátím domů, nesmí být mezi živými. A to si pamatuj, že tě vyženu o žebrácké holy, jestli neuděláš, jak ti přikazuju. Když stařenka dopis dočetla, posteskla si. Vidíte, sestřičky, ti boháči jsou dneska tak spupní, že by se chtěli protivit i vůli sudiček. Sáhla do kapsy, vyndala úplně stejný list papíru, jako byl ten, na kterém napsal svůj dopis kupec, přeložila ho, vložila ho chlapci do čepice a ten kupcův hodila po větru. A mrknutím oka 3 bíle oděné stařenky byly ty tam. Najdek se protáhl, vyskočil, píšťalu si zastrčil za opasek, Nasadil na hlavu beraní čapku, do jedné ruky vzal hůl, do druhé dopis a šel. Na místo došel k večeru a udělal, co měl. Odevzdal dopis přímo paní. Ta list rozevřela, hned poznala pánovo písmo a jak četla, divila se a divila. Milá ženo, z celého srdce tě prosím, abys vykonala, co ti tady píšu. Mladík, který ti doručí tento list, se jmenuje Najdek, protože je to nalezené dítě, ale já vím líp než kdo jiný, že pochází z dobré krve a šlechetného rodu. Vybral jsem ho za muže pro naši dceru a doufám, že z toho budeš mít radost. Ten mládenec o tom ještě neví, proto spoléhám na tebe, že ti dva v sobě najdou zalíbení. Svatbu neodkládej. Vrátím se za týden a rád bych je spolu našel v lásce a manželství. Pamatuj, že na štěstí toho mladíka záleží i naše štěstí. Paní zavolala dceru Saftičku. Přečetla dopis nahlas a zeptala se. Slyšeli jste, milé děti, co mi píše váš otec? Slyšela jsem, maminko. Hlesla Saftička a zvedla k tomu urostlému mládenci plaché hnědé oči. Že se podobaly očím laňky, řekl Najdek bez váhání. Slyšel jsem, paní. Na druhý den se slavila svatba. A byla to svatba veselá, protože ti dva mladí byli šťastní, že ani šťastnější nemohli být. Paní tentokrát svého muže netrpělivě vyhlížela a jakmile se vrátil, vedla ho k oknu, aby se podíval na ten krásný pár. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil, s kým se to v zahradě vodí jeho dcera za ruku. Co to znamená? Vyrazil jako bez dechu. Splnila jsem do písmene, co jsi mi v dopise přikázal, řekla paní a podala mužovi list. Boháč poznal své písmo a když přečetl, co v dopise stojí, krve by se v něm nebyl dořezal. Navenek se opanoval a řekl, moc krát ti děkuju, ženo, že jsi to tak dobře zařídila. Před večeří se šel projít do sadu a na vinici. Nebe se mračilo. Chystalo se k bouřce. Zavolal si sluhu Trifona a z hurta na něj spustil. Hrozny i broskve jsou už zralé, ale zdá se mi, že místo pána si na nich pochutnává kdejaký darebák. Nikoho nešetři. Jak se tu v noci něco šustne, bez milosti střílej. Vyženu tě karabáčem, zmizí-li mi do rána jediná broskev nebo hrozen. A jestli mi zastřelíš alespoň jednoho ničemného zloděje, vysázím ti na stůl 5 dukátů. Tak dělej, co umíš. Když pánova rodina zasedla ke stolu, dalo se zrovna do deště a začalo hřmít, až nádobí na policích hřinčelo. Po večeři si kupec posteskl. Těšil jsem se na kousek hroznu z naší vinice, ale kdo by mi ho přinesl v téhle slotě? Najdek beze slova vstal, vzal košík a šel na vinici. Z nebe sjel blesk a zahřmělo jako o soudném dni. Tatínku, vykřikla polekaně Saftička, co jsi to udělal? Vždyť se mu v té bouři něco stane. I paní vyčetla mužovi jeho hloupý rozmar. Já ho nikam neposílal, okřikl je kupec. Viděli jste, že šel sám. A co by se mu stalo? Aspoň se přesvědčíme, že není žádný třasořitka. Znovu blesk a znovu hrom a v tom se otevřely dveře a na prahu stál Najdek s košíkem deštěm smáčených hroznů. Usmál se a řekl, dejte si chutnat, otče. Kupec sebral všechnu svou vůli a zahlaholil. Neříkal jsem vám, že ten náš Najdek je statečný mládenec? Jaká pak statečnost, odpověděl mladý muž. Vyrostl jsem v horách a tam si člověk musí na nečas přivyknout. Sladký hrozen pánovi zhořkl. Vstal od stolu, chytil karabáč a jako omámený vyběhl ven vypořádat se s Tryfonem. Sotva se přiblížil k vinici, třeskla rána, kupec vykřikl a klesl k zemi. Přiběhl Tryfon a když viděl, koho zasáhl, začal bědovat. Nenaříkej a odnes mě domů, zachraptěl boháč. Stalo se, co se stát muselo. Víc nepromluvil a kránu, když se vyčasilo, vydechl naposled. Paní otevřela ve světnici okna a spatřila na cestě tři stařenky od hlavy do paty bíle oděné. Tak už to na světě chodí, povzdychla si. Jeden umřel a druhý se narodil. A já k tomu dodávám, milí zlatí, že jsem nic nepřidala a nic jsem neubrala. Dala jsem jen dál, co vypravoval stařeček Damián.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Arturových penízcích. Pohádka poštovní známky z Tichomořských ostrovů. Na gazelím poloostrově odedávna platili lidé lasturovými penězi. Za ně nakupovali potřebné věci a všichni je měli ve vážnosti jako dary moře. Než vypluli na lov plžů Palatambo, z jejich ulic vyráběli peníze, konali obřady k poctě moře a všeho živého, co moře dává. Stalo se, že se otec rodiny vrátil domů bez úlovku. Jeho žena byla velmi smutná, vždyť v jejich chýši visela na stěně poslední šňůra peněz. Ptala se muže, proč se lastury vyhnuli jeho člunu, že přijel domů s prázdnou. Byl si k obyvatelům moře zdvořilý, nepohněval si nikoho z nich. Otec vzpomínal, neviděl jsem nikoho důležitého, jen starý rak poustevník se na mne zaškredil z vod a dal si mu pozdravení. Co je mi po starém rakovi, řekl muž a žena mu vyčetla. Rak patří k obyvatelům moře a my jsme v mořských vlnách jen hosté. Slušelo se, abys mořského starce pozdravil. Rozhněval se a poslal lastury daleko od tvých sítí. Rozmluvu otce a matky slyšel jejich malý synek. Řekl si, pomohu otci i matce. Pozdravím úctivě každého, koho potkám. Šel k pobřeží a vyhlížel, zda připluje blíž někdo z obyvatel moře, aby mu prokázal poctu. Na pobřeží ležel jen trouchnivý kmen starého stromu. Chlapec se kmenu uklonil. Buď zdrávo, dřevo, které si bývalo stromem. Kmen odpověděl. Nejsem jen mrtvé dřevo. Obrať mě a postrč na vodu. Sloužil jsem jako člun. Posloužím i tobě, zdvořilý hochu. Chlapec postrčil kmen na vodu a usedl do něj jako do člunu. Mohl bys mě, člune, dovést do vod, kde bydlí lastury? Popros moře, ať pošle vlnu, která nás doveze k ostrovu na Kanaky. To je ostrov plžů Palatambo. Chlapec pozdravil moře a moře jim poslalo dobrou vlnu. Pluli rychle a brzy se přiblížili k ostrovu na Kanaky, zemi plžů Palatambo. Nejsme tu doma, řekl kmen chlapci. Bydlí tu kohout a kasuár. Dej domácím pozdravení. Chlapec pozdravil pány ostrova a ti mu dali svolení sbírat lastury. Aj, tolik jich můj starý břich neuveze, řekl člun chlapci. Popleť tolik košů, kolik peněz je potřeba pro tvého otce a matku. Chlapec upletl pár košů a napenil je lasturami. Dal pozdravení kohoutu i kasuárovi a dobrá mořská vlna je donesla zpátky domů. Otec a matka chlapce objímali, vždyť se strachovali o jeho život. Byl si celé 4 dny a 4 noci z domu. Poprosil jsem moře o lastury. Dobrá vlna donesla můj člun k ostrovu na Kanaky, kde jsou domovem plži Palatambo. Chlapec vyložil koše lastur a otec hned chystal vrták, aby dal lasturám podobu peněz. Nejprve s matkou lastury vyčistili, pak otec vyvrtal do každé dírku a navlékl vyrobené peníze na šňůru. Odměřil šňůru rozpětím svých paží a navlékal další a další šňůry a cítil se bohatý. I lidé ze vsi se podivili takovému bohatství a hned chystali čluny, aby se taky vypravili na lov k ostrovu na Kanaky. Tehdy donesla mořská vlna zprávu
o cestě mnoha člunů z gazelího poloostrova k ostrovu Pežů Palatambo. Kohout a kasuár požádali mořskou vlnu, ať pluje pomalu. Kdyby dokázali ti lidé plout z Košilastur za 4 dny tam a zpátky, brzy by rod Pežů Palatambo na lidskou chamtivost vyhynul. Všichni Pleži by se proměnili na peníze. A od té doby trvá plavba od gazelího poloostrova k ostrovu na Kanaky 6 měsíců. Od té doby vítají lidé z gazelího poloostrova svá nemluvňátka na svět přáním. Buď velký a silný, abys mohl dobře a zdrav překonat plavbu do

0: ještě o lišce, jak závodila s kaprem. Běžela liška podle řeky a uviděla u břehu kapra. Ležel v bahně, ani se nehýbal. Liška řekla: Ty prý, kapře, neumíš vůbec běhat. Je to pravda?
1: Ba ne, liško. Já umím běhat zrovna tak dobře jako ty,
0: povídá kapr.
2: Tomu nevěřím.
1: Saďme se tedy.
0: Tak se liška a kapr vsadili, kdo doběhne dřív k ústí řeky. Liška, že poběží po břehu a kapr v řece. Kapr byl ale líný a závodit se mu nechtělo. Pověděl o své sázce s liškou kaprovi, co ležel vedle. Ten zase sousedovi, ten zase dalšímu a za chvíli to věděli všichni kapři v celé řece. A bylo jich v té řece moc a moc. Běžela liška podle řeky a za chvíli zavolala.
2: Kapře, jsi tu?
0: A zase nejbližší kapr v řece odpověděl.
1: Tady jsem.
0: Běžela liška ze všech sil a protože se řeka klikatila, nadbíhala si, kde se dalo. Ale co to bylo všecko platné. Vždycky, když zavolala, odpověděl jí některý z kaprů, který byl zrovna nejblíž.
1: Tady jsem.
0: A když doběhla k ústí řeky, zavolala naposled.
2: Kapře, jsi tu?
0: A ten poslední kapr, co se líně válel v bahně na konci řeky, zamručel.
1: Tady jsem, liško. Tobě to ale trvalo.
0: A od těch dob liška s rybami nemluví.

0: Tati, kdo je to pesimista?
1: Ale to je takový člověk, který nechce podojit krávu, protože se bojí, že mléko už bez tak skyslo.
0: A kdo je to pesimista doopravdy bez mlíčka?
2: Opak optimisty.
0: Optimista je člověk, který vidí všechno v růžových brýlích, vidí, že všechno dobře dopadne. A pesimista ten zase má pocit, že je všechno už předem prohrané a je pořád smutný a zamračený.
2: Vidí všude mráčky.
0: No, my jsme optimisti.
2: No, jasně.

Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.

0: Begin cvičení.
1: S Hankou.
2: Děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
0: Já jsem kluk a budu,
2: tak ahoj. To jsem moc ráda.
0: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
2: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
0: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
2: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
0: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
2: Všechno, co se dá vyhodit,
0: do vzduchu,
2: co se
0: myslím,
2: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
0: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
2: Tak, na to
0: nebo
2: se leze,
0: na tom visí.
2: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
0: Švihadlo je prostná?
2: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
0: Jsou prostá?
2: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte, je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše. Když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
0: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocáze.
2: Výborně.
0: A dám si to do podpaží.
2: Krásná pomůcka, ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
0: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskouší.
2: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my, moderní gymnastky, jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
0: To je takový fígl.
2: To je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
0: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla a Málka a tancoval bych tak, na louce.
2: Ano, takže teď jsme Víla a Málka, doprava a doleva.
0: Nevím, jestli to je doprava, úplně pro kluky.
2: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
0: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
2: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
0: Počkej, to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
2: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo.

0: Co to je?
1: To je váš kluk, pane Lotranto.
0: Morce z Hadry, to jsou události. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisejí pleny.
2: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
0: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
2: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
0: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu dám.
3: Správně.
0: Protože na to má.
3: Správně.
4: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
5: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
4: Když zdálupíš písmena,

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochu nenecky,
1: když bude mluvit plynně,

0: Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: O zlém hadovi a zlatém bažantovi.

V městečku Jendonu žil nadmíru silný a odvážný mladý muž. Byl tak znamenitým lukostřelcem, že jeho šíp trefil ouško jehly zabodnuté do přídě loďky v silném proudu. Jednoho dne se vydal složit zkoušku dospělosti. S lukem a toulcem na rameně si vykračoval horskou stezkou, až konečně došel k hoře Dekaksanu. Vystoupil na její vrchol a odpočíval. Rozhled nádherný po širém kraji, foukal chladný větřík a všude kolem posvátné ticho. Najednou nedaleko zazněl naříkavý hlas bažanta. Mladík se rozhlédl a pod mohutným cedrem uviděl, jak veliký, silný had obtáčí tělo krásného bažanta a chystá se ho sníst. Bažant se marně zmítal a snažil se vyprostit. Mladík nemohl snést pohled na bezmocného ptáka v obětí zlého hada. Uchopil luk, napjal tětivu a vystřelil. Šíp zasvištěl vzduchem a zasáhl hada. Had pustil bažanta a bezvládně klesl k zemi. Zachráněný pták vzlétl, zakroužil nad mladíkem, jako by chtěl poděkovat, a zmizel v lese. Odpočatý mladík vstal, rozradostněný, že bažantovi pomohl, a svižně kráčel dál. Šel dlouho, a že žádnou únavu necítil, nedbal, že slunce už zapadalo za hory. Když nikde poblíž neviděl žádné lidské obydlí, vylezl na rozložitý strom a v úžlabině uviděl světýlko. Zaklepal na dveře domu s doškovou střechou a po chvíli mu otevřela stará žena s podivnýma očima. Mohu poprosit o nocleh pro unaveného poutníka? Žena jen pokynula a pustila ho dovnitř. Po chvíli mu přinesla večeři. Mladík jídlo ochutnal, ale nepochutnal si, ačkoliv měl hlad jako vlk. Raději šel spát a jak si lehl, ihned usnul. Jak dlouho spal, nevěděl, ale probudila ho velká tíha na prsou. Otevřel oči a poznal, že ho od nohou až po krk ovinul obrovský had. Čekala jsem tě. Pomstím se ti za svého manžela. Mladík se chtěl vysvobodit ze sevření, ale ačkoliv byl hbitý a silný, sevření hada bylo neúprosné. Pochopil, že hadem je žena, která mu otevřela. Postřelil si ho a teď možná umírá. Zazníly z opuštěného chrámu na úpatí hory tři údery zvonu. Bude to znamení, že můj manžel žije a já tě propustím na svobodu. Ne-li. Had nedomluvil. Tiskl mladíka tak silně, že ten už ani dýchat nemohl. Z posledních sil promluvil. Kde by se v opuštěném chrámu vzal zvon? Chceš-li mě zabít? Neotálej. Nepospíchej, opovážlivče. Vyčkáme do svítání. Čas plynul, ale všude ticho. Cinkání zvonu se neozvalo. Další hodiny čekal mladík v sevření hada. Potom se ozvalo tiché cinknutí. Po chvíli druhé a po nekonečných minutách

větším zvonem našel mrtvého bažanta. Bažant, kterému včera zachránil život, se obětoval pro svého zachránce a hlavou třikrát silně udeřil do zvonu. Mladík vzal mrtvého bažanta do náručí a začal ho litovat a hladit. Když na mrtvé tělo krásného ptáka padla mladíkova první slza, bažant se pohnul. Když skanula druhá, barevná péra se proměnila v duhový závoj a třetí slza způsobila, že před mladíkem stála krasavice, jakou v kraji nikdo neviděl. Statečný mladík a krasavice se měli rádi. Spokojeně spolu žili a lidi z okolí se chodili dívat, jak může vypadat štěstí.

Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil a šroloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral.

0: když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny ve dlani orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohledne k nebi a povídá: Vorel, co? Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde. Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete? Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu. A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho. Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to. Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil. No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták. Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece. No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá. Orel zabořil oba spáry do zajíčka. S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte. Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil. Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá. Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy? No přece chrobák. Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli, opravil ho chrobák. S hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál. Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel: No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko? Nebe bylo čisté, orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel. To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi. Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi. a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit? Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit. To si opakoval celý den a druhý den. A třetí den a dál. Přestal valet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabílela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl, a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vnívál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem opravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení? je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.
1: Digi básnička. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jednou. Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Jo, dneska je fotbal. Tatínek už tam šel?
1: Jasně, už dávno.
0: Tak to já musím za ním.
2: Řekl Maxi Pes Fík a ostrým sportovním tempem doběhl až ke bráně stadionu. Před pokladnou se ale zastavil a hezkou chvíli tam nerozhodně přešlapoval, protože nevěděl, co má dělat. Byly tam napsané ceny vstupenek pro diváky, pro vojáky i pro děti, ale nikde nebylo napsáno, co stojí lístek pro psa.
0: No, to je potom těžký.
2: A ještě ke všemu tam byl nad pokladnou veliký plakát, kde bylo napsáno: Fandi, ale zůstaň člověkem.
0: Jo, to se jim snadno řekne. A co teďka já?
2: Řekl si Fík a potom se rozhodl, že si koupí člověčí lístek, protože na černo tam přece jenom vlézt nechtěl.
0: Nejdřív si ale musím vyzkoušet, jestli vůbec projdu tím kolovrátkem.
2: Tedy správně se tomu kolovrátku říká turniket, je to taky v metru a je to takové počítadlo na lidi. No jo, právě že jen na lidi. Pes by možná taky prošel, ale na Maxi psa to bylo moc malé. Jenom se mu podařilo pěkně ucpat vchod a už tu byl pořadatel a netrpělivě ho vyháněl. Člověče, nezdržujte tady provoz. V maskách se tam nesmí. Tady není žádnej maškarní bál, člověče. To víte, pořadatelům se dá těžko něco vyvracet nebo vysvětlovat. Takže Fík radši poslušně vycouval, dal si pořádný rozběh a přenesl se přes vchod parádním maxipsím skokem. Jak ten pořadatel pořád pozorně civil na turniket, ani si nevšiml, že mu nad hlavou letí pes. On taky málo kdo by počítal s tím, že by mu mohli nad hlavou lítat psi.
0: No, a jsem tady. Teďka ovšem, jak najdu v tom davu tatínka?
2: Ale nebylo to obtížné. Fík sice neviděl tatínka, za to tatínek hned na dálku bezpečně spatřil Fíka. On takový maxipes se taky dá sotva přehlídnout. Zapískal na něj a Fík se hned rozběhl správným směrem. Za to hráči na hřišti přestali běhat, protože si mysleli, že to zapískal rozhodčí.
3: Tak podívejte, pane, co jste tím pískáním způsobil za zmatek? Vidíte, co jste spískal?
2: Zlobil se pořadatel a chtěl tatínka dokonce vyvést. Jenže to už se přiřítil Maxi Pes a pořadatel, když viděl, že to obrovské zvíře patří k napomínanému pánovi, radši toho napomínání hned nechal a spěšně se vzdálil. Ani se nepokusil zkontrolovat Fíkovi vstupenku.
0: Já stejně žádnou nemám,
2: přiznal Fík tatínkovi, když byl pořadatel z doslechu.
0: Býval bych si koupil, vážně, ale oni žádný vstupenky pro psy nemají.
2: Kdyby i měli, stejně by tí neprodali.
0: Proč pak?
2: To by museli mít teda vstupenky pro slony.
0: Náhodou, tak velký zase nejsem jako slon. No, a koupil by si ty psí lísky třeba tři. No.
2: Tohle už opravdu zapískal pan rozhodčí a na hřišti se zase začalo hrát.
0: Horký párky limonáda. A s houstičkama.
2: Jelibo jeden páreček, prosím, nebo dva. Dejte to sem celé, ukázal tatínek na košík, který už byl stejně z poloviny vyprodaný. Ten zbyteček mi klidně sníme. Na půl, viď, Fíku?
0: Jasně, každej půl.
2: A taky, že to tak udělali. Tatínek snědl půl párku, Fík půl koše párku. Prodavač jen udiveně zamžikal očkama a nesměle se zeptal. Budete si přát taky limonádu?
0: Jasně.
2: Samozřejmě, asi tak 20. Že, prosím?
0: Kdepak,
2: ohradil se Fík.
0: To není zdravý moc se nalejvat. Kdepak 20, stačí 18.
2: Kopaná se sice hraje na hřišti, no ale někdy ovšem ten míč taky vletí až na tribunu. A zrovna těsně vedle Fíka.
0: Já si kopnu,
2: radoval se Fík. Tatínek ho chtěl včas varovat, ale už to nestihl. Dej pozor!
0: Fíku! To ses do toho musel zas tak opřít. Když já zapomněl.
2: Fík zkrátka zas jednou zapomněl, že má moc velkou sílu a dal takovou ránu, že to protrhlo síť.
0: Já nerad.
2: Křičel přes celé hřiště, ale nikdo ho neslyšel, protože davy ještě obdivně hučeli nad tou dělovkou.
0: Ještě, že jsem netrefil tyč. Brána je dražší než síť, že jo?
2: Vyděšený brankář se zaryl za tyčí do země jako krtek. A když ho vyhrabali, ještě se nějakou chvíli třásl strachy a pak teprve mohl rozhodčí písknout a zápas pokračoval. Diváci pěkně fandili, ale potom zas rozhodčí odpískal nějakou chybu a na protější straně se ozvala banda výrostků.
0: Co pak? To se smí?
2: Samozřejmě, že se to nesmí urážet rozhodčího, jenže výrostkové si to pořád jaksi nechtějí nechat vysvětlit.
0: No, tak já jim to teda vysvětlím.
2: Rozhodl se Fík, třemi skoky tam skočil mezi ně a pořádně štěknul. Už jenom od toho štěknutí čtyři upadli, jaký to udělal vítr. A když k ním pak Maxipe silným hlasem promlouval, drželi se výrostci jeden druhého, aby to s nima moc necloumalo.
0: Tak, pánové, aby bylo jasno, já sice nejsem pořadatel, ale jestli budete na toho černýho pána hrubý, spořádám vás pořádně. Chce si to snad někdo se mnou rozdat?
2: Ale to samozřejmě nikdo nechtěl, protože až takovou odvahu zase neměli. Když potom opět rozhodčí jednou chybně zapískal, jenom se slušně hlásili jako žáci ve škole. A teprve, když jim dal Fík mávnutím tlapy svolení, zvolali sborem. Jenže teď zase ztratili rozum hráči na hřišti. Pár se jich tam začalo strkat a pošťuchovat, někteří se dohadovali s rozhodčím a dokonce do něj strkali. Fík už se na to nemohl dívat. Skočil tam mezi ně jako vítr a mocným hlasem křikl.
0: Co je to za způsoby?
2: Hráči strnuli na místě jak personál v šípkové růžence, rozhodčí strachy upustil píšťalu a úprkem se hnal pryč, jak je na to z některých hřišť zvyklý.
0: Vidíte, vy chytráci, teď vám utek rozhodčí,
2: řekl Fík a sebral pohozenou píšťalku.
0: Budu vám to muset pískat sám, ale žádný hlouposti, to vám povídám.
2: Znovu zahájil hru a byla to tedy hra. Všichni hráli tak vzorně slušně, že rozhodčí Fík ani moc pískat nemusel. Když konečně přece jen písknul, byl to omyl. Chtělo se mu jenom kýchnout, jak ho včelka pošimrala na nose.
0: Promiňte, já jsem se upísk,
2: řekl Fík a omluvně rozpřáhl tlapy.
1: Ale vždyť se nic nestalo, pane rozhodčí,
2: řekli mu oba kapitáni a banda výrostků na pokyn toho nejstaršího hned zborově zvolala.
4: Rozhodčí je také člověk.
2: No, třeba si ani nevšimli, že rozhodčí je teďka zrovna pes. Třeba to nemysleli nijak zle. Potom už pískl Maxi pes jenom dvakrát a vždycky správně.
4: Správně, ruka! Správně, penalta!
2: A když písknul soudce Fík po třetí, byl to konec utkání.
1: Teda, to byl dneska fotbálek, co?
2: Libovali si fanouškové.
1: No víte, rozhodčí byl sice, takhle bych řekl, byl sice pes, ale pořádek si udržet uměl, to teda jo.
2: No ale to už Fík neslyšel, protože seděl doma v houpacím křesle, na šňůře se mu sušily dva páry kopaček a Maxi pes důležitě vykládal Áje.
0: To bys neřekla, Ájo, jak je to soucování namáhavý. Musím si trošku odpočinout.
5: O člověku. Tam, kde se řeka vlévala do moře, rostla vysoká tráva. Ženy ji trhaly, sušily a pletly z ní košíky, rohože a jiné věci. Jedna žena vytrhla jednou stonek trávy i z kořínky a odhodila ho.
6: Jaké štěstí, že jsem přežil,
5: řekl si stonek.
6: Ale proč mám být trávou, kterou si kdo chce utrhne a uplete z ní nějaký hloupý košík? Proč bych nemohl být něčím lepším?
5: Rozhlédl se kolem sebe a spatřil bylinu s krásnými velkými listy.
6: Jak si tu pěkně v klidu roste a nemusí se bát, že ji někdo utrhne?
5: Pomyslel si závistivě.
6: Takovou bylinou bych chtěl být,
5: zvolal. A hle, najednou cítil, jak se protahuje a napřimuje. A než se nadál, proměnil se ve stejnou bylinu, jaká rostla vedle něho.
6: Podívejme se, jaká jsem krásná,
5: těšila se sama ze sebe nová bylina. Dlouho se však ze své proměny neradovala. Přišly ženy z košíky a vyrýpávaly byliny. Kořen odřízli, uložili do košíku a vršky odhazovali. Milá bylina tu stála a se strachem pozorovala, jaký osud ji čeká. Když už myslela, že dojde i na ni, ženy přestaly a odešly. Bylina si oddechla, ale věděla, že co jí nestihlo dnes, tomu se nevyhne zítra.
6: Jsem na tom stejně jako předtím,
5: uvažovala.
6: Špatně. Prašpatně jsem si vybrala.
5: Rozhlížela se na všechny strany a uviděla malou rostlinku s drobnými bobulkami, jak se krčí hezky při zemi.
6: Hleďme, jak si tu spokojeně roste a nikdo si ji nevšímá. Kdybych tak mohla být jako ona.
5: Povzdechla si. V tom cítila, jak se zkracuje a zmenšuje a než se vzpamatovala, byla z ní malá rostlinka s bobulkami nízko u země. Jaké však bylo její zděšení, když na druhý den přišly ženy s dětmi a začaly bobulky otrhávat.
6: O, já nešťastná,
5: bědovala rostlinka.
6: Co pak mě nečeká nic lepšího?
5: Choulila se k zemi a třásla se strachy, ale hlasy nad ní náhle utichly a kroky se začaly vzdalovat.
6: Pro dnešek jsem zůstala ušetřena,
5: pomyslela si.
6: Ale co bude se mnou dál? Kdybych tak mohla být něčím jiným, jenomže čím?
5: A jak se tak dívá, proběhla kolem ní myš.
6: Ach,
5: zatoužila rostlinka.
6: Takovou myší, kdybych mohla být, ta se má. Není odkázána na jedno místo, odběhne si kdy chce, kam chce a nemusí se strachovat o život.
5: Jen si to domyslela a stala se myší. Protáhla se a cítila, jak ji to žene dopředu. Běžela, ani dobře nevěděla kam. Běžela jen tak z čiré radosti. Potkala jinou myš a začali se prohánět spolu. Skotačili a dováděli, když tu se nad nimi objevil stín a snesl se prudce dolů. Myška, která si libovala, jak je krásné být myší, uslyšela, jak druhá myš vypískla a zahlédla pařáty, které ji uchopily. A pak viděla velkého ptáka, jak s milou myškou zakroužil a unáší ji pryč.
6: Musím se rychle někam schovat, než si přilétne pro mne,
5: řekla si myš, když se probrala z leknutí a vklouzla do nejbližší díry. Seděla tam dlouho, až si byla jista, že už jí nehrozí nebezpečí.
6: Ne, myší být nechci,
5: řekla si potom.
6: Přilétne pták a je po myši.
5: Žádostivě vzhlížela vzhůru k obloze a toužebně si přála, aby měla křídla. A než se nadála, přání se jí splnilo. Proměnila se v ptáka a silná křídla ji zdvihla do výše. Byl to závratný pocit. Plout vzduchem a dívat se na svět zhora. Létat si nad zemí i nad vodou. Pták se nemohl létání nabažit. Chvíle mi kroužil bez hnutí křídel, pak se spouštěl střemhlav dolů jako kámen a hned zase stoupal rychle k nebi. Létal tak dlouho, až se unavil a usedl na skálu. Seděl a odpočíval, když v tom, co si hvízlo vzduchem a prolétlo mu kolem hlavy. Pták se polekaně vznesl a spatřil dole na zemi člověka, jak vkládá do luku druhý šíp a míří na něho. Zakličkoval vzduchem a letěl pryč.
6: Myslel jsem si, že není nic lepšího, než být ptákem?
5: Uvažoval zklamaně.
6: Ale vidím, že ani pták si není jist svým životem. Ještě je tu někdo mocnější, jemuž se ani pták nevyrovná. Kéž bych byl člověkem.
5: Pomyslel si pták. V tom okamžiku cítil, jak se napřimuje, roste a těžkne. Pokusil se vzlétnout, ale nešlo to. Místo křídel měl ruce a na nich nebylo jediné pírko. Holé, neopeřené bylo celé tělo. Člověk tu stál nahý a chvěl se zimou. Natrhal si trávu a upletl z ní oděv a trochu se v něm ohřál. Sužoval ho hlad. Nazbíral si brusinky a klikvu a trochu se nasytil. Ale brzy se hlad ozval s větší silou a když zašlo slunce, dala se do člověka zima. Uviděl člověk soba. Chtěl ho chytit, ale sob mu utekl. Hodil po něm kamenem, ale nezabil ho. I zhotovil si člověk kopí a tím soba zabil. Maso snědl a do kůže se oblékl. Ale jednou se sob dlouho neukázal a člověk div nezahynul hladem. Naštěstí uviděl rybu v řece. Zhotovil si udici a chytil ji. Uviděl rybu v moři. I zhotovil si člun a harpunu a rozjel se za ní. Ale ryba mu člun převrhla a člověk málem utonul. Potkal člověk medvěda a měl co dělat, aby ho přemohl. Uhodila krutá zima a člověk už měl strach, že zmrzne. Ale pak vymyslel iglů a mráz ho nezahubil.
6: Není dne, aby mi nehrozilo nějaké nebezpečí,
5: pomyslel si člověk.
6: Nikdy si nejsem jist svým životem, ale přesto bych neměnil. Člověk je víc než tráva, nebo bylina, nebo rostlina s bobulemi. Je víc než myš nebo pták. A třeba, že to má také těžké, stojí nad tím vším. Člověk je zkrátka člověk.
7: Kdo daleko do kokosu, proč mám chobot místo nosu?

0: Piggy vtipk.
1: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
2: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
1: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
2: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
0: To byl revizor. A byl v práci.
2: Revizor.

0: jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vědí rady. Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel na vlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
0: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se nestali.

pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Bigy cvičení a jdeme na to! Dnes cvičíme gymnastiku, tram-tadadá, s Hankou Kinnikovou.
1: Já vás, děti, kluci a holky, opět moc s prasátkem Piggym zdravím.
0: Ahoj.
1: Ano, a dnes si ukážeme správné gymnastické držení těla. Uh-huh. Piggy, už si někdy prováděl správné gymnastické držení těla?
0: Hanko, od té doby, co jsem gymnasta, tak stojím jako správný gymnasta.
1: Já se tě na to ptám schválně, protože já jsem vás to vlastně, milé děti, ještě nenaučila. Takže my to teď musíme všechno napravit a začínáme s tréninkem správného držení těla. Uh-huh. Postavíme se tedy do snožení. Srazíme nožky k sobě.
0: Hopsa.
1: Hopsa. Paty držíme a špičky u sebe. Uh-huh. Co uděláme asi tak se zadečkem? Napadá vás něco? Pevně stáhneme
0: půlky.
1: Hýždě, přesně, půlky k sobě. Vtáhneme bříško, ramena hodíme dozadu a zdvihneme bradu, aby jsme vypadali, že jsme hrdí. Uh-huh. Všechno teď zboříme, úplně se uvolníme, úplně jste volní. Máváte rukama, můžeme si zatančit doprava, doleva. Mácháme rukama, pozor, správné držení těla začíná teď. Srazíme nohy k sobě, potkají se nám půlky, potkají se nám lopatky vzadu, stáhneme bříško a nakonec zdvihneme bradu. Výborně. A já vám teď dám na chvilinku rozchod i tobě, Piggy, protože já jsem vám zapomněla zase na začátku říct, že si máte připravit míček, protože budeme pokračovat v naší sestavě z minula.
0: Já mám míček vždycky v kapse.
1: Tak to seš ale správný. To naše děti určitě v kapse míček nemají, takže já si teď s Piggym ještě chvilinku popovídám, jak se má, co dělá, a vy mezi tím utíkejte a ten míček si sežeňte.
0: Hanko, víš, co já mám nejradši?
1: Povídej.
0: Nejradši mám, když svítí sluníčko a když neprší.
1: To mám já taky moc ráda, ale v tomhletom zimním období si hold bude muset ještě chvilinku na sportování venku a na toto krásné počasí počkat.
0: A může se třeba gymnastika dělat i na dětském hřišti, třeba vedle pískoviště?
1: No, určitě se dá dělat gymnastika i na dětském hřišti vedle pískoviště, ale musíme se zpátky vrátit k počasí. Teďka bys tam mohl být jenom ty, protože by ses tam mohl válet v louži. To by nám rodiče dali, kdyby jsme se tam teď s dětma váleli v loužích.
0: Byl by to jiný sportovní výkon, byl by to plavání.
1: Byl by to jiný sportovní výkon, přesně tak, ale my už jsme tady teď, děti, určitě připravený s míčkem a jdeme navázat na naši sestavičku z minula. Pamatuješ si to, Piggy? Čtyřikrát jsme poskočili.
0: Hop, hop, hop.
1: Přehodili jsme míček z jedné ruky
0: do druhé. Ze žicové do srdíčkové.
1: Pak opačně.
0: Hopsa.
1: Pak nahoru dvakrát tlesknout. A dnes k tomu přidáme něco navíc. Míček si dáte před sebe na zem. Vidíte ho? Míček máte před sebou a protože máme teď nohy úplně u sebe z našeho správného držení těla, přeskočíme míček dopředu teď a hop dopředu.
0: To je velikánský skok, Hanko.
1: Já bych potřebovala, Piggy, abys mi ten skok ukázal, protože já bych ráda upozornila na chybu, kterou děti nejčastěji dělají.
0: Hop.
1: No je to tak, přesně tak, děti, vy jste měli držet nohy u sebe a vy jste, nebo Piggy, jak přeskakoval míček, tak ty nohy dalo mírně od sebe a to já nechci, takže svážeme si nožky,
0: ne,
1: připravíme druhý
0: si
1: pokus.
0: Nožky, nebudeme
1: jako, držíme kotníky, kolena držíme u sebe, pozor, přeskakujeme míček, Ela. Hopla! A zase zpátky ze předu dozadu. Piggy, pozor, budeš couvat, pozor, kde spadneš.
0: To znamená patičkama napřed.
1: Patičkama napřed.
0: A musím se dívat, kde ten míček leží, viď?
1: Ne, to teď uděláš po paměti, protože ten míček je malinka, teď to se ti vůbec nic nestane. Děti, nedíváme se za míčkem, pořád se dívejte na mě. No vlastně vy mě nemůžete vidět. No prostě se dívejte rovně. Pozor, skáčeme.
0: Ale můžu to dělat jenom s malým míčkem, viď?
1: Můžeš to dělat s malým míčkem, ale zase ne moc malinkým, aby to mělo nějaký smysl.
0: Tak.
1: Připrav se, skáčeš dozadu teď.
0: Hopsa!
1: Výborně, já ti tleskám. Ty se z toho příliš moc bál.
0: Bál jsem se to.
1: No, a teď skočíme doprava a doleva. To už víme, kde je. Takže...
0: To už bude hračka.
1: To už bude hračka. Tak. Takže poskok doprava teď.
0: Žicová.
1: A hop.
0: Srdíčková.
1: A hop.
0: Hop.
1: A hop. Výborně. Tak jo.
0: Hop.
1: Děti, Piggy tady skáče jak o život.
0: Jsem moderní gymnasta.
1: Jseš moderní gymnasta. My teď ještě jednou zopakujeme přeskok dopředu, dozadu, doprava a doleva a celou sestavičku s tou minulou můžeme svázat k sobě. Pozor, skáčeme s nožmo přes míček dopředu. Teď.
0: Předu.
1: Hop, přes míček dozadu. Hop, doprava, hop.
0: Žičová.
1: Doleva, hop.
0: Srdíčková.
1: Výborně, já Piggy mu moc tleskám a děti, pojďme si to celé zopakovat. Čtyřikrát poskočíme na místě teď. Raz, hop, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Z pravé ruky přeložíme míč, přehodíme míček dole.
0: Opsa. To je když letí kometa, vy?
1: Ano, a z levé do pravé. Vyhazujeme míček nahoru a tleskáme.
0: Nad hlavou a...
1: Tlesk, tlesk. Hop. A položíme míček na zem.
0: Položím.
1: Přeskočíme ho dopředu, Ela. Opla. Dozadu.
0: Teď. Padičkama napřed. Hop.
1: Padičkama dozadu. A teď doprava. A doleva.
0: Srdíčková. Žítová. Srdíčková. Žítová.
1: Piggy, stačí, dneska už musíme končit. Děti, vy si sestavu klidě pídio. Můžete zopakovat ještě jednou. Já se dnes s Piggym rozloučím s vámi. Tak já zase někdy příště naslyšenou.
0: Ahoj.
2: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat. Ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se tatarovi do kalhot. Ale protože tomu tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.
3: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Hí, smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobilo, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubině má Kebule 12 hrnečků a v každém po dušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, po dušičce, přišeptl vítr vodníkovi, byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku. A přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn. A až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tady, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při válčíku. Kola

0: Lubinu, kde měl kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z Červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na kebuli. A byl 13. a těžký.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: pozor.
1: Pohádka o Věrce, která se dloubala v nose. Věrka se začala dloubat v nose dříve, než uměla chodit. Její ukazováček náhodou objevil dva malé otvory přímo nad ústy, vnikl do jednoho z nich a velmi se mu tam zalíbilo. Od té doby se jen málo kdy stalo, aby Věrka neměla v nose jeden, dva nebo i tři prsty. Usmívala se z kočárku, dívala se na ptáčky a zelené listy a slyšela, jak okolo ní hovoří.
2: No to je pěkné, děvčátko, jak se pěkně dloubá v nose.
1: Všichni se smáli, potom se někdo naklonil nad kočárkem a šibalsky pohrozil Věrce prstem.
2: Ty, ty, ty.
1: Později, když byla Věrka větší, nesmál se už nikdo. Při nedělním obědě všichni zaraženě mlčeli a dívali se, jak Věrka jednou rukou jí a druhou se dloubá v nose. Jen dědeček zlostně kroutil hlavou a vždy říkal:
3: Až budeš velká, budeš mít nos jako okurku.
1: Věrka se dala do pláče a hned bylo po nedělním obědě. Všichni vyskočili a začali ji utěšovat. Někdo křičel na dědečka, jiný

Nahněvaně bouchal dveřmi a vyprávěl o starobinci a o tom, že někteří lidé neumějí včas odejít. Další utíral Věrce slzy a strkal jí do úst lžičku s polévkou. Jen dědeček uraženě mlčel a nahlas nad talířkem srkal. Potom dědeček zemřel a vypadalo to, že Věrka bude mít pokoj. Při obědě se vesele dloubala v nose a s panenkami a plyšovými medvědy si hrála tak, že je celé dny učila to samé. Všichni z toho byli nešťastní. Zdálo se jim, že Věrčin nos se pomalu zvětšuje a mění na okurku. Doufali, že se věci změní, když Věrka začne chodit do školy, naučí se psát a číst a postupně na dloubání v nose zapomene. Koupili jí aktovku a pouzdro a často se jí ptali, jestli se do školy těší. Věrka se vždy zamyslela, povrtala se v nose a potom řekla, že ano. První den ve škole se jí velmi líbilo. Seděla v lavici, ve vlasech měla pěknou mašli a pozorně poslouchala učitelku. Ta povídala o písmenkách a některá z nich pečlivě psala na tabuli. Abychom se navzájem poznali, povídala paní učitelka, každý z vás se nám představí. Každé dítě se pěkně postavilo a povědělo své jméno. I Věrka řekla své jméno. Učitelka se na ní chvilku dívala a potom začala hovořit o různých zlozvicích. Nejdříve dětem vysvětlila, co to je zlozvyk. Zlozvyk je něco, co děláme a přitom to dělat nemáme. Například, když se někdo dloube v nose, tak to je zlozvyk. Vyzvala děti, aby i oni pověděli, jaké zlozvyky znají. Přihlásil se Honza a řekl, že jeho otec má takový zlozvyk, že vždy, když se rozněvá, vezme sekeru a všechny je hojí okolo domu. Učitelka pokývala hlavou. Potom se přihlásila Katka. Její maminka má takový zlozvyk, že nikdy po sobě nespláchne záchod. Učitelka opět pokývala hlavou. Potom se přihlásila Evička. Její dědeček má takový zlozvyk, že se vyklání z okna do té doby, dokud nevypadne ven. Ale to už naštěstí zazvonil zvonek a skončila první vyučovací hodina. Doma se všichni zvědavě ptali, jak se Věrce ve škole líbilo. Líbilo se mi tam, odpověděla Věrka. Všichni byli rádi. Představili si, že se Věrka bude dobře učit a potom z ní bude letuška v letadle. A co jste se učili? Ptali se dále. Věrka jen pokrčila rameny a strčila si prst do nosu. Všichni se zamysleli a potom si řekli, že časem se to určitě zlepší. Další dny ve škole byly stejné. Děti dostali knihy a sešity a začaly se učit různé věci. Věrka s dloubáním v nose nepřestala, právě naopak. Vrtala se v něm víc a víc. Učitelka se na ní často přísně podívala a přitom klepala tuškou po stole. Jednoho dne to nevydržela a prudce vyskočila od stolu. Jsou mezi námi děti, řekla, které mají velmi ošklivé zlozvyky. Například, že se dloubají v nose. Celá třída stichla a podívala se na Věrku. Pojď k tabuli, Věrko. Věrka vytáhla prsty z nosu a postavila se před tabuli. Učitelka se začala procházet po třídě a pustila se do vykládání. Opět vyprávěla o různých zlozvicích. Ona, jejich učitelka, už totiž učila hodně dětí. Byly mezi nimi i takové, které měly různé zlozvyky, ale ona je to odnaučila. Například takový Jarek. Ten se rád nahlas a bez příčiny smál, ale ona, učitelka, ho tohoto zlozvyku odnaučila. Jarek je nyní inženýrem a už se nesměje. I Věrka má zlozvyk a ona, učitelka, jí ho velmi ráda odnaučí. Učitelka zmlkla a všechny děti se opět podívali na Věrku.
Ta se dloubala v nose a dívala se z okna. Učitelka se rozzuřila. Byla to stará žena a ve svém učitelském životě zažila už všechno možné, ale tohle ne. Začala křičet a dupat nohama. Její křik byl tak pronikavý, že v koutě prasklo umyvadlo. Všechny děti se strachem rozplakaly a schovaly pod lavice. Jen Věrka klidně stála, vrtala se v nose a dívala se na učitelku, jak tříská pravítkem do stolu, vyhazuje květináče oknem ven, převrací svůj učitelský stůl a potom s otevřenými ústy, vytřeštěnýma očima a s naběhlými žílami na krku vybíhá ven ze třídy. Doma se všichni z této události zděsili. Seděli v kuchyni, drželi si hlavy v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věrka seděla na stoličce a dloubala se v nose. Co budeme dělat? Zeptal se někdo. Na stole ležel dlouhatanánský dopis od ředitele školy, plný temných výhrůžek a požadavků. Když se Věrka nepřestane dloubat v nose, nesmí chodit do školy. Učitelek je málo a jsou vzácné. Věrčina učitelka se zbláznila a nemají za ní náhradu. Děti utrpěly šok. Rodiče jsou pobouřeni. Na konci dopisu bylo 10 vykřičníků a roztřesených ředitelů v podpis. Měli bychom jí zašít nosní dírky, navrhl někdo. No ještě to tak, povídal někdo jiný, aby se začala dloubat někde jinde. A co takhle svázat jí ruce za zády, řekl někdo. Všichni se zamysleli, ale ani tento nápad nepřijali. Potom se rozhodli, že navštíví lékaře. Nejlépe nějakého odborníka, který se už dlouho zabývá dloubáním v nose a zná všechny způsoby, jak vyléčit tuto strašnou a zákeřnou chorobu. Druhý den se tedy všichni vydali k doktoru Hroznofovi, nejznámějšímu specialistovi na boj s dloubáním jako takovým. V čekárně byly bílé stoličky, bílý stůl a bílé stěny. Bílé dveře ordinace byly obložené bílou koženkou. Všichni mlčky seděli a vyplašeně se dívali na obrázky rozvěšené na stěnách. Na všech byly těžké případy dloubání v nose. Muž, který měl v nose strčenou celou nohu. Rodina s nosy většími než hlava. Dědeček, který se dloubal v nose dřevěným kůlem a chlapeček, který se dloubal jen v jedné nosní dírce a ta se mu zvětšila tak, že vypadala jako otevřená ústa. Dveře ordinace se otevřely a zazněl přísný hlas. Další! Doktor Hroznov byl tlustý, v bílém plášti, s nosem jako okurka. Dlouho Věrku pozoroval, ukázal jí různé obrázky a dával podivné otázky. Přitom se musela dloubat v nose nejprve jednou rukou, potom druhou a nakonec oběma. Do nosu jí svítil baterkou, dával jí tam různé lesklé nástroje a díval se zvětšovacím sklem. Všichni tiše seděli. V ordinaci bzučel nějaký přístroj. Potom si doktor odkašlal a pustil se do psaní. Občas se podíval na Věrku, která se opět vrtala v nose, potom na ostatní, kteří na něho vyvalovali oči a nervózně polikali. No, je to vážné, řekl potom. Začal zdlouhavě vyprávět o dloubání v nose. Zmínil se o několika nejtěžších případech a způsobech jejich léčby. Potřebovali bychom speciální nástroje, zdůraznil. Potom ještě řekl několik cizích slov, která zazněla jako rozsudek smrti. Všichni sebou polekaně trhli. Máme to chápat jako stav beznadějný? Zeptal se kdosi. Doktor mlčky přikývl. Je to nevyléčitelný případ dloubání v nose, dodal, strčil si prst do nosu a důkladně se v něm povrtal. A co máme dělat? Ozval se čísi prosebný hlas. Doktor rozpačitě pokrčil rameny. V případech, jako je váš, to obyčejně končí tím, že postiženému zarostou prsty do nosu.
jednoduše je už pak nikdy nebude moci vytáhnout ven. Nastalo mrtvé ticho. Všichni se dívali na Věrku a její prsty lačně zastrčené v nosních dírkách. A kdy k tomu dojde? Zeptal se někdo plačtivě. Doktor se zamyslel. Možná zítra, možná za 2 roky. To nikdo neumí přesně odhadnout. Všichni se zvedli, doktorovi pěkně poděkovali a zaraženě se odebrali domů. Věrka šla ten večer brzo spát. Podívala se na večerníček, vyčistila si zuby a když si lehla do postele, všichni přišli popřát dobrou noc. Stáli v jejím pokojíčku, jako by ještě chtěli něco říct. Upravovali jí deku a polštářek, obložili jí panenkami a plyšovými medvědy, vrtajícími se v nose a potom po jednom odešli. Věrka si strčila všechny prsty do nosu a zavřela oči. Z kuchyně k ní přes stěnu doléhaly hlasy. Všichni tam seděli a o ničem se rozčileně dohadovali. Některé hlasy byly plačtivé, jiné rozzuřené. Potom někdo dlouho mluvil. Kdosi se rozplakal a ostatní se ho snažili utišit. Potom nastalo ticho a Věrka sladce usnula. Ráno bylo v celém bytě ticho. Věrka vstala z postele a otevřela dveře svého pokojíčku. Byt byl prázdný. Všichni byli pryč. Sebrali všechno, co mohli odnést a potichu jeden po druhém se vytratili. Jedni se schovali v lese, jiní šli do sousedního lesa. Další odcestovali do vzdálených krajin, kde si změnili jména. Neuměli se smířit s představou, že Věrka se už nikdy nepřestane dloubat v nose. Báli se, že jednoho dne jí zarostou prsty do nosu, oni s ní půjdou po ulici a všichni budou vykládat. Aha, to je ta Věrka, co se tolik dloubala, až jí zarostly prsty do nosu. Aha. Tak zůstala Věrka sama. Sedla si na stoličku, začala se dloubat v nose a přemýšlela. Chvílí bylo smutno, ale potom se rozveselila. Může se přece dloubat v nose, kdy jen bude chtít. Nikdo jí to nebude zakazovat ani jí nutit, aby pěkně jedla, seděla nebo si hrála a přitom neměla v nose ani jediný prst. Tak se i stalo. Věrka byla šťastná. Vesele se dloubala v nose od rána do večera a vůbec jí nevadilo, že se jí postupně zvětšil a vypadal jako okurka. A to ještě netuší, co jí čeká, až jí prsty v nose zarostou. Ha!

0: Písničku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: tak už je květen měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc, protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš. Jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je více účelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je dost hluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes a tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho víjú, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se stmíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zavíju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici.
1: No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře.
0: Jak by se mohla najít, divil se. My šneci se přece nedělíme na šneky a šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy.
1: No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemíždích farmách. Můj šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěžineckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama.
0: Kluci vybírali šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal balíčku, balíčku a jiné lichotky.
1: Odprojskni,
0: zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem.
2: Děkuju,
0: povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Létající deka. Eleonora seděla před křišťálovou koulí a smutně vzdychala. Koukala se na děti, které dováděly na koupališti. Leželi na dece, mazali se opalovacím krémem, plavali ve vodě nebo jezdili na tobogánu. Sluníčko hezky hřálo, protože byly letní prázdniny. Všechny děti si je náležitě užívaly.
1: Co tam zase děláš?
0: Zeptala se přísně její máma, čarodějnice Zinaida. Ale nic, odpověděla Eleonora a schovala křišťálovou kouli pod polštář.
1: Měla bys dělat něco pořádného, zlobila se její matka. A ne jen koukat do křišťálu. Běž učesat Mindu a naleštit koště.
0: Eleonora sice poslechla, ale nezapomněla se ušklíbnout. Minda byla jejich čarodějnická kočka, černější než saze z komína. Koště bylo létací a nablízkané bylo až. Zinaida si na něm velmi zakládala. Dělalo jí dobře, když se po jejím naleštěném koštěti na sletu čarodějnic a čarodějů všichni ohlíželi. Když byla Eleonora s prací hotova, vrátila se ke křišťálové kouli. Pohladila ji a dál se dívala na děti na koupališti.
1: Zaletím si pro něco do lesa, zavolala na ní Zinaida.
0: Eleonora se lekla a kouli raději schovala pod polštář.
2: Jasně,
0: odpověděla nahlas. Když za Zinaidou zaklaply dveře jejich chaloupky, dostala nápad. Taky si udělá výlet. Ne do lesa jako její matka, ale na koupaliště. Létající koště neměla a tak se rozhodla, že si vymyslí jiný dopravní prostředek. Jako správná čarodějnice už se toho naučila víc než dost. Stačí najít to pravé zaklínadlo a létat může cokoliv. Eleonora přemýšlela, na čem by mohla přiletět, aby vypadala nenápadně. Nechtěla na sebe před ostatními dětmi příliš upozorňovat. Očima přeletěla věci ve svém pokojíku. Židle, stůl, postel, knihovna, křišťálový lustr, plyšový had. To všechno by mohlo klidně létat, ale určitě by to vzbudilo rozruch. Znovu pohladila křišťálovou kouli. Když se podívala, jak to na koupališti vypadá, plácla se do čela.
2: Deka!
0: Vykřikla tak nahlas, až Minda polekaně naježila srst a pro jistotu vyskočila na postel.
2: Neboj, utěšovala ji Eleonora. Jen si uděláme malý výlet.
0: Pak sáhla po knize kouzel. I malé čarodějnice a mladí čarodějové mívají prázdniny, a tak není divu, že Eleonora některá kouzla zapomněla. Nalistovala si stránku s létajícími kouzly a začala čarovat.
2: Ešo ody.
0: Sotva dořekla kouzelnou formulku, deka se z postele nadzvedla a sama od sebe si plula pod stropem. I s Mindou, která nestačila vyskočit.
2: To je ono,
0: zaradovala se Eleonora. Aby mohla na deku taky nastoupit, musela ji nejprve nechat slétnout k zemi. K tomu použila další zaklínadlo. Spolu s Mindou se pohodlně usadila na dece. Pěkně uprostřed, aby při letu náhodou nevypadly. Pak stačilo vyslovit létací zaklínadlo a přání, kam chtějí letět. Brzy se obě ocitly na koupališti. Všichni byli tak zabraní do plavání, cákání a dovádění, že si létající deky nikdo nevšiml. Eleonora přistála na trávě. Zaparkovala svou deku mezi ostatní deky a s úsměvem se kolem sebe rozhlížela. Měla na sobě šaty a tak se nejprve svlékla do plavek. Pak se osmělila jít do vody. Plavat uměla báječně a pod vodou vydržela déle než ostatní. Její pradědeček byl totiž vodník. Dováděla spolu s ostatními dětmi. Ty ale nebyly ve vodě pořád. Maminky je svolávaly, ať jdou na chvíli z vody ven. Eleonora dělala všechno, co viděla u ostatních. Taky si šla na chvíli lehnout na deku ke své Mindě, která se tam lenivě rozvalovala. Dlouho ale neležela. Brzy se u její deky zastavila holčička, se kterou dováděla ve vodě.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se holčička.
2: Eleonora,
0: odpověděla malá čarodějnice. Holčička se zamyslela a pak dodala.
2: Budu ti říkat Eli, můžu?
0: Eleonora s úsměvem přikývla.
2: Jdeš do vody?
0: Zeptala se holčička. Odpovědi se nedočkala, protože deka, na které její nová kamarádka ležela, se najednou zvedla do vzduchu. Otázka, kterou holčička položila, zněla podobně jako létající zaklínadlo. Deka se při tom rámusu, který byl na koupališti, nejspíš přeslechla.
2: Páni!
0: Vykřikla udiveně dívenka. Eleonora rychle slétla na zem.
2: Ty umíš lítat?
0: Zeptala se udiveně holčička. Ani nečekala na odpověď a začala škemrat o svezení.
3: Tak si sedni,
0: vybídla ji Eleonora a pomaloučku s ní obletěla koupaliště. Teď už se jich všimly některé další děti a chtěli taky povozit. Od té chvíle se Eleonora nezastavila. U její deky se vytvořila fronta a ona až do večera děti vozila na létající dece. Domů dorazila jen o chlup dříve než její maminka. Naštěstí. Jinak by musela vysvětlovat, kde byla a co dělala. A Zinaida by jí další podobné výlety nejspíš zatrhla. Večer usnula Eleonora o dost dříve než obvykle. Po celém dni stráveném na koupališti byla totiž pořádně unavená.

0: malý Péťa se ptá tatínka.
1: Tati, proč je tichý oceán tichý?
2: Tatínek se zlobí. Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?
1: Tak jo. Jak vlastně umřelo to mrtvé moře?
3: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Posetnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimanžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
4: Zítra se u mě hlaste.
3: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
5: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
3: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
6: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
3: přemýšlel nahlas škrtič.
5: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
3: řekl Padrát.
6: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
3: řekl Čango.
5: Ty ho znáš?
3: Podivil se Vasil.
6: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
5: Jak vypadá?
6: Jako feťák,
3: zarval Čango.
6: Oši má propíchnutý si chrájickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďáckej dudlík.
5: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
3: Odplivl si Pepa Padrát.
5: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
3: Zamrkal na Čanga.
6: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
5: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
3: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
5: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vemte roha. Vy šéfovi nic nedlužíte.
6: A co ty?
3: Vasil se uhodil do prsou.
5: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holoubci, klidně vraťte domů.
3: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
7: Raz, dva, tři a dva, krok, dva,

0: běží. Raz, dva, tři, čtyři. Zastavit, stát.
1: Čelem.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, jsem tady já, Figy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všichni děti zdravím a víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piky tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piky, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi, to je dost důležité.
0: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou židli.
0: Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku u počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité
2: kosti. A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, na ty dvě vystouplé části na zádech, což
0: na
2: jsou
0: zádech.
2: Jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti, sedíme na celé ploše sedadla s tím zadečkem, obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koleněnou.
2: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout, pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý posed se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic.
2: Já mám.
0: Jo, takhle.
2: Jako?
0: Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, aby
2: jedl. Super, ale musíš od toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: Takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to
2: přesně pochopila. Tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit k vás konce.
2: Utíkej, čau.
0: Děkuju.

0: Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád.
1: První pár, kdo co?
0: Správně, příklad.
1: První pár, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pár, kdo co? Kočka. Druhý pár, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho? Bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo kouzl.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kouzl, co je někdo... No, kočka, co jí někdo kousko, co? Ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš, a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád
1: je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběká.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100x šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100x?
1: Protože ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš, ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom.
2: Jak se s rákosníčkem točil celý rybník Brčálník.
3: Ale, že by nám už zima klepala na dveře.
2: Divil se rákosníček, když viděl, jak vzduchem poletuje první sníh a ze stromu padají poslední listy.
3: To, abych se šel podívat, jak jsme se na to připravili.
2: Když obcházel brčálník, potkal u severního břehu kapra Matěje a hned ho začal zkoušet.
3: Tak, co pak budeš dělat, až nám mráz začne rybníček pokrývat ledovou pokličkou?
2: Zeptal se úředním hlasem.
3: Budu tady čeřit vodu, aby všude nezamrzlo,
2: odpověděl kapr jen tak na půl huby.
3: A proč pak nemá zamrznout?
2: Vyzvídal rákosníček dál.
3: Chcete, abychom mohli pořádně dýchat,
2: zabručel kapr Matěj a zmizel mezi rákosím, protože ho nebavilo odpovídat na otázky, na které zná odpověď každá malá bělička. Jakmile došel skřítek k západnímu břehu, zavolal si k sobě žabáky.
3: Jestli pak si budete vědět rady, kdyby hráz popraskala mrazem,
2: zpovídal je všechny najednou.
3: Buď bez starosti, ozval se žabák Bonifác, my už to ohlídáme. A kdyby něco, tak si poradíme,
2: přidal se žabák Augustín.
3: Zkrátka ty díry vyspravíme rákosím,
2: dodal žabák Melichar a rákosníček jen spokojeně přikývl. Po rozloučení si šel prohlédnout ještě jižní břeh. Mezi vrbovými kořeny tam podřimoval rak vavřinec a skřítek s ním musel pořádně zatřepat, aby ho probudil.
3: Přijde zima, bude mráz,
2: volal na toho ospalce.
3: Kam se přední, kam schováš?
4: Kdože přijde?
2: Zívl vavřinec sotva se trochu probral.
4: Zima, tak to já někam zalezu, hele zrovna jako teď.
2: A už se soukal hlouběji pod kořeny.
3: Počkej, počkej,
2: brzdil ho rákosníček.
3: A co když to všechno tady zapadá sněhem, no?
4: Sněhem, říkáš,
2: zabručel rak.
4: Tak to tady zkrátka prohrábnu, a co neprohrábnu, klepety odhrábnu, jo, zrovna tak to udělám,
2: povídá vavřinec. S tím rákosníček souhlasil a tak se šel podívat ke břehu poslednímu východnímu. Tam našel tolik spadaného listí, že mu sahalo po kotníky. Takový nepořádek se mu ale ani trochu nelíbil a proto začal uklízet. Sotva ale schrabal listy na jednu hromadu, zatočil se nad ním vítr a všechno zase rozházel.
3: Ty větře jeden uličnická, co to vyvádíš?
2: Rozčiloval se rákosníček.
3: Jsi jen samá lumpárna a já, abych se kvůli tobě zlobil. No tak, nech toho, nebo mě ještě schodíš do...
2: Co chtěl povědět, už nedopověděl. Jenom bubliny na vodě prozrazovaly, že je teď rákosníček tam dole. Když se vynořil, nebylo mu vůbec do smíchu. Za to vítr byl čím dál rozdováděnější a jedním fouknutím zvedl na rybníčku vlny do pořádné výšky. Ryby se na nich kolébaly ze strany na stranu, z hora dolů, a se skřítkem to nebylo jinak.
3: Dej už pokoj s tím laškováním,
2: okřikoval toho větroplacha.
3: Vždyť takhle rybám nafoukáš do uší.
2: Jenomže mluvení do větru nemělo žádnou cenu.
3: Fí, já vím, že ryby uši nemají,
2: zafičel vítr rákosníčkovi dozad.
3: Takhle k večeru je pohoupat musím. To se jim přece líbí. Fíf. Ano, ano, ozvalo se zborem. My ryby máme houpání velice rádi, to je moc ušlechtilá zábava. Tak hele, větře,
4: mračil se skřítek.
3: Na to nedej, že se chtějí houpat. Nebudou mě potom celou noc spát. Fí, fí, to je mi fuk, fí.
2: Hvízdl vítr a přehnal se nad brčáníkem ještě jednou.
3: No tak, no tak.
2: Zlobil se rákosníček.
3: Nechtěl bys náhodou odletět někam jinam? To víš, že nechtěl.
2: Odfoukl si vítr.
3: Teď se pěkně koukej, jakou udělám rybám legraci. Fí, fí.
2: Proletěl rákosím, dvakrát se zatočil nad rybníčkem a celý ho roztočil jako nějaký kolotoč. Tohle se rybám líbilo ještě víc a vozili by se nejraději na pořád. Jenomže rákosníček si myslel něco jiného.
3: Tak, teď toho mám ale úplně, ale zcela úplně dost. Vždyť všem zamotáš hlavu a nakonec dostanou motor.

0: potopili na dno, aby tam prospali zimu. Velká ospalost padla také na rákosníčka, raka vavřince a žabáky Melichara, Augustína i Bonifáce. A tak si navzájem popřáli dobrou noc a šli si lehnout. Vavřinec mezi vrbové kořeny, žabáci k západní hrázi a skřítek do svého rákosového domečku.
1: Ano, ano, doba již značně pokročila. Tak prosím, žádné okounění a alů do postýlek, což platí pochopitelně pro každého. A tedy i pro rákosníčka.

Potom už bylo všude ticho, tichoučko, na brčálník dosedla sněhová peřina a zůstane tam až do příštího jara, kdy se zase všichni probudí, ale to bude

0: Jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne.

0: Jenom když maluju.
1: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
0: Ale co? Mně nic nenapadá.
1: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To bys načlo?
0: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramíny a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá. Hej, Krtku, máš už doma uklizeno? Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na hlavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
1: Půjdeš po dobrém, nebo má vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblázků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
1: Umíte jdem mrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajistá nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít. I ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
1: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Leda, že by postavil na stráňce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát.
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc ušák a pískl na žáby v potoční tůni.

0: čekali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
0: Už tam mohla být, čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky.
2: Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou.
0: Škodolibě na ně volá od potoka straka na vrbě. O naše křidílka neměj obavy. Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim krtková zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda. Nedá se nic dělat, krtku, necháme to na zítra, řekl ušák. Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke krtkovi do kapradí a hned spustila. Vidíš, krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se do toho nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě.
2: Moje vina? Že tě, krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Inu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
2: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do tisíce, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval.
0: Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dal se mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat
1: 3,
0: znovu
1: 4,
0: a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: a zatím
1: není.
0: Čas letí.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně
1: 5.
0: Se krtek dopočítal? A otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. Ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek peláší k vrbě za strakou, že se přeptá.
1: Haló, strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu, zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí, jako v boudě na jarmarku. Zrcátka a řetízky, střípky skla, perličky na 9 šňůrkách a z nejtmavšího kouta na krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, stracho, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale krtek se dál už o straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
1: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí krtek pěkně uvelebí, než si ji ještě naposledy pohladí a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
1: Děkuju měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá, peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená. Tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: ty básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Mařence bylo v lednu 5 let. Je to už velká holčička, stejně velká jako Čenda. Mařenčina maminka pracuje v knihovně a tatínek je malíř a restaurátor. Mařenka si dřív myslela, že tatínek pracuje tam, kde je napsáno restaurace. A divila se, proč táta pořád nikam jezdí a není celé dny doma, když restaurace jsou na každém rohu. Když se na to táty zeptala, velice se smál a vysvětlil jí, že restaurátor není hostinský, ale člověk, který opravuje staré věci tak, aby vypadaly jako v té době, kdy byly nové. Čendovi bylo v lednu 6 let, je to malý kluk, stejně malý jako Mařenka. Čendův táta je automechanik a klempíř a opravuje auta, ale jenom některá. Mařenčin táta mu namaloval na vrata do domu žlutou ceduli s obrázkem autíčka, které vypadá jako hračka. Na ceduli je nápis Renovace historických vozidel. Čendova maminka rozumí autům úplně stejně jako jeho táta, protože je strojní inženýrka a navíc umí německy a anglicky. Proto je maminka hlavou firmy a táta, který všechno udělá, jsou ruce. Tereze je 12 let, nosí dlouhé vlasy a nenosí brýle, které má nosit. Město, ve kterém Mařenka a Čenda žijí, slaví na jaře osvobození. To ovšem děti znají. Město je napřed potažené černým suknem a všichni lidé jsou smutní a pan král vyhlásí, že kdo to město vysvobodí, dostane princeznu a půl království. V jeskyni za městem bydlí drak a trápí město a žere princezny. Když pan král vyhlásí ten inzerát, začnou se sjíždět princové, ale nikdo nedokáže zabít draka. Až nakonec přijede hloupý Honza nebo princ Bajaja, draka přemůže a město je pak potažené červeným suknem a je svatba. Tak Mařenka a Čenda pořád vyhlíželi, kdy se objeví černé sukno a drak. A jak to vlastně vypadá, když je město potažené černým suknem, zeptal se Čenda. A co je to sukno, nevěděla Mařenka, zeptali se Terezy. Sukno je taková látka, řekla jim. Aha, takže když je město potažené suknem, tak to je něco jako když maminka povlíká peřiny, usoudil Čenda. A tak čekali, až jim potáhnou dům povlakem jako peřinu, ale místo toho se na domě objevil prapor. A Čendův tatínek se domlouval na dvoře s jedním pánem, že v neděli se pojede závod veteránů. Mařenka se doma zeptala tatínka, tati, co je to veterán? Ne, co je to, ale kdo je to, odpověděl táta. Veterán je člověk, který byl ve válce. Mařenka usínala a představovala si krásné prince na koních, jak závodí a bojují v turnaji jako princ Bajaja a vyhraje ten, kdo řekne všem nepřátelům hlavy dolů. Těšila se na neděli. V neděli je Čendův tatínek Jirka naložil do auta a jeli do malého městečka a tam byla na náměstí spousta aut a lidí a se všemi se Čendův tatínek znal. Vezmeš mi děti? Zeptal se Čendův tatínek pána, co byl u nich na dvoře a ten přikývl a vzal Mařenku a Čendu do auta. Ale to bylo auto. Vypadalo jako hračka. Bylo krásně červené. Vzadu byla jenom taková dřevěná lavička a na ní si sedli Mařenka, Čenda a medvěd. Protože medvěd, ten, co se objevil na popelnici, teď bydlel u Mařenky a všude s dětmi jezdil. Strejda, který auto řídil, měl kníry, velké brýle, na hlavě koženou kuklu a na rukou kožené rukavice. Vyrazili na trať. Silnice vedla napřed z kopce dolů a pak prudce na kopec, na jehož vrcholu byl hrad Radyně. S nimi vyrazilo několik dalších aut, některá měla střechu, některá ne, některá byla velká a černá a jedno malinké žluté a taky tam jelo červené hasičské auto s lesklými houkačkami a stočenou hadicí. Většina aut rychle vyrazila a nechala autíčko s Čendou, Mařenkou a medvědem vzadu. Čenda se rozčiloval. Strejdo, jeď rychle, vždyť tam budeme poslední. Strejda se smál. Kamaráde, tahle érovka je z roku 1925, tu moc honit nesmíme. Oni jsou mladší, tak jsou rychlejší. Směl by si medvěd sednout dopředu, on nic nevidí, zeptala se Mařenka a strejda pustil medvěda vedle sebe. A strejdo, osmělila se Mařenka, byl jsi ve válce? Kde pak, já ne, ale tahle érovka válku pamatuje, jenomže byla zavřená v kůlně, protože neměla benzín. Už jeli do kopce a předjeli velké černé hranaté auto značky Tatra. A za chvíli předjeli zelené auto bez střechy a s bílou hvězdou na boku. Hele, strejdo, to je Jeep a nedojel, křičel Čenda, který se v autech vyznal. No vidíš, to má smůlu, řekl strejda. Tenhle Jeep byl ve válce a teď nemůže do kopce, chudák. Chudák veterán, pomyslela si Mařenka a řekla, když byl ve válce, tak je veterán. Ale nikdo jí neodpověděl, protože strejda zrovna řadil rychlost, autíčko se škubalo a Čenda křičel, hurá, chcíplo mu to, tamhle stojí. Nahoře u hradu Radyně vlály vlajky, byl tam nápis cíl, opečené klobásy a limonáda. Za nějaký čas přijela auta, která byla pomalejší, řidiči od těch, která nedojela, přišli pěšky a Čendův tatínek přijel oklikou jejich domácím obyčejným autem. Strejda, který Mařenku s Čendou a medvědem přivezl, si stoupil na bedínku a dostal zlatý věnec a pohár. Čenda stál přitom vpravo a Mařenka vlevo a medvěd seděl strejdovi za krkem. Všichni se smáli, blahopřáli jim a fotografovali je. Pak se šlo na nádvoří hradu a tam spolu bojovali mečem dva rytíři v drátěných košilích, další dva mezi ně skočili z hradeb a nakonec vjel bránou princ na koni a všechny je pobil. Pajaja, vydechla Mařenka, všem nepřátelům hlavy dolů, křičel Čenda. Nakonec se padlí zvedli a uklonili, lidi jim zatleskali a Mařenka poznala, že to byly ty závody veteránů a princ na koni, že vyhrá.
1: Zvědavý kluk. Byl jednou jeden moc zvědavý kluk. Nebyly dveře, za kterými by nenastavil uši, nebyla klíčová dírka, kterou by se nepodíval. Stokrát ho babička napomínala. Nebuď zvědavý, budeš brzo starý. Ale kde pak kluk? Nedal na babičku.
2: A tak se stalo, když jednou v noci tajně poslouchal, co si kdo s kým o čem šušká, že uslyšel všechno, co černá tma šeptala měsíci. A té noci doopravdy zestárl.
3: Ty má kočičko rohatá, slepičko chlupatá, co pak to s tebou je?
1: Sepjala ruce babička, když ráno našla v posteli místo kluka dědečka.
2: Kluk, změněný k nepoznání, vypadal jako mrak před deštěm.
1: Cestou do školy se za ním lidi nestačili ohlížet. Jak těži vy neviděli vousatého dědečka poskakovat s aktovkou na zádech.
2: Ostatní kluci byli už dávno ve třídě a spustili velikánský povyk, když se mezi nimi objevil. A spustili velikánský povyk, když se mezi nimi objevil. Poznali ho podle pruhovaného trička a krátkých kalhot s koženou záplatou na zadečku a mohli se navzájem spolikat smíchy.
1: Mysleli, že si kluk vousy jenom přilepil a začali ho za ně tahat. Když poznali, že vousy drží, vykulili oči a nemohli vůbec myslet na to, co jim vykládal pan učitel. Spočítali, že 1 a 1 je 10 a že 2 vrabci a 1 kanárek jsou 3 papoušci.
2: Rozhněvaný pan učitel si kluka vyvolal a řekl mu, že vousatý už nikdy do školy přijít nesmí.
1: Kluk vousy sundat nemohl. Když je oholil, narostly mu i hned nové.
2: A tak se rozhodl, že do školy chodit nebude.
1: Vyprosil si od babičky šaty po dědovi a šel se v nich procházet po náměstí.
2: Líbilo se mu, že mu všichni dávali přednost.
1: Auta počkala, až přešel ulici. V tramvaji ho jedna slečna pustila sednout na své místo.
2: Odpoledne potkal pana učitele a pan učitel ho uctivě pozdravil. Kluk se z toho náramně radoval a z té radosti si dal ruce do kapes a začal pískat písničku od Suchého a Šlitra Malé kotě.
1: Ostatním dědečkům, kteří stáli kolem, se to zalíbilo a přidali se k němu.
2: Všichni pak zpívali Chlapci a děvčata, pěstujte koťata.
1: Babičky měly radost, že dědečkové mají radost a také zpívali.
4: Chlapci a děvčata, pěstujte koťata, země je kulatá a místa je tu dost.
2: Když klukovi došel hlas, zamířil na hřiště, že si zahraje s klukama kopanou. Svlékl se do trenýrek a běhal po trávníku jako závodník.
1: Dědečkové se dívali a vrtalo jim hlavou, jak to, že je v takovém stáří tak čiperný. Zeptali se kluka. A dědo, kolik je vám vlastně let?
2: 8, řekl kluk a nelhal.
1: Ale dědečkové nevěřili. Mysleli, že si z nich dělá legraci a přestali si s ním hrát. Přestali skákat přes švihadlo a cvrnkat kuličky.
2: Kluk byl zase sám. Začalo se mu stýskat po klukách a umínil si, že si tmu udobří.
1: Večer se radil s babičkou.
2: Babičko, jak pak se udobřuje tma?
1: Možná, že ti to poví sama, mínila babička. Přikryla vousatého vnuka a zhasla. V tom okamžiku vzala tma kluka do náruče. A klukovi bylo v té měkké a teplé náruči dobře. Zamhouřil oči a zdálo se mu, že ho tma hladí po tvářích a po vlasech. A on jí šeptal.
5: Ty víš, tmo, že už tajně neposlouchám. Že už to víš.
1: A tma šeptala, že ví. A tak si šeptali, až usnul kluk a usnula i tma. Když se šla babička k ránu podívat, jestli se neodkopal, srdíčko jí radostí zadupalo polku. Z dědečka byl zase kluk a teď už ani muk.

0: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
0: A co když šel po dvou?
2: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
3: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho bylčta.
2: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno, už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál Pytlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pytlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pytlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pytlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
4: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
2: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pytlíka.
4: Teď ho konečně polapím.
2: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pytlíkem do vody. Ne. Pytlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pytlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pytlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal.
0: Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také.
2: Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.

0: cvičíme s Hankou.
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já,
1: děti.
0: Já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, ale stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
1: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou, pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které je stranou.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá a aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava. Děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: A zpátky na svý místo. Šupsem,
0: hop!
1: A
0: šícová strana
1: doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tleskat.
0: Jo, dobře, tak tleskat.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to byly jsme ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo
0: taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě 1, 2, 3, 4 a máme ponyho doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj, ahoj.
2: Dotek.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek. My nejsme žádní exempláři. My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec? V jakém oboru? Spozornil profesor. Je to muzikant, řekl Ramses. V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem se hnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii!
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Jaro bylo, jak už dlouho nikdo nepamatoval. Hory se sice místy přikrývaly bílou peřinou, ale ta se valem tenčila, jak do ní píchaly rozdováděné sluneční paprsky. Všichni se radovali a nejvíc Anče. Vlíhla se jí housátka a třpitila se v jarní trávě radost pohledět. Není to krása, lidičky, rozplývala se. Vždyť jsou zrovna jako ze zlata. Trautenberg se už klípl. Pro mě je pták zlatý, jen když je do zlatova upečený. A to zase s dovolením, prosím, ne, osmělil se Hajný. Můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milostdědečka, vypravoval, že jednou viděl zlatého ptáka letět od Sněžky na kokrháč.
1: A, casky, plesky, zavrčil Trautenberg. Kdo ví, co viděl?
0: Inu, každý víme své, řekla Anče dopáleně, protože se Trautenberg otřel o její housátka. Povídala poniklská bába, že zlatý pták přilétá jednou za 100 let na svatýho Jána a kdo ho vidí, tomu splní 3 přání. Nestačil Trautenberg něco říci, vykřikl Hajný. Milost, pane, on přiletí z Rovinka letos. Trautenberg vyvalil oči.
1: Hajnej, nemejlíš se?
0: Ale Hajný trval na svém. Račte, prosím, milost, pane, počítat se mnou. Můj dědek viděl zlatého ptáka právě tu noc, co se mu narodil syn, jako můj otec, a to bylo dědkovi 20 let. Můj táta sloužil u vašeho milost, pan tatínka, 40 let. Já u vás taky, tak to máme dohromady rovných 100 a svatýho Jána je zrovna dnes. Tu ráno je, jako by Trautenberga vyměnil. Rozkazy lítali. Anče, nachystej studenou pečení, mísu buchet. Hajný, přines ze sklepa nejlepší víno a pošli kubíčka pro doutníky. Ať mě nikdo nevyrušuje, nebo himlaudon. Anče utíkala do kuchyně, Hajný do sklepa a kubíček se loudal ke kupci pro doutníky. Cestou potkal Krakonoše a hned se ho vyptával, je-li to pravda, že na svatýho Jána přiletí zlatý pták, co každému, kdo ho vidí, splní 3 přání. Co pak máš za přání, že k ním potřebuješ zlatýho ptáka? Podíval se Krakonoš. Kde pak já? Špitl kubíček. To náš milost pán. A pak Krakonošovi všechno vypověděl. Ten se jen uculoval a pak řekl. Věřit Trautenbergovi, že zlatý pták, když přilétne, sedne na támhle tu skálu a sedí tam jen tak dlouho, dokud člověk neřekne 3 přání. Ale musí to být taková přání, která jsou jemu k dobrému a jinému neublíží. Doma kubíček opakoval slovo od slova, co mu řekl Krakonoš o zlatém ptákovi a potom s nevinnou tváří dodal. A taky prý se musí tomu ptákovi nasypat u skály zlaťáky, jinak by si tam nesedl. Anče se rozpálila spravedlivým hněvem. Ještě jsem neslyšela, že by kouzelná bytost někoho ošidila. To jen některý lidi koukají, jak ošidit toho druhýho. Trautenberg však dělal, jako když neslyší, a přikázal nachystat papír, inkoust a pero a vyhnal všechny ven. Hajné mu nešly ty zlaťáky z hlavy. Nikdy neslyšel, že by se zlatému ptákovi muselo sypat nějaké zobání. Také Anče nad tím kroutila hlavou. To by se o tom poniklská bába přece zmínila. A tak se Kubíček přiznal, že si to vymyslel, aby měl Trautenberg vztek, když je takový lakový.

0: generál Trautenberg z kapsy měšec zlaťáku. A kolik jich má být? Zeptal se mrzutě.
1: No, když jde o tři přání, tak by měly být tři.
0: Špitl nesměle Hajný. Taková drahota, vrčel Trautenberg. Odpočítal tři zlaťáky a podal je Hajnému. Polož je pod skálu na kámen, ať je na ně vidět, poručil. A teď jdete pryč, ještě by se vás zlatý pták polekal. Jen co Kuba, Anče, Hajný a Kubíček zašli na kraj lesa, objevila se na obloze zář, jako by měsíc padl do korun stromu. Na skálu usedl zlatý pták a promluvil. Čeho si žádáš? Trautenberg se zvedl ze stoličky a poroučil. Tak zaprvé chci mít zámek jako štěpanický baron.
2: Staníš se,
0: odpověděl pták. Za druhé, pokračoval Trautenberg, sklep plný jídla a pití, a aby ho neubývalo.
2: Staníš se, odpověděl pták po druhé.
0: A za třetí, poslušné sloužící, abych mohl vyhnat tu svou daremnou a drzou čelátku.
2: V tu chvíli zahrnělo, zablesklo se a místo zlatého ptáka stojí na skále Krakonoš.
0: Tak ty chceš, Trautenbergu, vyhánět poctivé lidi? Víš, co udělá zlatý pták tomu, kdo přeje druhému zlý osud? To hrsápe. Máš štěstí, že jsem přišel včas. Jinak bys nedopadl dobře. Trautenberg se z toho leknutí nezvolil ani na slovo, ale po zlaťásích se sápal. Ty nech být, zarazil ho Krakonoš. Jeden patří Hajnému, že ti tajemství zlatého ptáka prozradil, po jednom Anči a Kubovi, protože je místo odpočinku honíš po lese, a Kubíčka odměním sám, když to všechno tak dobře zařídil. Usmál se Krakonoš a podal Kubíčkovi zlaťák, žlutý jako to čerstvě vylíhlé housátko. A teď běžte domů. Noc patří spánku, zahřímal Krakonoš a zmizel.
3: Tak. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Hujá, dětské písničky!

0: dá táta pusu mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos!
2: Jak Mach a Šebestová navštívili věštírnu ve starověkém Řecku. Jednou zrovna před prázdninami paní učitelka Spáčilová onemocnila, takže někdo musel učit místo ní. Celá třída byla zvědavá, kdo se místo té hodné paní učitelky, kterou měli všichni rádi, ve třídě objeví. Žáci seděli ani nedutali a jenom čekali, kdo to bude. A teď si představte, že vešla učitelka Novotná, před kterou se celá škola třásla hrůzou. Bali se jí všichni žáci, všichni učitelé, dokonce i pan školník. Měla nejmín 100 kilo, takže když šla po chodbě, valila si jako tank a všichni před ní prchali. Říkalo si jí Vřešťan obecný, protože když uviděla na zemi odhozený papírek, začala příšerně vřeštět.

dnu Vlačláv Fialová měla vykulené oči a vyčeněné zuby. U pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak hlasitě, že to bylo slyšet ze školy až na náměstí, kde se lidé zastavovali a říkali si mezi sebou, slyšíte? Učitelka Novotná se už zase zlobí. A pak dodávali, chudáci děti. A právě tahle ta učitelka Novotná vešla ráno do třídy 3B, nače se všichni žáci tak strašně lekli, že zapomněli vstát, což je chyba. Učitelka Novotná začala okamžitě vřeštět, najednou byla úplně fialová, měla vykulené oči a vyčeněné zuby, u pusy měla bílou pěnu a vřeštěla tak příšerně, že Machovi zalehlo v uších, podíval se na Šebestovou a řekl jí, nevím, Švestová, jestli tuhle hrůzu vůbec přežijeme. Ale tohle ještě nebylo to nejhorší. Příští den přišla žákyně Trejbalová z třetí lavice do školy s tou nejhorší zprávou, jako když žáci třetí B slyšeli, že ta její hodná paní učitelka Spáčilová, kterou měli všichni rádi a která bydlela v garsoniéře nad Trejbalovými, se bude kamsi stěhovat a že ta učitelka Novotná, z které má hrůzu celá škola a které se říká Vřešťan obecný, bude už nejspíš v třetí B učit natrvalo. Takže Šebestová tuhle strašlivou zprávu doma obrečela, Mach doma u oběda prohlásil, že má tím pádem pokažené prázdniny, že nikam nepojede, že by ho to nebavilo, že by stejně pořád myslel na tu hrůzu, která ji po prázdninách čeká, ale paní Machová ho uklidňovala, co když jsou to jenom řeči, ona že zase slyšela, že se paní učitelka Spáčilová bude snad vdávat, což může být stejný nesmysl jako to stěhování, zkrátka nic není ještě jisté. A stará paní Krupičková, která si zrovna přišla k Machovům vypůjčit trochu kvasnic, Machovi poradila, aby si s Šebestovou zašli za roh paní Zelené, že to je kartářka a že jim za stovku řekne, jak to s tou Novotnou po prázdninách bude. A Mach si řekl, že to je docela dobrý nápad, že tím pádem budou hned vědět, co je čeká, že nebudou žít s Šebestovou celé prázdniny v nejistotě. Šebestová si to myslela taky a tak vysypali z prasátek, co měli našetřeno a šli. Paní Zelená byla starší dáma, na rukou měla tlusté prsteny, uvedla je do pokoje, kde bylo skoro tma, protože tam byly stažené rolety, na stole svítila svíčka, paní Zelená míchala karty a ptala se, co vlastně chtějí vědět. Mach jí to celé vysvětlil a potom se s Šebestovou dívali, jak ta paní rozkládá karty po stole, jak nad nimi co si povídá, jak ji zase sbírá. A když se Šebestová ptala, co teda vlastně můžou po prázdninách čekat, kdo je teda bude příští rok učit, řekla ta paní Zelená, že jak karta ukazuje, bude to paní učitelka Novotná. A Mach s Šebestovou šli domů, jak dvě zmoklé slepice. Pan Mach se zrovna vracel ze zaměstnání a když je viděl a zjistil, co se stalo, řekl si, že jim trochu spraví náladu. Pozval je do své pracovny a pak jim vysvětlil, že se všem kartářkám nedá věřit, že jedna věc je nějaká amatérka, která si ty řeči čucá z prstu, a něco jiného astrolog, který pracuje se složitými výpočty, že celá tahle lidská činnost má své počátky ve starověkém Řecku, ještě dávno před naším letopočtem, a vůbec, že nejslavnější věštkyní všech dob byla Pythie, co věštila ve věštírně v řeckých Delfách. Takže měla úžasné výsledky, o kterých se dodnes píše, a když tohle slyšel malý Mach, řekl, poslíš, tati, co kdybychom se za tou Pythie s Šebestovou vypravili? Máme přece kouzelné sluchátko. Načež pan Mach pokrčil rameny a řekl, pro mě, za mě. A tak se v sobotu ráno konaly přípravy na cestu do těch dávných dob. Šebestová si šla půjčit Jonatána, aby mu nebylo líto, že ho na ten výlet nevzali sebou. Pan Mach dětem vysvětlil, že ta slavná věštírna je v Apolónově chrámu a že sebou musí vzít nějaké dary pro kněze.
Paní Machová skočila do obchodu pro dvě bomboniery po 90 korunách a než se vrátila, pokračoval pan Mach ve vysvětlování, řekl, že se v tom starověkém Řecku nemůžou objevit jen tak v normálních šatech, protože tehdy se chodilo v bílých tunikách. Mach s Šebestovou si tedy omotali kolem sebe bílá prostěradla a když s tím byli hotovi, vzali bomboniery a Jonatána, Mach poprosil sluchátko a byli pryč. Octli se před chrámem boha Apolóna. U vchodu stál vousatý kněz a ten je nechtěl pustit dovnitř. Řekl, že děti do svatyně nesmí. Šebestová se rozčílela, co jsou to za poměry, proč by děti nesměly do kostela. Pak si ale vzpomněla na bomboniery, kněz je klidně vzal a do chrámu je pustil. Akorát Jonatán musel zůstat venku. Ten kněz je potom vedl do věštírny, kde hořel oheň a nad ním seděla na trojnožce ta slavná Pythie. Ptala se Macha, co by si jako přáli vědět. A když se Mach zeptal, kdo je bude po prázdninách učit, začala Pythie nad tím ohněm všelijak mávat rukama, záhadně mumlat, až nakonec řekla, že po prázdninách je bude učit paní učitelka Novotná a bude je učit až do 5. třídy. A Šebestová, jak byla ještě trochu rozčilená, řekla té Pythii, tak to vám teda pěkně děkujeme. To jsme se nemuseli trmáct až sem. To sami nám řekla paní Zelená, amatérská věštkyně, která za to bere 100, když to kvůli vám, vážená paní Pythie, vyhodila Machova maminka za bomboniery jednou tolik. A k čemu to bylo? Načiž šla pryč a Mach šel za ní. Náladu měli oba pod psa, venku před chrámem volal Jonatána, ale ten nikde, hledali ho v celém okolí, až se dostali k sportovnímu stadionu, kde se konaly atletické závody. Byla to příprava na olympijské hry. Stadion byl plný diváků v bílých tunikách, zrovna začal štafetový závod, všichni křičeli a povzbuzovali atlety, kteří si v běhu předávali štafetové kolíky. Najednou se mezi nimi objevil poskakující a vesele štěkající Jonatán. Čekal chudák takovou dobu před chrámem, nudil se a teď si chtěl taky chvíli hrát. A představte si, že měl štěstí, jednomu běžci upadl při předávání červený kolík, Jonatán po něm chňapl a už s ním upaloval pryč. Za ním se hnali závodníci, pořadatelé v bílých tunikách a také pár rozčilených diváků, kteří křičeli: "Dej to sem, ty bestie, okamžitě to vrátit neřáde!" Byla to opravdu dost nebezpečná situace a Šebestová, která to viděla, křičela: "Proboha, Machu, máš přece sluchátko, pospěš si, než bude pozdě, protože jestli ti lidé Jonatána chytěj, je s ním amen." A Mach si opravdu pospíšil. A tak byli všichni tři najednou zpátky doma v parku. Na písku si hráli děti, Jonatán vesele poskakoval s kolíkem v tlamě. Jednomu chlapečkovi se ten červený kolík hrozně líbil. Chtěl ho Jonatánovi vzít, Jonatán mu pokaždé vesele uskočil. Nakonec dostal ten chlapeček vztek a rozbrečel se na celé kolo, jenomže. Pak se bohužel stalo něco příšerného, co se nemělo stát. Po cestičce se valila jako tank paní učitelka Novotná. Myslela si, že to dítě brečí proto, že mu Jonatán ten červený kolík ukradl a nechce mu ho dát. Začala vřeštět na Macha Šebestovou, co to mají za zlého psa, že takhle zlý pes by se měl dát utratit a oni dva by měli být potrestáni především za to, že chodí po městě jenom v prostěradlech jako hastroši, že jim v pondělí ve třídě ukáže, zač je toho loket. A jak tak vřeštěla a vřeštěla, byla čím dál víc fialová, měla čím dál vykulenější oči a vyceněnější zuby u pusy, měla čím dál víc bílé pěny a vřeštěla čím dál hlasitěji, až už se to nedalo poslouchat, takže maminky brali děti z pískoviště a utíkali pryč. A Mach s Šebestovou se vraceli domů, jak dva spráskaní psy. Věděli, že to mají u učitelky Novotné spočítané, že si na ně zasedne a bude se po nich vozit celý příští a přes příští rok až do 5. třídy.
Vraceli se tedy odevzdat prostěradla, taky museli vrátit Jonatána paní Kadrnoškové, šli smutně po schodech nahoru a netušili, že je u Machů čeká jedna dobrá zpráva, že je tam čeká dokonce moc dobrá zpráva, úplně nejlepší zpráva, jaká je vůbec mohla čekat. Čekala je tam zpráva, kterou přinesla stará paní Krupičková, že ta hodná paní učitelka Spáčilová, kterou mají všichni rádi, se uzdravila a v pondělí se vrátí do školy, že se bude opravdu stěhovat, ale jenom o 3 ulice dál, do velkého bytu jednoho pána, s kterým bude mít co nevidět svatbu a který se jmenuje inženýr Aleš Novotný. Takže po prázdninách už nebude Spáčilová, ale Novotná. Tím pádem na škole od září budou dvě učitelky Novotné a ta hodná povede svou třetí B dál až do 5. ročníku.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali a čekali.
3: Čekali.
1: A ty jsi pořád nešla a nešla.
3: No, nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty ďoblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No? Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidně mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
0: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No, tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No, jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ani dietetu?
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tady moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké. To je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav...
2: nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky umí ve stínu na zahrádce.
2: To je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
0: No co?

0: o vodovodu, který zpíval v opeře. Vodovod je obyčejná věc, ale hrozně důležitá. Dává vodu hrncům, kbelíkům, sklenicím, kropicím konvím a dokonce i vanám. Dává vodu od rána do večera, ale víte, že mu to vůbec nevadí? Když má jen chvilku volno, pustí se do zpívání. Jsou vodovody, které moc zpívat nedovedou, to je pravda. Některé zpívají dokonce falešně. Každý nemůže mít Bůh ví jaké nadání. Ale představte si, že v jedné kuchyni mají vodovod, který zpívá tak krásně, že hodiny úžasem pokaždé přestanou tikat. Má nádherný hlas. Hluboký jako hrnec na prádlo. A večer, když je umyté nádobí a všude ticho, začne zpívat písničky. Například:
1: teče voda, teče.
0: A podobně. A sklenice, hrnce, talíře i hodiny poslouchají. Nikdo se ani nepohne, nikdo ani nedýchá. Ale všichni se musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: jenže v televizi běží zrovna Rusalka. Dvě staré židle chtějí poslouchat a tak začnou vztekle vrzat.
1: Tady bude ticho, tady nikdo ani necekne. Chceme se dívat na operu.
0: A vržou a vržou. A co může vodovod dělat? Nechá zpívání a mlčí. Ale je mu to líto. Slzy mu tečou, jedna za druhou, až se jeden červený hrnec neudrží a řekne.
1: Že se ty židle nestydí, copak si vodovod nemůže po práci ani zaspívat?
2: A vůbec,
0: řekne Kredens.
2: Nač tady má vodovod ztrácet čas?
0: A protože je obrácena k vodovodu, řekne mu rovnou.
2: Nebuď blázen, tady je tě škoda, běž do hudební školy, jednou se můžeš dostat třeba i k divadlu, proč ne?
0: A vodovod přemýšlí a nakonec si řekne.
3: Proč bych se nemohl učit zpívat, co když mám opravdu nadání?
0: A tak se jednoho dne sebere a jde. Hudební škola je plná písniček. Tady hraje klavír, tam zase klarinet. Vodovod je z toho trochu vedle, ale říká si.
3: Jen klid. Proč by tady nemělo být plno písniček? Je to přece hudební škola.
0: A jde po schodech rovnou do ředitelny.
3: Jsem vodovod.
0: Představí se, když vstoupí. A ředitel vstane od stolu a řekne.
1: To mě těší.
0: A natočí si trochu vody do skleničky, protože má zrovna žízeň.
3: Rád bych se učil zpívat, řekne vodovod. Mám prý nadání, říkají to sklenice, hrnce, kredens i hodiny.
1: Co říkají sklenice a hrnce, to pro mě není rozhodující,
0: řekne ředitel.
1: Zkuste něco zaspívat, pak se uvidí.
0: A vodovod si odkašle a začne zpívat.
4: Teče voda, teče.
0: Je to opravdu nádherné. Ředitel se musí usmívat, i kdyby nechtěl. Taková je to krása. A nakonec řekne.
1: Skutečně, máte veliké nadání. Mohlo by z vás něco být. Jste přijat. Chovejte se tady slušně. Hlavně nedělejte louže.
0: A tak si vodovod pořádně utáhne kohoutek a začne se učit. A učí se, až se naučí zpívat všechny stupnice a všechny písničky a všechny opery a když to všechno umí, sebere se a jde do velikého divadla, které stojí rovnou na nábřeží. Divadlo je samý zpěv. Tady zpívá mužský sbor, tady ženský sbor, a tady dětský sbor. Ale vodovod tím není nikterak překvapen. Má už nějaké zkušenosti. Jde rovnou k řediteli a zaspívá mu asi tak 10-15 oper.
1: Dobrá,
0: řekne nakonec ředitel divadla.
1: Přijmu vás velmi rád, neboť vodovod, který tady máme, zpívat neumí. A jak to vypadá, řekněte sám, vodovod v opeře a nezaspívá ani notu.
0: A tak se vodovod stane vodovodem v opeře. Je samozřejmě velice zklamán a má 1000 chutí vrátit se do kuchyně. Ale považte, jednoho dne se stane neštěstí. Pán, který zpívá v Rusalce vodníka, dostane škytavku. Všichni jsou zoufalí. Blíží se začátek představení, nikdo neví, co bude, až si ředitel vzpomene na vodovod, který umí zpívat. A tak navlečou vodovodu zelené šaty, paruku, táhnou ho na jeviště a diváci jsou nadšeni. Všichni tleskají a volají,
1: to je, pane, jiný vodník, z toho kape opravdu voda.
0: Je toho hned plné město. A když se to dovědí dvě staré židle v kuchyni, vezmou si červené plyšové šaty a jdou do divadla.
3: Je tam plno židlí v červených plyšových šatech. Plno židlí, které jsou potichu, jenom staré židle z kuchyně vržou a vržou, aby je každý slyšel. Aby každý slyšel, jak si mezi sebou povídají.
1: Tohle je náš vodovod. Když jsi zpíval u nás v kuchyni, vždycky jsme říkali, že z něho něco bude.
3: Ale ostatní židle tohle nezajímá. A šeptají.
2: Pšt! Mohli byste nechat toho vrzání? Rádi bychom slyšeli, jak zpívá vodovod.
3: A co mohou staré, hloupé, kuchyňské židle dělat? Musí být hezky potichu. A v tom tichu je slyšet, jak vodovod zpívá. Jak zpívá nádherně. Tak, že se všichni kolem musí usmívat, i kdyby nechtěli. Taková je to krása.

0: typ.
1: Soudce kárá obžalovaného.
2: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
1: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
0: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
0: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.

Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička.

0: Vesničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: Anička a malíř. Když přišla doba velikého úklidu, Marcelčina maminka usoudila, že by se měl dát dětský pokoj znovu vymalovat. Proto také panenky ležely jedna na druhé na nejvyšší poličce. Malá jejich velitelka přišla se na ně podívat a přála si je uložit do postýlek, ale maminka myslela, že bude lépe, dají-li se zatím postýlky do skříně, protože malíři zas měli druhého dne ráno přijít. Postýlky byly tedy na sobě urovnány ve skříni a panenky byly dané na nejhořejší poličku. Když už bylo všude ticho té noci, Anička, na které ležely všechny panenky, vlídně je požádala, aby si lehly trochu dále. Vata v mém těle je už tak zmuchlaná a placatá jako lívanec, vzdychla. A přestože plechový vojáček ležel tak, že Anička měla jeho nohu přitisknutou na obličej, usmívala se stále svým obvyklým úsměvem. Panenky tedy lezly k jedné straně, až se Anička už mohla docela pohodlně posadit. Ach, teď je to mnohem lepší. Vydechla si a natahovala ruce a nohy, aby se v nich vata srovnala a uhlazovala si zmačkané šaty. Já už budu ráda, až bude ráno, pravila konečně. Jistě nás velitelka vezme na dvůr a bude si tam s námi pod stromy hrát. A tak si panenky sedly a povídali si až do rána, až přišli malíři. Jeden z malířů, ještě mladý hoch, uviděl panenky na poličce a vzal odtamtud Ančku. Podívej se na tuhle hadrovou panu Vašku, řekl druhému malíři. Není to kráska? A tancoval s Ančkou po pokoji, hvízdaje si veselou melodii. Ančce se to moc líbilo, jak jí paty dupaly po podlaze dup, dup. Druhé panenky seděly na poličce, strnule se dívali před sebe, protože dospělí lidé nesmějí vědět, že vlastně panenky žijí. Raději jdej zpátky na poličku, řekl jeden z mužů. Ta holčička se bude na tebe zlobit. Zdá se, že ona má tuto hadrovou panu nejraději ze všech. Ale mladík točil stále Ančkou a smál se a smál jejímu zvláštnímu poskakování. Konečně ji začal vyhazovat do vzduchu jako míč a chytat ji. To byla báječná zábava a Ančka vždycky, jak se odsla nahoře u přihrádky, zachytila úsměv ostatních panenek, neboť ty měli obrovskou radost, když viděli Ančku šťastnou. Ale všeho moc škodí a mládenec jednou Ančku nechytil a ona bác vletěla po hlavě přímo do kbelíku s olejovou barvou. Já jsem ti to říkal, povídal starší malíř, teď si to vypiješ. Pro boha, já to nechtěl udělat, křižoval se mládenec, co teď mám s ní dělat? Nejlíp bude, dáš-li zpátky na poličku, odpověděl kamarád. Tak se octla Ančka zase na poličce. Barva jí chudákovi tekla z hlavy na šaty. Po snídani, když Marcela přišla do dětského pokoje a uviděla Ančku tak zřízenou, dala se do pláče. Mladíkovi jí bylo líto a vysvětlil jí, jak se vše přihodilo. Když mě dovolíte, řekl, vezmu ji dneska večer sebou domů, vyčistím ji a pozítří vám ji přinesu zpátky. Anička byla tedy toho večera zabalena do novin a odnesena pryč. Všem panenkám se stýskalo té noci po Ančce. Uboha Ančka, bylo mě do pláče, když jsem ji viděla celou od barvy umazanou, pravila Francouzka. Ach, nebyla si docela nic podobná, řekl plechový vojáček. Utírá si rychle slzy, aby se mu neskutáleli po rukou a ty, aby mu nezrezavěli. Ta barva zakryla Ančin milý úsměv, nos a ani nebyla vidět veselost v jejich knoflíkových očích, řekl Indián. Tak panenky vzpomínali té a příští noci ale ve dne, když tam byli malíři, ani se nepohnuli. Za dva dny se Ančka vrátila a panenky už se nemohly dočkat noci, až Ančku uvidí a budou s ní moci mluvit. Konečně přinesla Marcela Ančku a dala ji k ostatním panenkám na poličku. Když malíři odešli a dům byl klidný, vykřikli panenky: "Vypravuj nám, jak ses tam měla, drahá Ančko." "Já jsem vám tak ráda, že jsem spadla do barvy," odpověděla Ančka, když předtím všechny panenky zlípala. "Měla jsem se tam báječně. Když mě ten malíř vzal domů, vyprávěl jsme mamince, jak se to stalo, že jsem spadla do té barvy, a ona mě velice litovala. Nejdříve mi hadrem otřela mé knoflíkové oči a potom jsem teprve viděla, jaká to byla velmi hezká, jemná paní. Pak mi benzínem vyčistila obličej. Ale víte," pokračovala Ančka, "ona se mi ta barva prosákla hlavou, takže jsem měla vatu uvnitř všecku slepenou a mokrou. A nemohla jsem proto jasně myslet, také mé nitěné vlasy vypadaly hrozně. Ta milá paní mi tedy vlasy ustřihla, vypárala stehy na hlavě a vyndala tu špinavou vatu. Bylo to veliké ulehčení, ačkoliv mi bylo ze začátku tak divně a myšlenky jsem měla všecky rozptýlené. Nechala mě té noci ve svém košíčku na šití a druhého dne ráno mě pověsila na šňůru na prádlo, když už mi byla poslední zbytky barvy vyčistila. Když jsem venku visela na šňůře, co myslíte, co se stalo?" "Nikdy bychom to neuhodli," zvolali pany. "Přiletěl ke mně malý střízlíček a vybral si ze mě tolik vaty, co by stačilo na vyslání roztomilého teplého hnízdečka ve vinném keři." "Ach, to bylo krásné," vykřikly panenky. "Ano, skutečně bylo," odpověděla Anška. "Byla jsem tak šťastná. Potom mě ta paní sundala a vycpala novou krásnou čistou vatou od kolen až k hlavě, sešila mě a dala mě nové přízové vlasy a mám ještě tajemství," řekla Anška. "Řekni nám to tajemství," křičeli panenky a přitiskli se těsněji k Ančce. "No, já vím, že to nikomu neřeknete, tak vám to tedy povím, to tajemství. A zrovna to vám taky vysvětlí, proč je můj úsměv teď o něco širší," pravila Ančka. Skutečně, panenky zpozorovali, že Anččin úsměv je o půl centimetru širší na každé straně. "Když ta hodná paní dávala novou čistou vatu do mého těla," svěřovala se Ančka, "šla si do skříně pro papírový sáček a z toho sáčku vytáhla 10 nebo 15 cukrových srdíček a na každém bylo něco napsáno. Našla mezi nimi jedno takové krásně červené, které mi zašila do těla i svatou. Tak to je to tajemství. A to je, proč jsem tak šťastná. Sáhněte si sem," řekla Ančka. Panenky poslechly a opravdu ucítili Ančino krásné nové červené srdce. Když se políbili na dobrou noc a schoulili se do postýlek, zeptal se ještě plechový vojáček: "Měla jsi příležitost, Ančko, přečíst si nápis na svém novém cukrovém srdíčku?" "Ano," odpověděla Ančka. "Byla jsem tak šťastná, že jsem vám to zapomněla říci. Bylo na něm vytištěno krásnými modrými písmeny. Miluji tě."
1: "Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!"
0: O kohoutkovi?

si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký. Uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleďme, kohoutek. Ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživo neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu, dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu, je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška, místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška, zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhal.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Pasačka a vlk. Byla jednou jedna chudá, chudičká dívka. Otec a matka jí umřeli, když byla ještě docela malá. A tak se musela protloukat životem, jak se dalo. Jednou hlídala vepře na veliké louce u hustého lesa.
1: Z nenadání se ozval z lesa nářek. Pasačka se vylekala, už chtěla uprchnout, ale pak sebrala všechnu svou odvahu a vydala se do lesa. Prodírala se křovinami, až náhle spatřila na pasece obrovského vlka. Ležel na pokraji houští a měl v tlapě dlouhý trn. Snažil se ze všech sil trn vytáhnout, ale čím víc se namáhal, tím víc si rozdíral ránu.
0: Když pasačka viděla, jak se vlk trápí, přistoupila blíž, pohladila ho po hlavě a dlouhý trn mu z tlapy vytáhla. Bála se, že jí vlk roztrhá, ale ten se na ní podíval smutným pohledem a vděčně jí olízl ruku.
1: Pasačka ho ještě jednou pohladila a zamířila zpátky ke svým vepřům. Sotva však vyšla z lesa, lekla se znovu. Vepříci byli pryč.
0: Přece nemohou být daleko, řekla si pasačka. Musím je najít. Prohledala všechny louky a pastviny kolem dokola. Prohledala les křížem krážem, ale nenašla ani jediného vepře. Pomalu se začínalo stmívat. Pasačka se bála vrátit domů a tak zůstala v lese. Vylezla do koruny vysokého stromu, upletla si z větví útulek jako velké ptačí hnízdo a tam čekala, až se začne rozednívat. Nezamhouřila oko ani na chvíli a bez přestání poslouchala, zda nezaslechne někde své vepře. Ale slyšela jen hlasy nočních ptáků a tiché kroky dravců v houštinách.
1: Krátce po půlnoci zahlédla v lese jasné světlo. Blížilo se přímo ke stromu, v jehož větvích se pasačka chvěla zimou a strachem. Dívala se do oslnivé záře a najednou viděla, že uprostřed světla kráčí mladý muž, krásný jako den. Přišel blíž, zdvihl hlavu a řekl: neboj se, hezká pasačko, jsem španělský princ, ale zlý obr mě proměnil ve velkého vlka. To mě si dnes pomohla na paloučku v lese. Obr se však rozeněval a za trest ti odehnal všechny vepře. Rád ti tvou pomoc oplatím, ale abych to dokázal, musím se znovu proměnit v člověka a na to sám nestačím.
0: Pasačka odpověděla rozechvělým hlasem: co mám pro tebe udělat?
1: Princ si povzdechl: ach, je to těžké, moc těžké. Zlý obr zruší kouzlo jen tehdy, když dostane košili z látky utkané z princezniných vlasů. Dokážeš-li takovou košili získat, kouzlo pomine a já si tě vezmu za ženu, protože máš dobré srdce.
0: Pasačka se začervenala a zvolala: princi, o tom teď nemluv. Já ti tu košili přinesu, kdybych měla zběhat celý svět.
1: Sotva domluvila, princ zmizel a zmizelo i světlo. V lese byla tma, na nebi ani hvězdička. Pasačka si protřela oči. Napadlo jí, že to byl všechno jenom sen, ale rozhodla se, že svůj slib splní.
0: Když se začalo rozednívat, slezla ze stromu a vydala se na cestu. 3 dny a 3 noci šla přes lesy a pastviny, až došla do velkého města. U každého domu se zastavila, zaklepala a zeptala se: lidé dobří, nepotřebujete služebnou nebo komornou?
1: Když to zavolala v 7. ulici před 7. domem, otevřelo se okno a vyhlédla mladá žena, krásná jako princezna. A také to princezna byla. Kývla na pasačku a řekla: pojď ke mně nahoru. Moje komorná včera večer odešla a já nemám nikoho, kdo by mi česal mé dlouhé vlasy. Pasačka vešla do domu a princezna jí řekla: tady máš hřeben a ukaž, co umíš.
0: Pasačka vzala hřeben a jemně rozčesávala princezně dlouhé vlasy. Z nenadání si těžce povzdechla a princezna se zeptala, proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na jednoho nešťastného prince. A vypravovala všechno, co se jí stalo. Nakonec si dodala odvahy a řekla, paní, slitujte se nad ním. Kdybyste mi dala třeba jen jediný pramen svých dlouhých vlasů, určitě bych prince zachránila.
1: Dám ti pramen svých vlasů, odpověděla princezna, ale jen pod jednou podmínkou. Když prince zachráníš, vezme si za ženu mě, ne tebe. Souhlasíš? Pasačka zesmutnila ještě víc, ale bylo jí prince líto a tak řekla. Souhlasím, paní. Nejdůležitější je přece vysvobodit prince z jeho zakletí. Vzala nůžky, ustříhla princezně pramen vlasů a hned se dala do práce.
0: Nejprve udělala z vlasů dlouhou zlatou nit, potom z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec z plátna ušila košili pro zlého obra. Složila ji do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se zpátky do velkého lesa. Šla 3 dny a 3 noci a 4. dne byla konečně u cíle. Na lesní pasece potkala vlka a dala mu z uzlíku košili pro obra. Vlk poděkoval, vzal košili a zmizel v houštinách. Za malou chvíli byl však zpátky a pravil smutně. Jsi hodná, ale košile je obrovi příliš malá. Nedá se nic dělat. Musím zůstat až do smrti vlkem. Pasačka ho pohladila svou malou dlaní po hlavě a řekla, nebuď smutný, princi. Slíbila jsem, že tě vysvobodím a určitě to dokážu. Jen tady čekej, já se zase vrátím.
1: Přečkala noc ve svém hnízdě z větví vysoko na stromě a za úsvitu se vydala znovu na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do města, kde na ní v 7. ulici a v 7. domě čekala princezna. Kde pak si byla tak dlouho? Zeptala se netrpělivě. Celý týden mi nikdo nerozčesával vlasy, mé dlouhé zlaté vlasy.
0: Pasačka vzala hřeben a začala princeznu česat. Vzpomněla si však na prince a teskně zavzdychala. Princezna se zeptala, proč pak tak vzdycháš, děvenko? Trápí tě něco? Trápím se, odpověděla pasačka, protože myslím na nešťastného prince. A vypravovala princezně, že se jí nepodařilo prince vysvobodit, protože košile byla obrovi příliš malá. Kdybyste mi dala ještě jeden pramen svých vlasů, určitě bych ho zachránila. Dám ti ho, odpověděla princezna, ale nezapomeň na mou podmínku. Když se ti to podaří, vezme si princ za ženu mne, ne tebe.
1: Vzala nůžky, ustřihla princezně pramen vlasů a ušila velikou košili, mnohem větší než poprvé. Složila košili do uzlíku, rozloučila se s princeznou a vydala se na cestu. Šla 3 dny a 3 noci, až došla do hlubokého lesa. Na pasece potkala vlka a dala mu košili pro obra. Avšak i tato košile byla obrovi malá.
0: Pasačka se vrátila k princezně a vypravovala jí, co se stalo a jak se princ trápí. Já vím, paní, že už je to ode mne moc veliká smělost, ale znovu vás prosím, dejte mi ještě jeden pramen svých vlasů. Teď už to určitě dokážu, věřte mi. Dám ti ho, odpověděla princezna, dám ti třeba všechny své vlasy, ale jestliže se ti to podaří a přivedeš prince, řekneš mu, že už ho nechceš a že si musí vzít za ženu mne. Slibuješ? Udělám, jak si přejete, paní. Nejdůležitější ze všeho je přece vysvobodit prince.
1: Ustřihla princezně všechny zbývající vlasy, udělala z nich dlouhou nit, z nitě utkala plátno jemnější než hedvábí a nakonec ušila z plátna košili mnohem a mnohem větší, než byla ta první, ale také mnohem větší, než byla ta druhá. Vlk už na ní čekal. Vyběhl jí vstříc a zvolal. Ty jsi nejhodnější člověk pod sluncem a já ti nikdy nepřestanu být vděčný, nikdy. Vzal košili a rozběhl se do houštiny.
0: Čas míjel a pasačce se zdálo, že čeká už celou věčnost. Pak z lesa vyběhl princ, krásný jako den, a zvolal šťastně. Tentokrát se ti to podařilo. Zachránila si mě a teď se staneš mou ženou. Pasačka však zavrtěla hlavou. Princi, to nejde. Slíbila jsem, že se oženíš s jinou, protože jinak bych tě nemohla vysvobodit a ty bys zůstal navždy vlkem. Potom mu vyprávěla o princezně s krásnými vlasy a o její podmínce.
1: Princ sklonil hlavu a mlčel. Po dlouhé, dlouhé chvíli si povzdechl. Proč jsem jen navždycky nezůstal vlkem? Ale slíbila si a slib musíme dodržet. Vzali se za ruce a vydali se na cestu. Šli 3 dny a 3 noci a bylo jim neveselo. 3. dne k večeru dorazili do města. V 7. ulici, v 7. domě už vyhlížela princezna z okna. Sotva je spatřila, zvolala na pasačku. Pospěš si, ať si mohu prohlédnout svého ženicha.
0: Princ s pasačkou na sebe smutně pohlédli a vešli do domu. Vstoupili do síně a zůstali stát u prahu. Princezna se chvíli dívala na prince, potom se k němu vrhla a objala ho. Také princ jí objal a dlouho ji držel v náručí. Konečně se princezna obrátila k pasačce, šťastně se na ní usmála a řekla: víš, koho jsi mi přivedla? Vždyť to je můj bratr. Před 7 lety zmizel a já ho po celou tu dobu marně hledám. Navždycky ti budu vděčná, že jsi ho našla. Teď už mám jen jedinou podmínku, abyste mě pozvali na svatbu.
1: A tak všechno dobře dopadlo a všichni byli šťastní. Ale nejvíc ze všech přece jen malá pasačka.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč, čup, čup, šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... tento non stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch, prampouch.
2: Prampouch?
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bon.
1: Ne, opravdu prampouch, prampouch. Takže Justýna neví, co to je, co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zítka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých učkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. No. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá, Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného.
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampouchu. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.
2: Prampouch.
1: Hurvínku. Hurvínku.
3: Co je?
1: No to jsem já, Nanička.
3: Proč jsi mě zbudila? Zrovna když se mi zdál tak krásný sen. Já mám takovou smůlu. Mohl jsem si ho užít, kazí světko.
1: A co se ti zdálo?
3: Vykoukl jsem z okna a uviděl jsem nádherné červánky.
1: Páni, odkdy ty jsi romanticky?
3: Tak jsem se šel podívat blíž. A bylo to ještě krásnější, než jsem si myslel. Nebyly to červánky. To hořela. Škola!
1: Ha, máš smůlu, byl to jen sen. Škola stojí, ale ty jsi v ní dnes chyběl. Proč?
3: Zaspal jsem.
1: A prospal celý den. Co pak nemáš budík?
3: Mám.
1: No tak si ho snad natáhni, když se jdeš natáhnout, ne?
3: To mi nemusíš radit. Já ho natahuju, jenomže on zvoní, když ještě spím.
1: Tak to já ti zítra přijdu zbudit, jo?
3: To ne, opovaž se. Budu stonat. Jsem nemocný.
1: Chudáčku, jak se ti daří?
3: Dobře, jsem nemocný.
1: A co ti je?
3: Jsem nachlazený.
1: A to nic není, jen jak říkala babinka, při nachlazení musíš pít hodně tekutin. Má na to recept. Nejdřív vanu teplé vody a pak hned šálek heřmánkového čaje.
3: No, řeknu ti, vypít ten čaj bych svedl, ale vypít ještě k tomu plnou vanu, to už bych nedokázal.
1: Hele, děláš ze sebe tululum, nebo je to vážně s tebou tak vážné?
3: Je to se mnou vážné?
1: Hurvínku.
3: Vážně. Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
1: Moje vysvědčení nepomohlo.
3: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
1: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
3: Mám vynechat neslušná slova?
1: Určitě.
3: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
1: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
3: Máni.
1: Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
3: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
1: Nelži.
3: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
1: Ty jsi brepta.
3: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
1: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už jsi rozhodl, kam půjdeš po škole?
3: Jako vždycky, domů.
1: Ale já myslela, co budeš dělat.
3: To co vždycky, spát.
1: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Urvínku.
3: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
1: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
3: Bodejť, šprtka.
1: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná, tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
3: Já jsem zase první ze školy doma.
1: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
3: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
1: To by mě zajímalo, k čemu mám dvěma je žehlička nebo vysavač.
3: Ne, proč?
1: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
3: Na hlavu?
1: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
3: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
1: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
3: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
1: Jo, jo.
3: Opravdu?
1: Kdeže ten ze zelená? Řekl Hurvínek a obrostl mechem.
3: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
1: Cože?
3: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
1: Jo, tak to já rád jdu.
3: Jdi.
1: A Hurvínko, zítra už do školy půjdeš?
3: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
1: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
3: Ano.
1: No.
3: Já ti jak pozoruju, už je mi líp.
1: Takže bys šel ještě dneska ven.
3: Jo.
1: Jo. A kdy se sejdeme?
3: Buď v 5 u pošty, jo.
1: Platí. A kdy přijdeš ty?
3: To se uvidí.

0: Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.
1: Vzhledem k dobré duši její, trochu léta,

0: o slonovi, který utekl z každého obrázku. Bumbas byl neposedný slon. Vlastně to bylo ještě slůně. Tak dovádivé, že se dalo opravdu jen velmi těžko rozeznat, kdy si ještě hraje a kdy už začíná zlobit. To se dá někdy těžko odhadnout i u malých dětí. Ale Bumbas nebylo žádné dítě. Byl to slon a ještě k tomu namalovaný. Bumbas byl slon namalovaný v omalovánkách.
1: To je pěkná otrava,
0: mumlal si do chobotu.
1: Takhle tady stát a čekat, až mě ta holka omaluje do toho prázdného, nevybarveného Bumbase na vedlejší stránce.
0: Ta holka, to byla Maruška z první A a z celých omalovánek se jí nejvíc líbil právě Bumbas. A už ho nese ukázat babičce, vždyť právě ona jí ty omalovánky koupila. Babičko, to se musíš podívat, jaký je tady nádherný slon. A babička se kouká a kouká a slon nikde. Musím si vzít silnější brýle, říká si babička a bere si silnější brýle. Teď už ho vidíš? Ale nevidím, Maruško. Musím si vzít silnější lupu. Ale ani pak není slon k vidění. A tak si babička nakonec bere silnější mikroskop, který náhodou mají doma, protože Maruščin dědeček je profesor přírodopisu v důchodu. Ale ani tím silnějším mikroskopem není slon vidět. To už Maruška nevydrží a podívá se svýma modrýma očima rovnou bez brýlí, lupy a mikroskopu. A co vidí? Slon je pryč. Jako by se po něm papír slehl. Doopravdy, tam, kde byl namalovaný, zůstal po něm jen vyležený důlek. Kdyby Maruška našla alespoň stopu sloní tlapy, ale nikde žádná. Bumbas se vytratil po špičkách. A víte, kam se schoval? Zase do knížky. Ale kdyby jen do knížky, zalezl si do rodinného alba. Maruščina teta Stáska měla vedle v obýváku návštěvu svoji novou přítelkyni Žofinku. Tak tohle byl náš dědeček, když maturoval. Cože? Tohle, že byl váš dědeček? Řekla Žofinka překvapeně. Což pak váš dědeček byl slon? No dovolte, co vás to napadlo? Co pak já mám nějaký chobot? Vy ne, ale on? Co se vám stalo, Žofinko? Ukažte. A teta Stáska leknutím vykřikla. Z vedlejšího pokoje sem přiběhla Maruška. Teto, není ti něco?
2: To se mi snad jenom zdá. Tady, v našem rodinném albu, je najednou místo dědečka nějaký slon, já vím, doplnila Maruška. To je můj, utekl mi před chvílí z omalovánky. Prosím tě, chyť mi ho, ať zase neuteče. Ale Bumbas už mezi tím zmizel. A opět beze stopy. Z alba rodinných fotografií hleděl už zase na tetu Stásku mladý, svátečně oblečený, hezký dědeček bez chobotu. Kde já teď toho slona najdu? Vzdychla si Maruška. Teď už žádného bláznivého slona hledat nebudeš. Teď půjdeš, Maruško, spát, řekla teta. Až se vrátí tvůj táta s mámou z divadla, ti by se zlobili, kdybych jim musela říct, že si nechtěla jít spát, protože si musela hledat slona. Maruška tedy poslechla. To se ví, že ráno se těžko hledá i tuška,
0: natož slon. Na hledání prostě není čas. Maruška si složila učení, nasnídala se a běžela do školy. Chtěla o slonovi vyprávět své kamarádce Lucii, ale pak si to rozmyslela. Bez tak by jí Lucie neuvěřila, že jí utekl namalovaný slon z omalovánky. Při hodině matematiky vybrala paní učitelka pracovní sešity, aby se podívala, jak děti udělali domácí úkoly. Na barevných obrázcích měly vyznačit sjednocení množiny porcelánových hrnečků a množiny porcelánových talířků. Na jiném obrázku zase jednotili množinu jehličnatých stromů se sousední množinou listnatých. Maruška měla úkol určitě dobře. Teta ji ho zkontrolovala a podepsala. A tak se těšila, že dostane další jedničku. Paní učitelka se však právě nad jejím sešitem nečekaně zamračila a pak promluvila přísným hlasem. No tohle, Marie, co jsi to dělala s tím sešitem? Vždyť vypadá, jako by se po něm prohánělo stádo slonů. Maruška nejprve nechápala, o čem paní učitelka mluví. Teprve, když jí ukázala tu spoušť natropenou v jejím sešitě, pochopila. Ze 7 hrnečků bylo 5 rozšlapaných a ani talířky nedopadly o mnoho lépe. Také množiny stromků vypadaly hrozně. Ty jehličnaté měly polámané větvičky. Z listnatých někdo očesal všechno listí. Já za to nemohu. To udělal on. Ale kdo? Zeptala se paní učitelka. Slon. A Maruška jí hned začala vyprávět, že jí utekl z omalovánky. Napřed se vydával za dědečka v rodinném albu a teď jí tu rozšlapal hrnečky a oškubal stromy. Určitě on. Je mu to docela podobné. Tak takovouhle komedii mi tady hrát nebudeš. Rozlobila se paní učitelka a napsala Marušce do sešitu červeně 5. Maruška se na tu 5 dívala, dívala a rozplakala se. Slon Bumbas byl přitom všem jen o pouhé 2 stránky dál. Procházel se pracovním sešitem a právě chobotem ochutnával červená jablíčka z množiny jablek a zajídal je hruškami z vedlejší množiny a najednou měl pocit, jako by na něho odněkud káplo. Co pak v knihách prší? Co to může být? Bumbas se honem honem vrátil o ty 2 stránky zpátky a najednou uviděl nad sebou velikánské modré oči a z nich padaly slzičky. A Bumbas, i sloni to někdy poznají, hned věděl, že provedl něco, co neměl. Jak to Bumbas napravil? Napřed se jen tak vrtěl a přemýšlel. Přemýšlení je dřina i pro děti. A ani sloni nepřemýšlejí zrovna rádi. A tak Bumbas myslel, myslel, až něco vymyslel. Měl by se k tomu přiznat, co provedl. Přiznat se. Ale jak? A tak, když paní učitelka šla kolem, vklouzl do jejího notesu. Paní učitelka ho otevřela a co vidí? Místo známek je tu slon, jako živý. Kde se tu vzal? Co tu dělá ten slon? Řekla paní učitelka přísně. Děti se začaly smát. Jenom Maruška se nesmála. A najednou to paní učitelku napadlo. Ano, ano. Co když Maruška mluvila pravdu? Maruško, není to ten tvůj. To se ví, že byl. A provinile se na paní učitelku usmíval. Tak už nepláč, Maruško, řekla vlídně paní učitelka. Teď vidím, že si z toho slona opravdu nevymyslela. Tu pětku ti škrtnu a dám ti jedničku. Ale příště ho nech raději doma. Teď to slyšíš, Bumbasy, řekla Maruška slonovi tak přísným hlasem, jakým předtím na ní mluvila paní učitelka. Moc jí to ale nešlo. Sotva přestala plakat, hned jí bylo zase do smíchu. Poslechni a hajdy do omalovánky, rozkázala slonovi. Už by byla vyprskla smíchy, jak Bumbas s hlavou svěšenou a chobotem kývajícím sem a tam poslušně odkráčel přesně na to místo, kde ho Maruška poprvé uviděla. A jestli z té omalovánky zase někam neutekl, tak je tam dodnes.

0: Jdou dvě sušenky přes přechod. Jednu přejede auto. Druhá se otočí a volá na ní.
1: Zvedni se a nedrop.

0: solo pro čmeláčí basy. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Žádná jiná muzika se mu tak nelíbí. Ani když se dají do zpěvu ptáci. Ani když uslyší větrné flétny. Ani když mu do ucha zaspívá potok v lukách. Žádná hudba nezní slunci tak krásně jako čmeláčí. A zvlášť uprostřed července. Jenom se zeptejte vášky a mravence, motýla nebo brouka. Nebo myšky, co se z díry kouká. Všichni vám potvrdí, že je to tak. Slunce hrozně rádo poslouchá čmeláčí kapelu. Hned časně ráno, když vyskočí z lesu na oblohu, posadí se pohodlně na nebeském balkóně a rozhlédne se zvědavě po louce. Kde pak jste, muzikanti? Volá nedočkavě. Vstávejte z postele, lenoši, lenošní. A šimrá čmeláky zlatým prstem na zadečku. Co jim zbývá? Jeden po druhém otvírají ospalé oči a vylézají z děr a ze skrýší. Samozřejmě každý s plyšovou basou. A potom už poletují nad strání, od kytky ke kytce, malí, velcí, staří, mladí. A ladí. Z červené kytky se ozve první brum, brum. Hned na to ze žluté a z modré. I z fialové a z růžové. Brum, brum, brum, brum. Bylo slyšet ze všech stran. Muziky je plná stráň. Čmeláci vesele hrají. Desítky, stovky a tisíce plyšových bas bručí bez přestání nad vonavou strání. Sem tam se přidá i včela, rozespívají se cvrčkovy housle a pískne komáří klarinet. Ale čmeláci vedou. Čmeláci mají solo. Jejich hudba je jako tichá, vzdálená bouřka. Jako šumění moře. Jako spokojené broukání spícího medvídka. A slunce sedí na nebeském balkóně, blaženě přimhuřuje zlaté oči a kýve si hlavou do taktu. Ty se máš? Volá na ně veverka z vršíčku stromu. Ty máš, panečku, časy. Ale slunce ji neslyší. Poslouchá plyšové basy.
1: Vigy básnička.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
2: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
3: A jestli se vám básnička líbí,
1: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc seznal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli,

0: Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, jihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s jihlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Když hnal Pepík kozy domů, vystřelili v panském lomu. Kozy se mu splašily, do rybníka skočily.
3: O špinavých uších. Fuj, Tajbl! Otřásl se odporem každý, kdo jen pohledem zavadil o Rudolfovi uši. Mohl bys tam rovnou sázet brambory, následovalo většinou. Rudolf byl milý, dokonce i čistotný chlapec, ale uši si zkrátka nemyl. Když mu do uší natekla voda, pochopitelně omylem, vyváděl jako pominutý. Maminka ho nabádala, aby nedělal rodině ostudu. Tatínek se rozčiloval, že s takovým čunětem nebude chodit mezi lidi. Ale všechno málo platné. Na uši si Rudla nenechal sáhnout. Přes všechna vyhrožování ho toho rána vzali rodiče s sebou do města na nákup. Rudolf nakupování zbožňoval. V hračkářství byl v sedmém nebi a v papírnictví propisky, pastelky, gumy, ořezávátka a vůně nového papíru. Prostě nádhera. V květinářství ale začalo Rudolfovi podivně hučet v levém uchu. Zpočátku tomu nevěnoval pozornost. Měli namířeno do železářství. A to je teprve něco. Šroubky, matky, podložky, karabinky. Není nic krásnějšího. Jenže potom se ozvalo hučení i v pravém uchu. Co to je? A právě když maminka kupovala od řezníka kousek hovězího na polévku, prolétlo mu oběma ušima nepřeslechnutelné prasknutí. Rudla se vyděsil. Mami, mami, mám něco s ušima.
4: S tím se moc nechlup,
3: odvětila maminka nezúčastněně s očima přilepenýma na ručičce řeznické váhy. Celou cestu domů Rudolf zarytě mlčel. Tušil, že to s jeho ušima není jen tak. A pak se to stalo. Když chtěl vstoupit brankou do zahrady, něco ho zastavilo. Nemohl tam ani zpátky.
5: Rudánku, kde jsi?
3: Nevěnovala maminka Rudovi obvyklou pozornost. Tatínek totiž rozčíleně hodnotil poslední fotbalový zápas a ona mu láskyplně naslouchala. Konečně se na syna otočila.
5: Kde se tak loudáš?
3: Poslední slovo vyjekla naprosto nekontrolovaně, protože se jí naskytla vskutku nevšední podívaná. Rudolf vypadal jako jelen šestnácterák, zaklíněný v zahradní brance. Z uší mu vyrůstaly větve, na nichž se nedočkavě nalévaly obrovské pupeny.

0: Po chvíli strnulého úžasu rodiče zdárně vyprostili Rudolfa z branky a začali zkoumat rostlinu z bezprostřední blízkosti.
1: Dejte to pryč,
0: kňoural Rudla. Rodiče by synovi rádi pomohli, jenže jak? Větve byly přirostlé tak pevně, že jakékoliv cloumání či kývání s nimi bylo naprosto zbytečné. A použít sekeru či pilu? Vyloučeno. To by bylo přinejmenším nerozumné, ne-li šílené. Zelené pupeny mezitím nabyly velikosti pingpongových míčků. Nasedat, zavelel tatínek. Ať jsme tam dřív, než nám kluk vykvete. Než bys řekl švec, seděli všichni v autě. A než bys řekl dvakrát švec, už vystupovali před výzkumným ústavem botanickým. Jakmile vstoupili dovnitř, začali se zbíhat vědci. Všichni nadšeně vykřikovali. Rudolf sice jejich nadšení nezdílel, ale nepřekvapovalo ho. Moc dobře si uvědomoval, že vypadá jako chodící ikebana. Hotové šílenství však mělo teprve nastat. Pupeny totiž začaly pukat. A před úžaslými zraky všech se rozvíjely do prazvláštních, nádherných růžových květů. Vědci neskrývali dojetí. Drobná plačící žena v plášti se hlasitě vysmrkala a přiškrceným hlasem pronesla.
1: Vždyť on vypadá jako nevěsta.
0: Teď se rozplakal i Rudolf.
1: Dejte to pryč, já nechci.
0: Nebuď bláhový, chlapče, takový unikátní exponát. Ten musíme nejprve důkladně prozkoumat, nepotěšil ho starý profesor. I když chápu, že pro tebe je poněkud nepohodlný. Nepohodlný tedy byl. Větve těžkly a překážely, květy omamně voněly a jejich vůně přivábila čmeláky. Ti do obrovských květů nalétávali v mohutných rojích. Po třech nekonečných dnech květy opadaly. Větve se obalily drobnými zelenými lístky a na místě květů se objevily první plody. Velké, rudé, spirálovitě stočené lusky. Všichni propukli v jásot. Až na Rudolfa. Ten se málem zhroutil.
1: Proč se to stalo zrovna mně? Proč zrovna já?
0: Naříkal zoufale. Protože si rostlině poskytl ideální živnou půdu, odpověděl starý profesor věcně. Když si však všiml Rudolfova zdrceného výrazu, dodal povzbudivě.
1: Neboj, už to nebude dlouho trvat. Tedy pokud se nemýlím a skutečně se jedná o spirálovník ušatý.
0: Profesor se nemýlil. Šestý den předvedl spirálovník své poslední parádní číslo. V jeden okamžik se všechny rudé lusky roztočily, praskly a z rozevřených pouzder vylétly tisíce ochmířených, různobarevných semínek. Průvan je roztočil ve vzdušném víru a otevřeným oknem odnesl pryč. Větve i slístky v zápětí seschly a zcela bez života vypadly Rudolfovi z uší. Ten na nic nečekal a upaloval k umyvadlu. Důkladně, jak nejdůkladněji to jen šlo, si umyl uši. Věděl přece, že vzduchem poletují tisíce semínek spirálovníku ušatého a hledají ideální živnou půdu.
1: kde pak ji asi najdou.

0: O Sněhurce. Žili král a královna. Měli všeho, nač si vzpomněli. Mnohý člověk jim záviděl, ale do srdce jim neviděl. Královští manželé spokojeni nebyli. Chtěli mít děti a neměli. Byli by za dítě dali celé království. Jednou v zimě stála královna u okna a dívala se, jak venku pod zámkem skotačí ve sněhu cizí děti, koulují se a vesele výskají. Kéž by jedno z těch dětí bylo naše, povzdychla si královna a chtěla od okna odejít. Tu spozorovala u brány ženu, oblečenou v lehké hadříky, mrazem promodralou. Poslala komornou, aby ženu přivedla. Odkud jsi? Ptala se jí. Zima mě vyhnala z lesu, jdu prosit o trochu jídla a kousek šatstva. Královna jí dala velký koš jídla, teplé šaty a střevíce a vyprovodila ji na nádvoří. Tam si teprve všimla krvavých šlep její ve sněhu. Žena byla bosa a nohy jí zábly. Jak si mohla jít bosa v takové zimě? Ptala se královna. Mám děti a pro děti udělá člověk všechno, aby neumřeli hladem. Já bych za dítě dala život, povzdechla královna. To se říkat neměla, pravila žena. Brzo se ti narodí dcerka, bílá jako sníh, s líčky červenými jako krev mých šlépějí. A sama si to chtěla. Za její život dáš svůj vlastní. Než se královna mohla zeptat víc, vítr zdvihl sněhový sloup a v jeho víru žena zmizela. Neuplynul ani rok a královně se narodila dceruška. Byla nad sníh bělejší a tvářičky se jí rdělí jasnou krví. Matka jí sotva stačila políbit. Zavřela oči a navždy usnula. Tak se králi na dobro pokazila jediná radost, na níž se celý život těšil. Dívenka rostla a všichni měli rádi. Cizí ruce jí převinovali a kolébali, cizí hlas jí začal říkat Sněhurka, že se narodila v zimě a měla sněhobílou pleť. Ale nebyly to ruce tvrdé, byly laskavé, nebyl to zlobný hlas, byl to hlas plný lásky. Byly to ruce a hlas hodné chůvy. V tom království žila krásná kněžna. Nutili krále, aby si ji vzal za ženu. Král poslechl a s tou kněžnou se oženil. Nová královna se mu stavila do očí, s líčnou tváří a medovým hlasem mu učarovala. Netušil, jaká zlá žena se z ní vyklube. Královna měla jedno tajemství. Ráno, jak vstala, postavila se před zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Nebylo to zrcadlo obyčejné, bylo kouzelné. Ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna se pyšně usmála, jako by se to rozumělo samo sebou a celý den byla v dobré náladě i pro Sněhurku měla milostivý úsměv. Tak to šlo den po dní, měsíc po měsíci, rok po roce. Král věřil, že znovu našel ztracené štěstí. V královně se jen viděl, ale viděl se i ve Sněhurce. Ta rostla do krásy a že měla dobré srdce, měli ji všichni rádi. Jen královna ji tajně nenáviděla. Tušila, že ji spanilá Sněhurka brzo krásou předčí. Jednoho rána, v ten den zrovna bylo Sněhurce 15 let, postavila se královna jako obvykle přes zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpust, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna měla 100 chutí zrcadlo rozbít. Lžeš, ty střepe, vzkřikla a znova se zrcadla ptala. A zrcadlo jí odpovědělo totéž. Královna se dlouho nerozmýšlela. Zavolala myslivce. Zavedeš Sněhurku do lesa a tam ji zabiješ, poručila mu. Abych viděla, že jsi mě nezradil. Přineseš mi její srdce. Myslivec se zhrozil, co se po něm žádá, ale neodvážil se královně odmlouvat. Vyzval Sněhurku, aby s ním šla do lesa, že jí ukáže srnky. Nemusel jí dvakrát říkat, šla do lesa ráda. Myslivec ji zavedl hodně hluboko. Zde si sedni, řekl jí, když přišli na kraj malého paloučku, a ani se nehni. Za chvíli se srnky objeví. Sněhurka si sedla, ani nedutala a čekala. Zatím se myslivec odplížil a spěchal zpátky do zámku. Neměl to srdce, aby spanilé a hodné Sněhurce ublížil. Cestou zabil laniku, vyňal z ní srdce a donesl je královně. Pochválila ho. Myslila, že je to opravdu Sněhurčino srdce a té noci se jí dobře spalo. Sněhurka čekala, ale srnky nepřicházely. Už se začalo smrákat. I scháněla se po myslivci, volala ho, hledala na všech stranách a zacházela do lesa ještě hloub. Tu se les rozestoupil, Sněhurka se octla na mítině a tam stála hezká chaloupka. Přespím tu, řekla si. A ráno mě myslivec najde. Jistě se v lese dobře vyzná. Musela se sehnout. Dveře u chaloupky byly velmi nízké a vešla dovnitř. V malé světničce stál dlouhý stoleček. Na něm bylo 7 talířků. U každého talířku leželi lžička, vidlička, nůž. Před talířky stálo 7 skleniček. U stěny stálo v řadě vedle sebe 7 čistě uslaných postýlek. Sněhurka měla hlad, neodolala a z každého talířku si vzala kousek jídla, z každé skleničky se trochu napila. A že byla hodně unavená, chtěla si odpočinout, ale do žádné postýlky se nevešla. Všechny byly úzké a krátké, i natáhla se přes všech 7 postýlek. A jak se hlavou dotkla peřiny, hned usnula. Večer za tmy přišli páni té chaloupky. 7 trpaslíků, co v horách dobývali stříbro. Vešli dovnitř s rozsvícenými kahanci a hned si všimli, že tu něco není v pořádku. Kdo odstrčil mou stoličku? Ptal se první. Kdo jedl z mého talířku? Zvolal druhý. Kdo mi nakousl chlebíček? Ptal se třetí. Kdo se tu pustil do mého medu? Skřikl čtvrtý. Kdo jedl z mých jahůdek? Ptal se pátý. Kdo si bral z mých borůvek? Zvolal šestý. Kdo mi upil malinové šťávy? Ptal se sedmý. Kdo to leží na našich postýlkách? Zvolali všichni, když se rozhlédli. Posvítili si kahanci a spatřili krásnou dívenku. Čelo se jí bělalo jako sníh a líčka se jí rděla jasnou červení. Ta je hezká, divili se, ale tiše, aby neprobudili. Rozložili se po zemi, kde se jen dalo. A ještě dlouho si o tom spanilém děvčátku šeptali, až také usnuli. Sněhurka se ráno vzbudila a hrozně se polekala. Trpaslíci už byli vzhůru a zvědavě na ně kulili očka. Poznali, že se jich bojí a aby ji upokojili, začali dovádět. Jeden dělal kotrmel, se druhý skákal na jedné noze, třetí chodil po rukou, čtvrtý se vozil na dveřích, pátý se šestým se přetahovali za vousy, sedmý přeskakoval stoličky. Bylo hodně křiku a smíchu. Rozesmála se i Sněhurka. Když trpaslíci celý udýchání přestali, ptali se Sněhurky, jak se jmenuje. Sněhurka, odvětila. To jméno se jim líbilo. A jak ses dostala k nám do chaloupky? Pověděla jim, jak se šla s myslivcem podívat na srnky a jak se jí myslivec ztratila. Odtud se jen tak nedostaneš, pravili trpaslíci. Víš co? Zůstaň u nás. Budeš nám vařit, prát, postýlky slát. Sněhurka řekla, že zůstane ráda. Tatínek mě jistě dá hledat. Počkám zde, dokud mě nenajdou. Král dal opravdu Sněhurku hledat, ale hledal jí marně. Už se nevědělo o Sněhurce rok. Jednou ráno se královna špatně vyspala a rovnou z postele běžela ke kouzelnému zrcadlu. Postavila se před ně a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ji neukázalo v celé její kráse. Zakalilo se a pravilo. Odpusť, paní. V zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se vztekem začala dusit. Kde je? Vypravila za sebe. Zrcadlo odpovědělo. Za devíti lesy žije a den pod ní krásnější je. Rozuřená královna poslala pro myslivce, ale ten už ke královně nešel. Tušil, že něco není v pořádku a utekl. Královna se přestrojila za starou kramářku. Začernila si obličej sa zemi a vydala se do lesu za Sněhurkou. Za devátým lesem přišla na mítinu, uviděla tam hezkou chaloupku a za chaloupkou Sněhurku, jak věší prádlo a zpívá. Svíť, sluníčko, svíť, usluž každou nit. Svíť, hlásek Sněhurce zaskočil hrdle a kolíčky vypadly z rukou, když spatřila cizí ženu. Neboj se, děvenko, pravila přestrojená královna změněným hlasem. Jdu se zbožím a jsem už hrozně utrmácená. Prosím tě, dej mi krapet vody. Sněhurka běžela pro skleničku a nabrala ve studánce vodu. Cizí žena se napila a řekla. Za to, že jsi tak hodná, dostaneš něco z mého zboží. Nechceš tuhle modrou tkanici do životku? Vidím, že už se ti tvoje trhá. Sněhurka přikývla, že ano. Ukáž, hned ti ji zkusím, nabídla se cizí žena. Sněhurka se před ní postavila a žena jí utáhla tkanici tak pevně, že Sněhurka padla na zem jako bezduchá. Královna se obrátila a spěchala domů. Trpaslíci našli večer Sněhurku, jak leží za chloupkou jako mrtvá. Tuže se polekali, začali křísit. Tu si všimli, jak těsně má utažený živůtek. Přeřízli rychle tkanici. Sněhurka vydechla a přišla k sobě. Pověděla trpaslíkům, co se jí přihodilo. Musela jim slíbit, že se z chaloupky ani na krok nehne, když budou pryč. Královna se vyspala do růžova a hned jak vstala, běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a pravilo. Odpust, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna se už neptala, kde Sněhurka je, věděla to dobře. Nemeškala, namalovala si tváře cihlovým práškem, zamoučnila si vlasy, hodila na sebe staré šaty a s rancem na zádech se vydala k chaloupce trpaslíků. Našla chaloupku zavřenou. Ve světničce u okna viděla stát Sněhurku. Zrovna zalévala květiny a zpívala. Potřebuješ, kytičko, vodičku i sluníčko, potřebuješ? Nedospívala. Spatřila venku stařenu. A ta stařena chraplavým hlasem volala. Mám hezké zboží na prodej, kupte si! Sněhurka pootevřela okénko a řekla: děkuji, nepotřebuji.
1: Ale podívat se můžeš, pravila stařena. Tenhle hřebínek hezky češe.
0: Vyndala z kapsáře zlatý hřebínek.
1: Skloň hlavu, ukážu ti to.
0: Sněhurka vystrčila z okna hlavu a stařena jí vrazila hřebínek do vlasů napuštěný jedem. Jen trochu Sněhurku škrábl a ta se skácela na zem bez ducha. Královna se obrátila a spěchala domů. Naštěstí už nebylo daleko k večeru a zanedlouho tu byli trpaslíci. Nemohli do chaloupky dveřmi. Sněhurka, hned jak ráno odešli, zavřela dveře na závoru. I vlezli do světničky oknem. Našli Sněhurku ležet na zemi. Hned si všimli zlatého hřebínku ve vlasech. Hřebínek vytáhli a Sněhurka přišla k sobě. Sněhurko, buď opatrná, volali jeden přes druhého. Neotvírej ani okénko, když jsme pryč. Sněhurka jim to slíbila. Jak přišla královna domů, schodila ze sebe staré hadry, omila si tváře, vyčesala si mouku z vlasů a běžela k zrcadlu. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo se zakalilo a odpovědělo: odpusť, paní, v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější. Královna zbledla a zapotácela se. Celou noc nespala, nemohla se dočkat rána. S prvním úsvitem se přestrojila za selku a s košičkem jablek se vydala za 9 lesů k chaloupce trpaslíků. Dveře i okna byly zavřeny. Královna se tiše přikradla chaloupce a slyšela, jak si ve světničce Sněhurka zpívá. Ať pavouček nosí štěstí, pavučinu musím smésti. Běž, pavoučku, v sítě přísti, mezi jehličí a listí. Někdo zaklepal na okénko. Sněhurka přistoupila k oknu, ale neotevřela. Nikoho nepustím a nic nechci, volala na cizí ženu. Jdi si svou cestou.
1: Nepouštěj, nevadí, pravila ta cizí žena hodně nahlas, aby Sněhurka slyšela. Takováhle dobrá jablíčka vždycky někde udám.
0: A ukázala Sněhurce košík s krásnými jablky. Sněhurka, co byla u trpaslíků, jablko neviděla. Měla na ně laskominy, ale neotevřela. Žena vzala z košíku jedno jablko, to nejlákavější, a položila je na výstupek před oknem. Potom Sněhurce zakývala jako na pozdrav, že odchází, a opravdu zašla mezi stromy, ale nedaleko. Schovala se za silnou borovici a čekala. Za chvilku viděla, jak Sněhurka pomalu otvírá okno, bere jablko a zase je pokládá.
1: To by bylo, aby se mlsná holka nechytila, řekla si pro sebe královna. A nemýlila se.
0: Sněhurka zase jablko vzala a tentokrát je nedala zpátky, ale s chutí se do něho zakousla. Jak spolkla první kousek, skácala se na zem. To jablko bylo otrávené. Když královna přišla domů, schodila přestrojení a honem běžela k zrcadlu. Celá udýchaná se ptala: pověz, kdo je v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější? Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo: ty jsi, paní, v zemi zdejší nejhezčí a nejkrásnější. Královna jako by se znovu narodila. Ještě ten den uspořádala ples a tančila a veselila se až do rána. Trpaslíci Sněhurku marně křísili. Nepozbili ji však do černé hlíny. Udělali skleněnou rakev a do ní Sněhurku položili. Sněhurka vypadala jako živá. Tváře jí plály jasnou červení, rty měla rudé jako třešně. Trpaslíci donesli rakev se Sněhurkou do kalinového loubí a denně se na ní chodili dívat. Jednou zabloudil na lovu mladý král a dostal se na mýtinu.
1: V chaloupce nikoho nenašel, aby se zeptal, jak se z lesa dostane. Išel dál a přišel ke krásnému loubí, kaliny zrovna kvetly a všechno tam zvalo k odpočinku. Vešel do loubí a uviděl skleněnou rakev. V ní ležela dívka tak sličná, že se do ní rázem zamiloval. Ta nemůže být mrtvá, řekl si. Odkryl víko a zvedl k sobě sněhurčino tělo. Jak jí hlava klesla na jeho prsa, vyskočil jí z krku kousek otráveného jablka a sněhurka otevřela oči. Než se večer trpaslíci vrátili domů, sněhurka a mladý král se umluvili, že se vezmou. Těžko se trpaslíci smířili s tím, že je sněhurka opustí. Přáli jí i jejímu snoubenci hodně štěstí a zdraví a vyprovodili je na kraj lesa. Tam se rozloučili, trpaslíci se vrátili do chaloupky na mítině a mladý král si odvedl sněhurku do svého zámku. Začali přípravy k slavné veselce. Pozvali také sněhurčina otce. Koho si bude ten mladý král brát? Ptala se královna. Král pokrčil rameny, netušil, že se bude vdávat jeho vlastní dcera. Královna se oblékla do nejdražších šatů a ověsila se šperky. Pak se postavila před kouzelné zrcadlo a ptala se. Pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Zrcadlo ukázalo královnu v celé její kráse a odpovědělo. Ty jsi, paní, v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější. Královna byla zvědavá na nevěstu i zeptala se, jaká je ta, co se vdává? Zrcadlo se ke královnině hrůze zakalilo a odpovědělo. Tvoje krása, tvoje sláva vedle její opadává. Královna si zula střelíc a vztekle jim mrštěla do zrcadla. Rozbilo se na tisíc kousků. V tom už jí volal král, že je kočár připraven. Líčidlem zastřela na tváři stopy hněvu a vztekleho pláče. Nasedla do kočáru a na tu slavnou veselku se jelo velmi nevesele. Mladý král uvedl hosty do vyzdobeného sálu a představil jim svou nevěstu. Jak ji královna spatřila, obrátila se a prchala ze zámku, pominula se rozumem. Jako štvaná běžela cestou necestou, pustými lesy. 9 nocí na ní pršelo kamení a 9 nocí trní, až padla na zem bez ducha a bylo po ní. Král, otec sněhurčin, se radoval, že konečně našel ztracenou dceru. A svatba byla 100x krásnější a veselější, než jakou ji chystali. Sněhurka na ní chtěla pozvat také trpaslíky. 100 myslivců křížem krážem projížděl lesy a nikde ani památky po mítině a hezké chaloupce. Já jsem ji také hledal, ale nenašel. I kdybych však o ní věděl, nikomu bych, kde je, nepověděl.

0: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Tak co, už víte?
2: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
3: Ne.
2: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
3: moře?
2: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
3: Pole.
2: Pole s obilím, ano.

0: Jeníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameny a říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhly, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny, děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, utekl s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím, pojď mi sáhni na nos. Řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš pičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla. Nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu a opravdu. Dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým paněcím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Od kdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. Tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručelo mu v břiše a myslel si, tak a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
5: Wow, wow, wow, wow.
2: Piggy vtip.
6: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
7: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
6: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
7: Prosím, tak to zkus, na to matka.
6: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
2: To se moc rozhodnout nemohl.
6: Třeba dostane korunu.
2: Pojď. Tomáš křídu. Nezdržuj. Tak pojď. Tak, jsem první a nejvejš.
8: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
2: Dělej, moc se s tím couráš.
8: Když měla tak dlouhý jméno, taky mi se zcourá.
2: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
8: Nech toho.
2: Co u toho tak hekáš?
8: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
2: Co to bylo?
8: To mělo být...
2: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
8: Já.
2: A kdo teda?
8: Nohy.
2: Co nohy?
8: Dřevěný.
2: Kde?
8: Moje.
9: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Máme tady Jaro a s Piggym vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
2: Ano, ano!
9: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
2: Je, a čím se dnes budeme chlubit, Laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a bříško mi kručí jako mixérek.
9: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
2: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
9: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
2: Aha.
9: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
2: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
9: Přesně tak. A pustme se do toho.
2: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
9: Tak, Piggy, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
2: Dva svazky řetkviček.
9: Vaničku polotučného tvarohu.
2: Polotučný tvaroh?
9: Ano. Kus ementálu v celku na strouhání.
2: Ementál, to je ten sýr, viď?
9: No.
2: Ementál.
9: A pak kousek i v plátci.
2: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sýrového bločku, co máme na strouhání, ne?
9: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš udobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a další připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
2: Tmavého celozrného, co to je?
9: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček.
2: Aha.
9: No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
2: Mám sůl, máme.
9: Tak a pokud máte, připravte si taky pažitku.
2: Kde je pažitka?
9: Všechno, Piggy.
2: Já už vidím pažitku. Přinesu ji, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
9: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Piggy ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
2: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
9: Kuchyňa? Piggy, co je to kuchyňa?
2: No kuchyňa?
9: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
2: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa, ke krásné nové slovo.
9: No a stihnou si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
2: Stihnou? A hele, jak krásně.
9: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
2: Yeah.
9: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
2: No, tady, aha, tady.
9: No, strouhej sem do misky. A až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
2: Ten ementál, no. Viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
9: Moc dobře, Piggy. Jde ti to skvěle. A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
2: Míchám.
9: a přidej špetku soli.
10: Tak.
9: Já trochu ochutnám.
10: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
9: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
10: Já míchám.
9: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Na vrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
11: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
10: pěkně chroustá.
9: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
10: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina. Víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude.
11: Snad jim to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
9: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
10: Myslíš?
9: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
10: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
9: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
11: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
9: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
11: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživl by.
9: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
10: Vidíš? A hned byste tebe byl kuchyňák, bubliňák.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Vestrašení amatérka proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

jak se želva přechlubila. Jednou se želvě zastesklo. Zmocnila se jí dlouhá chvíle. Co tady? Povzdechla si. Jakou tu mám radost. Půjdu do světa. A když se tak rozhodla, šla. Šla den, dva a třetího dne potkala dvě kachny. Vyprávěla jim, že jde do světa a kachny hned, že tam s ní zaletí. Želva se zaradovala a ještě větší radost měla, když jí kachny vyprávěly o dalekých zemích, o kterých ještě nikdy neslyšela. Želvo, řekli kachny, my tě do dalekého světa odneseme. A hned vzali do zobáku větvičku, želva se jí zachytila tlamičkou a kachny se vznesly vysoko k nebi. Letěly a želva s nimi. Hlava se jí chvíli točila a musela přivírat oči. Vznášela se nad vysokými horami, nad hlubokými jezery, nad lesy a lukami. Potkávala ptáky a ti se jí obdivovali, jak statečně letí. A želvě se jejich obdiv líbil, pyšně pokukovala kolem sebe. Zdálo se jí, že má opravdu křídla, že se sama vznáší, že už vlastně kachny ani nepotřebuje. Letím jako pták, zvolala chlubivě, ale to neměla dělat. Jen zaznělo první slovo, želva se řítila z velké výšky k zemi. A když dopadla krunýřem na zem, nemohla se převrátit. Dlouho trvalo, než se jí podařilo dostat se zase na všechny čtyři. Co strachu vystála, co úzkosti zažila. Ani se neptala, kam se mohla dostat, kdyby se tak domýšlivě nechlubila.

0: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napjatě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do nohy? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holubi létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil. Slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla to komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl tři psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli z kol dolů. Ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal se jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš?
0: Obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat. Ty jsi věděl, že nás veme nákladák? Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl vlastník, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na vlastníka. Já se nebojím, vrtěl hlavou vlastník, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od nich žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka? Mám 3. Můžeš mi jednoho dát? A třeba 2, křičela hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
3: To si neber, hučel vlastník. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný. Ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
3: Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne?
0: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stály na vysoké noze, klobouky měly otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek.
1: Nekřič,
0: napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musíš se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Hříbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík.
1: Poslouchejte,
0: zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný.
2: Já jsem to viděl, hlásil se Vítek.
3: Já taky, přidal se Vlastík.
0: Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek.
3: Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou.
0: A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek.
3: Hajný se usmál. Něco úplně jiného.
0: Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor.
1: To nejsou jeleni, vydechl Vlastík.
3: Ani srnci, řekl Vítek.
0: To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni. Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony.
1: To by bylo něco do tátovy sbírky zvířat, zasmál se Vítek.
0: Ne, odpověděl Hajný. Muflon není domácí zvíře. Těžko by z toho vychovávali.
1: To je škoda, litoval Vítek.
0: Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se probedli. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
4: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No. Víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s 2 koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pusť kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy.
1: Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla.
0: Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
0: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
0: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
1: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
0: Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
1: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička.
0: A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: kdo jí chytí, dámy páni?
1: Tomu splní každé přání.
0: Ale kdo chce čím dál víc, nebude mít vůbec nic.
1: Kdo je ten kouzelník?
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Kdo se chytá splní každé přání a chytá se, a když toho chceš hodně a čím dál víc, tak
0: takhle
3: nic.
0: Dostaneš nic.
3: Byla taková pohádka o tom, jak žil rybář a jeho žena na břehu řeky ve skleněné láhvi.
0: A byly tam tři prasátka.
3: Ale ne, no tři prasátka, v tom se vyznám.
0: Tam nejsou.
3: Tam žádná skleněná láhev nikdy nebyla.
0: Já už asi vím, bylo to u moře. A ulovil zlatou rybku.
3: Tím kouzelníkem byla zlatá rybka, ano.

myší čest, že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky, vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že vyzná se v každém systému.

0: vykřikat, měj kuráž, ať nemá šanci stes.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, ty klikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
3: Digi básnička.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
5: A teď ještě jedno.
4: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
6: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
7: A heleďme. Přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
8: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
7: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
8: Opravdu?
7: Tleskni rukama.
6: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
8: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
6: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
8: Co to znamená obdivovat?
7: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
8: Ale vždyť jste na planetě sám.
7: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
8: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
6: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé, jako je domýšlivec. A proto ani vteřinu nezaváhal a opustil planetu.

0: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
1: Dobré jitro, milý Watsone.
0: Pravý velký detektiv.
1: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
2: Ano,
0: zvolal Watson celý udivený.
1: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
3: Žádná dedukce, Watsone. Prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.

plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot.

0: postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel, kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít každá plaňka. Na takovou plaňku se napíchne každý, kdo by ten plot chtěl.
1: Ahoj, mlsotkové a šmakovinky. Dnes nahlédneme do italské kuchyně. Naučíme se totiž připravovat pesto.
2: Pesto, hurá! To bude italský těsto, viď? Těsto, těsto, takže budeme asi péct.
1: Piggy, kde pak těsto? Pesto.
2: Pesto jako těsto, ne? To...
1: Ne, pesto určitě znáš, akorát nevíš, že se tomu tak říká.
2: Je, já bych na nejvíc věděl, co to je. Šupí to pesto.
1: Prosím.
2: Šupí to pesto. Jako když se má něco udělat metaleskum, bleskum.
1: Prosím. Vůbec ti nerozumím.
2: Jakože to spěchá. Šupí to pesto.
1: Aha, ne, to je šupí to presto, ne pesto. Ale máš pravdu, presto je italský, ale s pestem to nemá nic společného.
2: Tak jo, co je to pesto?
1: Když to mám vysvětlit úplně jednoduše, je to zelená omáčka z bylinek, která moc dobře chutná s těstovinami.
2: Jeda, no jo, že už jsem to u tebe jedl, viď?
1: Určitě ano, připravuju si ho totiž sama a teď to naučím i tebe.
2: Jo!
1: Navíc s kachnou Justínou pěstuješ bylinky, tak pro ty své budeš mít alespoň krásné využití.
2: Tak to je paráda, to se mi vážně šikne. A jaké bylinky na to pesto jsou potřeba?
1: Pesto není jen jedno, existuje několik druhů. Nejznámější je ale bazalkové pesto, nebo pesto se sušenými rajčaty. A my se dnes pokusíme o to bazalkové. Takže budeme potřebovat spoustu bazalky.
2: Je, tu já mám zrovinka vypěstovanou.
1: Ještě ti o pestu řeknu pár zajímavostí. To ke kuchyni také patří. Pesto vymysleli v severní Itálii. A pesto se jmenuje pesto podle italského slova pestare. A to znamená tlouct nebo mlátit.
2: Jo, a nepodívala ses do slovníku špatně, laskonko. Určitě je to tlouct a mlátit.
1: Ale Piggy, sám uvidíš, že pesto se připravuje právě tak, že všechny přísady utlučeš a umlátíš dohromady.
2: Jo.
1: Ale v moždíři, paličkou.
2: Aha, moždíř to je taková ta velikánská, nebo někdy taky malinká kovová nádoba, viď? A tam ano, paličkou ano. Se dělá duc, duc.
1: Řeknu ti, co budeme všechno potřebovat. Asi 50 gramů čerstvých bazalkových lístečků.
2: To mám.
1: 100 ml olivového oleje. Jeden stroužek česneku, jednu polévkovou lžíci piniových oříšků, 6 lžic strouhaného parmezánu a špetku soli.
2: Bazalku mám, olej mám, česnek, parmezán, to je sýr, ten mám taky, sůl jasně. Ale když já nevím, jak vypadají ty píňové oříšky, koukal jsem se do tvojí oříškové spížírny. Tam je oříšku moc různých druhů, ale já ty píňové nepoznám.
1: Píňové oříšky jsou tyhle typy.
2: Aha.
1: Je to mezi oříšky výjimka. Ve skutečnosti jde o semínka borovic, které se jmenují pínie.
2: Aha, takže to jsou semínka borovic a ne ořechovníků.
1: Tyhle borovice pínie rostou hlavně kolem Středozemního moře.
2: Tak to je kolem Itálie, viď to moře.
1: Přesně tak. A mají takovou nasládlou, trošku pryskyřičnou chuť. Ochutnej.
2: No, ty jsou dobré.
1: Jsem ráda, že ti chutnají. Ale zpátky k pestu. Správně se připravuje v tom starodávném hmoždíři. Je to taková kamenná miska s paličkou.
2: Jo, já myslel kovová a ona je také kamenná.
1: Můžou být různé pigy.
2: A co s tou paličkou a s tou miskou?
1: Tam se všechny přísady rozmačkají a mísí.
2: Aha, takže to je to utlučeš a umlátíš je dohromady,
1: viď, pesto. A dnes můžeme pesto připravit i v mixéru.
2: Bez moždíře, jenom v mixéru. Aha.
1: A s tím vám doma pomohou rodiče. V mixéru je to jednodušší, ale pesto, připravené ručně v moždíři, má prostě lepší chuť. Všechny přísady, tedy bazalkové lístečky, česnek, píňové oříšky, parmezán, sůl, a zatím jen polovinu oleje vložíme do mixéru nebo do hmoždíře. A mixujeme a hmoždíme. Tak, postupně doléváme zbytek oleje. Pesto by mělo být krásně krémové.
2: Mám, nesu.
1: Piggy si vybral hmoždíř.
2: Chci být tradiční a připravit pesto jako pravý středomořský Ital.
1: Líbí se mi tvůj přístup, Piggy. Ukaž, jak ti to jde. Není to nic těžkého, že? Už to máš všechno krásně rozemnuté a rozmíchané.
2: Řekl bych, že mi to šlo šupí to presto. Jde to teda docela dobře, to hňoucání. Palička z hmoždíře je sice na mě trošku těžká, ale překvapilo mě, jak rychle jsem to měl umíchané.
1: Jsi šikovný, Piggy. Připravil si šupito presto báječné pesto.
2: Šupito presto báječné pesto.
1: Opravdu vynikající.
2: Chutná ti?
1: Moc. Víš co, Piggy? Prostři stůl a já zatím uvařím těstoviny. A hned to tvoje pesto ochutnáme na těstovinkách. Co říkáš?
2: Jú, jdu na to, prostírám.
1: A vy, děti, najdete recept i postup v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Tak zase příště uvaření, mlsotkové.

0: Krkouni. Aneb dobrodružství na planetě Bimbuli. Na námět Romany Andělové napsala Zuzana Pospíšilová.
1: Byl jsi někdy dlouho nemocný? Nebo snad v nemocnici? Zkrátka zažil jsi někdy nudu? Hrozná věc. Ale nic v našem životě není přece náhoda. Věříš na zázraky? Myslím, že bys měl. Protože mně se opravdu jeden takový stal. Tím zázrakem je planeta Bimbule, kterou ti chci právě představit. Doufám, že tě očaruje stejně jako mě.
2: Moc mě těší, že ti můžu představit planetu Bimbuli a provést tě všemi jejími taji a kouzly, která skrývá. Věř nebo ne, od Země nás dělí jen ždibínek duhové cesty. Ale to si nech jenom pro sebe. Nerada bych uvítala na Bimbuli nějaké darebáky a zlouny. Těm je k nám vstup přísně zakázán. Provedeme tě Bimbulí zemí. Seznámíš se s profesorem Bimbulíkem a křehoučkou Bimbulinkovou vílou Bimbulinkou se srdíčkem na dlani. Možná se ti občas zamotá ze všech těch jmen jazyk, ale ani já na tom nejsem o nic lépe. Nemysli si. Zaručeně nejvíc legrace si jistě užiješ s mými kamarády krkouny. Ovšem pozor, nejsou ani krkaví, ani hamouni. Prostě na mě jen neustále vystrkovali ze všech koutů své zvědavé krky a díky nim dohlédli vždy mnohem dál než já. Tak prostě krkouni. Jejda, málem jsem zapomněla říci to nejdůležitější. Že jsou to moji oživlí plyšáci. Ale to je strašně tajné. Vlastně tu nejsou tak úplně náhodou. Přála bych si, abys na našem výletě na Bimbuli zažil spoustu zábavy. Ať se ti na ní líbí stejně jako mě, skrkouny. Tvoje Adélka.

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst, za to svou si dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu, cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužíčkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
3: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
2: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král. Ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu. To bylo ostudy. Ale výsměch za čas přejde. Na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal švarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa. Ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu. A tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
4: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
2: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
2: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
2: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdybys jí ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostřední dceři, stříbrné princezně, která žila v zámku celém ze stříbra. Usadila prince ke stříbrnému stolu, na stříbrnou stoličku, na stole na stříbrném ubruse ležely stříbrné mísy plné těch nejlepších pokrmů. Když byl čas vrátit se na pastvu, podarovali ho stříbrným koněm tak silným, že ho ani 8 sluhů nemohlo udržet. Král Hub mu nalil 8 skleniček kouzelného elixíru a princ byl po jejich vypití tak silný, že by zvládl zkrotit 8 bujných koní. Pak dostal stříbrnou píšťalku, na jejíž zapískání stříbrný kůň přicválá, ať je kde je, a nakonec ještě stříbrné brnění. I třetí den se mu na pastvě zjevil král Hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo do syta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
2: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král Hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli už seděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde 3hlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuli se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračích hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal 3 dny a 3 noci. Pak ho vzbudil král Hub.
2: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny 3 koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny 3 draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: Všetky hádanka.
1: Visí to, neví kde. Bije to, neví koho. Ukazuje, neví kam. Počítá a neví kolik.
0: Co pak to je?
2: Co to počítá? Aha, hodiny!
3: Uběhlo pár dní a sněhu neubylo. Venku štípal mráz, ale ve světnici bylo teplo. Makový mužíček za tu dobu nějak povyrost. Už mu nestačila kolébka, už musel dostat svou postýlku. Ale co povídám postýlku? Stařeček mu přinesl prostě z půdy odloženou ošatku, takový potrhaný okřínek, a v něm stařenka makovému mužičkovi ustlala. V tom okřínku, ve kterém ještě před lety nechávala kynout těsto na chléb, než jej vsadila do pece. Teď seděl nad okřínkem stařeček a něco se mu honilo hlavou.
4: Tak si myslím, že makového mužička vezmu do učení. Naučím ho chodit. Věčně v postýlce ležet nemůže.
5: Jen ho nech pěkně ležet v opálce. Na běhání má času dost. Děti začínají chodit, až když jim táhne na 12. měsíc.
4: Na 12. měsíc? Já běhal už v 10 měsících jako čečetka. Ještě mi snad ani 10 měsíců nebylo.
5: Když začnou děti chodit předčasně, křiví se jim nožičky. Však se na sebe podívej, běhal si už v 10. měsíci, ale nohy máš teď jako krmholec.
4: Protože mám regma v kolenou. Dokud jsem neměl regma, měl jsem nohy jako boučky. A makový mužiče, podívej se, jak se sám zkouší v opálce postavit. Pojď k dědovi makový mužičku, děda tě bude vodit po stole, hopla.
5: Hned ať je dole, po stole se nechodí.
4: On smí, on je malinký.
5: Nikdo nemá chodit po stole, na stůl se dává chléb. Uč ho chodit po zemi, na podlaze je místa dost.
4: Po zemi ho učit nemohu, protože mě bolí záda a kolena, když se hýbám.
5: Tak ho uč chodit jinde, na stole ne.
4: A kde jinde? Ty prostě nechceš, abych makového mužička učil chodit. Ale abys věděla, já ho naučím chodit.
5: Ale na podlaze.
4: Třeba i na podlaze, i když se nemohu ohýbat. Naučím ho to a tobě najust. I kdybych měl lézt,
5: a to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužila. Mně chceš dělat justy. Za to, že ti peru a zašívám. Za to, že ti vařím. A že se starám, abys měl doma teplo. Já jsem poslední, kdo si tvoje justy zaslouží. Hněvám se na tebe. A nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na mráz. A budu tam celý den. A třeba nastydnu.
3: Oj, to se stařenka rozhněvala. Měla pravdu, že jí stařeček justy dělat nemusel, ale taky mohla přece jen vědět, že on to tak nemyslel, že to tak jenom řekl. Když stařenka odešla a bouchla dveřmi, vzal stařeček makového mužíčka a postavil ho na podlahu.
4: Babička je víš? Ale dědeček ne. Děda tě naučí ťapi ťapi. Pěkně si vedle tebe kleknu. Jej, to mi luplo v kříži. Jej, to dlouba, to píchá. Stařenko, honem, mě něco je. Mě strašně píchlo v kříži a prasklo mi v kolenou. No tak. Stařenko, dej mi pokoj, makový mužičku, teď tě nebudu učit ťapi-ťapi, já musím pro babičku, budu tě učit ťapi-ťapi, až mi stařenka navaže záda. Stařenko! Toto píchá, toto bolí, musíš na chvilku přestat trucovat, Musíš jít se mnou dovnitř. Mě tolik píchlo, stařenko, tolik prásklo, že to není jen tak. Přestaň se uženěvat a pojď se mnou dovnitř.
5: Ale, Konrad.
4: Pojď, staruško.
5: Nepůjdu.
4: Je, to bolí. Já to s těma justama tak nemyslím. Já to jen tak řeknu, že tak. Podívej se, je tu zima, mrzneš, ty nastydneš a mně se to ještě zhorší.
5: A jak to? Že ti tak prasklo v kolenu a píchlo v zádech.
4: No, podívej se, to je od toho kleknutí.
5: Já ti vždycky říkám, ať si klekáš opatrně. Teď ti musím záda namazat. Pojď dovnitř, pojď, mě chytneš na chlazení.
4: Ježiš,
5: to vidíš.
3: No konečně se stařenka hněvat přestala. Přece jen dostala starost, jestli se stařečkovi něco nestalo. Když spolu otevřeli dveře u světničky, zůstali stát jako uvidění. Proč? Protože po podlaze pochodovala kočka s lunomžourka, makový mužíček se jí držel za ocásek a dělal ťapy, ťapy, ťapy, ťapy, levá, pravá a ani se přitom nesvalil. Tak naučila makového mužíčka chodit kočka a ne stařeček. Dobře ho naučila běhat a ani se mu neskřivily nožičky.
6: Vážení a milí počítači, totiž posluchači. Poslouchejte mě na svém posluchači. Ale ne, počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
7: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
8: Ahoj.
6: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
7: Co?
6: Totiž nepoučitelný.
7: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
6: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
8: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
6: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
8: Jaké?
6: No, úplně tento nonc.
8: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
7: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
6: Dneska je na řadě Hugo.
8: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
6: No.
8: Házela s ním ke dveřím.
7: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
6: To byla nehoda.
7: Šupa.
6: Nehoda a ne lupa. Šupa.
8: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
6: Samozřejmě.
7: A jak ti to vyšlo?
6: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
8: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
7: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
6: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? jak se na mě... Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí. Počkám.
8: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
6: No dovol, Hugo.
8: No, víš to, Justýno?
6: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
8: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
6: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
7: Bez ženicha.
8: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
6: Na ocet. Na ocet. Ne.
8: Piggy?
7: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
8: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
6: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
8: Justýno.
6: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
7: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
8: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
7: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
6: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
8: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
7: Skysnou nebo zakysnou?
8: Tak.
6: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
8: Najednou pověra.
7: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
6: Nejsem kysela.
8: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
6: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
7: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
6: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
8: Není ti někdy toho Antonína líto?
7: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
8: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
7: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
8: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
7: Zpívá.
8: A on to vydrží.
6: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
8: No,
6: když
8: ano,
6: jinak nedáte.
8: Ano.
6: Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenu zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
8: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
6: No,
7: kurčičky.
6: Hvězdo, z nebe záře.
8: Tady máš chlebíček, Justýno.
6: Ale Hugo.
9: Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Jeda hodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho trnkou mezi oči chodí. chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvrknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá, mám malinkou krabičku. Schoval jsem si do ní brouka, děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jelen jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špíru ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí ty kadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese.
10: Nazdar, Hudvínku.
7: Ahoj, tatínku.
10: Tak co? Jaké to bylo ve škole?
7: Ani se neptej, tati. Zítra tam musím znovu. Jakoby to dneska nestačilo. Měli jsme celé 4 hodiny angličtinu.
10: 4 hodiny? Prosím tě, co to je? Představ si, že Angličani mají celý den.
7: Ještě, že jsem Čech.
10: No a co známky?
7: Co je s nimi?
10: Slíbil jsi mi, že dostaneš 2 jedničky.
7: Jo, to myslíš?
10: No.
7: Tak právě pracuji na té druhé.
10: Na druhé?
7: No, protože z té první nebylo nic.
10: A je. Tak, chlapče, ukaž mi žákovskou knížku.
7: Ale, tatiolínku.
10: No, šup.
7: Tady je.
10: Ach, to je poznámek, to je poznámek. Pan učitel si na tebe pořád jenom stěžuje.
7: Z toho si nic nedělej, taťuldo. On se dneska každý na něco stěžuje.
11: Třeba tady ta poznámka. Hurvínek neudělal domácí úkol.
7: No, neudělal.
11: A proč, prosím tě?
7: Protože učitel...
10: Pan učitel.
7: No, protože pan učitel včera vypadal tak špatně, tati, že jsem myslel, že dnes bude mít chřipku.
11: Hrůza! No tady, chyběl při poslední hodině matematiky. Co ty na to?
7: Že kdyby mi někdo řekl, že už je poslední, tak jsem určitě nechyběl.
11: A dále, prý jsi byl po škole. Proč?
7: Nevěděl jsem, kde je Arizona.
11: Tak si prosím tě, příště dávej pozor, kam co odložíš. No ne. Hurvínku, jak jsi mohl napsat myš s měkkým i?
7: Kuličkovým perem.
11: A tady je taky psáno, že máš chodit do školy s čistýma ušima.
7: A kde je mám vzít, když jiné než ty moje nemám?
11: Čuníku. Víš, co je čuník?
7: Vím. Dítě od prasete.
11: Hurvínku, hele, já nedovolím, abys mi ve škole dělal ostudu. Tady máš zprávu, že zítra jdete na očkování, tak si musíš pořádně umýt ruku.
7: Pravou nebo levou?
11: Hele, umej si pro jistotu obě. Víš, že máš obě levé.
7: No, tati, když mě budeš pořád hubovat, tak vezmu žerička a budu se utopit.
11: Ani nápad. Ne. Žerik zůstane doma.
7: Tak jdu sám.
11: Ne, počkej, chasníčku. Ještě jsem s výchovou neskončil.
7: A je.
11: Musím ten román, co máš v žákovské knížce, dočíst až do konce.
7: Ach jo.
11: Kluku nešťastná. Dokonce si v tomto týdnu už po 4. přišel pozdě do školy.
7: No.
11: Co z toho vyplývá?
12: že je dneska čtvrtek.
11: Dnes je středa.
12: No moment, jak jsem mohl teda přijít později čtyřikrát? Vidíš, neví, co mluví.
11: Kdo?
12: Učitel.
11: Jak to mluvíš o svém učiteli? Pamatuj si, že pan učitel má vždycky pravdu.
12: Prosím tě, včera nám povídal, že 3 a 3 je 6. A dnes zase tvrdil, že 6 je 3x2.
11: No nazdar.
12: Nazdar.
11: Počkej, kam zas běžíš?
12: Já myslel...
11: Nemysli, není to tvým zvykem. Koukám, že jsi dostal kouli z matematiky. Proč?
12: Protože 6 neexistuje.
11: Hele, tak já si tě vyzkouším. Já si tě vyzkouším.
12: Jak?
11: Kolik je 5 a 5?
12: Smím si to spočítat na prstech.
11: Opovažte. Ruce do kapes.
12: Prosím.
11: No, tak kolik je to?
12: 11.
11: Chyba. 10, kluku, pořád 10. Zkoušíme dál. Horinku, když rozpůlím housku na 2 poloviny, co dostanu?
12: 2 půlky housky.
11: Správně, no vidíš, když chceš. No. A když ty 2 poloviny opět rozpůlím, no, kolik je to?
12: 4/4.
11: No, výborně. A co dostanu, když 4/4 opět rozpůlím?
12: Strouhanku, taťuldo.
11: Chyba. Máš to za 5.
12: Yeah.
11: Tak dál. V levé kapse kalhot máš 20 korun. A v té pravé 5 korun. Co tedy máš?
12: Cizí kalhoty.
11: Nešaškuj. Znovu. Máš svoje kalhoty.
12: No to jo.
11: V jedné kapse máš 15 korun a 5 korun ztratíš. Co máš v kapse?
12: Díru, taťuldo.
11: Hurvajs.
12: Fakt, taťulínku. Hele.
11: Hele, tak víš co? U mě máš z počtu 5.
12: Děkuju.
11: A teď si tě vyzkouším ze zeměpisu.
12: Taťuldo.
11: Žádné taťuldo, maťuldo. Jedem s medem. Jmenuj mi některé hlavní město v Evropě.
12: To se ví. A které?
11: Tak dost. Konec lajdání. Nastoluji tvrdou výchovu. A jako první tě čeká trest. Napíšeš 100krát. Jsem líný a hloupý. A já se ti pak potom podepíšu.
12: Platí!

0: básničku.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: šepkne. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Je, co je to?
0: Zakopané pastelky!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
2: Ty jsi byl v hospodě,
1: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo, nebo dvě.
3: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ,
1: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
2: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
1: volal Hihlík.
3: Tak to vyklop.
2: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kudla Dederon.
3: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat,
1: ušklíbl se pan Vavřinec.
2: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
3: Hihlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
2: Jako ponožku, navrhl Hihlík.
3: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
2: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
3: Cože?
1: Pan Vavřinec dopadl na židli.
3: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
1: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
3: Jaký háček?
1: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
2: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
1: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří to podle situace zcela určitě a k Číňanově radosti, co?
2: No vrátil.
1: A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit.
2: Ostatně nebyl na to čas.
1: Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: před noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Pod ty dubou po schodech, to mě straší duch.
1: Náhle táhle začne pištět, prásk a zbýl po něm kuch.
0: Ve vítíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá kamen ruka a to...

0: logopedická pohádka na L ve všech pozicích bez R a Ř.
1: Malá lesní víla. Žila byla malá lesní víla. Víla stále tancovala. Tancovala za svitu luny i za jasného sluníčka. Tancovala v lese, na paloučku i na louce. Tancovala lehce a ladně, jak už tak víly tančí. Jednoho dne se však stalo, že nekoukala kam šlape a chytila se do pytláckého oka. Bolelo jí koleno i lýtko. A hlavně nemohla jít dál a nemohla tancovat. Plakala potichu a po chvíli už vzlikala nahlas. Lesem šel mladý myslivec. Slyšel vzliky a tak se šel podívat, co se děje. Jen co ho víla uviděla, žadonila.
2: Milý myslivče, pomoz mi. Jestli mě z pytláckého oka vysvobodíš, splním ti tvůj sen.
1: A tak ji myslivec vysvobodil a ještě jí dal obklad na nohu. A jak malá lesní víla slíbila, tak se stalo. Myslivci se už dlouho líbila lesníkova Libuška. Ale věděl, že ani lesník, ani jeho žena s jejich láskou nesouhlasí. Snil o tom, jak se Libuška

0: stane jeho ženou, budou mít spolu děti, malou myslivnu a společně budou pečovat o všechny laně, koloušky a jeleny. Stalo se, že další den sám lesník vyhledal mladého myslivce a pověděl mu.
1: Milý myslivče, vím o tvé lásce k naší Libušce, však líba o ničem jiném nemluví. Souhlasíme s manželkou s tím, aby se Libuška stala tvojí ženou.
0: A tak mladý myslivec a jeho sličná Libuška měli ještě to léto svatbu. O té jejich veselce se mezi lidmi dlouho povídalo. Zatancovala jim tam totiž i malá lesní víla. Každý tajil dech, neboť tancovala tak lehce a ladně, jak už víly tančí. A dokonce i pytlák slíbil, že už nikdy nebude pytlačit, aby malé lesní víle neublížil. Zanedlouho měla Libuška s myslivcem chlapečka a holčičku a všichni společně pečovali o laně, koloušky a jeleny. Hlídali celý les. Dbali o to, aby se malé lesní víle již nikdy nic nestalo. A ona jim na oplátku lehce a ladně tancovala, tak jak víly tančí.

Léčení hrom do police. Jednoho jarního dne byla ráno ještě tma a pršelo. Ale když se Šárka odpoledne vracela ze školy, ukázalo se sluníčko. Šárka se před domem rozloučila s kamarádkou a vrazila do branky, div, že ji nevyvrátila z pantů. Schýbla se k Jezevčíkovi a přitom jí do mokré trávy vyklouzla knížka půjčená z knihovny. Šárka se rozběhla ke dveřím, drcla do nich, až se rozlétly do kořán, zabouchla za sebou, odkopla boty, schodila pláštěnku a vpadla do pokoje. Vůbec jí nevadilo, že tam maminka zrovna má na návštěvě paní Zelinkovou. Hupla jí na záda a vlepila jí mlaskavou pusu. Mamince vyskočil z ruky hrneček s čajem, přeletěl celý pokoj, dopadl na malý stolek a rozletěl se na 100 kusů. Čaj vyšplíchl na koberec. Maminka si povzdechla. Dávej pozor, holčičko, vidím, že mě máš ráda, jen se musíš přitom taky dívat, jestli něco nedržím v ruce. Pozdrav paní Zelinkovou a upaluj do kuchyně pro hadr. Přitom sbírala střepy rozbitého hrnečku. Byl to za tenhle týden už 11. Z kuchyně se ozvala další rána. Maminka se běžela podívat, co se děje. Šárka seděla uprostřed kuchyně na zemi v hromadě rozbitých skleniček a rozházeného koření. Starožitná polička na kořenky visela na zdi jen na jedné skobě. Dolní přihrádku měla zlomenou. Co to tady provádíš? Kdybys dávala trochu pozor, nebyla bys jako hrom do police. Myslela jsem, že jdeš pro hadr, spráskla ruce maminka. Šárka jí s nevinným výrazem vysvětlila, že hadr visel na háčku kousek od poličky a když ho chtěla sundat, vzpomněla si, že v horní přihrádce jsou bombóny. Vylezla na sporák a nohou se trošku opřela o poličku. Vážně netušila, že to spadne. Šárka se rozběhla pro koště. Začala zametat rozsypané koření, jenže si v tom chvatu neuvědomila, že v jedné kořence byl pepř. Maminka se právě vracela pro další konvici čaje a sotva vkročila do dveří, nametla jí Šárka dávku pepře rovnou do obličeje. Maminka kýchla, až jí zadrnčelo víčko na čajové konvici. Šárka se dál rozháněla koštětem. Trvalo chvíli, než se zastavila. Promiň, mami, já jsem si tě nevšimla, nezlob se. Maminka jí ledovým hlasem přikázala, aby šla do svého pokoje. Šárka se opřela do dveří, dveře povolily a porazili paní Zelinkovou, která se šla právě zeptat, jestli jim nemůže s něčím pomoci. Vykřikla a zašátrala kolem sebe rukama, protože jí spadly brýle. Šárka se k ní vrhla a pod nohou se jí ozvalo křupnutí. Moje brýle, zaúpěla paní Zelinková. V 6:30 přišel tatínek, otevřel dveře dětského pokoje a zavolal Šárku k večeři. Ta mu skočila kolem krku a málem ho porazila. U večeře si na sebe dávala pozor a tak nepřevrhla židli ani stůl, když si sedala. Při odklízení nádobí byla tak opatrná, že ukápla mamince na šaty jen maličko omáčky. Držela se, i když pomáhala s nádobím a tentokrát neotloukla a nerozbila jediný kousek. Konečně bylo všechno hotovo. Maminka řekla, že už se nezlobí. Šárka pospíchala dát dobrou noc tatínkovi, jenomže v tom spěchu zalomcovala dveřmi, které nešly otevřít. Nakonec povolili. A děvče se kutálelo až ke stolku u okna. Ten se převrhl a třísk. Červená čínská vázička s bílými hyacinty byla na kusy. Maminka se rozplakala. Tu vázu dostala jako svatební dar. Tatínek se zlobil na lajdáka truhláře, který jim opravoval dveře. Šárka brečela, že už zase zkazila rodičům náladu. Ti se spolu radili, jak by dcerce pomohli.
Maminka vymyslela, že by ji mohli přihlásit do baletu, aby se naučila ladným pohybům. Tatínek pravil, že bude lepší, když za každou zničenou věc vysolí pokutu z kapesného. Maminka na to řekla, že děti, které prodělali plané neštovice, mohou trpět poruchou rovnováhy. Tatínek připomněl, že Šárka si odbila plané neštovice už před 4 lety a podle jeho názoru je to nesmysl. On tvrdí, že pokuta za každou rozbitou věc a možná ještě zákaz nedělního kina bude to pravé. Ráno svítilo sluníčko, na stromě za okny seděl drost, naparoval se a povykoval. Šárka vyskočila z postele a rozběhla se k oknu, jenomže včera pohodila uprostřed pokoje kolečkové brusle. Chudák drost se vyplašil, když viděl, jak o ně zakopla a vrazila do okenní tabule, div je nerozbila. Drost uletěl a Šárka se rozbrečela. Začátek dne se moc nevydařil. Tatínek dostal nápad, že zavolají paní Lárifáry a poprosí ji o radu. Maminka ho pochválila, ty jsi ale hlavička. Vtiskla mu polibek a tatínek celý rozzářený odešel do práce. Paní Lárifáry vyslechla maminčiny nářky a prohlásila, tomu se říká hrom do police, je to běžná dětská choroba. Snad se u mě najde něco, čím se to dá vyléčit. Mám takový kouzelný prášek. Stačí jim před spaním maličko poprášit postel. V noci se prášek vstřebá a až bude Šárka ráno vstávat, všechny pohyby se jí zpomalí. Pošlu vám dávku na 2 dny. To by mohlo stačit. Odpoledne Šárka navzdory svým předsevzetím převrhla mléko, šlápla Mindě na tlapku, rozbila okénko u sklepa a rozšlapala 2 výhonky maminčiny pnoucí růže. Sice se zadušovala, že si příště dá pozor, jenomže za 5 minut krach, bum, bác. Druhý den ráno upustila lívanečník, převrhla sirup, vrazila ve dveřích do maminky, která právě nesla talíř, a vzduchem začaly lítat nožičky párků jako malé vzducholodě. Šárce přistál na ofině šplíchanec o mastku. Otočila kohoutkem v kuchyni a voda vytryskla tak prudce, že jí postříkala novou halenku a skládanou sukni. Pak Šárka bouchla dveřmi, až se celý dům otřásl a z parapetu se zřítil maminčin filodendron. Květináč se rozbil a hlína se rozsypala po celé předsíni. Jestli ten kouzelný prášek od paní Lárifáry nezabere, prohlásil tatínek, budeme se asi muset přestěhovat do betonového krytu, dokud ta holka z toho nevyroste. Maminka namítla, že by jí přece jenom měli přihlásit do baletu. Už vidím, jak kolem sebe kope, šlape ostatním na nohy a strká do nich. Jen s tím rozdílem, že to bude provádět v rytmu hudby. Tatínka ta představa pobavila. Odpoledne přinesl Láďa šedivý balíček od paní Lárifáry. Byla v něm kulatá dozička se sypátkem. Na ní se černal nápis proti hrom do polici a stručný návod. Při prvním použití je třeba tímto práškem lehce posypat postel postiženého. Totéž opakujte i následující večer. Maminka utíkala Šárce rozestlat. Vyběhla do jejího pokoje a poprášila jí polštář, deku i prostěradlo. Najednou zjistila, že v dozičce už moc prášku nezbývá, ale řekla si, že začátek je nejdůležitější. Toho dne si šla Šárka lehnout a netušila, co jí čeká. Zdály se jí krásné sny. Za to tatínka s maminkou tlačila noční můra. Co když jejich ubohá holčička upadne do moci kouzel? Šárka se ráno probudila
a podivila se, že oba rodiče stojí u její postele a upřeně se na ní dívají. S úzkostí v hlase se zeptali, jak se cítí. Jsem ospalá, zívla velice pomalu Šárka. Maminka řekla, ať se oblékne a přijde do kuchyně na palačinky. Ano, zaradovala se Šárka a chtěla vyskočit. Ke svému údivu však majestátně vyplula pokojem jako královna. Ruce a nohy měla příjemně malátné, jako by kráčela velkou vodou. Sedla si do houpacího křesílka a stále měla pocit, jako by se pohybovala ve zpomaleném filmu. Dřív si cpala nohu do ponožky tak neurvalé, až se jí čas od času proklubal palec. Dnes ráno bylo všechno jiné. Noha se k ponožce blížila zvolna. Polehoučku. Šárka si počínala tak opatrně, jako když si maminka navléká silonové punčochy. Šárka přišla na snídaň. Opatrně si odsunula židli, o nohu od stolu ani nezavadila. Rozložila si na klíně ubrousek a pustila se zvolna do jídla. Po snídani sklidila ze stolu a opláchla nádobí. Maminka nevěřila svým očím, když viděla, že její dcera nenacpala talířky se zbytky do ledničky, jak bývalo jejím zvykem. Za chvilku se pro ní stavily kamarádky, že si půjdou společně zajezdit na kolečkových bruslích. Maminka vždycky říkala, že je ostrach se na Šárčino bruslení jen dívat. Teď se ovšem její dcera vznášela ulicí pomalu a zlehka jako víla. Před obědem opatrně odemkla branku a zase ji za sebou tiše zavřela. Brusle si hned uložila do botníku. U jídla nehltala, nenabírala si vařící polévku a neprskala. Místo toho počkala, až jí to trochu vychladne. Měla pocit, že se přímo vznáší. Dala mamince pusu a šla se převléknout. Neproletěla dveřmi jako tornádo, ani nedupala po schodech jako slon, ani nevtrhla dovnitř jako velká voda. Maminka uvažovala, že si snad už konečně může vybalit starožitné vázičky a hrnečky, které před Šárkou poschovávala, a vrátit je na poličky. Zavolala paní Zelinkové a pozvala ji zase na čaj. Paní Zelinková se opatrně blížila k domu. Nebylo divu, že po své poslední návštěvě trochu znejistěla. Šárka byla už na odchodu do kina, ale schválně se chvilku zdržela, aby ji pozdravila a ještě jednou se jí omluvila za rozbité brýle. Paní Zelinková se na ní dívala a nevěřila svým očím. Maminka jí vysvětlila, co se stalo. Paní Zelinková poslouchala a nakonec se zeptala, jestli by si mohla špetku toho kouzelného prášku taky vypůjčit. Její manžel totiž hraje fotbal. Tuhle o kousek minul bránu a považte, začal rvát jako tygr a ze vzteku na sobě roztrhal tričko, letos už druhé, a to je teprve duben. Maminka jí tedy zbytek prášku přenechala, protože Šárka už ho nejspíš potřebovat nebude.

0: Figy hádanka.
1: Kdo to v moři pluje tryskem? Proč se táhne z vodu tryskem? Kdo je to?
0: Kdo pak ví? V moři plují...
2: rybičky!
0: Ano, a která rybička má na zádech vodotrysk?
2: Velká ryba.
0: Velká ryba, ta největší.
2: No, velryba.
0: Ano, a když se chce nadechnout, tak jí ze zad takové škvírky dírky vyrazí veliká...
2: Proud vody.
0: A to je ten vodotrysk, ano. Já tě naučím písničku.
2: Jo, tak jo.
0: Spíš takovou hříkánku. Plácá se přitom rukama nebo ploutvema, když je velryba. Máma mi dala korunu, aby koupil rybu, a já místo ryby koupil velrybu. Co dělá ryba? Ocasem hýbá. Proč? Protože je ryba. A takhle pořád dokola se to zpívá.
3: Tlaková níže. Jsou taková náramně voňavá rána, kdy se čmelák podívá na oblohu, kýchne a hned mu je jasné, že je den na malou vycházku jako stvořený. Jenom aby nebylo moc veliké horko, povídal Čmelda. Když nám bude horko, tak se vykoupáme, řekl Brumda. A pro případ, že by pršelo, vezmeme deštník.

0: svačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Přestaň pro dnešek chvátat a pojď s námi na vycházku. Volali na něho čmeláci.
2: Na vycházku? Ani nápad, povídal kvapník. Blíží se k nám tlaková níže.
1: Ale než se čmeláci stačili zeptat, kdo to je, mají-li ji přivítat nebo se před ní radši někam schovat, byl pryč. Jak ta tlaková níže vypadá? Co má ráda a co dělá? Není nebezpečná? Nikdo nevěděl. Ještě pořád si s tím lámali hlavu, když najednou začala u čmeláků kouřit kamna. To bude tím, že jsme zapomněli vyčistit komín, povídal Čmelda, jenže tím to nebylo. Na komíně se usadila tlaková níže a nechtěla se hnout ani opít. Tady se mi líbí, tady zůstanu, la la la la la la la, prospěvovala si. A začalo pršet. A pršelo a pršelo a promlhu nebylo vidět ven, za to bylo slyšet divné hučení a to hučení to byla velká voda, která se valila čmelákům zrovna na jejich domeček.
2: Utečte, jede se velká voda,
1: volala malá pídělka, která měla loď a plula okolo.
3: Já

0: A Čmeldovi a Brumdovi nezbylo, než z domova vyletět do deště a mlhy. Na jejich komíně zůstala sedět tlaková níže a spokojeně si prospěvovala. Zpívá pěkně falešně, mračil se Brumda. Proto tolik prší, povídal Čmelda a tlakovou níži okřiknul. Hned přestaň s tím zpěvem, koukej, co ta tvoje meteorologická písnička nadělala škody. A just ne, la la la, tra la la, smála se tlaková níže. Ale v tom veliká voda sebrala čmeláčí domek a i s tlakovou níží ho odnášela do neznáma.
1: Pojďte ke mně na palubu, čmeláci, volala ta pídělka s lodí. Než opadne voda, můžeme se plavit společně.
0: A tak se Čmelda s Brumdou plavili a už tolik nelitovali, že přišli o dům. Stali se z nich plavčíci a pídělka byla jejich kapitán.

0: Lakovou níži zatím unášel prout na střeše čmeláčího domku a čím byla mlha hustší a nepohoda větší, tím byla níže spokojenější. A tak si ani nepovšimla, že uprostřed vší té vody stojí pučmelout s rybářskou udicí. Od rána ještě nic nechytil a teď, když zahlédl připlouvat tlakovou níži, hned dostal lepší náladu.
1: Takovou vzácnost jsem ještě nikdy nechytil, povídal si. Tebe musím mít.
0: A už se tlaková níže houpala na udici.
1: Pojď sem, pojď a neboj se, tebe neusmažím, jsi moc krásná a hubená.
0: Nesahej na mě, povídá tlaková níže.
1: A pakže je ryba něma, kde pak mluví,
0: přemýšlel nahlas pučmelout. Pomoc, pomoc, dej ty pracky pryč, pomoc, zachraňte mě, mrskala sebou na udici tlaková níže.
1: Mluví, je krásná, ale hloupá. Abys věděla, dám si tě do akvária.
0: A pučmelout zbalil udici i s tlakovou níží a šel domů. Pak už bylo zase jenom hezky. Zelený koníček našel uprostřed louky domeček, který tam velká voda odnesla, a přivezl ho čmelákům zpátky na jejich mes. Běžel kolem kvapník a volal.
2: Tlaková níže zmizela nedávno kam. Je zase krásný den, jako stvořený na malou vycházku. Tak já běžím.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj.
0: Určitě.
2: Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno! Vezmi si chlebíček, schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť, chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor, och, tak šup sem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
0: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
2: Ne.
0: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
2: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
1: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
2: No.
1: No, no dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
0: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
2: Hrnec na vaření? Vy to už jenom. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
0: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
1: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
0: No jo.
2: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
0: Vlastně máš docela pravdu, Piggy, ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
1: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
0: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně. Že, Justýno?
2: Co? Hm? Ano, jistě.
1: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
2: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
1: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
0: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
1: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
0: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit, chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: Sněžnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: gusta.
1: Kocka leży dziurą bez oknem, bez oknem. Trapeni se szkolą.
2: Co? Gdzie? Kto? To si ty?
1: Ne, svatý Mikuláš.
2: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
1: Já?
2: No ty? No tak, co bylo?
1: No, co by? Trošku začalo pršet.
2: Cože?
1: A klíšťat je letos taky hodně.
2: Na to se tě neptám.
1: Tak na co se ptáš?
2: Jak bylo ve škole?
1: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
2: Kluku, já se tě ptám naposledy.
1: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
2: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
1: Zvítězil jsem.
2: Prosím?
1: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
2: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
1: Viď, já to říkám taky.
2: Prosím?
1: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
2: Hurvajs?
1: Nějak se mě neudělalo dobře.
2: A kde?
1: Ve škole.
2: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
1: Abys měl doma klid, viď?
2: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
1: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
2: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
1: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
2: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
1: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
2: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
1: No a divíš se?
2: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
1: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
2: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
1: Tak ahoj.
2: Stůj.
1: Co je?
2: Kam pak jdeš?
1: S pravdou ven.
2: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
1: Jenom jednu.
2: Cože?
1: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
2: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
1: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
2: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
1: A předtím ano, ty chudinko.
2: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
1: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
2: Hurvajs.
1: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
2: Se špinavou košilí?
1: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí, tak můžu užít.
2: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
1: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
0: Piggy vtipk.
3: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
4: Ivan odpoví, protože je osel.
5: Ne, děti, nic, teď nic, dneska nebude, prostě nic.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Vánoční vyzvánění. Na kopečku stál kostelík se zvonem Kryšpínem a na kopečku přes údolí kostelík se zvonem Cecilkou. Kostely se stavějí na kopečku nejspíš z té příčiny, že lidi jsou v nich nebyblíž. Když Kryšpín spustil bim bam, jak se máš, Cecilko? Cecilka odpovídala bim bam, bim bim bam bim, mám se dobře. A povídali si řečí zvonů. Kryšpín a Cecilka byli nejbližšími zvony a za ty dlouhé časy se stali sobě nejbližšími. A za ty dlouhé časy se Kryšpínova věž začala rozpadávat. Přišli zedníci, rozebírali zeď a jak jim kameny padaly, narážely na zvon a zedníkům se líbilo, jak to krásně zvonilo. Ale Kryšpín začal chraptět a chraptěl, až ztratil hlas. Bim bam bim, co se ti stalo, Kryšpíne? Ptala se z druhého kopce Cecilka. Kryšpín zachraptěl, ale přes údolí se to nedoneslo. Bim bam, Kryšpíne, bim bam bim, Kryšpínku, volala Cecilka úzkostně a marně a najednou její volání ustalo. Nad údolím teď leželo ticho, že to bylo jako tíseň. To ticho vytáhlo zvonaře pana Matouška přede dveře a když pořád nic, šel se podívat, co se přihodilo. A Kryšpín praskl. Viděl hned pan Matoušek a šplhal hned na druhý kopec. A Cecilce puklo srdce, věděl hned zvonař. Když zvon praskne, musí se celý silně nahřát, aby se puklina dala zatavit zvonovinou. Jenomže pan Matoušek neměl tak velkou pec a musel ji stavět. Toto bude trvat. Do svátků se to nestihne, hádali lidi a v údolí bylo pořád ticho a tíseň, jako v domě nemocného. Ale když Vánoce vešly do údolí, pec už stála a věž byla opravená. Zvonař vyměnil Cecilce srdce, zatavil Kryšpínovi puklinu a vyzvedl jej do věže. Byly Vánoce a to je příhodný čas k vyzvánění. A Cecilka vyzvání.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já jsem spad a zlomil jsem si ruku. Učitelka říkala mi, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.
2: Zlomenina není klika.

netopiiri kouslani. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy ne moc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky. A vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. Až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaril své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
1: O co, že mu ho čmajznu?
0: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
1: Uink, uink, fiu,
0: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
1: Uink, pipi, cink,
0: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
1: Vem si, je jahodová.
0: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
1: Mňam, mňam, uink.
0: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
1: Omi, omi, tam, tam?
0: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
1: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
0: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka.
1: Kubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla. A s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
2: Uink, gugu, uí!
1: Pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
3: Já jsem Škubánek, pes domácí.
2: Lizátko.
3: Prosím, nechápal Škubánek.
2: Lizátko, dej,
1: upřesňoval Miky.
3: Jo, lízátko,
1: dovtípil se Škubánek.
3: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
1: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
2: Moc sladký, dej slaný.
3: Slaný lízátko nemám,
1: omlouval se Škubánek.
2: Slaninku,
1: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
3: Tu máš, bude to stačit?
2: Nestačit, moc papám,
1: objednával si bezestudu Marťánek.
3: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
1: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
3: Máte na Marsu taky špekáčky?
1: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
3: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
1: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby jí představil.
3: To je Káťa, prosím, malý člověk!
1: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
3: Kam zmizel? Ještě teď tady stál!
1: Dušoval se pejsek.
4: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
1: pochybovala Káťa.
3: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
1: trval na svém Škubánek.
4: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
1: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
4: To byly myši.
1: Škubánek se zhroutil do křesla.
3: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
1: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
4: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
1: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
4: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj,
1: napomínala Škubánka.
3: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
1: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček.
0: V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
5: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se Hlásek jako z telefonu.
3: A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel škubánek. Tvoreček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem škubánka popudilo na nejvyšší míru.
3: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
5: Trýma, trýma, hi, hi, hi.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
3: Moc se nehyhněj, potkane!
0: Rozlítil se škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do kátiny školní brašny a začal z ní metat na škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
3: Když ty tak,
0: rozčílil se,
3: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a škubánek rychle zaklapnul dvířka.
3: Já ti ukážu, myšáku, odrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
4: To se mi snad zdá. Škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě, aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný škubánek hrdě hlásil.
3: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený marťánek.
5: Ahojka,
0: kynul anténkami.
5: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
3: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: vtipk.
1: Mami, Honzík papá noviny.
2: To nevadí, ty jsou včerejší.
1: Je. Dnešní by mu nechutnali.

0: jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve Švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílal jí pořád do kolečka, aby větříkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl a volal.
2: A dva, tři, a dva, tři. Pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak.
0: Uměl knížku o plavání celou nazpaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést. Hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch, jak se Dělbuch hřítil, srazil do vody i pana Kalouska. To byl malér. Pan učitel totiž vůbec neuměl plavat. Všechno plavání znal jenom z knih.
2: Pomoc!
0: Zavolal zděšeně a zmizel. Zrovna tam, kde byla největší hloubka. A už se na hladině houpal jen ten černý klobouk ve tvaru velké pralinky.
3: Pan učitel se topí, pištěli vylekaně děti.
0: Jajdu ani nenapadlo pištět. Skočila do vody a pana učitele chytla. Vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky ví rady. Vykřikla.
3: Vychuro, Radovánku, honem udělejte vlny a pořádné!
0: Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten milý starý rybník nepamatoval. Velká vlna hodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako velký kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se báli. Nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichonce špitnul.
4: Hele, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil.
0: Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo. Ty,
4: Bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání? Sklonil se a jemně fouknul panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc. Pust mě k tomu. Odstrčil ho Vichura a fouknul on. Pan učitel zrudnul jako zralé rajče a je, vznesl se vzhůru do oblak. Co se to se mnou děje? Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, Vichuro? Chytla se za hlavu Jajda. Že ty jsi pana učitele přefoukl. Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě. Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón. To nic není, my vás to naučíme. A všechny děti sborem předříkávali. A dva, tři, a dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak, vydržte, my vás nenecháme spadnout. Zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali a dva, tři, a dva, tři s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo. No vida, řekl pan učitel spokojeně. Vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju. A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ty větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami. A starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky, ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Kaničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti. Mhm.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

A proč je to takový popletený konec? Protože to vlastně není tak docela konec. Protože se ještě něco stalo druhého dne. Druhého dne se přišli tři děti, jedna holčička a dva hošíci podívat k plotu, jestli měla maminka pravdu, že tu bude hrobeček. A vida, byl tu hrobeček a docela pěkný. Hrobaříčci udělali hrobeček, řekla holčička, která byla nejstarší. Ale najednou uviděli, že se povrch hrobečku hýbe. Drobky hlíny se rozhrnovaly, teď se tam udělala díra a z díry vylezl Brouk Pytlík, živ a zdráv. Už mu ani špatně nebylo. Rychle se otřepal, roztáhl křídla, frrr, uletěl vzhůru, jak nejrychleji mohl. Hleďte, hleďte, Brouk, zvolala holčička a ukazovala za Pytlíkem, který rychle mizel ve vzduchu. Kanárek se proměnil v Brouka, řekl první hošík. A letí až do oblak, řekl druhý hošíček a všichni se dívali, jak letí. Pak běželi za maminkou a vypravovali jí, že se kanárek proměnil v Brouka a odletěl. No, maminka se jim smála. Říkala si, co si ty děti zase vymyslili. Tohle se tedy stalo ještě druhého dne. Ale co se stalo potom, to už nevím.

0: Digi hádanka. Přišel k nám panáček, měl červený fráček. Když jsme ho svlíkali, všichni jsme plakali. Co to je?
1: Já brečím někdy, ale jenom jako když se krájí cibule. Cibule! Ale to je červená cibule, ta se dává do salátu.
2: Jo.
1: Já mám salátky moc rád.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
2: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
1: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
0: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
1: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
2: Past!
1: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
0: Chytíme mu palec do paskyčky.
1: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
0: Ne!
1: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: V při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
0: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
0: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
0: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
1: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
0: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
1: Pan Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
1: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně.
3: Pan Vavřinec vykulil oči. Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
1: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
4: Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
2: a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
1: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum,

0: sádlo z něho vybrali, zum, zum, vybrali, za 5 zlatých prodali, zum, zum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali.
1: Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě.
0: Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

Přiletěl k ním slavíček, zum, zum, slavíček, přines vína žejdlíček, zum, zum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili,

duše. Neploč, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Bzum, bzum, ožije. Neploč, muško, co ti je? Co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když

Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či s křídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý

předmět propustil světla. Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z ní pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla má v nohu, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: ven. Jo. Tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. A tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je! Ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli!
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A Krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel Krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spopadneš, utrhne se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl Krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se Krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali?
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ješku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat, a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: No, auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motoru rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni. Pojďte honem za mnou.
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
3: Poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.

0: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozzlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na svého bratra?
1: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
2: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
3: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtipný.

0: Kapitola 13. Podivný pavouk. Ve zdi vyschlé studny byly dveře prožrané červotoči a hned, jak jsem se trochu vzpamatovala, zkusila jsem je otevřít. A prošla jsem jimi. Octla jsem se v úzké, tmavé a velmi krátké chodbě. Na konci ji úplně zahrazovala velká pavučina a za ní se rozvírala propast. Tam asi byla pravá studna, protože jsem slyšela šplouchání vody, jako kdyby tam někdo ploval. Najednou se z propasti vynořil ohromný pavouk, zachytil se okraje, vyšvihl se nahoru a posadil se doprostřed pavučiny. Byl oblečen jako potápěč a zatímco jsem se na něho dívala oněmělá hrůzou, sundal si potápěčskou helmu z hlavy a hodil ji na zem.
1: Kdo tě sem posílá?
0: Vyjel si na mne hrozivým hlasem. Byla jsem tak vyděšená, že jsem jen těžce vykoktala.
2: Její excelence šedozelená, pane.
0: Po těch slovech hlas pavouka trochu zjemněl.
1: Ale divím se, že její excelence ti dovoluje vstoupit do začarovaného lesa.
2: To jen proto, abych se dostala k jejímu nejlepšímu příteli, Krtkovi Něžně Černému.
0: Troufala jsem si říci.
1: Pak je to ještě horší. Protože abys došla k panu Něžně Černému, musíš projít bludištěm. Skoro každý tam zabloudí a dostane se do tajemné jeskyně, kde sám princ Jaro oživuje květiny. A víš přece, že královna Flóra odsoudí na smrt každého, kdo by chtěl vyzvědět tajemství zrodu květin.
0: Jeho slova nebyla nijak potěšující, ale rozhodně bylo lepší zkusit to s bludištěm, než se nechat chytit na cestě.
2: Dostanu-li se k panu Něžně Černému, budu zachráněna.
0: Pomyslela jsem si a proto jsem odpověděla.
2: Buďte bez starosti, pane, však já se z bludiště dostanu.
0: Byla jsem o tom pevně přesvědčena, protože jsem už jednou byla v bludišti na pouti a věděla jsem, že se vždycky najde cesta ven.
1: To je možné,
0: řekl pavouk.
1: Ale protože chci mít jistotu, dám ti hádanku. Odpovíš-li správně, pak tě skutečně posílá excelence šedozelená a já tě dopravím do začarovaného lesa.
2: Jak si přejete?
0: Souhlasila jsem, ale zbledla jsem jako křída. Hádanky totiž moc dobře luštit nedovedu.
1: Jaká je to květina?
0: Ptala se mě pavouk.
1: Jejíž lupínky se obnovují každý den a která je krásnější než naše královna.
2: To je slunce!
0: Zvolala jsem. Okamžitě jsem si vzpomněla na to, jak je všechny květiny zbožňují. Pavouka jistě překvapilo, že jsem mu tak rychle odpověděla, ale vůbec to nedala na sobě znát. Sestoupil ze své pavučiny a svlékl si potápěčský oblek.
2: Vy žijete ve vodě?
0: Zeptala jsem se.
1: Ano, dohlížím na mladé lekníny, jsou tuze neposedné. Stále chtějí nahoru na vodu a to se jim nesmí dovolit, dokud nevyrostou.
0: Za řeči pavouk rozvinul hedvábnou šňůru, kterou měl obtočenou kolem pasu. Připevnil oba konce ke klenbě chodby, požádal mě, abych si sedla na tu narychlo udělanou houpačku a začal mě rozhoupávat. Nebránila jsem se, protože jsem byla celá ustrašená a udivená. Rozhoupal mě, až jsem se špičkou nohy dotkla středu jeho sítě. Zčista jasna mě vyhodil do vzduchu, ani jsem si vlastně neuvědomila, co se to se mnou děje, A už jsem měkce dopadla na vysoký mech jako na koberec.
3: Nestalo se ti nic?
0: Ptalo se mě najednou mnoho tenkých hlásků. Znepokojena jsem si prohlížela koberec a zjistila jsem, že se skládá z tisíců mechových snítek. Stály v řadách jako vojáci, natlačeny na sebe tak těsně, že by mezi ně nevklouznul ani špendlík. Paže měly rozpřaženy a držely se jedna druhé, že tvořily jakousi pevnou klenbu. Upírali na mne svá něžná očka s němou prosebnou otázkou a tak jsem jim rychle odpověděla.
2: Nic se mi nestalo, dopadla jsem jako na polštář.
3: Jsme šťastní, že jsme mohli nějak pomoci přítelkyni excelence šedozelené.
0: Volali všechny najednou. Spozorovala jsem, že ty, na kterých jsem dosud seděla, už těžce oddychují a proto jsem vstala, aby si mohli odpočinout. Stála jsem na cestě, která vedla přímo do začarovaného lesa, jak to označoval šíp na tyči po mé levé ruce. Ale protože jsem měla z bludiště strach, rozhodla jsem se, že se na ně vyptám mechových snítek.
3: Musíš dát dobrý pozor, abys opravdu nezabloudila,
0: vysvětlovali mi.
3: Pan Něžně Černý miluje bezpečný a klidný úkryt a vychází jen velmi zřídka. Nejistější bude, když se zeptáš žlutých slimáků, které potkáš cestou. Ale vyhni se červeným a modrým slimákům. Ti by tě zavlekli do tajemné jeskyně, kde by ti hrozila smrt.
2: Děkuji vám všem.
0: Loučila jsem se s nimi a odvážně jsem se vydala na cestu.

0: Básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam...

0: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, odpověděl způsobně Beránek.
1: Ty se tu paseš?
0: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
2: Vážně?
0: Podivil se Beránek.
1: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
0: vykládal ten myslivec.
2: Já bych se tam odvážil.
1: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
2: No, třeba až se na pasu,
0: řekl Beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno Beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě.
3: A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním srachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku, házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava a hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi Beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim Beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
2: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
0: řekl si Beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
2: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
0: řekl Beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: Červená čepička, čiperná holčička. Přešla kus lesíčka, dobroty v košíčku. Trhala kytičku pro svoji babičku.
1: Tu však vlk sežral, na stáří nedbal. Myslivec přišel, chrápat ho slyšel.
0: Do břicha kámen, žízeň a amen.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Červená čepička a v ní holčička.
3: Tuhle pohádku znám.
0: Červený čepeček jde lesem a vlk vrr.
3: Červený šátečku kolem se toč.
0: Víš, jak se, hele, počkej, no. Víš, jak se říkalo té čepičce?
3: Jarmulka.
0: Karkulka.
3: Aha, červená karkulka.
0: A pohádka o

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
2: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
3: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
2: Ale proč?
3: Abych nevypadal jako ty, amigo.
1: Zašklebil se Carlos.
3: Jiné podnebí, jiná strava.
4: Kde je můj syn?
1: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
2: Tam bude, že jo?
1: Dovtípl se Ramses.
3: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
2: S váma se nebojím,
1: vyhrkl Ramík.
3: Dobrá, jdeme. Ale bude to dost nebezpečný.
4: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
1: Poskočil vztekle Tulamor senior.
3: Tady jsem šéf já, amigo. A tebe s sebou neberu.
1: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
3: Dolů půjdu radši sám,
1: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
3: A ty se schovej,
1: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
3: Pardon. Nerad ruším,
1: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
3: My dva se možná známe. Od vidění upřesnil.
5: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
1: Zazubil se ten hromotluk.
5: Jmenuju se Vasil.
1: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
3: Neviděli jste tu nikoho?
1: Chtěl vědět Carlos.
5: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
3: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
1: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
3: Pane Vasile!
5: Ramsesi!
1: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čangu měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
3: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
4: Šiaf je tady,
1: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, proskoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
6: Myšáci a myšandy, rychle sem! Tohle je teda bomba! Mám pro vás zase další zajímavost. A to je dobře, protože já jsem tady, abych odpovídala na vaše dotazy a nacházela takovýhle báječnosti. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Ze svý myšácký kšiltovky jsem totiž dneska vytáhla tohle. Otázka je od Míši Celikianové, takže jak já říkám, od Míši C, která píše, že v televizi zahlídla nějaký podivný zvíře s rohem na čenichu. S takovým rohem, jako má jednorožec na čele. To zvíře ale nemělo nohy a plavalo, prej tuleňovitě, ve vodě. A Míše vrtá hlavou, co by to tak mohlo být za zvíře, jestli bych o tom něco nevěděla. To mi taky vrtelo hlavou. Nastartovala jsem svůj počítačový stroj, obrazovka blikla a odpověď tu bude raz, dva. Takže roh jako jednorožec bez nohou plave ve vodě. Co by to tak mohlo být? Říkáte si, že něco takového si Míša asi vymyslela? No, uvidíme. Tak, nevymyslela. Takový zvíře opravdu existuje. Míšo a všichni ostatní, poslouchejte. Tohle zvíře se jmenuje narval jednorohý. Je to fakt docela zvláštní.

0: Je to zub.
1: No jo, slyšíte dobře. Zub. To je úlet, co?
0: Já jsem ráda, že má někdo větší zuby než já. No, ale zpátky k narvalům. Jsou to vzácní tvorové. Žije jich na celém světě už jen kolem 50 tisíc kusů.
1: No jo, tak to uznejte sami. To není moc.
0: Dneska už jsou chráněný a přesto je lidi stejně pořád lovějí. Narvalové jsou velký zvířata. Mají... Aha, tady to je. Kolem 5 až 6 metrů na délku a váží až 1,5 tuny. A dál tu stojí, že ten roh, teda vlastně zub, mají narvalí samci i narvalí samice, ale samice ho nemají tak dlouhej a výraznej. Odborně se tomu zubu říká kel. Je to jeden z jejich 2 zubů v horní čelisti. Může být dlouhý až 2,5 metru. A co se tu píše dál? Jo, tohle je zajímavý. Kdysi se věřilo, že ten narvalý kel má zázračný a magický vlastnosti. Proto se narvalové chytali a jejich kly měly cenu zlata. Narval je ale určitě tajemný zvíře. Jednak kvůli tomu, jak vypadá, a jednak kvůli tomu, že se vlastně pořádně neví, k čemu jim ten kel slouží. Rozhodně s ním nic nelověj, ani nedělaj díry do ledu, nebo tak něco. Dřív se myslelo, že ho nějak používají jako zbraň, při bojích o samičku, ale není to prej pravda. Snad ten kel mají jako takový čidlo, díky kterému se můžou s přehledem orientovat pod vodou. Takže narval. Určitě se na něj mrkněte na internetu. Je tu spousta obrázků. Je to fešák náramnej. Narval. Uměli byste ho nakreslit? Pošlete. Vaše obrázky miluju. A teď letím šmejdit dál. Mějte se. Pís klapa.

0: Ручкой можно носить хитим.
1: No, děti, nemůžete si hrát trochu tišeji.
0: My si nehrajeme, my se pereme.
2: No.
0: Když nás už to tady nebaví, a ven nemůžem.
3: Pane Svejble, puste prosím vás rádio, teď jsou zprávy o počasí. Aspoň se dozvíme, kdy přestane pršet.
4: Ano, hned to bude.
5: Před studenou frontou, která postupuje od Francie, vrcholí příliv studeného vzduchu. Interval srážek v Čechách je 68 až 92 stupňů.
4: Páni, 92 stupňů.
5: Na hladinu moře.
4: Na to, že je podzim, to bude pěkný hit.
5: Vítr 3 až 6 metrů za sekundu. Konec hlášení.
4: Tak to jsem se toho dozvěděl.
0: Taťuldo, bude pršet.
4: Abych ti na to mohl odpovědět, tak bych asi potřeboval rosničku.
2: Jakou rosničku?
4: Zelenou. Ty jsou na předpovědi specializovaný, víš?
2: Cože?
3: No, Maničko, dřív lidi strčili do láhve rosničku a když vylezla po žebříčku nahoru, bylo hezky. A když zůstala dole, tak bylo ošklivo.
0: K tomu nepotřebuju mít rosničku. Podívám se z okna a vidím to taky.
2: To se ví, vrchol techniky. Láhev od okurek a žába.
3: Jen se neposmívejte. Naši prapradětkové a praprabáby toho věděli o přírodě a věcech kolem nás mnohdy víc než my s celou tou naší technikou.
2: A jak to víš?
3: Zůstaly po nich písničky, říkanky a hádanky. Na cokoliv si jen vzpomeneš, na to určitě nějakou tu písničku nebo básničku najdem.
2: To bych chtěla vyzkoušet.
0: Je, a našlo by se něco i na ten protivný déšť.
4: Tak hele, poprchává, dědek bábu zakopává, stříká, dědek bábu štípá, kápe, dědek bábu drápe, prší, dědek bábu suší.
3: Pane Spejble,
4: no?
3: Tak takové básničky jsem zrovna nemyslela.
4: Ne?
2: Já už

0: Teda, hrdinku.
1: Hop, táto, přes bláto.
2: Mlč, kluku, stříká to.
3: A teď? Teď jsem na řadě já.

0: tvoje, spali bi oni oboje.
1: Ach, prší, prší na pořád, vzkažte pozdravit na stokrát, vzkažte pozdravit.

0: toho, jak jsem se ti líbila.
1: Není hezčejší panenky v celé dědině, jak ta naše mánička, když se umíje.
0: Ještě jsem já neviděla, jak hurvínka mejou. Hlavu strčí do škopíčku, na záda mu lejou.
1: Co pak si, máničko, co pak jsi tak maličká, jako by nebyla 7 let vlažička.
0: No dovol.
1: 7 let vlažička ani nepršelo. Kdybys byla větší, to by ti slušelo.

0: Čeká na chasníka, až jí chudák pomůže.
1: Tak, a tady to máš, Hurvínku? Abys věděl, tak já se za svou výšku nestydím. Jsem malá, protože jsem malá. A až budu velká, tak budu velká.

0: louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy, se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví, klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ve vsi k Belnici bydlela vdova Slaměná. Říkali jí tak podle chalupy s dlouhým doštěm u silnice. Muže už neměla 7 let, kůň ho k smrti uhodil kopytem. Kde není v chalupě mužský, tam obilí dává víc plev než zrna. A v tom chudém hospodářství rostla dcerka. Nejdřív s prutem v ruce jako husopaska, pak už s panenským věnečkem na hlavě. Tou dobou jí docházelo 18 let. Když si Stázina oblíkla červenou sukni, bralo to oči chlapcům až v Děčíně. Pak už měla jen tu druhou sukničku, tu všední. Jednou matka Stázině povídá, na mezích přerůstá tráva, žeň tam krávu, ať se napase. Stázina zrovna sáhla po jetelíčku se čtverým listem a tu někdo povídá.
1: Nech to štěstí růst, až doroste, bude větší.
0: Stázina vzhlídla, stojí nad ní mládenec. A jako ze vsi, ale jako by už čas pobyl v městě. Vesnické šaty se na něm shledávají s městskými. Usmívá se, na Stázinu od něho jde jako od sluníčka.
2: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
1: Kdo ví?
2: Jak ti říkají?
0: Mládenec, a byl to úhledně rostlý šastník, se posadil na mes.
1: Řekneme si na výměnu? Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. A vyučený had?
2: Jak?
1: Tak se říká ševcům. Jsem za tovaryše u mistra Kacmara.
2: Já jsem princezna z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu Bělouše.
0: A ukázala na kravku. Kuba řekl, že by jí třeba pomohl hledat jetelíčky. Ale ona na to, že by kravka mohla zajít do škody. Když odcházel k Jičínu, šel Kuba celý kus pospátku a mával Stázině čepicí. Ona je mu proutkem s ratolístkou na konci. Potom seděla na mezi a spíš byla s Kubou, než by hlídala mlsnou kravku. Najednou Stázina slyší. Čí pak si?
2: Slaměných.
0: Kolomajzna si tajně vystoupil na kámen, aby ho bylo víc na výšku. A znova. Nejsi ani jako ze vsi.
2: Jaká jsem, taková jsem.
0: Kolomajzna zafofroval hedvábným šátkem, až to převonilo kytky na mezi. Na Jičínském zámku už si někdy byla?
2: Byla. Nesla jsem tam do kuchyně vejce.
0: V kuchyni je na zámku stejně černo, jako v chalupě, ale v komnatách byla jsi?
2: Taky jsem nakoukla. Jedna od nás z Kbelnice je tam za menší komornou.
0: Kolomajzna zastavil hůlku, kterou roztáčel, a okrůček blíž k Stázině. A kde je líp? V chalupě? Nebo na zámku?
2: Nejdřív by se to muselo zkusit.
0: Povídá rychle, aby neurazila, a rozběhla se za kravkou. Stázina ještě chvíli vodila kravku po mezích, pak ji osahala, jestli je plná, a hnala do chléva. Jenže nedošla. Na dvoře zaslechla matčin hlas. Ve světnici se vdova Slaměná s někým dohaduje. Jako by s ním chtěla vyjít v dobrém, přitom jí ale zlost podpaluje řeč. Když přestane matka, slyší Stázina toho druhého. Sladí slovíčka, jako by odsypával cukrátka. Měj přece rozum, vdovo. A pořád něco o rozumu. Stázina pustila ohlávku a rozběhla se k oknu. V lepší židli sedí u stolu. Ten pán ze zámku a proti němu matka. Ruku má zámecký nahoře, jako když se handluje na trhu. Zrovna povídá, plácneme si a zapijeme to rosolkou. Na takovou věc, pane správce, já s vámi nikdy pít nebudu. Pospěš si, dokud jsem ještě v dobré míře. Vždyť u mě nebude zlé. Stázina chce křiknout, že radši na prachově skočí ze skály, než by měla takovou svatbu. Ti dva ve světnici jsou v tak tuhém sporu, že by to ani nedoslechli. Kolomajzna chce Stázinu vymámit tisícerým slibováním, ale vdova Slaměná ne a ne. Čím má větší zlost, tím mluví správce sladčej. V tom ale ve vdově Slaměné dohořelo k prachu. Nejsi mi ani k ramenům, Kolomajzno, a Stázině zrovna trochu nad pas. To jako bych chtěl zapřáhnout pěknou kobylku s rosochatým kozlem. Správce zbledl od zlosti, až byl jako podtržená slíva, a nabral do ruda a vyrazil z něj. Udělala si nejhůř, jak si mohla. Brzo to poznáš. Na druhý den sotva Slaměná otevřela oči. Myslí si, to jako by nám přes noc vyrostl v sadě nový kmen? A on to byl dráb. Slaměná pootevřela okno a dráb spustil. Čekají vás dvě na zámecké kanceláři ještě dřív, než na rinku začne trh. Slaměná si jen povzdyšla, jak si Kolomajzna stačil pospíšit. Stázina byla už od sluníčka vzhůru. Obě si uvázali lepší šátek a šli. Před dveřmi kanceláře postáli jen krátce. Jakoby se ani nemohl dočkat, šeptla vdova Slaměná, než překročili práh. Za stolem, odloženým od kníže pána, sedí Kolomajzna. V koutě kanceláře stojí písař a čeká, co správce poručí. Po dlouze odpočítané chvíli povídá Kolomajzna nahoru pod strop. Dostala si rozum, vdovo? Mám stejný rozum jako včera. A co ty, děvče?
2: Já dostala svůj rozum od mámy.
0: Máš ještě poslední rozmyšlení. Slaměná dobře věděla, že se na ní chystá zlé. Nadýchla si ale pro kuráž. Já nemyslím dnes tak a zítra zase jinak. Kolomajzna zlostně klepl špičkou střevíce, písař si dal lejstro líp na oči a hlasem jako brčko spustil. Protože chalupa vdovy Slaměné stojí rohem do silnice a kníže panský kočár si vždycky o ní div neorazí kolo, přijde ta chalupa k zboření. A protože díl vdovy na pole je na svahu a kameny se z něho válejí na panské, udělá se tam kolem plot, aby nic neprošlo. Kráva se vdově Slaměné zabavuje pro knížecí chlév, protože neřácky spásala panskou trávu. Slaměná vidí, že je zle. Zbývá jí ulomit si v bezech žebráckou hůl. Stázina má málem slzy v očích pro smutné roky, co čekají matku. Postavila se nad Kolomajznu, aby bylo dobře vidět, že nad ním roste jako bříza nad zimolezem, a řekla:
2: aby nebylo matce zle, já vám tedy, pane správce, půjdu za nevěstu.
0: Kolomajzna udělal z prsty šmik šmik a písař přetrhl lejstro. Z kanceláře vyšel správce Kolomajzna pavým krokem. Ve dveřích řekl přes rameno: až bude čas na svatbu, pošlu si pro Stázinu kočár. Když vyšli ze zámku, namířili si přes rink a uličkou, kudy se chodí ke vsi k Belnici. Vdova Slaměná pořád do kroku. Co si to vyvedla? Stázina mlčí a jde, patami zatlouká kameny. Až za chvíli řekla:
2: a co jsem měla, když tu není lepší spravedlnost? Měla bych tě, mámo, málo ráda.
0: Naproti jim přichází ťukavá muzika. U domku ševce Kacmara už jí byla plná ulice. Jako datlí ťukání vyletuje z okna v přízemí klepot dvou ševcovských kladínek. Za oknem proti sobě sedí na verpáncích mistr švec Kacmar a jeho tovaryš Kuba. S každým flokem mu přijde jedna myšlenka na děvče, co na kbelnické mezi hledalo jetelíčky. Švec Kacmar se ob chvíli podívá přes měsíčkové brejle. Vzdycháš, jako proražený měch.
1: A to nic.
0: Oknem přešel stín. Kuba po něm maně zvedl hlavu. Verpánek mu odletěl od nohou a pokácel čber s vodou na máčení. Kuba už byl ze dveří a zas zpátky. Stázina tam za ním vlítla jako ptáček, jak pevně ji držel za ruce. Naposled vešla vdova Slaměná. Jenže Kuba.
1: To je Stázina z Kbelnice, co jsem o ní povídal.
0: A dívá se a dívá, proč Stázina pořád víc do smutku. A taky vdova Slaměná má oči jako popláči. Do Kuby vjelo.
1: Kdo ti Stázina ublížil?
0: Stázina má oči jen pro něho, ale zaslíbená už je kolomajznovi. Vdova Slaměná v sobě zlé ublížení neunesla. Slovo od slova ševcům vypověděla, co bylo na kanceláři. Kuba vyskočil z verpánku, div hlavou nesrazil holubičku pod stropem, přetrhl tkanice u zelené zástěry a hodil ji do kouta. Veliká zlost, jako by mu zamkla ústa. Překročil verpánek a ven z ševcovny. Jak se v ševci takhle vzpříčí, že z něho nejde slovo, bývají z toho věci. V kanceláři sedí správce kolomajzna. V tváři má spokojeně, jako když kocour udívá myšku. Namáčí brk v kalamáři a spisuje, co všecko se má nachystat na svatbu se Stázinou. A tu kolomajznovi přijde myšlenka tak znamenitá, až si pomlaskl. Tak, aby se nad Stázinu vyvýšil ještě víc, už je mu švec kacmar, střevíce s kamínkovými křeskami a s kramflekem vysokým jako žejdlík. Otevřou se dveře a stojí v nich Kuba. Jako bys přišel na zavolanou.
1: To přišel.
0: Ušijete mi u vás ve stratu, střevíce na veselku. Ale musí to být dobré dílo.
1: Taky, že bude.
0: Můžeš mi hned vzít míru.
1: Taky, že vezmu.
0: Už ho Kuba drží. Popadl kolomajznu pod rameny a vyzdvihl na čtyři pídě.
1: Kramflek bude takhle vysoký, aby pan správce dosáhl nevěstě aspoň pověneček. A jestli pan správce nedá pokoj Stázině a vdově Slaměné taky, ukážu já mu a třeba holý mu ukážu, i kdybych proto měl přijít před těžký soud.
0: V kolomajznovi strachy písklo. Rozkřičel se, až to na dvoře rozplašilo vrabce. U zámecké strážnice se zarojily dráby. Nejdřív nevěděli kam, ale pak se chytli správcova hlasu. Přiběhli po něm až do kanceláře. Tam Kuba vytřásá kolomajznu z paruky. Desátník křikl, dejte tomu ševci želízka. Kuba chytil prvního v pase a strčil ho do cesty druhému. Ten klopítl a v pádu se přišítil třetího. Už proti Kubovi jsou jen dva. Rozrazil je na dvě strany jako koule kuželky. Skočil sem a skočil tam a vyběhl oknem zadem do polí. Po slunci zbyl na nebi už jen červánek. Stázina sedí u okna a vyhlíží, jak se v lukách za silnicí sbírá na mlhu. A smutná je, že vyměnila Kubu za kolomajznu. Správce teď převrací listy v kalendáři, kdy bude svatba a milý Kubík, kdo ví, kde chodí. Červánek dávno zhasl. Hvězdy jdou nebem k nedohlídnutí pro mraky. Všude tmoucí tma. Není daleko do půlnoci a Stázina pořád ještě sedí u okna. Tu jí sletí do klína nezralé jablíčko.
2: To ty, Kubo?
1: To já.
0: A u okna stojí Kuba. Stázina mu řekla, že celý čas myslí jen na něho. A on zas, že na to, že slíbila být nevěstou kolomajznovi. Nakonec Kuba povídá aspoň k ukonejšení.
1: Svatba s kolomajznou nebude zítra a tuhle na krku mi sedí hlava. Položím se někde v lese do samoty a to by bylo, aby se mi nakonec nerozkříslo na rozumný nápad.
2: Aby ti líp šlo myšlení,
0: řekla Stázina a dala Kubíkovi hubičku.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal s sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí tím. Kouzelný strom aneb když to pořád klouže. Víš, kam půjdeme dneska, brácho? Zeptal se jednoho odpoledne Ferda Kuby.
1: Ne, kam?
0: Ke kouzelnému stromu.
1: Jak to myslíš, kouzelnému?
0: O ničem takovém ještě neslyšel. Uvidíš, vezmi si bundu a jde se, odpověděl Ferda. Vyrazili. Po cestě se k ním přidalo pár kamarádů. Kuba nevěděl, kam míří, ale líbilo se mu to. Měl příjemný pocit nervozity a zvědavosti. Kouzelný strom, to bude něco, říkal si. Netrpělivě přešlapoval, když se skupinka někde zastavila a popoháněl ostatní. Po chvíli všichni vyšli z Emušákova a zamířili do blízkého lesa. Už tam budeme? Vyzvídal Kuba. Vydrž ještě kousek. Cesta nebyla jednoduchá. Prodírali se křovím, přeskakovali louže, překračovali popadané stromky a Kuba byl dál a dál za ostatními. Krunýř mu připadal těžší a těžší. Když dohnal skupinku, zastavil se. Uviděl, jak opičák přechází po kmeni stromu, který ležel padlý nad řekou a spojoval oba břehy. Postupně přešli všichni. Kuba šel poslední. Trošku ho znervózňovalo, že už jsou všichni na druhé straně a čekají na něj. Když je pozoroval, jak ladně přebíhají po kmeni, myslel si, že to bude hračka. Spletl se. Sotva na kládu vyskočil, spadl do vody. Dělal jako by nic, vylezl na břeh a zkoušel to znovu. Plesk. Zase byl ve vodě.
1: No prkínka, proč musím padat jen já? Říkal si v duchu. Ostatní kládu zamazali blátem a mě to teď klouže. Ach jo.
2: Co je s tebou? Pohni krunýřem!
0: Volali ostatní.
2: Běžte sami, já zůstanu tady.
0: Volal na ně Kuba z vody.
2: Jak chceš, za chvilku se vrátíme.
0: Plyšáci zmizeli v křoví. Kuba zůstal sedět na kameni ve vodě a pozoroval, co se bude dít. Jaké kouzlo se stane? Od dubu
1: se začaly ozývat divné zvuky. Paf, paf, paf. To bylo všechno. Za několik minut už utíkali plyšáci zpátky. Přeběhli pokládě na břeh, kde čekal Kuba, a smáli se. To bylo parádní. Kuba si všiml, že kolem proletěla moucha, která nepříjemně bzučela. Zdálo se mu, že se dokonce trošku posmívá.
2: Bzz, bzz, kiš, kiš.
1: Kuba byl zvědavý. Řekne mi už konečně někdo, co se tam dělo? Když dvakrát oběhneš támhle ten dub, staneš se na chvilku neviditelným.
2: A co je na tom tak skvělého?
1: Nechápal Kuba.
2: Co asi? Už jsi byl někdy neviditelný, třeba jen na chvilku?
1: Ostatní tě nevidí, ale ty je ano. Můžeš je oběhnout a pak na ně třeba skočit nebo bafnout. Vždycky se tam nasmějeme, řekl plyšový koník.
3: To bych chtěl taky zkusit, řekl Kuba.
1: Ferda mu navrhl, že spolu budou lezení po kládě trénovat. Před domem byla kovová trubka. Začali to zkoušet na ní.
2: Takhle si na ní vlezeš, ukazoval Ferda. Narovnáš se, roztáhneš ruce, musíš se vyvažovat. Zkus to.
1: Kuba vylezl na trubku a bum, hned spadl.
2: Zkus to znovu.
1: Kuba zase spadl, zase a zase. Neposlouchal rady a byl naštvaný, že je Ferda takový rozumbrada.
2: To musíš takhle.
1: Ferda naskočil na trubku a jako by nic ji přešel, hned na poprvé i zpátky.
2: Tobě se to lehce řekne, když nevláčíš tohle,
1: Kuba ukázala na krunýř. Prosím tě, o tom to není.
2: Že ne?
1: Kuba zaběhl do domu a za chvilku byl zpátky i s batohem.
2: Na, nasaď si ho, teď se ukáže.
1: Ferda si dal na záda batoh, do kterého Kuba nasoukal polštář a elegantně po trubce přešel.
2: Vidíš?
3: No jo, no, ty seš chytrej.
1: Když Kuba viděl, jak to Ferdovi jde i s batohem, štvalo ho to. Proč zrovna on je takový kopyto? Ferdovi jde každý sport dobře. Je mrštnej a šikovnej, na zádech mu nic nepřekáží. Není to spravedlivý.
2: Proč taky nemá těžkej krunýř?
1: Uvažoval Kuba. Podíval se nahoru a uviděl, jak po parapetu okna posměšně poskakuje moucha, kterou znal z lesa. Vyplazovala jazyk a volala.
2: Kýš, kýš, nešika, seš padavka, všem to jde, jen tobě ne. Budou se ti smát.
1: Ferdovi jde líp všechno, je prostě šikovnější. Blbá moucha žárlivost, vždycky se objeví, když to nejméně potřebuju, pomyslel si Kuba.
2: Tak znova, brácho, musíme to natrénovat,
1: povzbuzoval Ferda. Když Kuba vylezl na trubku, podjela mu noha a svalil se na zem. Natloukl si krunýř.
2: Za to můžeš ty.
3: Jak já?
1: Bránil se Ferda.
2: To byl tvůj nápad. Jsem z tebe nervózní a nemůžu se soustředit.
1: Zlobil se Kuba na Ferdu, který ale za nic nemohl.
2: Víš co, tohle nemá smysl. Pokud nebudeš trénovat, nikdy v lese kmen nepřelezeš. Já jdu domů.
1: Ferda vzal batok s polštářem a odešel. Kuba zkoušel znovu a znovu přejít trubku, ale pořád padal. Pořád se moc nesoustředil. Přemýšlel spíš o tom, proč to Ferdovi jde a jemu ne. Chvílemi si představoval, jaké by to bylo naopak. Kdyby to Ferdovi nešlo a Kuba by mu ukazoval, jak na to. Když za několik dní opět všichni vyrazili ke kouzelnému stromu, Kuba šel taky. Zastavil se u řeky a pozoroval Ferdu, jak přelézá.
2: Ať spadne a namočí se, abych nebyl jediný, aby věděl, jaké to je, když to nejde.
1: Přál si v duchu chvíli Kuba. Ferda ale nespadl.
2: Když to dokážou oni, zvládnu to taky. Řekl si nahlas Kuba.
1: Pomalu vylezl na kládu. Plyšáci už byli v trapu. Běželi ke kouzelnému dubu. Kuba našlapoval opatrně, pomalinku, jeden krok, druhý, bum, spadnul do vody. Břeh, na kterém stál dub, byl příkrý a vysoký, nedalo se na něj vyšplhat z vody. Takže musel Kuba doplavat zpět na začátek. Znovu přikázal sám sobě. Jak to říkal Ferda, narovnat, roztáhnout ruce a hlídat rovnováhu. Jeden krok, druhý, třetí, čtvrtý, ještě kousek, ještě dva krůčky. Podklouzla mu nožka, ale udržel se. Dokázal to, byl tam. Juhu! Volal Kuba na celé kolo a běžel za ostatními. Je, ty jsi to dokázal, jsi dobrý, radoval se Ferda. Kuba se uculoval a bylo mu dobře. Díval se na ostatní, měli taky radost, že to zvládl. Když se chtěl pohledem vrátit k Ferdovi, nemohl ho najít. Baf! To se slekl, co? Pojď si to taky zkusit. Oběhni dvakrát strom a uvidíme. Teda neuvidíme. Smál se Ferda.
4: O největším pánovi a vánočních botách. Máte-li chviličku času a nemusíte zrovna ochutnávat vánoční cukroví nebo bruslit na rybníku u lesa, poslechněte si mé vyprávění o tom, co možná bylo a možná nebylo. V zemi maličké jako dlaň byla vesnička malá jako malíček. V té vesničce bylo jen pár stavení, nebo spíš chalup, teda vlastně chaloupek. V jedné z nich jsem bydlel já, moje sestra Aneška, bratr Toník, tatínek, který byl Švec, a maminka, která nás schovávala pod zástěru vždycky, když jsme něco provedli. Maminka říkala, že je bláznoství být ševcem v tak malé vesničce a že tohle řemeslo nemá zlaté dno. Tatínek sedával na zápraží a celé dny vyhlížel někoho, kdo by chtěl opravit aspoň jednu botu. Jednou za čas přišel někdo, aby mu tatínek podrazil staré škrpály, ale on si nikdy nechtěl za svoji práci nechat zaplatit, protože naši sousedi měli penízků stejně málo jako my. Největším snem našeho tatínka bylo ušít jednou pořádný pár parádních bot. Věřil, že pak by všichni, včetně maminky, viděli, jak šikovné má ruce a že z boháči zdaleka by se pak dveře naší chaloupky ani netrhly. Často nám vyprávěl o tom, co pak za vydělané peníze koupí, a my se těšili na vůz tažený koňmi. Maminčiny nové šaty s červenými růžemi, malovanou truhlu do světnice a velké dřevěné sáně. Pak přišla zima a s ní se v naší chaloupce usadila nouze. Večer před štědrým dnem jsme my děti poslouchali za pecí u kolébavku, kterou nám komínem hvízdala meluzína. Maminka zašívala Anešce zástěrku, vůbec se přitom neusmívala a potichu vzlikala. Štědrý den na krku, do chaloupky fouká, v komoře zbylo jen pár brambor a ševcovi děti chodí ve sněhu bosy, protože nemáme ani grošík na zbyt. To budou smutné Vánoce. Tatínek přikládal do kamen a mlčel, ale pak pohladil maminku po vlasech a povídá: já to tak nenechám. Hned ráno si zbalím svůj ševcovský vercajk, půjdu do světa a ve velkém městě najdu toho největšího pána a ušiji mu parádní boty. Maminka ale začala vzlikat ještě víc a že tatínka nikam nepustí a bude raději třít bídu s nouzí, než abychom byli den bez něho. Tu najednou zacinkaly rolničky a pes Čert začal před chaloupkou do tiché noci hlasitě štěkat. Vrzla vrátka a někdo zaklepal na dveře. Kdo pak to jde takhle v noci na návštěvu? Povídá tatínek. Když otevřel dveře, zahledli jsme z pece zvláštního pána. Měl krásné oči, dlouhé vlasy, vousy, bílý plášť až na zem a hele, na zemi dvě bosé nohy. Všichni jsme na něj koukali jak vyjevení, až maminka konečně povídá: pojďte dál, pane, posadit se a trochu se ohřát. Vždyť musíte být celý promrzlý. Pokoj tomuto domu, pozdravil pán a usmál se na všechny tak, že bylo ve světnici najednou světlo. Posadil se ke stolu a povídá: potřebuji tvoji pomoc, ševče. Jsem největší pán na tomto světě. Tam, kde bydlím, není taková zima jako tady. Všichni chodí bosy. A tam daleko už není nikdo, kdo by uměl boty ušít. Já však jednou za rok v čase vánočním přicházím sem, abych se radoval se všemi lidmi. Nemůžu ale projít celou tu zasněženou zemi bez bot. Uši mi prosím pár parádních bot a já ti nezůstanu nic dlužen. Tatínkovi se trochu roztřásly ruce, ale v očích mu radostně jiskřilo. Popadl lampu a utíkal k verbánku, aby se pustil do vysněného díla. Maminka zatím stáhla z kamen hrnec se zbytkem polévky, ukrojila velký krajíc chleba a všechno to položila před pána na stůl se slovy: nevím, jestli vám bude chutnat, je to jen, co náš dům dal, ale hlad vám to jistě zažene. Já, Aneška a Toník jsme všechno sledovali a ani nedutali. Tu se od stolu ozvalo: a co vy tam, drobotino? Vím dobře, že nespíte. Slezte z té pece a pojďte se ukázat, ať se s vámi trochu potěším, než váš tatínek dokončí svou práci. Aneška se trochu bála, ale my s Toníkem jsme byli na toho velkého pána moc zvědaví. Sestřičku si posadil na klín, nás pohladil po tvářích, všem se nám podíval do očí a ptá se: tak co, jak pak jste letos poslouchali? A jestli pak jste pomáhali rodičům? Doufám, že vás ani nenapadlo lhát a podvádět. Toníkovi zčervenaly uši, mě tváře, a Aneška začala natahovat. Poslouchali jsme, ale ne vždycky. Pomáhat jsme taky mohli víc. A já jednou lhal, že jsem Toníka netloukl. Maminka se usmála do dlaní a ten velký pán se přestal tvářit přísně. No dobrá, dobrá, ještě, že jste to na sebe všechno pověděli. Pak jsme se vyptávali my, odkud ten pán přišel. A on nám vyprávěl o tom místě, kde se všichni pořád usmívají, nikomu nic nechybí, květinky pořád kvetou a voní a ti, co tam žijí, se mají rádi. To krásné vyprávění přerušil až tatínek, když vrazil do světnice. Na rtech mu tančil úsměv a v ruce držel pár bot. Co povídám, pár parádních bot. Takové boty jsme jak těživ neviděli. A vy jisto jistě také ne. Byly bílé a vysoké, lesklé a kulaté. Vevnitř měly kožešinku a navrch parádní šněrování. Vzdychla maminka. Tak krásné boty umí ušít jen náš tatínek. Největší pán se na tatínka usmál a řekl mu: odvedl si dobrou práci. Tvé dílo mě potěšilo stejně jako ty a tvá rodina. Máš dobrou ženu, hodné a zdravé děti a řemeslo ti jde od ruky. Jak jsem řekl, nezůstanu ti nic dlužen. Pojďte všichni ven, ať se vám můžu odměnit. Před vrátky se nám oči rozářily úžasem. Stál tam vůz tažený koňmi, na něm velké dřevěné sáně a malovaná truhla. V té truhle našla maminka nové šaty s červenými růžemi a v kapsičce těch šatů byl grošík a byl tam pokaždé, když do ní znovu sáhla. Tatínek vzal maminku kolem ramen a ona začala samým štěstím plakat. My děti jsme pobíhali kolem koní, smáli se a výskali. Největší pán si nazul ty parádní boty, co ušil náš tatínek, ještě jednou se na nás usmál a na rozloučenou řekl: Těším se, že se jednou zase uvidíme. Když odcházel do tmy, jako zázrakem se všude kolem něj linulo světlo. A on šel a šel, až zmizel za obzor. Od těch Vánoc se u nás v chaloupce nouze nikdy neusadila. A v naší vesničce vlastně také ne. Náš tatínek půjčoval ten vůz s koňmi tatínkům ze sousedství. Všechny děti široko daleko vyzkoušely naše dřevěné sáně. A maminka nosila své krošíkové šaty pokaždé, když šla na návštěvu k paňmámám z okolí. Říkala, že máme víc, než bychom si mohli přát. A že je radost se s ostatními rozdělit. Jednou jsem slyšel pana Kováře, jak tatínkovi povídá. Tak vidíš, ševče, trpělivost ti přinesla růže. To jistě myslel ty velké červené, co měla maminka na šatech.
5: Střevíčky z těsta. Strakonice. Bydlel kdysi v strakonickém zámku pan Vrchní, který měl velmi pyšnou a marnivou ženu. Nosila se jako šlechtična, střídala denně obuv i šat, dbajíc toho, aby se od ostatních paní lišila a nad ně vynikala. Dala si udělat střevíce ze safiánu, avšak když si ostatní paní rovněž takové pořídili, tu v rozmařilosti objednala si střevíčky od pekaře. Pekař upekl jí střevíčky z pšeničného těsta, z jakého se pekou hostie, takže byly bílé jako padlý sníh. Pyšně vešla paní Vrchní do kostela, usedla do rodinné stolice, která stála na čestném místě právě pod kazatelnou. O pozdvihování, kdy padali lidé na kolena, zůstala pyšná paní sedět a nepoklekla. Tu ozvala se v kostele rána, dlažba se rozestoupila a paní Vrchní propadla se do země. Pojatí děsem prchali lidé z kostela, nikdo se neodvážil spustit se do hluboké jámy, v níž zmizela paní stižena trestem božím. I nezbylo, než dát jámu v kostele zasypat. Počali vozit do kostela kamení a zem a házeli je do jámy. Pracovali dělníci od rána do večera, pokračovali i příštího dne ve svém díle, avšak jáma zala tu nadále jak bezedná propast. Jak jen prozkoumat tuto záhadu? Velkopřevor, který uslyšel o neštěstí, nařídil, aby děj se co děj spustili někoho do jámy a její tajemství tak vypátrali. Tu vzpomněli si na zločince, který byl právě vězněn v Šatlavě. Přivedli ho k jámě, slíbili mu, že mu bude dána milost, jestliže se spustí na dno a vyzví tam, co se stalo s paní, která do ní spadla a proč nelze jámu zasypat. Zločinci bylo jedno, skončili svůj život na popravišti nebo dole v jámě, a proto se

0: okna k železnému sloupu, takže by se marně kdo pokoušel, aby ji osvobodil. Donesli dopis Velkopřevorovi. Přečetl jej a ihned spálil, aby se nikdo nedověděl tajemství, kterému bylo vyjeveno. Pak poručil zasypat jámu, na jejímž dně pikala nešťastnice. Sotvaže přivezli několik koleček země a vysypali je dolů, jáma se ihned naplnila. Duch nešťastné paní však strašil v kostele nadále. Bylo jí přisouzeno, aby se trápila ve svém podzemním vězení tak dlouho, dokud nevyroste nad třetí zámeckou branou jeřabina do té síly, aby se z jejího kmene mohla udělat kolébka. Teprve tehdy, až v ní bude kolébat matka nevinné děcko, dojde pyšná paní svého vysvobození.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: V takovém odhodlání pan Bárta nakonec přece jen odvázal od truhly ten tajemný papír. Byla to listina zašlého vzhledu, ve svitku zavinutá, popsaná prastarým písmem. Já, majitel domu tohoto, to jméno se nedá přečíst, povídá pan Horáček omluvně. To je jedno, mínil pan Fuchs, hlavně kde je ten poklad. Já, majitel domu tohoto, četl pan Horáček znovu vznešeným kazatelským hlasem. Uvěznil a zazděl jsem zde bubáka, kterýž jest chechták zvaný. Léta páně 1419. Já vám to čtu tak, abyste spíš rozuměli, přerušil se pan Horáček. Tady je to místy víc postarodávno. No jo, souhlasil pan Fuchs, jen aby tam byl ten poklad. Až se naplní čas radostnější, řekl mu na to pan Horáček, bude opět na světlo boží vyveden. Toho bubáka pak už nikdo nepustil, dodal zamyšleně. A on tu zůstal v tom zazdění pomalu 5,5 století. A to už je všechno, přerušil ho pan Fuchs. Ještě kousek, že kdyby ta truhla se někam jinam dostala, má být na malou stranu navrácena a jedině ve sklepě domu tohoto otevřena. A že děkuje tomu, kdo tak učiní. Takže vám, pánové, děkuje a konec. A hned na to ozval se sklepem zase ten veselý smích a po něm mnoho dalších za sebou i dohromady. Pan Horáček vyletěl ze sklepa první, ale zedníci ho dohonili ještě na schodech. Že se nestydíte, volala na ně z Pavlače paní s prádelním hrncem. Vyvádíte tam jak malí kluci. Ale pánové to ani neslyšeli a zastavili se až u Zlaté trojky. Ten den je bylo možno spatřit pořadě. Ještě u Šnelů, u Glaubiců, u Kocoura a u krále Brabantského. A čím víc o tom vyprávěli, tím méně se jim věřilo. Až okolo půlnoci u krále Brabantského málem přišli k vyhození. Trochu jim na vážnosti přidala druhý den ta truhla, která jediná ze všeho zbyla. Je teď v umělecko-průmyslovém muzeu na protějším břehu. Třeba se vám přitrefí se na ní někdy podívat. A bubák chechták, pradávný bubák malostranský, žije od minulého čtvrtka domu Petržilkovského. Bylo ticho, když jsem první část svého vyprávění dokončil. Potom zaskřípala tuška tam, co seděl pan Metelka, pan Steiner.

0: se šel podívat do kamen a spod stolu zašvihal ocáskem jezevčík sám. Vysoukala se Petra a hned k panu Metelkovi podívat se mu přes rameno, co maluje. Ale pan Metelka na ní zahlédl. Nemá rád, když mu někdo kouká při práci pod ruku. Pan Metelka vůbec toho bubáka nenamaloval, povídá Petra žalovacím hláskem a leze zase pod stůl. On maluje jen obyčejný sklep a truhlu a dva zedníky, jak mají strach. Pan Metelka toho bubáka nemohl namalovat, povídám já, protože si o něm musíme teprve něco povědět. Bubák Chechták, jak už jsem řekl, žije ve sklepích domu Petr Žilkovského a nemá na malé straně pevného strašení. Můžete ho slyšet na Jánském vršku, právě tak jako dole u vody. Svým vzezřením je Chechták duhově pernatý. Je utvořen ze všech barev, které si jen umíte představit, ba i takových, které byste ani pojmenovat nedovedli. Každé z jeho peříček má prý svou barvu, vždycky o odstín jinačí než peříčko další. A září jedině tehdy, když se ho dotýká alespoň paprsek světla. Ve tmě, v šeru, ba i ve stínu, není vidět nic. Barvy pohasnou, duha se ztratí a bubák Chechták je neviditelný, jako kousek černé tmy. Když chce být neviditelný ve světle, dovede docela zvláštní kousek. Zatřepetá svým duhovým peřím velice svižně a prudce, až se všechny barvy před očima pomíchají a je najednou průhledný jako křišťál. Díváte se skrze něj a nevidíte nic. Stává se, že ho uslyšíte přímo za sebou. Otočíte se a nikde nikdo. A to už se zase ozývá kdesi nad vámi z výšky plynových luceren. Vejdete do domu, slyšíte ho zas. A kdybyste na ten smích chtěli vyzrát a pustili se do utíkání, bude vám v patách, bude před vámi nebo vám nad hlavou, i kdybyste běželi jako o život. Já to jednou zkusil a tak to dobře vím. Duhový malostranský bubák dovede totiž létat. Zatřepetá peřím, zprůsvitní a hned může být onotný kus dál. Většinou ale nelétá, jenom se vznáší. Tiše, lehonce a pozvolna, někdy nízko v ulicích, jindy až nad hřebeny malostranských střech, nejraději za měsíčních nocí. Průsvitný i duhový, podoben ohromné mýdlové bublině měňavých barev. Svíček ubylo zase o kousek a ticho bylo nějak hlubší než dřív. Ani v kamnech už tolik nehučel. Pan Metelka pokrýval papír barevnými flíčky a já jsem si spokojeně říkal, že je vyhráno. Bubák už je tu. Ať jsem ho vymyslel, jak jsem ho vymyslel, teď už se nedá nic dělat. Tak tady ho máte, povídá pan Metelka, aby mé myšlenky dotvrdil. Z příšeří pod stolem vylezl Pavel, vylezla Petra a nakonec i jezevčík sám. A když pan Steiner rozsvítil, koukal na nás se stolu bubák Chechták veselýma očičkama v duhovém peří. Když jsem šel domů přes pětikostelní náměstí, bylo sněhu na prst tlustě. Svítil novou bělostí a všechno kolem jakoby najednou dosahovalo daleko výš a daleko dál. Šel jsem tudy první a dělal první stopy do toho bílého náměstí od Zlaté labutě až dolů k Valštejnské ulici. A pak, když jsem zahýbal Valštejnským náměstím, zdálo se mi, že od Kolovratského paláce je slyšet smích. Rozjařeně veselý, právě takový, jaký se i v nás dospělých někdy ozývá, když vyjdeme do čerstvého prvního sněžení. A pak mě ten smích provázel čerstvě bílou malou stranou, přes náměstí s kouskem Mostecké ulice, průchodem do uličky Prokopské a Maltéským palácem dál na kampu. Dělal jsem první tiché stopy a nikde jsem nikoho neviděl a přesto tu byl ten smích pořád, chvilku za mnou a chvilku přede mnou, vlevo a pak zase vpravo a někdy snad dokonce i ve mně. A když jsem kolem kostela svatého Jana na Prádle opouštěl kraj Malostranský, kousek toho smíchu mi uvnitř zůstal. Přál bych vám vidět, jakou měli vodníci radost, když jsem jim druhý den přišel všechno povědět. Václav Vaněček začal jásat, křepčit a skákat v novém sněhu Malostranském. Vyhazoval ho do vzduchu, vířil oblaky sněhového prachu a nakonec se ve sněhu i vyválel. To činí vodníkům obzvláštní potěšení. Vavřinec Velebný, jako stařešina pražských vodníků, projevoval svou radost daleko důstojněji. A tak mi jen pořád znovu a znovu potřásal rukou a jeho krásné, zelené oči jsem poprvé viděl bez té klidné vážnosti. Dokonce v nich zasvítily veselé ohníčky. Potom staroměstský vodník pravil zase tak vážně jako dřív.
1: Vaše práce skončila, naše začíná. Tak abys to mluvil.
0: Seděl jsem tedy v hostinci u měšťánků, zvaném nyní na kampě, a čekal notný čas. Dostal jsem z toho všeho hlad a objednával si právě tlačenku s cibulí, když vodníci konečně vešli.
2: Tak, Bulín už to ví. Představ si, že když slyšel o Chechtákovi, vůbec se nezarazil. Dokonce se dal slyšet, že chce soutěžit o to, kdo se dovede lépe smát. Ten, kdo vyhraje, převezme úřad a druhý bude muset strašit brečením.
1: Přistoupil jsem na jeho přání, ačkoliv nemá právo brát jinému úkol, který byl pro něj vymyšlen.
2: Utkání začne za hodinu a to u mne ve mléně.
1: Úřadem rozhodčích byli poctěni Valenta, sídelní vodník Malostranský, Skřítek Slaměnka, co bydlí ve Vrtbovské zahradě, a Havran Kramoliš ze Sobových mlýnů. Jako pozorovatelé a svědkové se zúčastní Bubák Broukal, vy a pan Václav. Já pak vydám hlas o výsledcích soutěže.
0: A oba se hned zvedli, aby bylo všechno připraveno v pravý čas. Vyšel jsem za nimi do zimního podvečera, jen tak někam ven. Sníh už trochu ulehl a ofoukal a s ním zmizela ta měkká, nesmírná bělost včerejší noci. Tam však, kde sníh zůstal, mráz ho pevně držel a v průzračném vzduchu vystupovaly stromy, střechy, uličky a balkony paláců, ostře vyryté, jemně načrtnuté, černobílá rytina sněhu a mrazu. Když hodina právě uplynula, zaklepal jsem u mlýna Velkopřevorského na známém místě. Uvnitř svítila rubínová lampa a okolo té lampy seděli stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný, malostranský vodník Valenta a Bubák Broukal. To byli ti, které jsem znal. Skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady seděl na opěradle židle, protože jinak by za stolem nebyl ani vidět. A oblečen byl podle francouzské módy starších časů. Měl na sobě dlouhošosatý kabát nebesky modré barvy, s širokými klopami a velikými kapsami, celý zlatými nitkami vyšívaný a zlatými prýnky premovaný. K tomu kalhoty ke kolenům a bělostné punčochy, jakož i střevíce s přaskou. Nahl pod kloboukem vlasy do copu. Na kolenou měl položenu malou stříbrnou flétnu, seděl zpříma a vyhlížel jemně. Havran Kramoliš, co bydlí v Sovových mlýnech na Kampě, byl úctyhodný pták s mohutným zobákem. Peří měl modrolesklé, jako ocelový krunýř, a v něm oči, jako dvě kuličky z tvrdého skla. Seděl přímo na stole, úplně bez hnutí, jak to havrani dovedou, a jen očkama se rozhlížel, zkoumavě a bystře. Všichni jsme se navzájem uklonili a Valentovi jsem řekl: pozdrav pánbu, Valento.
3: I tebe pozdrav pánbu.
0: A Václav Vaněček mi přisunul židli.
1: Všichni víte, proč tu jste, a tak jen oznámím soutěžní řád, jak jsme se na něm se soupeři ustanovili. Bubáka Bulína ani Bubáka Chechtáka až do konečného rozhodnutí nespatříte. Každý z nich je tu v jednom temném koutě a jen já s panem Václavem víme, kde který je. A tak mohou rozhodčí posuzovat v úplné nestrannosti. Vždy jeden ze soupeřů má právo volby a zasměje se smíchem, který bude ten druhý muset opakovat. A vy rozsoudíte, kdo byl lepší. Ve volbě se budou střídat po dvakrát. Vyslovit můžete i soud nerozhodný. Budeme zajisté ohlašovat, kdo vyhraje které kolo. Vítězem však se stane ten, kdo získá nejvíce hlasů ze všech čtyř kol dohromady. Jsme zajedno, že je to tak nejspravedlivější. V případě, že zápas skončí nerozhodně, určím já pátý smích a podle jeho výsledku se utkání ukončí.
0: A dědičný hastrman staroměstský povstal a slavnostně ukázal do levého kouta. Ozval se veselý, burácivý, hlasný smích, sytý a spokojený. A jak tak zněl, nabýval stále víc na veselosti, až měl člověk chuť plácat se do stén, bouchat do stolu a popadat se za břicho a přitom se smát a smát a smát. Začal jsem se usmívat a jak se tak dívám, ostatní se usmívají také. Smích zněl dál a najednou koukám, začínáme se všichni plácat do stehen a za břicho popadat a smějeme se a smějeme se a smějeme se. Malostranský vodník Valenta řval a plácal mlynářskou tlapou po zádech stařešinu všech pražských vodníků. Pranice neohlíže je na jeho důstojnost. Vaněček bušil dlaní do stolu, jen lampa nadskakovala a Bubák broukal, ztratil úplně svou nevrlost a smál se, až se z něj prach sypal. Úctyhodný havran Kramoliš se krákoravě chechtal a z korákových očí mu tekly veselé slzičky. A pak jsme jen zmoženě seděli a utírali si oči.
4: Ach, to jsme se poveselili. To je výkon, pane, to se málo kdy slyší.
1: Ještě není čas, abyste soudili.
0: A Vavřinec Velebný pokynul rukou do druhého kouta. A teď se divte. Ozval se smích docela stejný, tak úplně stejný. Na stejném místě jsem měl chuť plácat se do stehen, ve stejný čas jsem se začal usmívat a nakonec jsme se všichni zasedali do smíchu, jako předtím.
4: Achich, achich, achich. To jsme se poveselili.
0: A pak jsme opět chvíli oddychovali. Ale přitom se mi začalo zdát, že ten druhý smích byl o něco jinačí. Neřekl bych lepší, to ne, ale no prostě něčím byl jiný. Jenomže jsem zatím nevěděl čím. Podíval jsem se tedy na zvolené rozhodčí, co oni na to. Seděli a tvářili se dílem zamyšleně, dílem rozpačitě. Skřítek Slaměňka samým přemýšlením poposedával, nadskakoval, nohy přehazoval, ani si nepovšiml, že mu flétnička na zem upadla. Jen Havran Kramuliš ze Sovových mlýnů se tvářil, jakože ho celá ta věc nezajímá, a pečlivě si čistil zobákem peří. A jak jsem tak na něj koukal, udělalo se mi z ničeho nic jasněji. Oba ty smíchy byly bez chybičky stejné, to každý slyšel. Rozdíl byl v tom našem smání. Zatímco ten první smích nás ponoukal, abychom se smáli jemu, u toho druhého jsme se smáli s ním. Nevím, jestli je to takhle jasné, jak to povídám. Když ne, tak zůstaňme při tom, že ten druhý smích prostě jinačí byl.
5: Inu, já bych neměl to svědomí. Tak hlasuju nerozhodně, víc se dá těžko říct.
4: Podobně i já. Bylo to výborné, ale stejné.
6: Právě, právě. Stejně krásné, ale v tom druhém je i šmrnc. Ale za šmrnc se asi nepřidává, pravda. Tak musím říct, že prvé i druhé je stejně dobré.
0: A schoval hlavu do peří, jako by nebyl moc rád.
1: První kolo je tedy nerozhodné.
0: A to už se ozval hrůzný chechtot, až mne mrazení obešlo. Smích se rozléval do krve ledovým dechem, chraptěl, vyl a skučel stále děsivější a děsivější. Napřed jsem cítil, jak mi vstávají vlasy na hlavě. Potom mi začaly zuby hrůzou cvakat a nakonec jsem se schoulil hlavu do klína a ruce na uši, jen ať ta hrůza přejde. Když přešla, podíval jsem se kolem. Všichni byli bledí, dokonce i vodníci, kteří jsou jinak spíš do zelena. Havran Kramoliš, který nemohl být bledý, měl rozježené peří na všechny strany a hlavu ještě hlouběji pod křídlem. Jen staroměstský vodník Vavřinec Velebný seděl klidně a měl stále stejné vážné oči, kterými si nás prohlížel, kdy už budeme v pořádku. A pak ukázal do levého kouta. Strašidelný chechtot se ozval docela stejně. Ten vlevo to neuměl o nic hůř. Ale když jsem se přestal po druhé třást a začal zase přemýšlet, přišlo mi to jako minule. Ačkoliv to bylo zase úplně stejné, stejně dokonalé, přece jste jaksi cítili, že ten druhý, co se smál vlevo, vás ze vší síly chce vyděsit. A ten první, že vás sám od sebe vyděsil, ani tamto chtění poznat nebylo. Tentokrát to asi cítili všichni, protože bylo ještě déle ticho.
5: Havran má recht. Ten vpravo má jaksi větší šmrnc. Něco tam je, já to nedovedu tak říct.
4: Já to neshledávám. Obojí bylo stejně precizní. Já hlasuji nerozhodně. Ta virtuozita, ta kadence...
6: Mám recht. A tentokrát už si to nedám brát. Ten vpravo má i šmrnc. Ten vlevo to jen umí.
1: Jedním hlasem vyhrává v tomto kole soupeř vpravo. Volbu má znovu soupeř vlevo.
0: Smích, který se nyní rozlehl místností, byl řezavý výsměch, až vás červen polila. Přešel tichotavé posmívání, až korolibé uchechtávání, bodal jako jehličky a hnal krev do hlavy. Ukončil pohrdavým vyprsknutím, jako když bičem šlehne. Podívali jsme se po sobě a všichni jsme vypadali trochu rozpačitě, trochu podrážděně. Vavřinec Velebný tentokrát nestrácel čas a pokynul vpravo. Opakoval se výsměšný, škodolibý, pohrdavý smích, až člověku dobře nebyl. Tentokrát jsem ani nemusel přemýšlet a cítil jsem to hned. Ten první, i když výborně provedený, se vysmíval nám všem. V tom druhém ale bylo něco, co mu dalo zvláštní odlišnost. Když zazníval, zdálo se vám, že se vysmívá jen vám. Jen vám osobně, vašim vlastním soukromým chybám, nedostatkům a směšnostem, o kterých dobře ví, že jenom z vás si tropí posměch. Takový v tom byl rozdíl.
5: Fuj. To tedy bylo. Ale ten druhý mě naštval víc. Jak si jsem se víc styděl. Takže by asi měl vyhrát.
4: Já se nestotožňuji. Mám dojem, že lze těžko někoho preferovat.
7: To jsem rád, že to Valenta slyšel. Také já jsem pro druhého.
0: Zdálo se mi to jen. Nebo bylo skutečně slyšet z levého koutu slabounké zafňukání. Pravda, ten vlevo na tom byl před posledním kolem neválně. Musel by teď vyhrát čtvrté kolo u všech tří rozhodčích, aby to v celkovém zhodnocení zachránil alespoň na nerozhodně. A přitom právo volit si smích měl teď jeho soupeř. A v tom už Vavřinec Velebný pokynul doprava. Až se dech ve mně zmrazil. Smích, který se teď ozýval, znal jsem odedávna. Provázal mě tou nocí prvního sněžení, veselý a rozjařený, lehounký a šumivý jako bublinky. Právě takový, jaký se v nás dospělých někdy ozývá, ale však už jsem vám o tom povídal. A ten kousíček právě tohohle smíchu, co jsem si ho včera v noci z kampy odnášel, znovu se ve mně rozezněl. Když jsem se podíval po ostatních, viděl jsem, že se dívají rozjařeně, dokonce i v prastarých očích staroměstského hastrmana to zevnitř, jako by omládlo. Nebyl to složitý smích a netrval dlouho, ale v každém ho po kousku zůstalo. Jen skončil, pustil se do toho ten zleva, bez váhání a srdnatě. Zdálo se mu asi, že tenhle jednoduchý smích musí přesmát. A skutečně, napodobil svého soupeře přesně. Dalo by se říci, že i lecos vylepšil. Ale od první chvilky bylo slyšet, že tenhle smích zkouší poprvé, že ho nezná a neví, co v něm je. Krásně se odesmál, ale nezůstalo ve vás pranic. A v té chvíli už jsem věděl docela jistě, koho ve kterém koutě nalezneme. Valenta jen ukázal rukou doprava.
5: Tohle je jasný.
0: Tentokrát i skřítek Slaměnka z Vrbovské zahrady sdílel jeho názor.
4: Nevím, jak to odborně vysvětlit a zdůvodnit, ale hlasuji pro pravého. Pro toho, co sedí vpravo.
0: Havran Kramoliš se vesele natřepal. Vavřinec Velebný povstal, aby oznámil konečný výsledek. Ale než to mohl udělat, ozvalo se znova škytání, fňukání a nakonec tak zoufalý pláč, až u srdce trnulo. Byl stále usedavější a zoufalejší, že jsme začali všichni lítostí slzet. První se rozplakal bubák Broukal, skřítek slaměnka poplakával krásným píšťalkovým hláskem, Havran Kramoliš vyrážel skřípavé skřeky a zakrýval si oči perutí. Malostranský vodník Valenta zamačkával slzy mohutnými pěstmi. V koutě vzlikal Václav Vaněček. Vavřinec velební stál, tak jak chtěl ohlásit výsledek. Ze smutných očí mu stékaly slzy po stříbřitých vousech, blištivé a čiré jako rosa.
1: Krásně pláčeš, Bulíne. A byl to pozoruhodný výkon.
2: Skoro jsme už zapomněli, že to někdo takhle dokáže.
5: Člověka to tak nějak chytlo.
0: Valenta teď vytáhl z kapsy ohromný kapesník s barevnými kostkami a všichni jsme pomalu doslzeli. Bulín zleva přestal plakat. Přece jen ho ta chvála potěšila. Ale Vavřinec Velebný nesměl zapomenout na poslední povinnost svého úřadu.
1: Vydávám svědectví o velkém klání malostranských bubáků. Nestraným a svobodným posouzením rozhodčích jasně vítězí bubák Chechták z domu Petržilkovského, který vyhrál 3 kola a získal 6 hlasů pro vítězství. Prosím pozorovatele, aby potvrdili nestrannost sousovských výroků a zachování dohodnutých pravidel.
0: Bubák Bulín se znovu rozplakal, ale to už Václav Vaněček přiložil na oheň a rozsvítil žlutou petrolejku, co dělá světlo jasné a veselé. Celá místnost se naplnila světlem a všichni jsme se otočili vpravo. Bubák Chechták tam seděl, právě takový, jak jsem si ho vymyslel a jak ho pan Metelka namaloval. Z duhového peří mu očička vesele zářila. Všichni jsme se hrnuli mu gratulovat, ale on se jen uchechtnul a zmizel. Za chvíli se ozvalo zasmání z druhé strany, od bubáka Bulína, ale stále nebyl nikdo k spatření. Smích zněl vesele, ale i konejšivě a za chvíli Bulín přestal brečet a jen tak trochu popotahoval a škytal.
8: Není času na zbyt. Je mračná noc. Nutno jít strašit.
0: Broukal loupl očima do kouta, kde posmrkával vačnatý Bulín a smál se neviditelný Chechták. A tak se potom utkání odebrali všichni 3 za svou povinností, každý, jak mu kázal, staletý řád malostranských bubáků. Teprve teď se ostatní zbavili vážnosti, pohnuli se ze svých míst, pokřikovali a hlaholili. Václav Vaněček rozsvítil všechny lampy najednou, tím nejjasnějším světlem, jak to slíbil včera na večer. Lampy rozhazovaly různobarevná světla a ta se spolu slévala zase do dalších barev a proměňovala mlýnskou světnici do nevídané krásy. Po stropě, po stěnách i po nás všech stékaly duhové vodopády, mihoky, živé a proměnlivé, že jsem si připadal jako v neskutečném světě. Vodníci se shrnuli kolem mne, smáli se, po zádech poplácávali a rukama potřásali, že to všechno krásně dopadlo. Václav Vaněček se chvíli štrachal v truhlici, která stála v koutě a bývala kdysi truhlicí moučnou, když ještě velkopřevorský mlýn mýval své časy. Za chvíli se vynořil s malou, zaprášenou lahvicí, prastarého vzhledu a prapodivného tvaru.
2: Mám tady něco
9: extrovního. Speciální puškvorcový likér, 120 let starý, třikrát pálený, přes 7 zemí vezený.
0: A tak jsme se pořadě napili na dobré pořízení. A pak teprve se všichni rozvyprávili a rozkurážili. Valenta přinesl hromadu nejlepšího dříví, všeho má zásobu, jak ho řeka přinese. Šel jsem se postarat o oheň. Dobře vím, že to vodníci neradi dělají. Valenta se postavil opodál, pokuřoval stínky a připravoval mi dřevo na dobré hoření. A do toho všeho veselí vzal najednou skřítek slaměnka stříbrnou flétničku a zahrál jakousi starou a krásnou píseň. A pak další a ještě o hodně víc. Když jsme je znali, zpívali jsme s ním. Když jsme je neznali, poslouchali jsme pěkně potichu. Jenom malostranský Valenta si hluboce broukal, ať už písničku znal nebo ne. Když byl muzikant unaven, zase jsme si chvíli povídali. A když bylo povídání až moc, spustil Vaněček orchestrion a hrál dneska nejen Castaldo marš, ale i ty písničky, co už nejsou k poznání. Ale nikomu to nevadilo. Bavodník Valenta si k tomu přinkání a zachtání vždycky nějakou písničku vymyslel. Venku sněžilo, na mlýnské kolo půlnočním sněžením a malostranské noci stále blíže k Vánocům pozvolna ubývalo.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Krindy, pindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? To. No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka, co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, no, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype sobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý? Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
0: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáků. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl, to si pamatuj. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne, tohle.
0: Bohužel, Piggy, nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslel na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani za mák.
1: Nechci tomu rozumět ani za mák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezvá nabídka.
0: Ale to je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, to...

0: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
1: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
2: No jo, dřív.
1: Dřív prý byly krávy.
2: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
1: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
2: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
1: Jak to, tati?
2: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
1: Do jaké dírky?
2: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
1: Simano.
2: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
1: Simano?
2: No a zkus tam nacpat krávu.
1: Kam?
2: Do té dírky.
1: Do jaký?
2: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
1: A co tam mám hodit?
2: Ty ti říkám, že krávu.
1: Když já ji nemám, tati.
2: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
1: O co, že bych ji tam nacpal?
2: No to bych tě rád viděl.
1: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
2: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
1: Všecko?
2: Všecko.
1: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
2: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele na zpátek.
1: A kam dával ty vybrané krávy?
2: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
1: A kam dával ta telata?
2: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
1: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
2: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telecí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
1: Víte, ho nic neptala?
2: Kdo?
1: Ta maminka.
2: Jaká maminka?
1: Ta, co jim chcíplo to tele.
2: Komu chcíplo tele?
1: Tomu průvodčímu.
2: Průvodčímu?
1: Simano.
2: Díti panu Vančurovi od nás domů.
1: No jo, co oni měli tele?
2: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
1: Přece ho dostal pan Vančura.
2: Díti od koho?
1: Od jednoho cestujícího.
2: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
1: No co, nic, teď mu chcíplo.
2: Nepovídej.
1: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, zatop, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamprním.
2: No tak hurvajs, jak to se mnou mluvíš?
1: Jak normálka přece.
2: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
1: No co jsem řekl, tati?
2: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamprním.
1: No tak já se ptát nebudu.
2: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
1: Já už se nic ptát nebudu.
2: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvajs, počkej, nebůl.
1: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
2: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsud až pocud.
1: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
2: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.

0: koníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Vlk sedí v rokli, uši mu zmokli.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží a říká: poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám. Je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ešte spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. No, je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ním tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený. I když se s ním Kiki začala prát, jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.

0: dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti musely učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale, co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.
0: A zrovna, když tohle to říká, ozve se odněkud tenký, tenoulinký hlásek.

0: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
1: Děkuji ti, Lojzičko.

0: Že tě vyvedu, jak pak bych nevyvedla z lesa takovou krásnou bílou kočičku. A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstýnek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstýnek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek

0: Neměla lalaty. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň a dobře si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek. A na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
2: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
3: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
2: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
3: Nevídáno, no, tak počkám. Nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
2: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
3: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
2: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
2: Kdybych tak tu kočičku potkala, ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku a jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
4: Ahoj, Lojzino.
2: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
4: Je, co to máš na prstě?
2: Ale prstýnek.
4: A kdo ti ho dal?
2: To ti nemůžu povědět.
4: Tak kdo ti ho dal?
2: Ale já ti to nemůžu říct.
4: Tak řekni.
2: Neřeknu.
4: Řekni.
2: Neřeknu.
4: Řekni.
2: Neřeknu.
4: Řekni.
2: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
2: Dala mi ho bílá kočička.
4: Ale kočičky nedávaj prstínky.
2: I dávaj.
4: Nedávaj.
2: Dávaj.
4: Nedávaj.
2: Dávaj.
4: Nedávaj. Nedávaj.
2: Dávaj. Abys věděla,
3: když je kouzelní prstýnek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
3: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
1: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky, a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje, a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů, a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná, Verunka, a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
3: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort, velký jako největší chalupa.
1: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šlehačky. A Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
3: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
1: Jenomže v noci se přihnala bouřka a liják. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička. Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
5: No, to je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
1: Pilná? Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl ji do svého zámku. a byla svatba. Slavná svatba prince s Louzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanou. Po svatbě řekla princezna Louzička princovi: jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl: když mám tebe, Louzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem, i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhali a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

0: Heleme se, koukejme se, jak se doudlo lesem nese, tak, stop, vyťukával Datel telegrafickou zprávu. Po vítězném ubránění Studánky před kanonýrským plukem barona Hurveje strašidílko Doudlo jakoby spichlo. Ale tak docela pravda to nebyla. Tisíc a nějaký ten rok navíc není u strašidel žádný věk. V těch letech je ještě strašidýlkem, takže trochu nerozumu se mu dá prominout. Kafka ale už dávno roznášela, že se Doudlo vznáší po lese s nosem vzhůru, jako by chtělo zobat hvězdy. Jak by taky ne. Chodit nemohlo, vznášet se muselo a nos vzhůru zvaný pršák mělo od přírody. Pravda ovšem také je, že si všechny své tři vlásky nakrucovalo a neustále se zhlíželo ve studánce, jak mu to sluší. Tomu se smál kde kdo a nejvíc Kulíšek nejmenší. Jednoho dne si Bubo vír velký vzal strašidýlko pod křídlo a domlouval mu. Doudlo vzalo rozum do hrsti, vždyť je všem pro smích. Ale kdepak Doudlo nevědělo, jak se rozum do hrsti bere. A za to všechno mohl Sisel, který stále Doudlu pochleboval, jaké je hrdinské strašidlo, když dokázalo bojovat proti 10 kanonýrským plukům a proti 10 rozezleným plukovníkům. Doudlo Sislovi popravdě říkalo, že to byl jenom jeden pluk a jeden plukovník a že Studánku bránili všichni, ale Sisel si to vymluvit nedal. Jsi nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel, jako jsem kdy viděl, vedl si svou, a proto tě zvolíme králem lesa. Doudlo nejdříve vrtělo hlavou, že ne a ne, ale nakonec se nechalo přesvědčit. A Sisel dostal svému slovu. Za rozbřesku se u Studánky pod stromem jedlovým sešel celý les. Přihopkali zajíci, přiběhli jeleni, laně, srnci, srny, z nor vylezli i jezevci, přišovrali se ježci, z polí křečci, připlazili se zmije, slétli se ptáci. Doudlo se zavěsilo na větev jedle a čekalo. Přišel Sisel. Tvářil se jako Sisel a mluvil jako Sisel. Bylo po legraci. Sisli mysli mezi sisli znamená přání dobré mysli. To vám přeji, sisli mysli. My tobě také, ozvalo se od Studánky. V zájmu bezpečnosti musí být les strašidelný, aby se člověk bál do něho vkročit a široko daleko ho ze strachu obcházel, začal Sisel. Každý v lese musí být strašidlem. Jeden druhého se musí bát, aby se všech bál každý. Zajíci musí štěkat, jelení kokrhát, ptáci přestanou štěbetat, budou mňoukat, sovy ve dne houkat, v noci spát a všichni musí umět chrochtat, vrčet, chrčet a houčet. Kdo nebude, bude litovat. Sisel se nadýchl a pokračoval. Strašidelný les musí být strašidelný a musí mít strašidelného krále. Nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel je hrdinské strašidlo Doudlo a to bude králem. Kdo je pro a kdo je proti, je taky pro, jednohlasně odsouhlaseno. Ať žije král Doudlo a já. Nikdo neprovolal, ať žije král Doudlo, ani ať žije Sisel, jenom strašidýlko na větvi špitlo. Ať žiju, ať. Kulíšek nejmenší se smál, až se v trilcích smíchu rozkuckal. Jeleni byli z toho sislího projevu jeleni a šli se pást. Hadi syčeli, zajíci odhopkali, srnci a srny odběhli, kuny a jezevci zalezli do nor, ježci se očourali a ptáci odlétli. Právě včas. Sojky strážkyně lesa hlásili, že přichází vetřelec. Pytlák a Raskaraz z Nedvědic šel s pytlem pod paží do Soběslavy na jarmark. Sleknutím muž otrnulo a tak se chtěl podívat, co ho tenkrát k smrti vyděsilo, když u Studánky v klidu pokuřoval. Strašidýlko Doudlo si umanulo, že všem ukáže, že je opravdu nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel. Když se Karas u Studánky rozhlížel, koho by měl sukovicí praštit, odrazilo se a šup, skočilo Karasovi rovnou za krk.
1: Dlo, jsem nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel.
0: Já jsem zase Karas z Nedvědic, raz, dva, doudlo bylo v pytli. Karas hodil pytel přes rameno a pospíchal z lesa. Tak, a teď Bubo, raď. Na hradišti, kde Vír Velký král noci vyspával, se sešli obyvatelé lesa a jeden přes druhého vyprávěli, co se přihodilo. Pomoci mu musíme, rozhodl Vír Velký. Ale jak, vyptávali se ptáci. Bubo zatím nevěděl, jen koulel oranžovým očima, což znamenalo, že přemýšlí. Poslal poštolky na výzvědy. Vrátili se do lesa se zlou zprávou. V Soběslavi na rinku ukazuje Karas strašidýlko za krejcar. Představte si jedno kouknutí do pytle za krejcar. Lidé se tlačili, aby viděli nevídané, zubožené svákovské strašidýlko. Bubo už věděl, jak na to. No to se ví, že Karas bude chtít doudlo ukazovat i na ostatních poutích a jarmarcích a že ho ponese přes les domů. A stalo se.

0: Když v Soběslavi skončil Jermark, hodil Karaspital s Doudlem přes rameno a pospíchal k lesu.
1: Sojky ho už vyhlíželi, ale zpropadený Karas v puse měl zapálenou fajfku. Kdyby mu při té tahanici, která ho v lese čekala, vypadla z pusy, umíte si představit, co by se mohlo stát? Když byl Karas na kraji lesa, vyletěl proti němu Bubo. Pořád mu vyrval fajfku a hodil ji do řeky, jenom zasyčela. Pytlák a raz dostal strach. Za fajfkou se neohlížel a pádil do lesa. Tam to začalo. Veverky ho bombardovali šiškami, ale přesnou mušku neměli. Zajíci mu podráželi nohy, ale nepodrazili. Karas klíčkoval. Jelen se rozběhl přímo proti němu. Karas uskočil za strom. Ptáci ho klovali do rukou, jenže Karas pytel s Doudlem nepustil. Ještě kousek a byl by z lesa venku nebýt Klouska Sličného. Krásná houba obětovala svůj klobouček a po něm Karas uklouzl. Bubo byl v cukuletu u něj, popadl pytel a honem ke studánce. Tam veverky Doudlo z pytle vytáhli. Strašidílko nedýchalo, srdíčko netlouklo, jenom se chvělo. Ale stačilo pár kapek ze studánky pod stromem jedlovým. Ale srdíčko se rozběhlo. Doudlo otevřelo oči a šťastně se usmálo. Datel telegrafoval: dobrá zpráva, Doudlo žije, sláva, sláva. A tak se svákovské strašidílko vrátilo do lesa mezi své kamarády. Tam mu bylo nejlíp, i když králem lesa se nikdy nestalo.
2: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
3: Černou tmu nad pavoučím lesem prořízl srpek měsíce. Pavouček Pája spal a měl šeredný sen. Zdálo se mu o boubelaté paní, co bydlela v chatě za lesem. V tom snu chodila ta boubelatá paní po předsíni a vymetala pavučinky ze všech koutů i ze stropu. Když měla předsíň vymetenou, vyrazila s koštětem do lesa. No tohle, ona tam začala ometat stromy. Koštětem strhávala z větví smrků pavučiny a v tom se Pája celý vyděšený probudil. Strejdo, volal, stričku se káči. Co je, co se děje, vyskočil po chvilce strejda. Nespíš, špitl Pája. Já nikdy nespím, zabrušil strýček sekáč. Tak proč mě budíš, co se stalo? Pája mu honem vyklopil svůj sen, protože ošklivý sen se zaplaší teprve tehdy, když ho někomu odvyprávíte. Strýček poslouchal a přikyvoval. Ženská z koště tam v lese špatnou zprávu nese, řekl vážně. A tak měj oči na šťopkách, Pájo, já vyrazím na obhlídku. Strýček sekáč se spustil po stříbrné nitce přes potůček. Pája poslušně seděl v pavučině, jak mu strýček přikázal, a oči měl na šťopkách. Ale to se nedá dlouho vydržet. Za chvíli se musel trochu protáhnout a za další chvíli se musel trochu proběhnout. Najednou kolem něho něco ohromnou rychlostí proletělo. Vlastně probzučelo. Sotva se stačil přikrčit, bzlik, jako když v dálce vystřelí z pušky. Servus! Bzíklo to znova. Byl to komár a cizinec. Takového komára Pája ještě v lese nepotkal. Byl mnohem větší, kostnatější a hlasnější než komárci, kteří se v podvečer rojili nad potůčkem. Servus! Zahalekal znovu ten cizinec. Prosím, špitl Pája, co říkáte? Nič nevravím, len ťa zdravím, odpověděl veselý komár. Prosím? Na ty mi asi nerozumíš, zubil se komár. Říkám, že nic neříkám, jen tě zdravím, jak ti říkají. Pája, já tady bydlím, ale vy asi ne, že ne. Poslouchej, nemusíš koktat a nemusíš mi ani vykat. Já jsem nějaký pišta. A já poznal, že nejste od nás, chlubil se Pája. To tedy nejsem. Já jsem od Dunaja. Já jsem komár z Komárna. Joj, Dunaj, posteskl si. To je, synku, jiná voděnka než tento váš mrňavý potůček. Dunaj, to je veletok, takových potůčků se do něj vejde milion. Vážně? Milion, divil se Pája, který měl povídání o cizích krajích moc rád. Tenhle pišta umí možná vyprávět stejně dobře, jako strýček sekáč, pomyslel si. Ale dost řečí, zamračil se najednou komár. Cesta byla dlouhá a já jsem dostal pořádný hlad. Na to Pája vyskočil a pelášil po větvi pryč. Co se lekáš? Rozesmál se pišta. Když říkám, že mám hlad, tak to znamená, že mám chuť na houbaře. Doufám, že je tady v lese rušno. Já se houbařů bojím, přiznal Pája. Ale právě teď naštěstí houby moc nerostou. Cože? Pišta se rozčílil a začal divoce bzučet a vířit kolem stromu. Tak houby nerostou. Houbaři nikde. A co takhle nějaký skautský tábor? Pěkně vypasené dětičky. Tady je skoro úplná samota, oznámil Pája. Jsme tu jen my a mouchy a slimáci a mravenci a tak. No, to není potrava pro mě, řekl komár otráveně, synku. Já nejsem jen lačný, já jsem krvelačný. A já už musím domů, vylekal se znovu Pája. Čo sa trepeš, spustil zase po svém dunajský komár. Tobě přece nic neudělám a vůbec asi si trochu zdřímnu, synku. Nepřál bych ti takovou cestu, jakou mám za sebou já. To ti povídám. Tak povídej, špitl nesměle Pája. Přijel jsem z Komárna rychlíkem, začal pišta. Vybral jsem si lůžkový vagón, okýnkem vletím dovnitř a říkám si, pišto, tady se ve dne prospíš a v noci si dáš do nosu, teda vlastně do sosáku. V kupé tam se mnou byla jedna dáma při těle a dvě slečny, krev a mlíko. Dobře jsem si vybral, ale zle jsem pochodil. Představ si, synku, sotva jsem nastartoval k prvnímu náletu, hned se všechny tři probudili a nejen to. Hned všechny tři vyskočili a nejen to. Jedna popadla noviny, druhá pantofly a třetí dokonce plácačku a začali mě honit. Kdyby nepřišla Česká Třebová, tak bylo po mně. Česká Třebová, divil se Pája. Jo, tam mě zachránila. Ty tři lovkyně komárů tam vystupovali, otevřeli dveře, já jsem proletěl na chodbičku a pak škvírou v okně ven a přistál jsem tady. No tak není to k pláči? Není, řekl Pája. Je to úžasné dobrodružství. No, jenže já tady hlady umřu. Docela sám v cizí zemi, daleko od lidí. A já mám lidi tak rád. Chudák pišta, litoval ho Pája a málem se rozplakal, jak mu ho bylo líto. A tak rychle přemýšlel, jak mu pomoci a tu si vzpomněl na svůj sen. Ty, pišto, řekl, když tak moc potřebuješ lidi, možná bych o někom věděl. Tady za lesem bydlí v chatě jedna paní. Komár hned ožil a začal si veselé popiskovat. Tak paní, říkáš, aha, a jaká je hubená tlusta? Taková starší, boubelatá, řekl Pája. Boubelatá, rozdářil se komár. Ale nemá ráda pavouky, varoval ho Pája. A co komáry, jiněl se pišta. To nevím, řekl Pája. Ale komár z Komárna ho už neposlouchal. Proletával mezi větvemi a dychtivě bzučel. Pájo, kamaráde, tak já tam hned letím a pak ti to povím. Co mi povíš? Ptal se nechápavě Pája. No, jestli má ráda komáry. Smál se pišta pisklavě. Ahoj, ahoj. Servus. Volal za ním Pája a pomyslel si, jak ten den zvláštně začíná. Možná i noc bude zvláštní a přinese mi pěkný sen o zlaté mužce, řekl si. A běžel domů.
4: To bylo tenkrát, když ještě stará Boleslav byla mladá a mladá Boleslav se ještě nenarodila. Tehdy ještě ani ječmen neměl fousy. Ale kocouři už fousy měli. I myšky už tenkrát měli fousy. Možná, že právě proto se myšky a kocouři tehdy tak kamarádili. I náš kocour měl jednu takovou malou myší kamarádku a bydlel s ní v psí boudě. V té boudě s nimi tenkrát bydlilo i několik broučků a taky hodně motýlů a květin. Byla to krásná psí bouda. Byla sice malá, ale pohodlná. Měla i záclonky v oknech a byla celá podsklepená. Jednou byla zrovna středa a venku pršelo. Když venku prší, tak se občas stává, že myš je pilnější a čistotnější než kocour. Kocour dnes nebyl pilný. Nechtělo se mu pracovat, tak aspoň četl, aby to vypadalo, jakože něco dělá. Kocour tedy seděl ve svém křesle, četl noviny a myška zametala podlahu.
5: To je zvláštní, povídá najednou myška. To je zvláštní, že je tu na podlaze tolik drobečků.
6: Jakých bobečků?
5: Ale žádné bobečky, kocourku, jsou tu na podlaze drobky.
6: Říkáš, že jsou na podlaze bobky?
5: Ale žádné bobky, kocourku, chtěla jsem jenom říct, že přídle moc drobíš.
6: Vůbec tě neslyším, myško, asi jsem úplně ohluchl. Jsem hluchý, nemocný kocourek a musím honem dostat nějaké dobré jídlo, aby se mi zase navrátil sluch.
5: Když jsi tak nemocný, kocourku, to si musíš honem lehnout do postele.
6: Jakéže mi pošleš tele?
4: Ptal se zase kocourek, ale myška už poznala, že si kocour dělá legraci a smála se, až jí ouška poskakovala.
5: Ne, kocourku, ty nejsi nemocný, ale mlsný,
4: volala myška a smála se, až se jí dělali uzlíčky na ocásku. A kocour se taky smál a taky se mu dělal na ocásku uzel. A venku pořád pršelo a na kalužích vyskakovali vodní panáčci.
6: Venku prší, povídá kocour. Nemůžeme jít na procházku. Co budeme dělat? Pojď si na něco hrát.
5: Já si nemůžu hrát, kocourku. Musím přece zametat podlahu.
6: Mňau, podlaha neuteče. Zameteš ji večer.
5: Ale večer už budu moc ospalá, kocourku.
6: Když budeš večer ospalá, tak půjdeš spát a já potom zametu ty drobečky.
5: Tak dobře, kocourku. Hlavně, abys nezapomněl na ty drobečky. A na co si tedy budeme hrát?
6: No, přece na honěnou, řekl kocour.
5: Raději na slepou bábu, řekla myška. Při honičce mě vždycky hned chytíš.
6: Na slepou bábu ne. Já nemám rád, když mi někdo zavazuje oči. Zahrajeme si na kočku a na myš.
5: To ne. To je skoro stejné jako na honěnou. Raději si zahrajeme na schovávanou.
6: To by šlo, řekl kocour. Ale radši ne. Ty se vždycky schováš do nějaké dírky, kam za tebou nemůžu.
5: Tak na co si tedy budeme hrát, kocourku?
6: Co kdybychom si hráli na školu?
5: To je nápad, tralala. Budeme si hrát na hudební školu, tralala, tralala, tralalala,
4: zpívala myška.
6: Mňau, nešťastný takový dům bývá, kde kocour mlčí a myš zpívá,
4: zabručel kocour, ale myška se nedala a zpívala tralala a tancovala přitom, až skleničky v příborníku cinkaly jako zvonkohra.
6: Počkej, myško, teď si přece hrajeme na hudební školu a ne na taneční.
4: Ale myška ho neposlouchala a tancovala jako posedlá a pořád přitom zpívala tralala, tralala.
6: Tak už dost, myško, volal kocour. Mňau. Raději si zahrajeme na slepou bábu.
4: Ale myška tancovala a dupala přitom tak, až se celá podlaha rozhoupala.
6: Pojď si tedy hrát na tu tvou schovávanou, zakňoural kocour. Schováš se do té nejmenší dírky a já ji pak hned ucpu špuntem, aby tě nikdo nenašel.
4: Myška se zastavila uprostřed tance.
5: Tobě se nelíbí, jak tančím?
6: No, tanec by nešlo, ten je dobrý, ale ten zpěv se mi nezdá. Je to takové myší pištění.
5: Když se ti nelíbí můj zpěv, tak zaspívej sám něco lepšího.
4: Kocour se nadechl a spustil.
6: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
4: A myška se zase pustila do tance. Chvíli tancovala, ale pak se najednou zastavila uprostřed tanečního víření.
5: Víš, kocourku, když ten tvůj zpěv je jenom takové kočičí mňoukání a nejde přitom dobře tancovat.
6: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si pozvi zlatého slavíka,
4: urazil se kocour.
5: Nemusíš se přece hned urážet, řekla myška.
6: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si s tebou nebudu hrát a basta,
4: řekl kocour.
5: Víš, kocourku, to je asi tím, že každý zpíváme jinou řečí. Ty kočičí a já myší. Zaspíváme si nějakou společnou písničku. Ta se bude líbit oběma.
6: Ale já žádnou takovou písničku neznám, řekl kocour.
5: Vždyť já taky ne. Musíme si tu písničku společně vymyslet.
4: A tak si spolu sedli do koutku a skládali takovou písničku, aby se jim oběma líbila. Když měli písničku hotovou, byl už večer. Ale byla to krásná písnička a dobře se rýmovala.
6: Mňau, to se nám to ale pěkně povedlo. Teď si tu písničku spolu zaspíváme,
4: řekl kocour.
5: Ale až zítra, kocourku, teď už je moc pozdě. Mně už se chce spát.
6: Tak se tedy trošičku prospi a pak si tu písničku spolu zaspíváme a zatancujeme.
5: Dobře,
4: řekla myška a zívla.
5: Já se tedy trošičku prospím a ty zatím zameď ty drobečky.
6: Jaké bobečky?
4: Ptal se kocour, ale myška už ho neslyšela, protože spala.
6: Nebudu ji budit,
4: řekl si a zkusil potichu zpívat tu společnou písničku. Ale nemohl si vzpomenout, jak to vlastně bylo. Mňaulala, nebo lala mňau, nebo lamňaula? Nemohl si vzpomenout. Tak raději začal příst, až z toho usnul. Vy taky jděte spát, děti. Až se probudíte, tak vás možná napadne nějaká písnička, kterou bychom si mohli zpívat všichni dohromady.
7: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je v toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš, tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta!

0: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: A následuje rada 12.
3: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
4: nezdvořáka.
3: Neboli nevychovance, že ano? Což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
5: Aby se do něj nekousel.
3: To by se kousal do jazyka pořád. Ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
4: A kousne se třeba do nohy, no, že ano?
3: Ošklivě se uřekne.
5: Ořekne.
3: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
4: Aha. Nějaké neslušné slovo, že ano?
2: Ale prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
3: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšimáš si ji, nezmíníš se o ní. Rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoliv telema.
4: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
3: No vidíš.
2: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
3: Ano.
2: Nebrumlat.
3: No, nešeptat.
5: Mluvit jasně.
2: Ale také nekřičet, hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
3: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
5: Nelží, dívko.
3: Tím ji urazíš.
5: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
3: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
5: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
3: Mango, ty se domníváš.
5: Že babinka je na omylu?
4: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
5: A co se domnívám?
4: Donánke, no co? No co? Co se vlastně Hurvínek domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
2: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
3: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
5: aby nějakou neslíznul.
3: No to taky. Ale koukáš mi do očí, někde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
5: po kuří moku.
3: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká jako, počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
4: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
3: Jo, no určitě, budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš, ale co řekneš nejdřív?
4: Halo.
3: Ne, představíš se.
4: Svým jménem, že ano?
3: No čím jiným, to se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
4: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
3: No to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
4: No když já zvedla telefon, tak kdo asi?
3: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
4: Že já? No co bych se tím tajila, že ano?
3: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
2: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
5: Jak mám taťulovi koukat do očí, když mu telefonu, vystrčím hlavu z telefonu nebo co?
4: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
2: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
4: Aha.
3: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
2: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, Hurvínku.
5: Teď už to vím.
4: No, teď už to víme.
5: Teď už víme, jak se chovat.
4: Nestačí však znalosti.
5: Musíme tež dodržovat
4: abecedu slušnosti. A vy taky, děti.
6: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery A přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. 30 měl nějakých 9 za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2 do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu, stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo podmáslí.
1: Je, podmáslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by se na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě, řekla malá čarodějnice, že je dneska Filipo Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 120.

na tou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali. To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat, načapají tě. Ale kdež, odporovala malá čarodějnice. Přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají, odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: náte a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl, hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byli u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Oh, jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřešli ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada míz se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kuřením, i koláče byly a cukroví, láhve vína,

0: všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě. Takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to, podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale ubrus byl prázdný. Volá tkadlec po druhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tu tkadlec sebral ubrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že ubrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Tkadlec šel k Luciperovi, dal mu ubrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš-li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Tkadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tu tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu na plat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj ubrus a mého kohouta, bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej! Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi ty pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla. Na návsi, kde se vzal, tu se vzal, černý človíček se k němu přitočil, že ho povede. Než se sedlák nadál, byli v pekle. Brána se otevřela, čerti tam stáli a ptají se, co nám neseš? A sedlák povídá, kus masa. Všichni se zachechtali. To věru, jak živ, tak ochotně nikomu nedal almužnu, jako nám maso neseš. Za takovou lásku si tě tu navždycky necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela, víckrát se domů nevrátil.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: pod kopcem Šibeňákem u Jičína žil na chalupě člověk a říkali mu Šejtroček. Ve stáji mu stál pěkný kůň Hnědák. S ním Šejtroček oral a vozil a taky rád pomohl, když si soused řekl. Za chalupou měl Šejtroček kousek louky, kam chodili tancovat víly. A kterou trávu češou víly palečky, taková roste do výšky i do výživy. Po takové trávě se Šejtročku v Hnědáček leskl jako vyloupnutý a sílu měl, že se o tom povídalo. Doslechl se to taky jičínský starosta Humpál a vzkázal, aby k němu Šejtroček hned přišel na radnici. Šejtročkovi to nasadilo do hlavy starost. Až po Hradec se totiž vědělo, že pod čepicí Humpálovi sotva křeše, za to ale je poroučivý. Když chalupník Šejtroček přišel na radnici, Humpál už tam byl a povídá. Postavil jsem si Šejtročku dům, ale nevyšlo mi. A vede chalupníka k oknu. Okolo rinku stojí domy do kvartu, všecky pěkně v řadě, jen ten nový starostenský je o krok vzadu. A ty mi, Šejtročku, ten dům přivedeš na správné místo, na 3 kroky před ostatní, povídá starosta Humpál. Rád bych věděl, jak, řekl Šejtroček. Humpálovi se zdá, že není dost ochotný, a tak uhodil rukou o stůl. Máš přece koně Siláka, a tak toho koně zapsáhneš a vyvezeš mi dům víc do rinku. Šejtročkovi bylo dovyjevení. Dům se přece drží v gruntech, řekl. Když dobře zabereš, svedeš to, povídá starosta Humpál a uhodil rukou o stůl podruhé, že je poručeno. Šejtroček z toho měl těžkou mutaci. Bál se, že se mu Hnědák při takové práci strhá. Starostovi Humpálovi z toho bylo pořád víc do zlosti. Nakonec křikl. Buď mi popojedeš s domem jen o kousek, anebo vyvezeš svou chalupu až za Jičínská Humna, protože stojí na obecním. Druhý den tedy chalupník Šejtroček přivedl svého Hnědáka do Jičína na rink. Starostův dům už byl opásaný nejtlustšími konopnými provazy, co se jich našlo u provazníků. Máš přichystáno, povídá starosta Humpál. Přivěz postraněk a popožeň koně, aby zabral. Šejtroček přivěsil postraněk a připásal k němu Hnědáka. Humpál táhl po zemi holý čáru, kudy se má dům hnout. Je, povídá mírně Šejtroček. Na to mírné slovo Hnědák zabral, až se opěnil potem. Dům ale stojí, drží se v gruntech. Nepůjde to, starosto, povídá Šejtroček. Jak jsem řekl, nepůjde to. Podíval bych se, křikl Humpál. Postavil se Hnědákovi rovnou před oči, aby kůň viděl, že mu to poroučí sám starosta, a zamával holí. Je, nebo to speru po Uhersku. Na zlé si Hnědáček nezvykl. Zabral přes sílu, přešlo v něm, a už nikdy nebude do tahu. Zkazil jsi mi koně! A Šejtroček udělal ostrý krok k Humpálovi. Starosta jen ukázal sem, ukázal tam, byzici už jsou na skoku k Šejtročkovi. Radši vzal Hnědáčka za ohlávku a odvedl ho z města. Doma ho pustil na ten kousek zelené louky za chalupou, aby si koník užíval aspoň trávu a studenou rosu, když mu Humpál tolik ublížil. Šejtroček na svého Hnědáčka vzpomínal, kudy chodil. Kůň mu taky chyběl v hospodářství, nebylo koho zapřáhnout před vůz nebo k pluhu. A tak šel jednou šejtroček silnicí, co vede druhou stranou po hrázi rybníka kníže. Najednou, jako by mu do smutných myšlenek zalehlo cizí naříkání. Šejtroček se podívá a on tam na dubové větvi sedí vodník Česílko, co v tom rybníce hospodařil. Taky naříkáš, povídá šejtroček. Česílko nadsedl na větvi, až se zahoupala.
1: Abych nenaříkal, jen si líp všimni.
0: Šejtroček se líp podíval a vidí, že větev roste rovnou z prostředka rybníka. Jak se tam dostala, diví se.
1: I vždyť k ní patří celý dub,
0: na to Česílko.
1: Stál na hrázi, převážil se a teď leží pod vodou.
0: Dál si vodník Česílko stěžoval, že mu dub zalehl celý rybník. Pro vodníka v něm není k hnutí a ryba v něm ani kloudně s křelemi nemávne. V takovém rybníce je opravdu těžké vyžití, pokýval hlavou šejtroček. Ale já tě toho zbavím. A vypůjčil si na kraji Jičína sekiru, osekal z dubu větve a vytáhl je na břeh. Česílkovi už bylo líp, ale ještě si stěžuje.
1: A co kmen? Leží na dně jako trám. Každou chvíli si o něj orazím hlavu.
0: S kmenem bude hůř, zamyslel se šejtroček. Na to by musel být kapitálský valach. Síly, aby měl nejmíň za 40, abych s ním ten kmen vyvlekl z rybníka. Česílko si to poslechl, chvíli přecházel po dně, pak vešel mezi ryby a popadl kapitánského sumce. Byl to sumec jako Holdegrón. Pod bradou měl pěknou žemlovou náprsenku, jak už sumci mívají. Vodník Česílko s ním chvíli něco myklikoval a pořád silněji a ze sumce je valach. Pěkný valach žemlové barvy. Můžeš mu říkat žemlička. A síly má nejmíň za 40, povídá Česílko. Šejtroček hned valacha okšíroval jen tak do houžví a zapřáhl dubový kmen. Jen žemlička zabral, kmen vyběhl z rybníka jako tříska.
1: Zas je tu dobře k hnutí, vydýchl si Česílko.
0: A ještě povídá, za tu službu ti šejtročku půjčím žemličku do tahu. Nuzoval ses jako chalupník, teď si polepší jako forman. Formanský vůz se taky na dně rybníka našel. Co je takový rybník rybníkem, lecos do něho spadne. Šejtroček odtrhl z vozu řasu, zapsáhl k oji žemličku, poděkoval Česílkovi a vyjel poprvé po Formansku. U sedláře si koupil bič obíjený stříbrem a do města Jičína už vjeli s velikou formanskou fúrií.

0: Když přijeli na ring, starosta Humpál zas nespokojeně obcházel svůj dům. Jen zahlídl šejtročka, křikl: Vida, zrovna mi jedeš do náruče. A s jakým pěkným valachem? Rovnou zapřáhni a ať už je můj dům na tři kroky před ostatními. Šejtroček jen trochu přitáhl šlajfek a vzdoruje: Už jsem kvůli tobě, starosto, strhal hnědáčka. S tímhle žemlovým to nedopustím. V tom se ale valach žemlička otočí přes plec a tichoučce pošeptá: Jen mě zapřáhni. A tak ho šejtroček zapřáhl do Humpálova domu. Když pak chtěl žemličku pobídnout do tahu, starosta křikne: Počkej, já sám. A švihl valachovi holí kolem uší. Žemlička zabral takovou silou, že se starostův dům hnul. Jak ale ledaco překáželo, skřivil se ze všech stran. Zkazil jsi mi dům, křikl starosta. Šejtroček jen střelil bičem. Vyčítej sám sobě, kůň šel na tvé rozkázání. Když to řekl, zatočil šejtroček pryč z rinku. Starosta Humpál se div nezajíkl žlučí nad křivým domem. A byl ten starostenský dům tak křivý, že si v něm Humpál už nikdy rovně nepostál ani nepoležel.
1: Občas se na večer obloha zatáhla, začalo pršet a my jsme z našich postýlek i přes zavřená okna slyšeli, jak kapky deště šumí ve větvích stromů a jak bubnují do trávy. A když nám babička přišla zaspívat písničky na dobrou noc, musela vždycky začít touhle písničkou. Prší, prší, jen se leje. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. Kukačko už nekukej, má panenko neplakej. To je krátká a přitom hezká písnička, viď? Teď, když jsme si řekli její slova, můžeme si ji zaspívat.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kuchyně paní Třešinkové. Paní Růžena Mája Třešinková měla tu nejveselější kuchyň v celé Jabloňové ulici. Byla jako ze škatulky. Všichni to říkali a říkají to dál. Z kuchyně paní Třešinkové se linuly ty nejlahodnější vůně. Jednoho dne vůně smaženého kuřete a borůvkových koláčků, dalšího dne vůně křupavé vepřové pečínky a perníčků. Není divu, že se pán a paní Třešinkovi zakulatili a zrůžověli. A jednoho pondělního rána proudilo oknem kuchyně paní Třešinkové sluneční světlo a na nablízkaném linoleu na podlaze vytvořilo světelné čtverce žluté jako máslo. Vzduch byl provoněný šťavnatou slaninou a horkou kávou. Plop, řekl topinkovač a vyskočili z něj dva zlatavé krajíčky. Jeden pro paní Třešinkovou a jeden pro pana Třešinku. Paní Třešinková si ten svůj namazala jahodovou marmeládou a pan Třešinka medem z jetelových květů. Zasnil se pan Třešinka. Křupavý toast si dám po ránu tak rád. A to díky našemu skvělému nablízkanému topinkovači, dodala paní Třešinková. Každý den nám připravuje zlatohnědé tousty a za ta léta se ani jednou neporouchal. A na ta slova se topinkovač samou pýchou pořádně zablízkal. Zachrchlal kávovar, který se nechtěl nechat zahanbit a zamrkal svým červeným okem. Paní Třešinková nalila kouřící kávu do dvou modře lemovaných hrnečků. Usmála se na svého manžela. Víš, náš kávovar dělá tak neobyčejně dobrou kávu, že si někdy říkám, že v tom musí být nějaké kouzlo. Paní Třešinková neměla tušení, jak jsou její slova pravdivá. Když je pronášela, za cukřenkou se zahýhňaly dva kuchyňští šotci a šťouchly do sebe. Za časů prababičky paní Třešinkové žili zvláštní kuchyňští šotci, kteří měnili stloukané mléko v máslo a dohlíželi, aby chleba ve starodávných pecích pěkně nabil a měl křupavou kůrku. A když někdy měli náladu na darebačiny, způsobili, že se srazila smetana nebo plašily slepice při snášení vajec. Ale většinou to byli hodní a spolehliví šotci. A moudré hospodyňky jim často v noci nachystali na práh talíř s ovesnou kaší, slazenou medem a plnou rozinek. Paní Třešinková nevěděla, že přímo v její kuchyni bydlí potomci těchto šotků. Tihle dva měli dlouhá, nevyslovitelná jména, která se dědila z otce na syna a z matky na dceru. Ale říkali si Osol a Pepřík, protože to bylo kratší. Jeden z nich chodil v bílém obleku a spával ve stříbrné slánce paní Třešinkové a ten druhý měl zas hnědý, kropenatý oblek a spával ve stříbrné pepřence. Jejich úkolem bylo dohlížet, aby celá posádka kuchyně dělala svou každodenní práci a žila spokojeně a ve vzájemném souladu. Když pan Třešinka našel své brýle se želvovinovými obroučkami, o kterých tvrdil, že mu je každé ráno schovává jen tak pro zábavu nějaký skřítek, políbil paní Třešinkovou na rozloučenou a šel do práce. Paní Třešínková seděla u stolu ve sluncem prozářené kuchyni, broukala si pro sebe a okrajovala mrkve, protože chtěla panu Třešínkovi připravit k večeři jeho oblíbené dušené hovězí. Vesele a spokojeně se rozhlédla po kuchyni. Podívala se na pračku, na troubu, na tiše předoucí lednici, do níž uložila vanilkovou zmrzlinu, kterou pan Třešínka dostane jako dezert.
2: Já jsem přece tak šťastná žena,
1: řekla paní Třešínková nahlas jen tak doticha.
3: Šťastná je to tak, mručela lednice.
4: Tak jest, šeptla trouba.
3: Brum, odkašlala si pračka. Přesně tak.
1: Ale paní Třešínková nerozuměla jejich jazyku a tak neodpověděla. A právě toho rána Šotkové poprvé zaznamenali stížnosti od obyvatel kuchyně. Každý měl za to, že svou vlastní práci dokáže dělat dobře, ale všichni vrhali toužebné pohledy na zaměstnání ostatních členů kuchyňské posádky.
3: No, ne, že bych šlehal vejce nerad,
1: vysvětloval šlehač.
3: Jenomže žehlička dokáže paní Třešínkové tak nařasit její bílé blůzky s volánky. Určitě bych taky dokázal nažehlit paní Třešínkové na blůzkách krásné volánky a kanýrky, jen kdybych dostal příležitost. No, vždyť se podívejte, jak nádherně načechraná je moje šlehaná smetana. Rád bych si na jeden den vzal jinou práci.
4: Já taky,
1: vzdychla žehlička.
4: Chtěla bych si vyzkoušet práci bratrance vaflovače. Paní Třešínková si nad těmi vaflovatými vaflemi tak pomlaskává, ale já bych v nich svým lesklým nosem dokázala udělat ještě lepší důlky. Nechte mě si to zkusit.
1: Věřte, nevěřte, každý elektrický přístroj v kuchyni paní Třešínkové měl podobný požadavek. Pračka chtěla péct piškotový dort. Trouba chtěla vyžehlit košile pana Třešínky, až budou hladounké jako kůrka na koláči. Kávovar toužil ochutnat zmrzlinu.
5: Určitě bych uměl být stejně studený jako lednice,
1: kasal se kávovar.
5: Kdyby se mi zamanulo.
6: No a já bych jako nic uměl vyhazovat kostky ledu a měli by lepší tvar,
1: vychloubal se topinkovač. A paní Třešínková celou tu dobu zvesela krájela brambory a cibuly, aby je pak mohla hodit k dušenému masu pro pana Třešínku a neměla ani tušení, před jakým problémem teď o sol a pepřík stojí.
4: Jestli posádku kuchyně neuspokojíme,
1: šeptal o sol pepříkovi, který se zamyšleně klouzal od jedné ledové kostky ke druhé.
4: Mohla by začít stávkovat a docela přestat pracovat. A co by si pak paní Třešínková počala?
7: Ty myslíš, řekl pepřík, že bychom je to měli nechat zkusit?
4: Zkusit?
1: Osol vyvalil oči, že byly velké jako modré knoflíky na nejlepších šatech paní Třešínkové.
4: Vždyť si představ tu spoušť, jakou by nadělali.
7: Ano, znamenalo by to pro nás práci navíc, připustil pepřík. Ale náš úkol je starat se, aby byla posádka kuchyně spokojená.
1: Osol nad tím přemítal a žvíkal lístek petržele.
4: Paní Třešinková často říká, prohlásil nakonec, že zkušenost je nejlepší učitelka.
1: Pepřík přikývl.
4: Jakmile posádka kuchyně získá zkušenost, že je nemožné dělat práci ostatních, budou všichni dvojnásob rádi, že se můžou věnovat té svojí. Ale nesmíme dát najevo, že pochybujeme o jejich schopnostech. To ne, souhlasil Osol. Necháme je, ať na to přijdou sami.
1: A šotci podáním ruky stvrdili své tajemství.
4: Domluveno.
1: A vydali se uklidnit posádku kuchyně.
4: Tak my jsme pro, provolal Pepřík. A platí to pro všechny. Vyberte si den, vyvolával Osol. A užijte si to.
1: Posádka kuchyně radostně bzučela a vrčela a pocvakávala.
3: No, tak to uděláme dneska, vykřikl šlehač.
1: A všichni se přidali. Proveďme operaci výměna dnes. Rozhodli se, že si počkají, až si jich paní Třešinková nebude všímat, až bude telefonovat nebo půjde na návštěvu k sousedům a pak. Lednice zasněně předla při představě, že upeče poctivý švestkový koláč, místo aby jen chladila mléko a máslo. Žehlička syčivě klouzala po vlhkých prostěradlech a představovala si lány umělecky důlkovaných waflí. Celá posádka kuchyně dychtivě čekala, až je paní Třešinková nechá samotné. Aspoň na 5 minut, pak jí ukážou, jak dokážou být všestraní. Ale paní Třešinková strávila celé dopoledne v kuchyni. Drhla a smíčila, vymetala neviditelný prach, leštila už tak nablízkané stříbro, prala, míchala piškotové těsto, žehlila svou nejlepší sukni, tu se 7 kráskami, a ani na chvilku si jich nepřestala všímat. Posádka kuchyně netrpělivě bzučela a vrčela a syčela. Kdy už se jim naskytne příležitost pro jejich báječnou výměnu? Ale těsně před obědem, když už se všichni svého nádherného plánu malomyslně vzdávali, se ze zadní verandy ozvalo jednohlasné volání Lídy a Líby do Mabilovic dvojčat.
4: Paní Třešinková, pojďte se podívat na naše koťátka. Mramorová bábovka má 5 nových koťat.
1: Mramorová bábovka byla z poloviny Lídina a z poloviny Líbina kočka. Byla skoro celá bílá, jen tu a tam měla černé zvlněné šmouhy, takže dvojčatům připomínala jejich oblíbený moučník.
4: Jú,
1: vydechla lednice. Zaradovala se trouba.
4: Tak, a je to tady.
1: A opravdu, paní Třešinková už si oprašovala mouku z dlaní a rozvazovala tkanice zástěry. A pak se šla s Lídou a s Líbou po zadních schodech ven. Kávovar svým pronikavým rudým okem sledoval kuchyňským oknem, jak vcházejí sousední brankou k Domabilovic domu.
4: Rychle!
1: Křikl Osol a vyklouzl z polévkové nabíračky v zásuvce na stříbrné náčiní.
4: Připravte se!
1: Kýchal Pepřík a vyskočil spoza cibule na kuchyňském prkénku.
4: A bzz, krr, klap, křach. Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala. Všichni obyvatelé kuchyně nadšeně chrastili elektrickými šňůrami a Osol s Pepříkem plnili jejich přání a měnili jejich úkoly. Košile pana Třešinky se vznesly z pračky a přeletěly do trouby. Bledé, neupečené švestkové koláče vyletěly z trouby a vklouzly do lednice.
1: kávovar spolikal zmrzlinu. Za chvilku byli všichni nachystaní. To bude překvapení, až se paní Třešínková vrátí. Jak ta bude chválit jejich šikovnost. Jenže obyvatelé kuchyně neměli tušení, že překvapení budou oni, a to dříve, než se nadějí. Pan Třešínka skončil v práci dříve, než předpokládal, a právě teď už kráčel Jabloňovou uličkou, hvízdal si a chystal se překvapit paní Třešínkovou v čase oběda. Vykřikoval kávovar a snažil se udržet zmrzlinu studenou. Ale ať dělal, co dělal, zmrzlina tála a byla víc a víc horká, bublala spod víka ven, až vypěnila na stůl.
5: Hrůza, hrůza,
1: hrčel šlehač.
5: Šlehám, ale na blůzách paní Třešínkové se dělají samé uzly, žádné nažehlené kanýrky. Podívejte, jak jsem je zauzloval. Hrůza.
1: Buch, buch. Žehlička poskakovala nahoru a dolů po žehlícím prkně a nořila svůj stříbrný nos do těsta na wafle, které si chtěla paní Třešínková udělat k obědu. Ale waflové těsto se rozlilo v lepkavou louži a když v něm chtěla žehlička udělat důlek, těsto pocákalo její lesklý povrch i stěnu kuchyně. Pračka převalovala břečkovitou kouli těsta, které k nadýchanému žlutému piškotu nemělo o nic blíž než před 5 minutami. Topinkovač ronil slzy a vypouštěl páru, místo aby z něj vyskakovaly nádherně tvarované ledové kostky.
2: To je hrůza, to je hrůza,
1: volala sborem posádka kuchyně.
2: Taková těžká práce, to je horší, než jsme čekali.
1: Osol a Pepřík, kteří se na to z krabičky kuchyňských syrek dívali jako z první řady, na sebe významně mrkli. Jenomže pak, právě doprostřed všech těch nářků a vzliků, kdo nevstoupí do kuchyně jako pan Třešínka a hledá svou kulaťoučkou růžolící ženu. Pan Třešínka si protřel oči. Pan Třešínka zalapal po dechu. Z trouby se linul pach pečených košil. Kávovar podivně bublal a pěnil. Stěny byly potečkované waflovým těstem. Pan Třešínka doklopítal k lednici, otevřel ji, aby si mohl na uklidněnou vzít trochu sýra a okurčiček, ale našel v ní tucet bledých, namrzlých švestkových koláčů, které mu zírali přímo do obličeje. Osol a Pepřík se k sobě zděšeně přitiskli a přikrčili se za sladce vonící krabičku, ve které paní Třešínková uchovávala hřebíček. Jak jen se pan Třešínka tvářil. Dokážou vůbec někdy uklidit ten hrozný binec, co tu posádka kuchyně nadělala, než se paní Třešínková vrátí?
2: Růženo, růženo!
1: Vykřikl pan Třešínka, zamával rukama a vyběhl na zadní verandu. Ve stejnou chvíli kávovar svým rudým okem zahlédl, že se paní Třešínková i s Líbou a Lídou vracejí zpátky.
2: Rychle,
1: kašlal kávovar.
2: Naplňte mě zase mou vonavou černou kávou.
8: Prosím,
1: žadonila trouba.
8: Vraťte mi piškotový dort a moje švestkové koláče. Ty košile chutnají hrozně.
1: A z každého kouta slyšeli Pepřík a Osol stejný křik. Nechte mě zase dělat moji práci. V okamžiku a blesku rychle se pustili do díla.
7: Bzz, krr, klap, křach.
1: Dvířka se otevírala a zavírala. Víka nadskakovala, šňůry chrastily. Osol a Pepřík funěli a supěli, smíčili a otírali, drhnuli a leštili. A to všechno ve chvilince.
5: No, tak to, se to se podívej, růženo.
1: Ozval se za dveřmi kuchyně roztřesený hlas pana Třešinky.
5: Uvidíš, co se stalo s tvojí kuchyní, růženo.
1: Paní Třešinková vplula do kuchyně a za ní Lída s Líbou, každá s koťátkem v náručí. Lídino bylo celé bílé, Líbino celé černé. Pan Třešinka vešel jako poslední, brýle v ruce, dýchal na ně a čistil je svým nejlepším kapesníkem. Zdál se velmi rozrušený.
2: Co pak? Stalo se něco?
1: Ptala se paní Třešinková.
2: Cítil jsi snad, že se něco pálí?
1: Šup! Paní Třešinková otevřela troubu a vytáhla lehoučký, do zlatova upečený piškotový dort a pekáč horkých švestkových koláčů. Ozvala se jednohlasně dvojčata. Pan Třešinka nebyl překvapením schopen slova. Lup! Otevřelo se víko pračky. Paní Třešinková z ní vytáhla hraničku vlhkých sněhobílých košil a položila ji vedle volánkových blůz, se kterými právě žehlička skončila. Klap! Z lednice se vynořila pořádná hrouda vanilkové zmrzliny a paní Třešinková ji naběračkou naložila do dvou modrých talířů, jeden pro Lídu a jeden pro Líbu, aby oslavili 5 nových bábovčiných koťat.
2: K obědu budou wafle,
1: oznámila paní Třešinková, zvedla víko vaflovače a objevily se 2 křupavé hnědé vaflovaté wafle. Řekl pan Třešinka a zamrkal.
9: Asi se mi něco zdálo.
1: Když Lída a Líba odešli domů, Lída s teplým švestkovým koláčem a bílým kotětem a Líba s teplým švestkovým koláčem a černým kotětem, pan a paní Třešinkovi usedli k obědu.
9: Mňam!
1: Pochvaloval si pan Třešinka, když přišla řada na švestkový koláč.
9: To je ale, dobrý oběd.
2: Moc dobrý,
1: přisvědčila paní Třešinková.
2: Díky mojí troubě.
1: Osol a Pepřík na to neříkali nic. Po té výměně a zpětné výměně v kuchyni paní Třešinkové tvrdě bok po boku

vám, nevím sám. Hop, a skákal dále. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: sice žádné
1: jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
2: Slunce jasné.
1: Ona je utrápená.
3: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
4: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
5: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
4: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
5: Ja? Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
6: Nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku.

0: uschovanou na zimu v zásobárně. Její dáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypaly a holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
1: Ufí! Ufí!
0: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí, puta, puta. A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal. Ufí! Kohoute, jdeš do maškarního bálu? A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček. Ufí! Důstojný kokrháč však pyšným kikiliki žertování šviháka větra přehlížel. Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselejší z jara. Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě. Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu. Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé, mám v sobě tajemství, jsem zázračné, heč. Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo, mám budoucnost, uteču do světa. Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu. Cincinky, konvalinky, to se to jede z kopce, panečku. Stůj, ani hnout! Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla. Jak se jmenuješ, tlustá divoženko? Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli. Zástup mravenců se dal do pohybu. Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc! Pomoc! Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem. Neleštejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu? Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojit, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a leva, leva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz,
2: mravenci odmaširovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného spratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vztekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú! Zase bylo v louži.
0: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
2: V bahnité břečce zaskřehotala žába.

0: Ty, že jsi zázračné.
1: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
0: Vidíš tyhle šňůry korálků, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Medlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže z pratku, kutálej se kam chceš.
1: Žába štouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam.
0: Ale ať si si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč!
1: Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích. Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. To pálí, kde jste kdo? V horkém popelu se vyhříval ježek bodlík z ješčaty. U dračích bodlin, to jsem se lek, strachy 107krát zadupal. Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás. A odkoulel vajíčko až před stodolu.
0: Kikiriki!
1: Kokrháč svolal slípky.
0: To je přece naše ztracené vajíčko. Kikiriki!
1: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč!
2: Kokrháč se rozlobil. Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
1: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček.
0: Píp, píp, píp, píp, píp, píp.
1: Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
0: Mačičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdumek. Není k ničemu.
1: A hodila jej do smetí.

0: Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perničky. To je u nás skoro tak veselo jako o štědrém večeru. Lasebose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to Lase zapomněl a šel s tatínkem do lesa na dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den a letěl zas domů, že se kolem něho sníh jen prášil, jak říkal tatínek. Bose a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lase přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lase peče s námi, je to skoro nemožné, abychom si já nebo Bose mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upekli jsme si každý 10 prasátek, než Lase celý uřícený přiběhl z lesa. Pánečku, ten měl hezky naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perničky už vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lase nosil lahev a Bose perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si zapsala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že v lahvi je 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anata si zase myslela, že tam je 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme měli taky zábavu, protože to jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit. Chudinky. Vzali jsme si naše velké mlékařské saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lase, Bose a já, Brita a Anna a Ole, jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si a my na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky. Jeden pro Norgorden, jeden pro Melangorden a jeden pro Sergorden. A potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin do Levnesu. Večer před štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu i zabrečela, než jsem šla spát. Na štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a jak tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinutý červený a zelený a bílý krepový papír a velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem maminku musela obejmout. Lase a Bose se přihrnuli hned na to a Lase, když uviděl ty nové hadříkové koberce, řekl, že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bulerbinu vždycky ke Kristin do Levnesu s košíčkem plným dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale vždycky jdeme k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka. A popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a Anna to nejraději dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Levnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lase nesl košík a Bose a Ole smrček. Brita, Anna a já jsme nenesli nic.
1: Panečku, ta byla překvapená, Kristin, když jsme k ní přišli.
0: Ona to určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok. Lase všechno z košíčku vybalil a vyložil to na stůl a Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc, že tolik moc. No já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo. Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky, karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a zatančili jsme trošku kolem něho, jen tak, abychom se pocvičili, až budeme tančit večer doma. Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lase, Bose a já náš vánoční stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si šetřili na stromeček. A pak jsme věšeli perníčky, které jsme si sami upekli. A do košíčku, které jsme si udělali u dědečka, jsme dali hrozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla ještě malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali ještě spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl tak krásný stromeček, když byl hotový. Pomalu byl čas k obědu. Snědli jsme podle našeho vánočního zvyku chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného, než čekat. Lase řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká a čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla, jestli je to pravda, že z toho člověk zešediví. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bose zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgorden a Sergorden. To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé. Lase, Bose a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lase si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl večer dělat vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Tentokrát byl u nás totiž vánočním skřítkem Lase. Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdovský skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgordenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a sirupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sergorden. Ole seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl 5 skřítků. Ole si nasadil taky skřítkovskou masku a pak jsme všichni vyběhli a hráli si po tmě. Hráli jsme si na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem, to abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem ji. Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my jsme přece za to nemohli, že mandle se rozpůlila. K té kaši jsme si taky udělali rýmovačku. Lase ji složil takhle. Mandlička je na dva kusy, Oskar Agdu dostat musí. To je prima zveršováno, co? Jenomže Agdě se to nelíbilo. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdílení dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely také svíčky. Měla jsem husí kůži. Já ji mám vždycky, když se děje něco tak hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na Štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech.
2: Máte tady nějaké hodné děti?
0: Ptal se. Ano, dvě, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď asi naštěstí někde venku.
2: O něm jsem už slyšel,
0: řekl skřítek.
2: Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní.
0: Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a tři knížky a zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné. Dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem. Měla z něho velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář. Měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala cínové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sergordenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Myslím, že jsme tančili Vánoce jsou tu zas a Sekej sekej oves nejméně 20krát. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Odkud ty jsi mohl přijít?
2: Co je to za věc?
1: To není věc, to létá. To je letadlo. Moje letadlo.
2: Jejda, ty jsi spadl z nebe?
1: Ano.
2: Je, to je divné. Tak ty jsi spadl z nebe? Z které planety?
1: A ty?
2: Nemohl jsi přijít z velké dálky.
1: Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila zmínka o jiných planetách. Chtěl jsem se dozvědět více. Odkud přicházíš, človíčku? Kde je tvé doma? Kam chceš odvést svého beránka?
2: Dobře, že jsi mi dal tu bedínku. V noci to bude jeho domeček.
1: Ovšem, a budeš-li hodný, dám ti taky provázek, abys ho mohl ve dne přivázat.
2: Přivázat? No, to je divný nápad.
1: Víš, když ho nepřivážeš, půjde, kam ho napadne a ztratí se. Můj malý přítel se zamyslel a pak se zasmál.
2: A kam by šel?
1: No, kamkoliv. Stále rovně.
2: To nevadí. U mě je to velice malé. Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde.
1: Malý princ sklonil hlavu a smutně se zeptal.
2: Může beránek také spást květiny?
1: Ano, to může.
2: Ale květiny mají trny a ty je přece musí chránit.
1: Možná je chrání před utrhnutím, ale ne proti snězení.
2: Tak proč je mají?
1: Nevím. Asi naschvál.
2: Nevěřím ti.
1: Květiny jsou slabé a bezmocné a nevědí to.
2: Proč by měli trny, kdyby nevěřili, že je ochrání? Abys věděl, to, co tu dělám, je velmi vážné.
1: Vážné? Už miliony let si květiny tvoří trny a beránci je přesto okusují. Jedí je.
2: A to není vážná věc?
1: Jistě, že je.
2: Znám jednu květinu. Je jedinečná na celém světě. Neroste nikde jinde, jen na mé planetě. A co, když mi tu květinu nějaký beránek zničí? Jen tak, to není důležité?
1: Předpokládám, že je.
2: To, co nechápeš, je, že když má někdo rád jedinou květinu, která roste jen na jeho planetě, mezi dalšími miliony a miliony jiných planet, stačí mu, aby byl šťasten, když se na ty hvězdy dívá. Tam někde je má květina. Ale sežere-li beránek květinu, bude to, jakoby najednou všechny hvězdy pohasly. A to není důležité? To pro tebe není vůbec důležité, že?
1: No ale počkej, pojď zpátky. Musím se ti omluvit. Choval jsem se jako dospělý. Tvá květina je velmi důležitá. Přísahám. Ale malý princ jakoby neslyšel. Ztrácel se mi před očima a s ním i jeho tajemství.

0: Mám hlad.
1: Mám tady pro tebe celou hostinu. Ale rád bych něco nechal na zítřek. Tedy, pokud nejsi tolik hladový.
0: To je všechno, co máš?
1: Ano.
0: Tohle mi bude úplně stačit. Děkuji.
1: Jak jsi mluvil o té jedné květině, kterou máš, jediné na planetě, a o tom beránkovi, to je opravdu velice důležité. Vlastně nevím o ničem jiném, co by bylo důležitější. Tedy, chtěl jsem ti povědět o jednom nápadu. Myslím, že mám řešení s tvojí květinou. Řeknu ti svůj plán, tedy pokud ho schválíš. Tak za prvé, nakreslím pro tvého beránka náhubek. A za druhé, pokud mi do detailu popíšeš svoji planetku, tak ti ještě můžu nakreslit velký a pevný plot kolem tvé květiny.
0: To opravdu můžeš udělat?
1: Můžu.
0: Mám tam 3 sopky. Sahají mi ke kolenům. Vymetám je každý den.
1: Všechny úplně sám?
0: Nikdo jiný tam není.
1: A kde je tvůj dům?
0: Na odvrácené straně. A taky jsou tam 3 keře baobabů. Jsou to teprve výhonky. Ale nemusíš je kreslit. Moje květina je krásná. Když jednou začala ze země klíčit, bál jsem se, že je to další baobab. Ale pak začala rozkvétat a jednoho zářivého dne rozkvetla.

0: Dobré ráno.
1: Přestaň.
0: Co pak je?
1: Dej mi chvilku, abych se probudila.
0: Omlouvám se. Jak jste krásná.
1: Já vím. Přišla jsem na svět zároveň se sluncem. Všiml jsi z toho?
0: Ne.
1: Víš, že jsi docela sobecký.
0: Sobecký?
1: Jo, sobecký. Místo, abys myslel na mé potřeby, stále si tu děláš to, co sám chceš. Zíráš na mě.
0: A co potřebujete?
1: Vodu.
0: Vodu? Uvědomuju si, že je tohle velmi nevybavená planetka. Hned vám ji přinesu.
1: Je hrozná zima, když slunce zapadá. Nemáš nějaký poklop, kterým bys mě na noc přiklápěl?
0: To by vás oslabilo. Noční vzduch je pro květinu zdravý.
1: Je mi chladno.
0: Není zima.
1: Slíbil jsi mi skleněný poklop. Máš mě vůbec rád?
0: Ano, mám vás velmi rád. Udělala jste mu planetu krásnější.
1: Nevěřím tomu. Kdybys mě měl rád, věděl bys, jak je mi chladno.
0: Slibuji vám, že noc nebude dlouhá. Uvidíte.
1: Máš mě rád?
0: Jdu pro poklop. Nic jsem nechápal. Nemohl jsem pochopit ani ji. Měl jsem ji rád. Ale byl jsem tak nešťastný. Začal jsem si uvědomovat, že nerozumím vůbec ničemu. Proto jsem se rozhodl opustit svoji planetu a projít vesmírem, abych se něčemu naučil. Byla chyba opustit ji. Ale ani po čase jsem nic nepochopil. Byl jsem moc malý.
1: Zajímalo by mě, kdo mě bude navštěvovat, když tu nebudeš. Jsou tu dvě housenky. Nemám je ráda. Ale musím je přece snést, když chci poznat motýly. Konec konců mám své trny. Tedy, když odcházíš, jdi. Buď šťastný. Zapomeň, že pláču. Nemysli na to, jak mi bude, až celá zapadnu sněhem. Buď šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný. Šťastný.

Aby mohl opustit planetu, využil tahu divokých ptáků. Ráno před odchodem dal svoji planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky, vytrhl poslední výhonky baobabů, zalil květinu, ale když se jí chystal zakrýt poklopem, zjistil, že je mu do pláče. Ještě se naposledy ohlédl a jako mi nadnášen porivy větru opustil svoji planetu.

0: kladu před vrata na drníček, na zelený trávníček. Vodo, vodičko, studenička, nesi si ti večeřička. Pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu. Kam se dostanu, na kterou stranu, kde je můj milý dnes, ozvi se mi pes.
1: Já to do tebe vjelo. Počkej, já se podívám. Je, to seš ty, Máničko.
0: No.
1: Prosím tebe, co mě blázníš psa? Vyskakuje, jako kdyby nebyl týden venku.
0: On mě slyšel, on mě slyšel.
1: No a co má být? Myslím, že tě slyšela polovina baráku. Šmankote, proč tady brindáš tu vodu? To chodíš kropit soukromou lajzandu. Vždy tam nemrzne.
0: To je taková lidová pověra. Děvčata dříve pokropila trávníček před vraty, dala vodu studánce a pak čekala na odpověď, kde je její milý.
1: A to najednou zaštěkal pes.
0: No, vždyť se také v té říkance praví. Ozvi se mi, pes.
1: On byl zakletý.
0: Kdo?
1: Ten její milý.
0: Nebyl.
1: Tak proč se jí neozval? Proč musel štěkat pes?
0: Protože odkud se ozval štěkot psa, tam se šlo.
1: Tam se šlo. Půjdeš-li tedy za štěkotem našeho žeríka, dostaneš se až k nám, což docela přivítám.
0: Proč to přivítáš?
1: Protože nemám ještě uklízeno, jméně ustrojený vánoční stromeček, a ty, jak tě znám, tak mi s tím jistě pomůžeš. Pojď, prosím.
0: A to mě tady vůbec neznáš, víš? Chtěla jsem jít.
1: A přeci za štěkotem psa.
0: Tuhle, abys věděl. Jsou věci, kterým ještě nerozumíš.
1: I rozumím, přesto, že se mi soustavně zapovídá sledovat televizní pořady s Hvězdičkou. Jsme si prostě souzeni, což rozhodl náš žiry. No vidíš.
0: Pojď, Hrdinko, budeme si rozkrojit jablíčko, pojď.
1: A žirek má zase štěpán.
0: Ale ne, uvidíme, co je uvnitř.
1: Jo, jestli tam třeba není takový malinkatý červíček.
0: Ale fuj, jestliže se nám při rozkrojení jablíčka ukáže uprostřed Hvězdička, tak budeme šťastní.
1: A když se neukáže, roztrouháme jablka na štrůdl.
2: Co pak si to vy dva tady zase šuškáte, co?
1: Ale objasňujeme si některé zákonitosti vánočních obyčejů.
2: No pokud vím, tak se obyčejně chodí na koledu. Jestli pak si už byl na koledě?
1: To se rozumí, otče. Učinil jsem taky již v dopoledních hodinách.
2: No a co jsi dostal?
1: Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.
2: No, to jsi musel všem sousedům za dveřma hulákat nějakou odrhovačku, a ne některou z našich půvabných kolet.
1: No Máně, řekni, nebyla půvabná.
0: To byla, pane Spejble, ta nejpůvabnější. Vždyť on vám ji může Hurvínek přespívat, že ano?
1: To mohu, klidio, pídio. Tak, 3, 4. Já jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda, kdo mi dnes něco dá, rád to uhlídám.
0: No, pane.
1: Kdo mi nedá nic, je zhrubý Janovic. Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím. Potom půjdu pryč.
0: No, pane, tak co tomu říkáte, pane Spejble?
2: No, co bych měl říkat? Vždyť on jim vlastně vyhrožoval a strašil je nějakým medvědem. Jo, to se, chlapče, nediv, že máš všechny kapsy prázdné.
1: Tak docela prázdné nejsou. Paní správcová mi dala křížaly.
2: Žížaly?
1: Křížaly! Sušené švestky, jablka a meruňky.
0: No, bábinka říká, že křížaly nesmí chybět na žádném vánočním stole.
1: A kdo by si dával na vánoční stůl sušené žížaly? Ha, že ano.
2: Vidíš, já to ti stále říkám pořádně vyslovovat.
3: To už máte připravenou štědrovečerní tabuli, že tu tak klábosíte?
2: Ne, nemáme, paní Kateřino.
1: Zatím by se na ní dalo jen psát. Já bych jet.
2: Tak si sedí na trakař a jeď. Jako bys nemohl s tou prostořikostí přestat alespoň na ten štědrý den.
3: No, doufám, Hurvinku, že si celý den nic nejedl. Jinak bys neviděl zlaté prasátko.
1: Raději bych viděl housku se salámem.
2: Celý rok vštěpuju do tvé hlavy lásku k našim starým lidovým zvykům a ty tu začneš o housce se salámem. A zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Říkáme s básníkem, že ano?
1: Pokud vím, tak mi celoročně básníš o potřebě vydatné stravy, kterou zanedbávám a připomínáš mi, že jsem tlustý jako strnat pod kolenem či hubený, že bych mohl přespávat v klíčové dírce, skalho, že se vysypu. A teď mi tady začneš s nějakou dietou kvůli vás za ostalým pověrám.
0: To nejsou pověry, Hurvinku.
1: Snad mi nechceš namluvit, že jsi u nás v paneláku někdy viděla zlaté prasátko, leda z hladu.
3: Samozřejmě, že to je jen pověra, ale krásná. Děti se aspoň nenimrají při večeři v jídle, když jim za ten den pořádně vyhládne. Víte, štědrý den býval vždycky takovým zvláštním dnem v roce. Hojně se věštilo a hádalo.
1: Jaká čísla vyjdou v matesu, ne?
3: Lidé tehdy měli jiné starosti. Třeba jaká bude úroda, kdo se vdá, kdo půjde do světa. A tak se chodilo na poslechy.
1: Kam?
2: To se rozumí, že ne k sousedům za dveře.
3: Za humna, nebo jen tak na zahradu. Tam každý pozorně poslouchal a z toho, co prvně uslyšel, mohl věštit, co ho čeká.
1: A co ho nemine?
3: No, tak příkladně, uslyšel-li někdo sloukání prken, nebylo to dobré znamení?
2: Tomu bych rozuměl, paní Kateřino, to znamená jako, že se budeme stěhovat, že ano?
3: Ovšem, jestli se ozvala písnička nebo hudba, to byla radostná zpráva.
0: Je, pojďme si hrát na poslechy.
1: Vždyť už si věštila způsobem štěkacím.
0: To nevadí, zkusíme to ještě jinak. Co se ozve, to je moje.
1: Vždy ti to nikdo nebere.
0: Je.
1: Kde to bylo? To se hned podívám.
3: Neslo se to z druhého poschodí.
2: No, to nebyl zrovna příjemný zvuk.
0: Hádala bych na něco skleněného.
1: Už jsem to prověřila.
0: No, co to bylo? Co
1: ze zůlků dle starého štědrovečerního obyčeje házeli přes rameno pantofel, kdo jako půjde první z domu. Tak šel pantofel. Zapomněli, že mají za zády okno. Nepříjemné uhádnouti z toho, co z příjemného. Co se ozvalo, to je tvoje, Máni.
0: A prosím tě, ani mi nemluv.
3: I co, Máničko, jen se nermuť. Střepy znamenají štěstí.
0: No, vidíš.
1: Otec Zezulka je jiného názoru. Ale teď věštím já. Ticho!
0: Slyšíš něco, Hurvinku?
1: Zatím je klid po boji. Ale něco cítím.
2: No jo.
0: No jo.
2: Nějaký čmout.
3: Pro panička, já mám v troubě Vánočku.
2: Šmangote. Můj kapr, můj smažený kapr, teď už přesmažený.
1: A tak říkám, promiň, Taťulo, piju z básní.

Už zrála jablíčka na pláňkách v lesích. Ten čas je pro víly moc důležitý. Která víla nevypije šťávu z jablíčka napůl uzrálého, ta až do příštích jablek klopítá při tanci. Amálka vzala koflík z žaludového kalíšku a šla hledat jablíčko. Lec, kde po lese se poptávala po pláňce, ale řekla jí až Sojka. Já o ní vím, já tě tam dovedu. Když tam došli, povídá pláňka Amálce. Že jdeš, každý rok vychovám jablíčko pro vílu, ale ještě se tu u mě žádná nestavila. Jenže to jablíčko viselo moc vysoko a Málka nedosáhla. Povídá Sojce, vyleď nahoru a schoď jablíčko do trávy. Až by jablíčko buchlo o zem, já bych snad vyletěla z peří. Lekla se Sojka a byla ta tam. A Málka stála pod pláňkou s prázdným koflíkem. V tom přišli dva ježci, dupalí jako vojáci. Já jsem ježek, povídá první. A já ježková, povídá druhý. Oni tak začínali každou řeč, aby si je někdo nepopletl. Proč tu tak stojíš? Povídá ježková. Protože jablíčko visí moc vysoko, řekla Amálka. Tak drcni do stromu a ono spadne, poradil jí ježek. Amálka vzala za kmen a zatřásla. Na pláňce se pohnul sotva list. Takhle to jablíčko dolů nedostaneš, povídá ježek. Ustoupil o 7 kroků, rozběhl se a vrazil do pláňky. Jablíčko spadlo Amálce do dlaní. Chvíli s ním otáčela a zas. Ale jak z něho dostanu šťávu? Takhle, řekla ježková. Vrazila do jablíčka pichlák a z jablíčka se hned čepovala šťáva. A Málka si natočila plný koflík, vypila ho a oddychla si. Teď ze mě bude až do příštích jablek parádní tanečnice. Měšci si vzpomněli, že pospíchají a šli dál. Ušli sotva kousek, když ježek řekl, podívej, ježková, na cestě leží kámen. No tak dej pozor, abys na něj nešlápl, řekla ježková. Jenže ježkovi se na kamenu podvrátila noha a tlápl rovnou ježkové do pichláků. Převalil se a že to bolí a že nemůže dál. Tak já jdu pro pomoc, řekla tenkým hlasem ježková a rozběhla se zpátky k Amálce. Amálko, ježek mi šlápl bosou nohou na pichláky a teď tam leží. Když šlápne ježek na ježka, to je opravdu neštěstí, lekla se Amálka, popadla sukničku do dlaně a rozběhla se tam. Ježek leží a dívá se jen na půl oček. Musíme najít pravou bylinu, řekla Amálka. Našla proutek bez bolístky a dala k ní ježkovi čichnout. A, už nebolí? Ptá se ježková. Bolí. A ježek se dívá už jen na čtvrt oček. Tak já sama nevím, starala se Amálka. Ježek už má oči docela zavřené. V tom ale vyšel na nebi měsíček a povídá, já se na to radši podívám sám. Sklouzl se až dolů po nebeské skluzavce a řekl, ježek má v tlapce moc velikou horkost. Podržel v chladných měsíčních rukách ježkovi tlapku a maličko ji hladil. To je lahoda, povídá ježek a otevřel na osmínku oči. A otevřel je na čtvrtičku, na půl a pak docela. Já už to všechno věděl napřed,
řekl měsíček. O Amálce, o jablíčku, o Ježkové, o Ježkovi, o Píchláku,

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne, ale ne, koukejte, najednou se zdvihla z bána jakási příšera, strašidlo takové, chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku. Vy jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
2: Nejsem. Já jsem chroust.
0: Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
2: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá.
1: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je?
2: Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
0: Já už něco vidím. Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
3: Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde je celá louže, to se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka, to se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
1: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
3: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
2: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
1: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hejlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hejlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál kudla Dederon a vedle něho Tullamore junior.
1: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
0: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hejlíkovi z ucha spínací špendlík.
2: Strčíme ho mezi krysy? Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
1: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
0: Pak vyskočil na barový pult a Tullamora juniora pozval k sobě.
1: Poklekni, přikázal.
0: Položil před něho plechový tác. Tullamore junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
1: Tím to tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka,
0: pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
1: Nikdo z vás neměl tak těžkou přijímací zkoušku,
0: odpověděl na to zahučení kudla Dederon.
1: Tullamore junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
3: Ať žije guvernér Tullamore,
0: ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hejlík.
2: Tullíku,
1: odveďte ho,
0: poručil Dederon.
2: Tam?
0: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
1: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.

0: co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože podruhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem ses rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to,

0: Není snadné se do hnízda vyšplhat a mlátě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce Krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Jak štěňátko chtělo malé pejsky. Byla krásná jasná noc, měsíček svítil, ale štěňátko ne a ne usnout. Stále slyšelo kuňk, kuňk, kuňk. Pak bylo chvíli ticho, ale za chvíli znova kuňk, kuňk, kuňk. Co tohle může být? Vydalo se na dvorek, ale tam nic, ticho. Všichni spali. Bylo ticho, jen z dálky se ozývalo podivné kuňk, kuňk, kuňk. Štěňátko opatrně vyšlo ze dvorka a přes louku a přes pole se vydalo k rybníku, odkud se ta zvláštní melodie ozývala. Kuňk, kuňk, kuňk. Co to tady je za rámus? Rozkřiklo se do tmy a ze všech sil zaštěkalo. Najednou bylo úplné ticho. Kuňk, kuňk, kuňk, zmlklo. Nikde ani hlásek. Štěně chvíli čekalo a když se ani dál nic neozývalo, vrátilo se přes pole a přes louku na tichý dvorek. Ještě, že mě máte. Jinak by tu pořád někdo dělal kravál. Pomyslelo si spokojeně a zalezlo do své boudičky. Měsíček svítil dál a usmíval se. Však on věděl. Ale štěňátko pokojně usnulo a už neslyšelo, že po chvíli se znova ozvalo. Kuň, kuň, kuňk. Ráno svítilo sluníčko, vánek povlával a štěně se po tom nočním dobrodružství konečně probudilo. Chvíli přemítalo, jestli se mu to zdálo, nebo jestli se tu v noci opravdu něco divného dělo. Podívalo se na svou packu a uvidělo lístek blatouchu. Aha! Blatouchy rostou jen u rybníka. Čili to žádný sen nebyl. A ono teď musí vypátrat, co to divné kuň, kuň, kuň znamenalo. Jinak by ho to v noci určitě znovu vzbudilo. A kdo ví, jestli jenom jeho, ale třeba i pana Kačera, slepici, telátko a kravičku, včeličky v domečku a možná i hospodáře. Kde pak, to se tak nenechá. Já, štěňátko, všechny zachráním. A vydalo se směrem k rybníku. V rohu dvorku spatřilo slepici, jak se vrtí v hnízdě ze slámy. Slepice není nadutá jako pan Kačer, řeklo si. Se slepicí by se mohlo poradit. Víc hlav víc vymyslí, víc očí víc vidí. Dobré ráno, pozdravilo zdvořile. To máme krásný den.
3: Krásný, krásný.
2: Zakdákala slepice a moc si štěňátka nevšímala. Ale to se nedalo. Paní slepice, slyšela jste v noci ten rámus? Kuňk, kuňk, kuňk to dělalo. Slepice se otočila v hnízdě a narovnala pár stébel. Nic jsem neslyšela, mám teď jiné starosti.
4: Jaké pak starosti? Soucitně se zeptalo štěně. Nemohlo bych vám pomoci?
2: Zachechtala se slepice. To jsou moc krásné starosti, krásné starosti.

0: sedím na vejcích a budu mít kuřátka.
1: Kuřátka? Z vajec? Jak to? Divilo se štěně.
0: Tomu ty nerozumíš, odbila ho slepice a pyšně se zatočila na hnízdě.
1: Štěně znalo kuřátka a znalo vejce, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohli mít něco společného.
0: Stále se v tom pořádně nevyznalo, ale pokračovalo v cestě. Přes louku a cíp pole došlo až k rybníku.
1: Chvíli chodilo kolem dokola. Poslouchalo, ale žádné kuň, kuň, kuň neslyšelo.
0: Ten, kdo to dělal, se mě v noci asi pořádně polekal a odtáhl jinam.
1: Už se chtělo vrátit domů, když uvidělo u břehu ve vodě malinkatá vajíčka. Velice se podivilo. Slepice má vajíčka, ale ta jsou úplně jiná. Možná, že vyrostou a budou jako ta slepičí. Zeptá se. Slepice to bude určitě vědět, má o vajíčkách přehled a je na ně patřičně pyšná. Vrátilo se na dvorek a zamířilo k slepici. U rybníka je moc krásně, hlásilo. Ale dějí se tam divné věci.
0: Ó, co pak,
1: ptala se zvědavá slepice.
0: U rybníka je rákosí a létají tam vášky. Naparuje se tam kačer a nic jiného jsem tam neviděla. A nic jiného tam taky není. Leda tak vlnky na vodě.
1: No a ve vodě vajíčka.
0: To určitě. Vajíčka ve vodě. Jen se podívej, kde jsou vajíčka.
1: Trochu se nadzvedla, aby štěně zahlédlo její bohatství.
2: No, jsou tam trochu jiná vajíčka, to je pravda, mnohem menší, ale vajíčka to jsou.
0: Nesmysl.
2: Nemohla byste tam zaběhnout a podívat se jenom na chvilku, já vám vajíčka zatím pohlídám.
0: Abys mi je všechna rozsedlo tím svým štěněčím zadečkem, ani se nehnu, dokud nebudou venku.
2: A kdo pak má být venku?
0: Kvo, ty jsi ale opravdu hloupé štěně. Ko, co myslíš, že tu dělám? A dej mi pokoj, myslím, že kuřátka už chtějí na svět.
1: Zároveň se ozvalo nesmělé a tichounké ťuk, ťuk, ťuk.
2: Takže ve vejcích jsou kuřátka. Pochopilo štěně. Asi proklubou z kořápku a budou venku. Ťuk, ťuk, ťuk. O takovou podívanou nemůže přece přijít. K rybníku se podívá později. A to už se jedno vajíčko vykulilo. Z kořápka praskla a ven vykoukla žlutá rozcuchaná hlavička, oklepala se a mrňavé kuřátko vyskočilo ven. Chvíli udiveně koukalo, kde se to octlo, ale to už se vítalo s dalším bratříčkem nebo sestřičkou. Netrvalo dlouho a na slámě se batolilo 5 žlutých kuřátek jako 5 balónků a pisklavě něco štěbetali, něco, čemu nebylo rozumět. Inu, děti, usmálo se štěně. Představilo si, jak by bylo hezké, kdyby ono samo mělo pár takových malinkých pejsků a trochu slepici závidělo. Potom si vzpomnělo na vajíčka v rybníku. Možná, kdyby se o ně staralo, jako se stará slepice o svá vajíčka, vylíhla by se z nich štěňátka. A ono by si pak s nimi mohlo hrát? Paní slepice, já už jsem na to přišlo. Z těch vajíček v rybníku se narodí malí pejsci. Protože já jim udělám taky takové pěkné hnízdečko a budu o ně pečovat.
0: No to jsem teda ještě neslyšela, aby se pejsci líhli z vajíček. na to může přijít jenom takové hloupé štěně, jako si ty.
1: Ale protože, jak už jsme řekli, byla hodně zvědavá, seřadila své dětičky a společně s nimi hezky pochodovala k rybníku. Štěně nedočkavě poskakovalo kolem. Teď nafoukaná slepice bude muset uznat, že nemá vajíčka jen ona sama.
0: Ale to se ví, slepice byla úplně jiného názoru.
1: Zastavila se na břehu a nevraživě pozorovala, co to tam plave.
0: Cože, vajíčka? Tohle, že jsou nějaká vajíčka? Leda kroupy,
1: prohlásila s opovržením.
0: To ví přece každý, že vajíčka mám jenom já.
2: A já,
1: zaspíval Skřivánek a smál se.
2: Já taky, taky,
1: přidala se z lesa Kukačka.
2: Jenže tohle jsou asi opravdu jen kroupy,
1: dodal smutně Skřivánek. Měl dobré srdce a byl by štěňátku malé pejsky přál. Zkrátka v celém širém okolí bylo pozdvižení. Ale po chvíli slepice i skuřátky vznešeně odkráčela, ptáčci odletěli a štěňátko osamělo.
2: Kroupy, kroupy, tohle přece nejsou kroupy. Vždyť už teď sebou trošku mrskají.
1: A protože to bylo tvrdohlavé štěně, rozhodlo se svůj plán provést za každou cenu. Foukalo do hladiny rybníka, až se mu podařilo zahnat všechna vajíčka docela blizoučko břehu. Sláma tu kolem žádná nebyla. Ale když jsou vajíčka ve vodě, nepotřebují slámu. Potřebují zelené listí, které plave, a toho tu byla spousta. Blatouchy, potočnice a jiné lupení, které ani nedovedlo pojmenovat. Po celých hrstech ho trhalo a snášelo k malé zátočince, ve které šikovně vybudovalo kolem vajíček plovoucí kulaté hnízdečko.
2: A co teď dál?
1: Ptalo se nahlas.
2: Ale nikdo mu neodpovídal. Slepice vajíčka zahřívala.
1: To se asi musí. Štěňátko vlezlo do vody, opatrně si na vajíčka sedlo a vyčkávalo.
2: Jak to asi může dlouho trvat?
1: Snažilo si vzpomenout, jak dlouho vídalo sedět slepici na hnízdě, ale vzpomenout si nemohlo.
2: Snad to příliš dlouho nebude. Je to trochu nuda.
1: Kdyby si aspoň mělo s kým povídat. Zaradovalo se, když slyšelo bzučení. Jenže to bzučení byl veliký ovád, který si vůbec nechtěl povídat, ale štípl štěňátko bolestně do čumáčku.
2: Jú, jú, to byla bolest.
1: V té chvíli štěně zapomnělo na vajíčka, vyskočilo a hnalo se za tou obrovskou ošklivou mouchou.
2: Takové štípnutí, to je ještě horší, než poslouchat v noci kuňk, kuňk, kuňk.
1: Jenže ovád zakroužil nad loukou a byl pryč.
2: Příště si dám na tebe pozor. Nebudu už tak hloupé, mrzutě fňukalo štěně.
1: Čumáček mělo celý oteklý a svědil ho.
2: Ale co to? Udiveně zíralo do hnízda ve vodě. Jeho vajíčkům narostly ocásky. Teď vypadaly jako malinké rybičky a hladově otvíraly pusinky. Mají hlad, pochopilo štěňátko a přemýšlelo, jak by je nakrmilo.
1: Zelené lupení jim nechutnalo, to vidělo.
2: Snad by chtěli žížalky. Nebo červíky?
1: Ale kde je vzít?
2: Možná by jedli i chleba.
1: Rozběhlo se přes pole a přes louku na dvorek ke své boudičce. V misce tam mělo veliký krajíc chleba. Sice také bylo velice hladové, chleba hezky voněl, ale nakrmit dětičky to teď bylo důležitější, ať už jsou to rybičky nebo pejsci. Popadlo krajíc a běželo s ním k rybníku. Jak těm jeho svěřencům chutnalo. Krajíc za malou chvilku zmizel v jejich hladových tlamičkách. Narostly jim přední i zadní pacičky. Vůbec už teď nevypadaly jako kroupy, ani jako vajíčka. Byly zelené a vesele poskakovaly. Možná, že z nich přece jenom budou pejsci. Zadoufalo štěně. Vždyť už teď by ta stvořenička nejraději vyskákala z hnízda.
0: To tak. Ještě se mi ztratíte.
1: Hezky buďte doma a já se o vás postarám. Štěně utrhlo veliký lopuchový list a pečlivě hnízdečko přikrylo. A honem s tou novinou běželo za slepicí a už z dálky volalo. Mají 4 nožičky. Neměla si pravdu, budou to pejskové.
0: Kvok, kvok, kvok, to tak.
1: Pobouřeně kvokala slepice. Tohle opravdu nečekala. Ale štěně je hloupé, kdo ví, co se mu to zdálo. Zavolala na kuřátka.
0: Honem, pojďte, uvidíte cirkus.
1: Slepice se rozběhla k rybníku a žlutá kuřátka poslušně za ní. Pip, pip, pip, pip, pip. Radovala se, že budou mít zábavu.
0: Tak kde pak jsou ti tvoji pejsci? Kvokala slepice. Nikde nic?
1: Štěně ukázalo na lopuchový list. Teď spinkají. Opatrně se podívej, ať je nevzbudíš. Zvědavá slepice neurvale chytila list a odhodila ho stranou. Pak jen kvokla překvapením.
0: Po.
1: Co se to tam mele?
0: Z těch krup se opravdu něco vylíhlo? Ale pak hned věděla. Pěkné dětičky, kvá,
1: posmívala se štěněti, to přece nejsou pejskové, to jsou obyčejné žabky. Vítězně odkráčela, ani se neohlédla. A kuřátka, která by si s těmi zelenými nezbedy docela ráda hrála, se smutně vlekla za ní. Štěně si nešťastně keclo na břeh. Nejraději by se rozplakalo. Chtělo mít pejsky a oni jsou to žáby. Dovádějí v rybníku a ani si ho nevšimnou.
2: Ale co to? Žabky najednou byly kolem štěňátka a smály se od ucha k uchu. Pojď si hrát.
0: Kuň, kuň, kuň, kuň,
2: pojď si hrát.
1: Kvákali a hosali mu až na hlavu. Panečku, ty uměli skákat. Hops do výšky, hops do vody a zase ven.
2: Proč bych to neskusilo s nimi, řeklo si štěně a za chvíli skákalo ještě výš než oni.
1: To byl tanec. Slepice je z dálky závistivě pozorovala a její kuřátka se jen třásla, aby se do té hry mohla také pustit. Ale to se ví, slepice jim to nedovolila. Kuřátka přece do rybníka nemohou, nejsou to žabky ani kačátka. Žabky zatím se štěňátkem ve vodě dováděly, honily se, stříkali a cákali a ani nespozorovali, že už nad rybník vykukuje měsíček.
2: Už musím domů, řeklo štěňátko smutně, ale zítra zas přijdu. Štěňátko běželo přes pole a přes louku domů a žabky za ním radostně hopsaly. Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň. Když se uložilo ke spánku, vyskákali až na střechu boudičky a zakuňkali mu svou noční píseň.
0: Kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň, kuň.
2: Ale to je přece ta krásná hudba, co jsem slyšela včera v noci, zaradovalo se. Teď už ho ani trochu nerušila. Naopak, připadala mu jako ta nejmilejší písnička. Žabí dětičky mu dál zpívali svou ukolébavku
1: a štěňátko tvrdě spalo a mělo samé veselé a dovádivé sny.

0: čertovské muzice. Pohádka české poštovní známky. Kdy se pohádky předávaly vyprávěním z pokolení na pokolení, potřebovali si pradědičkové všechno pojmenovat, aby se v širém světě vyznali. I rozdělili si svět na tři patra. Nad hvězdnou plachtou, kde sídlí andělé, slunce, déšť a všechno dobré, je nebe. A pod zemí je tma a v ní čerti a všechna špatnost. Mezi obojím je slzavé údolí, kudy se musí lidé brát od kolébky ke hrobu spravedlivou cestou, aby nespadli dolů do temnot. Ti nahoře, jako strážci dobra, byli spokojeni, ale čertu v temnotách země se to nelíbilo. Udry. Naše království zla prohrává v boji s dobrem v krajině lidí, řekl Lucifer. Musíme vyslat do světa lidí víc lovců a políčit tam svá tenata. Schromáždil roty čertů a stanovil, kam který z lovců půjde klást lidem nástrahy sedmera hříchů. Nastalo pak mezi čerty velké dohadování, kam který by šel rád lovit. Jenže jaká pak v pekle spravedlnost? Ti, kteří měli nejblíž k Luciperovu trůnu, dostali co výbavu na cestu tašku dukátů, kočár se čtyř spřežím vraníků a mapu hradů, zámků a paláců velkého panstva. Ti, kdo sloužili v Luciperově vojsku, aspoň jako desátníci, dostali mysliveckou kamizelu a péro za klobouk. Na dva poslední pěšáky, Anciáše a Marbuela, zbyl jen pytel, kam mají sbírat hříchy obyčejných lidí. Kam pak to bude? Ptali se a prohlíželi přidělenou mapu svého loviště. Česká země, takový puntík na veliké mapě světa. Utěšovali se, aspoň se nenachodíme. Taky tam nezbohatnete, řekl jeden opelichaný vysloužilec. Lidi se tam modlí, pracujou a na nejvýš občas zasakrujou na tu všivou robotu. Zeptal se Marbuel. Ty jsi tam byl? No bodejď. Kývl vysloužilec. Sloužil jsem v zakletém mlýně a měl jsem obehrávat pocestné a nocležníky v Mariáši. Kdo pak z lepších lidí se zastaví na tak ztracené vartě? Vysloužilec mávil drápatou pazourou. A ještě mi jeden otrhanec vynadal do švindlířů, že mám prý drápama označené karty. V Čechách se čertům nedaří. Tak vám tam přeju dobré pořízení. My se na to poptáme, řekl Anciáš. Obešli pak s Marbuelem několik vysloužilců, vyslechli jejich zážitky a pak se přihlásili u Lucipera s žádostí o slyšení.
1: Vaše nejtemnější veličenstvo, uklonili se před trůnem. My hlásíme, že do té české země nepůjdeme, protože...
0: Lucifer zakoulel očima, vypustil oheň z huby a zle se obořil na ty dva pěšáky.
2: Odry.
0: Vám se nechce z pekelného teplíčka do zimy hořejšího světa? Vy tam naopak půjdete, protože rozkaz je rozkaz.
1: Ještě chvíli brácel, kdo prý to jakživ slyšel, aby byla v pekle rebelie.
0: A pak si dal zavolat jednoho hříšníka, který úpěl v pekle pro neposlechnutí příkazu svého císařpána. Když stráž přivedla chudáka císařského vojáka, zeptal se Lucifer. Pověz, kdy je nahoře v Čechách největší zima? Voják se zamyslel.
1: Vaše veličenstvo, já myslím, že nejspíš tehdy, kdy zabrznou muzikantům instrumenty. Písnička zamrzne v trumpetě a tak se s písničkou předtím loučí s velikou parádou o masopustním úterý. No, a pak už jen v komínech hvízdá Meluzína. Lucifer propustil vojáka v milosti. Ke dvěma svým pěšákům zahovořil. Nástup do služby toho dne, kdy zamrzne v trumpetě písnička. Svezete se na hořejší svět s Meluzinou. Co těm dvěma zbývalo, než poslechnout? Oblékli nejhuňatější kožichy a když vypustil pekelný vrátný na svět Meluzínu, vyšli ti dva lovci hříchů na pouť po české zemi. Vítr je popohnal kupředu a sníh jim zasypal výlet na hořejší svět. Marbuel vzdychl.
2: Aha, to je začátek. A bude ještě hůř, protože jsme přišli brzy, ještě nezamrzla lidem písnička.
1: Slyšíš, Anciáši? V skutku doléhala k ním muzika a výskot chasy a už k ním přibíhá kdosi, kdo málem vypadal jako jejich příbuzný. Má chlupatý kožich a na hlavě rohy a volá přátelsky na ty dva. Nestůjte je po sněhu, láci, a pojďte s námi. Kam? Ho přece k hospodě. Loučíme se s písničkou, než nám zmlknou instrumenty. Vždyť je masopust. Čerti nevěděli, co je to masopust, ani co je to popelec. Jen cítili, že je jim převeliká zima. Musíte poskakovat, tancovat, jako my všichni, a zahřejete se, pobízel je chlupatec, kterého málem už měli za čerta. V hospodě je teplo. Když slyšeli teplo, přidali se. Za chlupatcem poskakoval celý průvod podivně vystrojených lidiček. Šašek, kominík, žid s pytlem, jakási kobila v plátěném rubáši, ba i sama smrtka s kosou. Za těmi všemi si vykračovali muzikanti a hráli do kroku i do skoku. Čerti šli tedy s muzikou, vždyť se při písničce i trochu už zahráli. A což teprve v hospodě, tam bylo teplo jako v pekle, kouře a čmoudu jako v pekle a všichni si připíjeli ohnivou vodou, která zahřívala jako pálenka z Luciferova sklípku. Tu se k ním přidružil chlupatec. Vzkazuje bubeník, jestli byste za něj na chvíli vzali paličky. Má tu svou káču a chtěl by si s ní potancovat, aby nenadávala káča. Kývli. Chlupatec nalil oběma čertům ohnivé vody a tak si ti dva dodali kuráže a přidali se k muzikantům. Panečku, když bubnuje čert, roztočí se v kole každý, i když jej tíží na zádech kolikátý křížek. Tancovali staří, mladí, ba i mládenci se poprali a všichni si libovali, jak se o masopustním veselí poveselili. Šenkýřka pak do čertovských pytlů nasypala koláče jako vejslušku a navrch přidala pár jitrniček. Čerti přespali v hospodě pod kruchtou a ráno pak mudrovali, co počít dál. S pytlem koláčů se k Luciferovi vrátit nemůžeme, strachoval se Marbuel. A proč bychom se vraceli s koláčem a k Luciferovi, uvažoval Anciáš.
0: My jsme si koláče vybubnovali, tak si je zbaštíme.
1: Chutnají líp než ta pekelná polívka z mouru, Marbuel řekl. Kdyby nás tak vzali k muzice, když jsme se jim už tady osvědčili. Co ty na to? Pak musíme přiznat, že nejsme maškary, ale opravdoví čerti. Ale nejsme už tak docela opravdoví čerti, mínil Anciáš. V pytli na hříchy máme koláče a nelovili jsme hříchy, ani když se strhla pranice. Posnídali klobásy a šli se přiznat hospodskému, jak to s nimi je, a vyzvědět, co by mohli čekat od lidí.
0: Hospodský je zavedl za kapelníkem. Prý, ať si teda přinesou svoje nástroje a pak, že se uvidí. Času mají od masopustu do Velikonoc, protože písnička teď spí. I vyrobili tedy nástroje, jak uměli. Anciáš vzal klacek, za hospodou našel plešku po kyselých rybách, tak ji přibyl hřebíkem ke klacku a potáhl měchýřem, aby to mělo aspoň hlas jako buben. Nahoru přivázal pokličky, střepy a plechy, aby to rachotilo, a když se s tím zabouchalo, dělalo to rámus. To je můj vynález, bozembou, neboli čertovský housle. Představil svůj výtvor kapelníkovi. Když se s tím zařampá o zem, je to rámus i paráda dohromady. Tak byli ti dva přijati do kapely a o pomláskové muzice parádovali mezi muzikanty. A když už začalo hřát i v české zemi sluníčko, nebylo jim zima. Jestli je něco hnětlo, tak leda, aby aspoň dali Luciperovi na vědomí, že je jim v Čechách dobře a že už se do pekla nevrátí. Ale jak mu to skázat, když se bojí přijít pánu pekla na oči? Lidé si posílají dopisy, když si chtějí něco sdělit. Septejte se na poště, jestli by doručili váš dopis i tam, odkud jste přišli. Taková byla rada hospodského. Šli tedy na poštu. Naštěstí na té poště sloužil i poštovský skřítek. Ten si oba muzikanty i s jejich nástrojí nakreslil na svůj létací kobereček a slíbil doručit zprávu adresátu, jak je to v pohádkovém království úkolem poštovských skřítků.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tak už je duben. Měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebylo, jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc, čápy jsou němí. Nekdákají ani nekokrhají, na to, že by štěkali. Jen syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok okrk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápy perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
2: Nechytil, přiznal jsem se tenkrát. Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se.
1: Smál se Čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět.
2: Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na ohánce, než na nástěnce v Africe.
1: Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu to rybníkářství.
2: Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co.
1: A nevědí, že obyčejný komín s Čapým hnízdem a Čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

0: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domů na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka.
1: Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda.
0: Strejda Jirka mu odpoví.
2: Na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se. Napíše se třeba, dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři.
0: Tereza zvedne hlavu a teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle.
1: Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda.
0: Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád.
2: Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě.
0: Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka.
1: A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda.
2: Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám, chápeš, řekne strejda Jirka.
0: Musíte vést takové řeči u oběda? Zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda.
2: Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka.
0: No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny. V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala předtím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím.
2: Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná.
1: A co budeme mít jako druhé jídlo?
2: Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její to pláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka.
1: No to je výborné, ty já mám hrozně rád,
2: raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
1: Tato, nech už toho, nebo se udusím,
2: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny.
1: No co, Mařenko, ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
2: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
1: Je to pravda, přísahám.
2: Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit. To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali najevo uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte.
1: Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda.
2: Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé už spala.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
2: Od zhora až dolů.
1: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
2: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
1: Různě. Puma, sardel, bomba.
2: Bomba?
1: Otřes a kdo ví, jak ještě.
2: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
1: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
2: Žádnou.
1: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděl by snářkovnici.
2: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
1: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždycinky býval pilník.
2: A co jste prosím piloval?
1: To jako, že jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
3: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je ta Tulda dobře naložený? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánku můj činanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano. Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
1: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
2: Já nevím, pane Spejble.
1: Dáme se překvapit, jo? No. Tak, co je s tebou, Hurvajs?
3: Já čekám.
1: My taky.
3: Co tomu říkáš, taťuldo?
1: A čemu?
3: Tomu, co máš před sebou.
1: Tomu vysvědčení?
3: No tomu.
1: No to, co mám před sebou, docela ujde.
3: Je, tati, myslíš to vážně?
1: No zcela vážně.
3: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
1: No tak jen pojď. A pochlup se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče. Chci říct jednušky. Tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
3: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
1: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
3: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
1: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
3: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
2: Po Žerikovi?
1: A proč po Žerikovi?
3: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
1: Žeriku, co to má všechno znamenat?
3: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
1: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti, že se Hurvajs nestydíš přinést takovéhle známky.
2: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
1: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda, jenom jedna jednička,
3: dvě
1: dvojky,
3: dvě jedničky,
1: dvě trojky,
3: ty jedničky dvě
1: a dokonce dvě čtyřky. No tohle...
3: Jedna čtyřka.
1: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
2: no,
1: se tady.
2: No ano, pane Spejble, jenom, že
1: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele... Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
3: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
1: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines tohleto?
2: Sím, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
1: Šmanko, ta ostuda.
2: Ale... Toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
1: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až z pole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.

zase jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nesl Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z voňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali, pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad. A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou,
Nebyl pro žádné zdržování. A

Ťuch prohlásil, že mu začína hlady krúčať v bříšku, a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil bzuch hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Ťuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuch ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zlé, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeň je zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hodný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. V tom se ale vedle v mechu ozvalo, pozor, dál už ani krok. Jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se. Ještě krok, ještě krůček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna. Jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za tu čmeláčku bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží. Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: Byli jednou dva sourozenci. Oba si chtěli vydat do světa hledat štěstí. Jediné, co měli, byly kravka a kočka. Jak si ale obě zvířata rozdělit? Kočka se třela o nohy sourozenců, předla, ale žádný z nich o ní neměl zájem. Děvče kočce řeklo: jen se vtírej do mojí přízně, jak chceš. Kravka má přece větší cenu. V té chvíli vyskočila kočka dívce na rameno a šeptá: vyber si mě, mňau. Přinesu ti štěstí na celý život. Udělám z tebe opravdovou královnu. Mňau. Dívka se zasmála, ale že měla dobré srdce, nechala kravku bratrovi a vyšla do světa s kočičkou. Sotva vyšly z vesnice, kočka přikázala, aby jí dívka následovala. Když už šli půl dne, dívka začala reptat: kočičko moje, kam mě to vedeš? Mňau. Pod královskou korunu tě vedu, moje paní. Mňau. A šli dál. K večeru přišli ke královskému hradu a kočka své paní řekla: když mě ve všem poslechneš, mňau, staneš se královnou. Udělám všechno, co mi poradíš. Čím mám začít? Musíš si vysvléct šaty, hodit je do řeky, aby je voda odnesla. Pak se vyšpláš nahoru do špičky tamtoho hustého smrku a zůstaneš tam, dokud se nevrátím s princem. Mňau. Když se tě zeptá, kdo jsi, musíš mu říct: jsem princezna z kočičího hradu. Lupiči mě unesli z mojí zahrady a dovlekli až sem. Vzali mi perly, drahokamy a dokonce i šaty. Vůbec nevím, kde jsem se ocitla. Jak kočička řekla, tak dívka udělala. Kočka zatím utíkala do hradu, kde princi pověděla, jaké strašné neštěstí se přihodilo krásné princezně z kočičího hradu. Neuvěřitelné, hrozil se princ. Říkáš pravdu, kočičko? Dal si zavolat dvorní dámy, ty naskládali plný koš krásných šatů z lesklého a šustivého hedvábí a společně se vydali na pomoc princezně. Ve špičce vysokého smrku pak princ opravdu uviděl hlavu princezny mezi hustými větvemi. Kdo jsi? A princezna vyprávěla přesně to, co jí poradila kočka. Dvorní dámy potom dívku oblékly a chudé děvčátko se hned změnilo v princeznu z kočičího hradu. Co mám dělat dál? Jak se mám chovat? Mám princovi něco říkat? Ptala se dívka kočky. Až přijdeme k hradu, řekni: hrad tvého otce je dost chudý, princi. To můj kočičí stojí na zlatých sloupech a ne na obyčejných kamenech jako váš. Dívka princi řekla přesně to, co jí kočka napověděla. Princ si pomyslel, že musí pocházet asi z velmi vznešeného rodu, když bydlí v tak překrásném hradu. Zavedl jí do nejkrásnější komnaty a nechal připravit nejlepší ložnici. Ale princova matka nebyla tak důvěřivá jako on. Proto vhodila dívce do postele 3 zrnka hrášku, aby princeznu vyzkoušela. Kočka královnu pozorně sledovala a hned běžela za dívkou. Až za tebou ráno přijde královna a zeptá se tě, jak ses vyspala, musíš jí odpovědět: vyspala jsem se celkem dobře, ale celé tělo mám otlačené, jako bych spala na kamenech. Ráno královna opravdu přišla a když si vyslechla dívčinu odpověď, spěchala za králem. Je ze vznešeného rodu jako my. 3 hrášky v posteli se jí zdály jako kameny. Ale královně ani to nestačilo. Ještě si chtěla vyzkoušet, zda princezna není ještě ze vznešenějšího rodu, než byli oni s králem. Položila dívce do postele stéblo trávy. Kočka znovu všechno sledovala a rozběhla se za princeznou se svou radou. Až se tě ráno královna zeptá, jak se máš, řekni, že celkem dobře. Ale že tě bolí celé tělo, protože ti do postele někdo hodil kus dřeva. Když ráno královna uslyšela dívčinu odpověď, uvěřila, že dívka je opravdu princeznou rodu ještě vznešenějšího, než jsou oni s králem. A tak se nerozmýšleli a prince s dívkou oženili. Zanedlouho po svatbě se princ dívky zeptal. Kdy mi ukážeš svůj překrásný domov? Kdy pojedeme do Kočičího hradu? To jsem se dostala do pěkné kaše, pomyslela si dívka a při první příležitosti, kdy s kočkou osaměla, jí vše vypráví. Buď bez obav, všechno dobře dopadne. Mňau, když budeš dál říkat přesně to, co ti poradím. Už jsem ti vybrala nádherný hrad, kde byste mohli s princem bydlet. Hned zítra ráno můžeme vyjet. Mňau. Ráno nasedli do kočáru a zpovzdálí následovali kočku. Když kočka přiběhla na pole, kde ženci sekali obilí, řekla jim: za chvilku sem přijede v kočáru král. Když se vás zeptá, čí obilí tu sekáte, odpovězte: jsme poddaní Kočičího hradu a tohle je pole naší princezny. A stalo se přesně tak, jak kočka předpověděla. A kočka běžela dál a přiběhla na velikou louku, kde pasáci pásli stáda krav a ovcí. I jim kočka přikázala, co mají přijíždějícímu panu králi odpovědět. Všechny krávy a ovce patří princezně z Kočičího hradu, pane králi. Má větší stáda než já, pomyslel si král. A kdy už budeme u Kočičího hradu? Už za chvíli se objeví věže hradu, pane králi, řekla dívka a v duchu se strachovala, jak malá kočička vyčaruje zámek z ničeho. Kočka ale uháněla notníku z cesty před kočárem a spěchala do zámku čarodějnice Černé hlavy. Zaklepala na černou bránu a otevřít jí přišla sama Černá hlava v černém plášti s černým kloboukem na hlavě.
1: Mňau,
0: dobrý den. Co pak ty jsi, paní, tak malá? Čarodějku jsem si představovala mnohem větší. Mňau? Můžu se zvětšovat i zmenšovat, jak se mi zachce. Opravdu to umíš? Ale na obra se přeměnit neumíš. Co pak je to nějaké umění? V té chvíli se čarodějnice začala nafukovat a rostla jako míč, až dosáhla výšky křivé borovice. Ale ani potom nepřestávala a za chvíli byla vyšší než věže hradu.
1: Stačí.
0: Mňau. Když se čarodějnice vrátila do obyčejné lidské velikosti, pokračovala. Svědčit se dovedeš.
1: Mňau.
0: Ale zmenšit se na něco tak malého, jako je myška.
2: Co pak je to nějaké umění?
0: A v té chvíli z ní byla malá šedivá myš. Kočka vystrčila drápky, skočila po ní a snědla ji. Tím získala všechnu čarovnou moc. Přeměnila se v komornou v bílé zástěře a bílém čepci a se svazkem klíčů od celého hradu. Právě v tu chvíli někdo zabouchal na bránu. Komorná otevřela a na nádvoří vjel kočár s princem, princeznou a jejich královskými rodiči. Kočičí komorná se uklonila, provedla je hradem a návštěva se nemohla vynadívat na všechnu tu nádheru Kočičího hradu. Když se širokou sukní otřela o princeznu, teprve v té chvíli dívka poznala pod bílým čepcem zelená kočičí očka. Očka té kočky, která se jí kdysi zdála úplně k ničemu. A jestli tam ta kouzelná kočka v Kočičím hradu ještě slouží, jděte se na ní podívat. Určitě na vás počká.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: V dávných dobách znali v Irsku skřítka, šprýmaře a zlomyslníka, který se rád vystřelil z důvěřivých lidí. Říkali mu Puk. Puk byl jednou tady, jednou tamhle a pokaždé někomu něco vyvedl. Nikdo nevěděl, jak doopravdy vypadá, protože se schovával do zvířecí kůže. Jednou vypadal jako kozel, podruhé jako mezek a potřetí jako osel. Povím vám, co si vymyslel na jednoho dudáka. Ten dudák byl napůl mazavka a napůl hlupák. Ale dudy mu byly nade všecko. Mačkal ty kozí měchy od rána do večera, i když uměl jen jednu písničku. Jednou se vracel z nějaké svatby a měl trochu v hlavě. Hrál nevěstě a ženichovi tu jednu písničku tak dlouho, dokud ho nevyhnali. A teď klopítal po mostě domů. A najednou ho někdo nabral ze zadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Ty čert rohatá, že tě něčím přetáhnu, rozlobil se dudák. Nehubuj, radši mi něco zahraj, promluvil kozel lidským hlasem. Dostaneš stříbrňák. A co by to mělo být? Zeptal se dudák. Zadudej, dudáčku, zadudej, řekl Puk. Tak to zrovna neumím, řekl dudák. Umíš, neumíš, o to se nestarej. Zmáčkni dudy a uvidíš. Už klíbl se Puk. Dudák zavrtěl hlavou, ale dudy stiskl pěkně silně jako děvečku při tanci. A hrál vám jako nikdy předtím. Sám tomu nemohl uvěřit. Na mou čest, kamaráde, řekl Puk. Vidím, že jsi dudák nad dudáky. Půjdeš se mnou na Patriku v statek. Večer je tam velká merenda. Na Patriku v statek, zhrozil se dudák. Tam se nesmím ani ukázat od té doby, co jsem jim ukradl bílého housera. Ale kozel na dudákovi řeči nic nedal. Nabral ho na rohy jako na vidle a pak přes údolí a přes kopec hnal chudáka dudáka až do síně Patrikova statku. V síni byl dlouhý stůl a kolem něho na 100 veselých stařenek. A všechny se hned seběhly kolem kozla. Vítej, Puku, volali, jen ta nejstarší se zamračila a ukázala na dudáka. A kdo pak je tohle? Nejlepší dudák z celého Irska, řekl Puk. Veselé stařenky hned dovlekly popleteného dudáka ke stolu. Ta nejstarší uhodila holí, otevřely se dveře a vešel bílý houser. Pro pětran do dudů, vylekal se dudák. Vždyť je to právě ten housek, kterého jsme s matkou upekli a snědli do poslední kostičky. Ale houser neříkal nic, jen perutí ometl stůl a Puk zavolal. A teď, dudáku, ukaž, co umíš. Popadni dudy pěkně pod křídlem a zahraj nám do tance. Dudák vyskočil na stůl a hrál jednu písničku za druhou. Ani je všechny neznal. Stařenky se dali dokola, podupávali a výskali a divili se, co ty dudy svedou. Ale nejvíc se divil sám dudák. Když dohrál, chýlilo se už k ránu. Já tě teď, dudáku, doprovodím domů, řekl Puk. Ale než se rozloučili, vešel znovu do síně bílý housér a nesl dudy. Ale jaké dudy? Takové jistě neviděli ani v královském městě Dublinu. Tohle je odměna ode mne, řekl housér. Dudák byl v sedmém nebi, šlapal domů a přes rameno si nesl královské dudy. A že ho ty staré cestou tížily, tak jaké pak copak, prostě je odhodil do strouhy. Na mostě si dudák s Pukem dali s Bohem. Hádej, matko, kdo ti přišel, hulákal ten napůl hlupák a napůl mazavka už na dvorku. Nejlepší dudák z celého Irska. Ty jsi pil, řekla matka. A co je tohle? Ukázal syn na dudy, které neviděli ani v Dublinu. Matka užasla a dudák si dupl. A teď Zahraju na celou ves. Popadl ty královské dudy a pořádně je stiskl. Jenže na místo písničky začaly měchy kejhat, jako by se do nich slétly husy a houseři z celého Irska. Rázem byla celá ves na nohou, dudy kejhaly a neuměli přestat. Sousedé se zběhli a pak jeden popadl hůl a druhý se k němu přidal. Chudák dudák se zastavil až na mostě. A najednou ho někdo nabral zezadu na rohy, až povyskočil. Byl to Puk v kozlí podobě. Tak se zase vidíme, řekl Puk. Pěkně jsme se v noci pobavili. Ty čerta rohatá, vrať mi moje staré měchy a tyhle si nech. Rozlobil se dudák a šup s kejhavými dudami do řeky. Kde jsi je uložil, tam je najdeš, odpověděl Puk. Ale něco už si stejně našel. A co pak to? Zeptal se dudák. Rozum. Už klíbil se Puk. Pak nabral dudáka na rohy a hnal ho přes kopec a přes údolí až ke strouze, kde se dudákovi staré a ošoupané dudy chladily v ranní rose. Dudák je s radostí popadl a zmáčkl jako děvečku při tanci. Myslel, že spustí tu jedinou, kterou uměli. Ale dudy hrály písničku za písničkou. Ani je všechny neznal. Po chvíli poslouchal, ušklivoval se, pak si poskočil a byl pryč. Víckrát už ho v tomhle kraji nikdo nepotkal. Za to ten náš napůl mazavka a napůl hlupák prochodil celý kraj a celou zemi křížem krážem a všude ho vítali a všude hrál a všichni zdaleka i zblízka říkali, že je král dudáků z celého Irska.
2: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka a už vím odkud, tentokrát z pralesa. Bude to Levhartí pohádka o Levhartovi, který se blíží zeleným šerem mezi liánami. Přitom sedím doma u otevřeného okna, co vede do zahrady, a koukám ven. Sladce tu voní růže a v nich si zpívá pěnička. Tak tohle nejde. Honem ženu myšlenky zpátky do pralesa, zas beru do ruky tušku a rychle píšu. Levhart se tiše plíží mezi liánami a v hlavě se mu honí tolik lstivých úmyslů, kolik má skvrn na svém kožichu. A tu mě z ničeho nic napadne. V mé zahradě tam za oknem kvete spousta kytek, ale přesto mi tu jedna chybí. Která? Taková žíhaná, skvrnitá lilie tygrovitá. Dá se říct lilie levhartí. A tak si slibuju, až dopíšu Levhartí pohádku, hned potom si žíhanou lilii zasadím, protože žíhaná Levhartí lilie se bude dobře výjímat u... Uá! Ozval se najednou zvenku strašlivý řev, tak strašlivý, až mi leknutím vypadla z ruky tuška. A kdo si pod oknem řve dál? Uá! Uá! Tak, už je docela popsaní. Utíkám k oknu. Co se to děje? Pro pána, on se tam v zahradě prochází. Levhart, to on tak řve. Zabloudil mi sem z pralesa a stojí přímo pod oknem. Už neřve, ale za to se na mě strašlivě šklebí. Tak strašlivě, že se mi třesou kolena. Co si s tou šelmou počnu? Co pak jsem krotitel? Ach, ouvej, co mi to nadrobily moje toulavé myšlenky. A potom, jak to vypadá? Levhart mezi růžemi, co tomu řeknou sousedi? Pomluví mě, bez tak už trousí po vsi, že moje zahrada je zarostlá jako prales. Takové lži. No, tak co udělám, co? Je to vlastně můj Levhart, že? Můj vymyšlený Levhart. A tak mu můžu nařídit, aby si šel zase po svém. Otevřu pusu a hned ji zavřu. Popravdě řečeno, to zvíře vypadá, že má svou hlavu skvrnitou plnou lstivých myšlenek a že mě poslouchat nebude. Ale pryč musí. A taky nesmí poznat, že z něj mám strach. Tak do toho, snažím se zašklebit ještě hůř než on a křičím. Co tady chceš? Vrať se, kam patříš. Já patřím sem, někdo mě zavolal. Odsekl Levhart, ale mě nepolekal. Zase tak přísně řeknu. Nevymýšlej si, nelži mi. Já nelžu. Uá. No, možná tě opravdu někdo zavolal, přiznávám. Tedy já. Ano, já. Ovšem omylem. Takže zmiz. Proč? Když už jsem tady, tak se tu trochu porozhlédnu. Uá. Ne, nic takového. Rozkřiknu se a doufám, že křičím jako lev. Jenomže Levhart se jen už klíbl. Co na mě pořád křičíš? Já ti nic nedělám. Teď třeba ne, ale kdo ví, co máš za lubem? Proč se tu vlastně pořád tak rozhlížíš? A Levhart povídá. Hledám tady žíhanou Lili. Lilii Levhartí. Lilii tygrovitou. Jen polknu, to je mi ale výmysl. K čemu pak? Rozkřiknu se zas. Na co je Levhartovi žíhaná lilie? No, chtěl bych jí pozdravit, jsme spolu totiž příbuzní. Levhart se najednou zatvářil krotce jako kočka domácí, která si vyšla na procházku. Ale já vím, že není kočka a také není příbuzný s lilií. To zrovna. Kdo ví, co tu chce? V mé zahrádce žádná levhartí lilie nekvete. Odseknu a tvářím se sveřepě. On na mě po očku zamžourá, udělá další levhartí šklep a povídá. Ale bude tu kvést, viď? Chceš si ji přece zasadit. Uá. Žíhanou lilii? Žasnu, jako by mě to v životě nenapadlo. To zrovna. Nelži mi, řekl Levhart a usmál se. Znám přece tvoje myšlenky, jako ty znáš moje. Možná, ale moje myšlenky se zrovna proměnily. Řeknu mu. A on hned věděl, že je to pravda. Najednou udělal tu ze smutný obličej a začal žadonit. Prosím tě, zasaď tu žíhanou lilii, vždyť je to moje příbuzná. Sednu si tady ve stínu růží, budu poslouchat pěničku a počkám si, až moje příbuzná vykvete. Je tu moc hezky, líp než v pralese. To by tak scházelo, mít Levharta mezi růžemi a Bůh ví jak dlouho. To neudělám nikdy. Povídám pevně. A ty rychle zmiz. Zmiz, zmiz, zmiz. Levhart docela schlípl. Pochopil, že to myslím vážně. A tak se tiše odplížil zpátky do pralesa. Honem udělám velikánskou tečku za celou Levhartí pohádkou. Napíšu. Levhart se tiše plížil pralesním šerem, pak zmizel mezi stromy a už ho nikdy, nikdo, nikde nespatřil. A má to. Je, jak mně se ulevilo. Co ale budu dělat teď? Nevím. Ovšem, jedno je jisté, určitě nepůjdu sázet žíhanou levhartí lilii. Snad je to někomu líto, možná, že potřeštěným klukům, jenomže holčičky mazlíčci se spokojeně usmívají.

0: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhl dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
1: Vasile.
0: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
1: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
0: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí a na
1: nějaký nový ponožtičky. Už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holoubku,
0: řekl Vasil a široce se usmál.
1: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf.
2: Ne.
0: Vyhekl Pepa Padrát.
1: Ano, řekl Vasila, pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
2: Ano.
1: Tak si seber pár paklíčů a jdeme na to, Padráty.
2: Stačí mi, Padrátek,
0: řekl Pepa. Tak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmluvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: chtít jen na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její, vážně nic jiného nejí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl, dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla, tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme, nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá, konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu, pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu, poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci, Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se. Měj mě ráda, řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka nad strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní. Ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
0: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
1: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
2: Jakou barvu má váška? Někdy prší, jen se leje, ale jindy za celý čas nespadne jediná kapka. Takový suchopár, který potom nastane, jde k duhu jenom bodláků. Čmelda s Brumdou kropili na louse své jetelíčky, až měli od zalévání mozoly a potili se i na tykadlech. Není divu, že jim přitom nebylo do zpěvu. Jestli nezaprší, dojde voda. Když nebude voda, uvadnou květy. Když nepokvete louka, co si počneme my, čmeláci, aby do toho hrom. Jenže na nebi nebyl nikde ani mráček. Tak kde by se tam vzal hrom? Za to se objevila váška.

0: Váška se elegantně posadila na bodlák a zašveholila. Ahoj, brundibárci, kam pořád tolik pospícháte? Co pak nevidíš, pro vodu, řekli čmeláci a ani se na vášku nepodívali. Tak to já si tu na ní počkám, že mi dáte napít.
1: Proč ne, když nám pomůžeš zalejvat, odpověděl čmelda.
0: Já a zalévat, divila se váška. Co pak nevidíte, jak jsem unavená, nožky mám slabé, křídla mě neunesou, hlava se mi točí, já omdlím. A váška vypadala, že opravdu omdlí. Čmeláčci se polekali. Dávej pozor, když spadneš, bodlák je vysoký a jak jsi zbledla. Protože potřebují vodu, my vášky nemůžeme bez vody žít. Čmelda s Brundou dostali strach, aby jim ta krásná váška žízní neumřela. A málem se pohádali, který z nich vodu přinese. A to se vášce líbilo. Zasmála se.
2: Víte co, moji zlatí brundibárci, běžte oba. Který z vás tu bude dřív? S tím se proletím nad loukou. 1, 2, 3, teď.
0: Váška tleskla a čmeláci vyrazili.
3: Váško, Váško, kdy pak ty dostaneš rozum, povídal kvapník, který dneska horkem sotva lezl. Místo, aby se zaletěla k tůni podívat se, jestli nevyschla a hlavně, jak se daří v tomhle horku s plešťuli blátivé, proháníš čmeláky.
0: Já? Podivila se Váška. Oni sami chtěli běžet o závod, nejspíš proto, že se jim možná i trošinku líbím, že jim nejsem tak docela protivná jako tobě, strejdo.
3: Na takové hloupé řeči já nemám čas.
0: Setřel si pot z čela kvapník a zase chvátal dál.
2: Je to ale vručoun, pomyslela si Váška. Já mám ráda legraci.
0: Ale v tom už zahlédla čmeldu, jak se vrací, a tak honem zase začala vzdychat.
2: Vodu.
0: Jenže čmelda vodu nenesl, protože na louce už dávno všechna vyschla.
1: Přišel jsem ti povědět, dokud tu s námi není Brunda, že se mi docela líbíš, Váško, řekl čmelda. Jsi totiž taková krásně zelená.
0: Ale Váška zrovna zahlédla i Brundu a tak mu zamávala.
2: Brumdíku, tady jsem, neseš mi vodu?
1: Ne, nikde není ani kapka, řekl Brunda a zamračil se na čmeldu. Ale vzpomněl jsem si, že ti musím něco důležitého říct. Ty máš tak nádherně modrá křídla, Váško. Zelená, smaragdově zelená, trval na svém čmelda. Zelený je leda žabinec v tůni, posmíval se Brunda. Jsi, Váško, celá překrásně blankitně modrá.
0: A pak to začalo.
3: Zelená, ne, modrá, smaragdová, blankitná.
0: Překřikovali čmeláci jeden druhého a snad, že bylo takové horko, úpal a suchopár, začali se dokonce strkat.
2: Tak se mi líbíte, brundibárci.
0: Chichotala se Váška.
2: Já se rozhodnu pro toho silnějšího.
0: Jenže najednou zahledla v dálce chvátajícího kvapníka a tak radši rychle a nenápadně odletěla pryč. Čmelda s Brundou si toho v zápalu boje vůbec nevšimli.
1: Mezi námi dvěma je konec,
0: bručel hrozivě Brunda.
1: A já s tebou stejně nemluvím, abys věděl, bzučel divoce čmelda.
3: Neštěstí, pohroma, katastrofa, volal kvapník. Z tůně zmizela všechna voda a z plešťule blátivá se vůbec neozývá. Marně jsem jí volal.
0: Čmeláčci zůstali.

0: Ale jako když do nich hrom udeří. Od té doby, kdy se přestali tajemné spleštule bát, všichni se s ní spřátelili, měli jí moc rádi a ona je. Byla vždycky veselá, dobrosrdečná a ke spokojenému životu, kromě přátel, nepotřebovala skoro nic, jen dostatek bláta a vody. Proto čmeláky Kvapníkova zpráva tak polekala. Já tam letím, mě se určitě ozve, vykřikl Čmelda. Já tam letím a já ji najdu, prohlásil Brunda. Tak leďte spolu, radil Kvapník. Ale čmeláci to, že prý nemůžou. K tůni se rozletěli hned, ale každý jinou cestou. Uprostřed vyprahlé louky pod rozkvetlým bodlákem zůstal sedět Kvapník a přemýšlel o tom, že ke všemu trápení ještě Čmeldovi a Brumdovi přeskočilo. Tůň vyschla až do dna. Čmelda i Brumda prohledali každou jamku, každou skulinku, ale posplešťuli nikde vidu ani slechu. A protože spolu nemluvili, nemohli se poradit, co dál. A najednou tu byl večer, na nebe připluli černé mraky, setmělo se a na cestu domů bylo pozdě. V obou čmeláčcích byla malá dušička. Kdybych s Čmeldou mluvil, uvažoval nahlas Brunda, řekl bych mu, že tahle černá tma je ze všeho nejlepší, nic v ní není vidět, ani strašidla. Čmelda, který posedával jen kousínek od Brumdy, si zase hodně nahlas myslel, že kdyby s Brumdou mluvil, tak by mohl říct: bráško, neboj se, na strašidla věří jenom mrňaví čmeláci. Pak v té tmě opravdu nebylo už vůbec nic vidět, ale bylo slyšet, jak si čmeláci opakují: strašidla nejsou, strašidla nejsou, strašidla ne. Když v tom zarachotil hrom. Čmelda s Brundou vyjekli, vyskočili a chytili se za ruce. Musíme se schovat, žene se strašlivá bouřka. Ukryli se ve vykotlaném pařezu, který byl tak starý a strouchnivělý, že dokonce malinko svítil a čmelákům bylo hned veselej. Kolem duněly hromy a lilo jako z konve, ale oni se už nebáli. Tiskli se k sobě a zase měli jeden druhého.
1: Brundo, ta váška byla trošku zelená, ale trošku i modrá,
0: šeptal Čmelda.
1: Já vím, bráško, ale ona si z nás obou stejně dělala legraci,
0: řekl Brunda. A pak už bylo ticho, jen déšť šuměl a čmeláci usnuli a spali v tom starém pařezu až do rána. Ráno bylo v tůňce tolik vody, že přetékala.
2: Vstávejte,
0: volala splešťule a postříkala Brundu a Čmeldu vodou, aby se rychleji probrali.

0: kde ses tu vzala z plešťule? Co my jsme se tě nahledali? Protahoval se Čmelda.
1: Ahoj, brundibárci, budete spolu zase zápasit?
0: Zdravila je Váška.
2: Už nikdy, ty šídlo jedno modro zelené, zeleno modré,
0: volali čmeláci na Vášku. A z plešťule jí vesele zamávala.
2: Ble, zas mě přileť navštívit, ble, ble. No co koukáte jako trumbrové, ukázala mi, kam se ble, schovat před suchem, ble, ble. Čiperná přelétavka, ble. Zná tu, kde jakou kalužinku, teď máme vláhy dost, ble, ble. Můžete se v mé tuňce povozit, ble, na lodičkách. A vemte sebou, ble, všechny své, ble, kamarády, ať je veselo, ble.
0: Usmívala se srdečně z plešťule blátivá. Tak bylo po hádkách i po starostech. Kdo ví, třeba všechno povstalo jen z toho náramného suchopáru, který jde k duhu jenom podlákům.

jak vodník opravoval mlýnské kolo. Ještě ani pořádně nevyšlo slunce na oblohu a mlýn už vesele klapal, že to bylo slyšet široko daleko do kraje. Mlýnář stál na zápraží a spokojeně se díval, jak se voda valí mlýnským náhonem. Najednou se ozvala rána a někdo z mlýnice volá: pane mlýnáři, pane oče, pojďte sem, mlýnské kolo se zastavilo. A skutečně, kolo stojí jako přibité. Nahoře z něj voda jen tak ucmrdává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlýnář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. To je ale nadělení, vzdychá mlýnář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, toť se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a... tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je od dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník. Já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

A to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v Královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře ustavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jako by něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo. A tak by tam snad seděli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vyběhli z mlýnice a co to vidí? Z hořejšího rybníka od stavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Hradci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte. Sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a postraně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabrůčený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal: tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Tram-ta-da-da. Lekce druhá. Jak se oblékat.
2: Maničko, co uděláš, když se vydáš z domu ven?
3: Vezmu si klíče.
4: Šmagode, vezmu si klíče. To dá přeci rozum, že bez klíčů ven nepůjdeš.
3: No, vidíte to?
2: No.
3: A přitom si je Hudvínek tuhle doma zapomněl a musel vlézt do bytu oknem.
1: Mareno.
3: A málem spadl na hlavu panu Homolkovi, co si před domem leštil auto.
2: Hudvínku.
1: Ano, taťulínku, ty jsi chtěl dozajista slyšet něco jiného, že mám pravdu.
2: No, jasně.
1: Že totiž, když se chystáme jít z domu, tak se musíme obléci, že ano.
2: No, ano, to dá přeci rozum, že neodejdeš z bytu nahatý, že? Ale já chci slyšet, co si Hudvínku oblékneš.
3: No, přece něco, co mu sluší, že ano?
2: Ale ne.
3: Co mu nesluší?
2: Ne.
1: Ty jsi tak nedovtipná, Máni. Co? Petulda chce slyšet, že se máš oblékat správně.
2: Správně?
1: Protože, když je léto a ty se nesprávně oblékneš do kožichu, tak se vystavuješ nebezpečí, že se budeš potit jako hroch.
3: To je nesmysl.
2: Správně, Máni.
3: Hroch se nepotí. Vidíte, pane Stejble?
2: Ale...
1: I když má kožich.
2: Jaký kožich zase?
1: Třeba z bůvola. S chlupama dovnitř nebo s chlupama ven, taťuldo.
2: Ale s chlupama dovnitř nebo ven, o to mi nejde.
1: Ne.
2: Bůvolači chodí třeba s chlupama na kšandách. Mně se jedná o viditelnost vašeho oblečení, jaksi o jeho barvy.
3: No.
2: No?
3: No, mě teda vyloženě sluší červená.
2: No, vidíš, a ta je taky správná. Protože červená barva je vidět už z dálky. A která ještě je dobře vidět na silnici, no? Třeba, Hudvínku, no? No jaké barvy si každý všimne?
1: Originální.
2: Oranžové.
1: Myslíš?
2: No proč asi mají všichni, co pracují třeba na trati nebo na silnici, na sobě oranžové vesty?
3: Že aby řidiči nebo strojvůdce viděli už z dálky.
2: Ano.
1: No. A mohli si na ně pěkně zahoukat.
2: Aby si jich zavčas všimli a zvýšili opatrnost nebo zmírnili jízdu, ty popleto. Nebo jiný příklad. Proč asi jsou patníky podél cest natřeny bílou, dobře viditelnou barvou?
1: Aby strojvůdci zmírnili jízdu.
2: Počkej, co to meleš? Co pak strojvůdci mají podél trati patníky?
3: Řidiči mají patníky. A když jsou na bílo?
1: Ti řidiči?
3: Ti patníci. Když jsou na bílo, tak je pak dobře vidět, že kam až sahá silnice. Že ano?
2: Máni, výborně. Výborně mi tak pomáháš. Děláš mi radost.
3: No.
2: Dobře, opravdu, ještě, že jsi tady zůstala.
3: No, no.
2: No, a zvlášť potřebné je to v noci.
3: V noci.
2: Kdy je vůbec nejhorší viditelnost.
3: No.
2: To nevidíš vůbec.
3: Je to má, no.
2: A tudíž hrozí ještě jedno nebezpečí. Chodci nebo cyklisté oblečení do černých, šedých nebo jinak temných barev splývají s okolím.
3: A s tou tmou, že ano?
2: Ano.
3: Ano.
2: A pak není divu, že si jich řidič nevšimne a neštěstí je hotovo.
3: No.
2: No, a pak je hotovo. Zkrátka na výběru barev moc záleží.
3: Moje řeč, vycmrdlá oprsklova. Jsi tuhle oblékla zelenou, jo? Co jí teda vyloženě nesluší. A vypadala v ní jako vodník.
2: No, tak Máni, takhle jsem to vůbec nemyslel.
3: Mm-hmm.
2: Ale počkej, když už mluvíš o té zelené, tak mě, děti, povězte,
4: proč asi mají vojáci zelené stejnokroje?
1: No, že asi, aby si je řidiči nespletli s patníkem.
4: Šmanko, to je...
1: Klid, tatí.
4: Že aby splynuli s okolím a nestali se snadným cílem pro nepřítele, ne?
1: Patníci?
4: Vojáci. Zatímco chodci a vůbec ti, co se pohybují po silnici, se pro svoji ochranu musí snažit o pravý opak.
1: Jak to?
4: No, jak to? No, to se chci zeptat, Máni. Proč? Proč ty jsi taková bystrá?
3: Proč? No, že...
4: No?
3: Aby byli vidět. A vojáci si je nespletli s patníkem.
4: Ne.
3: Ne.
4: O, já to zopakuju.
3: No.
4: Máme si barevně oblékat proto, protože správné a dobře viditelné oblečení nám může mnohdy zachránit život.
3: Jo, to jistě. Tohle mi Voprsklová řekla, že když si na školní večírek vezmu stejné šaty jako ona, jo, tak je mě zabije.
4: Je, Máni, to jsem teď neplet.
3: Ne.
4: Já to řeknu jinak.
1: Ano, buď tak hodnej.
4: Ať už si řidič nebo třeba cyklista. Jo?
1: No, jo, cyklista nebo řidič.
4: No, to je jedno. Tak musíš především dávat dobrý pozor, abys byl dobře vidět.
3: Jo.
4: A pozor také, abys i ty dobře viděl. No, to chápete?
5: Chápeme.
4: Takže, Hurvinku, co musíš udělat, když jedeš a najednou tě něco oslní nebo ti něco vletí do oka?
1: A co třeba, když mi vletí do oka?
4: A to je fuk.
1: Třeba hroch?
4: Jaký hroch? Co pak ti může vletět do oka hroch?
3: Nemůže, víte, pane Spejble.
4: No jistě, že ne.
3: No jistě, protože u nás hroši nejsou. Že ano, pane Spejble?
4: Pomoc.
3: Znovu.
4: Hurvinku, soustřeď se.
3: Soustřeď se.
1: Jsem soustředěn.
4: No, dobře, tak. Co uděláš?
1: No, nevím.
4: Počkej. Co uděláš, když ti vletí do oka? Třeba...
1: Barák.
4: Moucha.
1: Obléknu si oranžové oblečení.
4: Nesmíš.
3: Žádno. To by se musela do oranžové spíš obléct ta moucha, protože ta její šedá barva není na silnici vidět, že ano?
1: Ale kdyby ta moucha byla třeba sešívaná, tak to by byla jiná, že ano? To by byla vidět i na dálku.
4: Jak sešívaná?
1: No kdyby měla na sobě třeba slavistické tričko, že jo? Jeden rukáv červený, druhý bílý.
4: Dost debat. Zapamatujte si jedno. Vidět a být viděn je na ulici a na silnici nutnost. Proto se podle toho oblékejte vždycky, když jdete na ulici.
3: To je ale dřina, víte, pane Spejble.
4: Dřina? To teprve bude, než se mi podaří vysvětlit vám další lekci. A sice... Hurvinku...
6: Zase jedna neděle. Třetí tenhle měsíc.
7: Až přijede soubor z Varšavy, budeš mít volno celý týden.
6: A co zkoušky?
7: Opravdu nechceš jít někam na večeři?
6: Vašek si vzal do hlavy, že nám doma někdo chybí.
7: Vždyť si mu to přece vysvětlila. Myslel jsem, že je klid.
6: Byl. Než se vdala matka jeho kamaráda.
7: Váška to zas přejde. Až bude větší, bude mít jiné starosti.
6: Co když nepřejde?
7: Přece mi nezačneš dělat výčitky. Po 4 letech. Nesmíš připustit, aby ti Vašek směl do všeho mluvit.
6: Už jsem mu řeči o svatbě zakázala.
7: Tak je to správný.
6: Je to ještě horší. Včera dal na poličku do koupelny třetí kalíšek s kartáčkem na zuby.
7: Ty to všechno přeceňuješ. Počkám na tebe.
6: Řekla jsem ti, že to nejde.
7: Vašek je u Valentů?
6: Ne, Karla je u nás.
7: Naposledy jsi měla čas před 10 dny?
6: Jestli chceš, tak pojď nahoru. Ty mě to vážně dovedeš ohromně usnadnit.

0: 6 hodin, 30 minut, půl sedmou.
1: Příští neděli mám volno. Půjdeme do kina na Finéze. Chceš? Nebo si pozveš Standu a můžete si hrát s autodráhou, hm?
2: Standa teď nemůže. On teďka jezdí s tím tátou z mlíkárny do Říčan. Má králíky a taky novýho dědu. Mami, já bych chtěl taky dědu. Aspoň jednoho.
1: Radši mi řekni, kde jsi včera roztrhal kalhoty.
2: Já jsem stopoval.
1: Zase psa?
2: Ne, učitele tělocviku.
3: Protože jsem Vaškovi zakázala mluvit o svatbě a náhradním tatínkovi, dokázal mi to připomínat jinak a jeho vynalézavost neznala mezí. Když postavil v koupelně třetí kalíšek s kartáčkem na zuby, beze slova jsem ho schovala. Jenže Kolombo kartáček našel ve skřínce nad vanou plnou namočeného prádla. Když jsem ho přistihla, lekl se tak, že žuchnul do vody.
1: No Vašku.
2: Jsem detektiv Kolombo. Není ženatej.
1: Víš co, Kolombo, já ti dám vážně pár pohlavků.
2: To bych vydržel. Hlavně, když budeme tři.
1: Podívej, Vašíku. Když ten kartáček pěkně sám schováš a budeš si přát něco rozumného, tak ti to splní, jo?
2: Rozumím. Tak jo, pary se mnou na hory. Teď o prázdninách.
1: Nemohlo by si přát něco lepšího? Třeba v létě k moři.
2: Proč ty vlastně nechceš jít nikdy na hory? Protože byl táta horolezec.
1: Protože divadlo nemá zimní prázdniny.
2: Tak si je uděláš.
1: Ty to zařídíš?
2: Jasně.
1: A jak, prosím tě?
2: Koukej.

0: Ty jsi můj šmudlínek.
1: Lítost mě sevřela až v krku. Jenom nevím, jestli to bylo při pohledu na toho vodníčka v pyžamu, jak urputně hájí právo mít v rodině tátu. Nebo jsem už tehdy tušila, že tenhle tichý zápas s Vaškem nebude mít konce a já už nebudu mít sílu čelit situacím, které nedokážu vyřešit.
2: Můžu vůbec lyžovat?
3: Já lyžovat nesmím. Co kdybych si zlomila nohu? Yes. Promluvíme si o tom jindy.
2: Neboj se, mami, já se ti nezabiju jako táta. Všichni jedou nahoře. Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá.
1: A co, když přijdou oba dva?
2: Když u nás jich bylo 6.
1: Na jednou?
2: Ne, po jednou.
0: Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
1: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá. Kudrnatá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
4: Spartakus je největší chlapík starověku a Frigy je pro tebe velká šance. Stmívá se, oba jsou na svobodě. Připrav se. A pojď. Všecko je v muzice, poslouchej. Mně chci. Jsi šťastná.
5: To nemá smysl. Takhle se nedá zkoušet.
6: Vstávala jsem 6 ráno.
5: Kolik myslíš, že budeš mít takových příležitostí? Než někdo napíše další balet, budeš dávno v důchodu. Všichni si to dovedou zařídit.
6: Všichni mají babičku.
5: Co tvoje matka?
6: Znáš ji. Myslíš si, že kdyby na pár dní odjela, že spadne nemocnice?
4: Jo, ty chceš odjet.
6: Ten týden v únoru, kdy jsou školní prázdniny, nemám představení. Myslela jsem, že kdybys mě pustil, že bych...
4: Po tom, co jsem ti řekl?
6: Všechny zkoušky nahradím. Už skoro vůbec nejsem doma. S tím klukem není k vydržení.
4: To pusť z hlavy. Nepojedeš nikam.
7: Vrchol Džomolungmu mi svítil v pozdním slunci rudým zlatem. Všechno strádání, všechny oběti byly marné.
0: Ježiši Maria, jdi od toho, prosím tě. Ty řízky byly na neděli. Malou
7: nad černočernou propastí. Stupačkami se zarývá do boku trhliny. Ale kde je Irvin, jeho kamarád? Tam, za ledovým komínem, leží raněný.
0: Jdi se umýt. Že to můžeš poslouchat.
7: Bohové hory. Propuste nás ze svého zajetí. Z téhle strany hory nevede žádná cesta na vrchol.
0: Ty jsi koupil pivo?
7: Mallory ví, že nikdo nepřijde. Taky raněný to ví, ale s nadějí v srdci se snáze umírá.
0: Ptám se tě, proč jsi koupil to pivo?
1: Myslel jsem, že přijde.
0: Kdo?
1: Ministr.
8: Vešla jsem tiše do kuchyně. Vašek nepřítomným pohledem hleděl do dálky a bez dechu poslouchal rozhlasovou četbu o vysokohorské expedici na Mount Everest. Řízky, které sebral z lednice, namáčel do strouhanky, mouky a vajec a stále dokola. V napětí mačkal rukama řídké těstíčko, které mu protékalo mezi prsty. Tváře měl celé upatlané. Nevěděla jsem, jestli se mám smát nebo brečet. Pak mě napadla děsivá myšlenka. Když jsem otevřela lednici a našla láhev piva, moje podezření se změnilo v jistotu. Vašek mi pozval domů ženicha.
9: Aničko, máte nejvyšší čas.
0: Víte co, Karličko? Vašek si smí vzít televizi do svého pokoje. No, jsme de Čeplin.
1: Ne, ty Čeplina! Chci, aby si byla doma, jako správná máma.

0: Dát Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
1: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
1: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
1: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: ty na mě vůbec nemluv.
1: A kdy kdo k nám přišel na večeři?
2: Děvče, děvče, zase v paruce. Takhle si docela zničíš vlasy.
0: Ty jsi mě vyděsila.
2: Kdyby se nás to netýkalo, tak se těm Vaškovým nápadům můžeme klidně zasmát.
0: To je opravdu k popukání dělat řízky pro školníka.
2: Chodíš vůbec večer někam?
0: Do divadla.
2: Proč nezavoláš? Když nebudu mít noční, počkám tu s Vaškem třeba do 11.
0: A večer pojedeš přes celou Prahu.
2: A co Jindřich? Kdyby měl děti, tak neřeknu ani slovo. Ale takhle. Co pak tohle je život, ano?
0: Mám mě rád.
2: Tak proč se konečně nerozvede?
0: Mami, prosím tě, nech toho.
2: No dobře. Tak já si s Jindřichem promluvím sama.
0: Nikdy ses mi do něčeho nepletla. Nebudu se před nikým ponižovat.
2: Jakoby tě život už dost nepoučil. Jak dlouho to chceš sama takhle utáhnout? S tebou je to těžký, ano. Půl roku si se mnou nemluvila, když jsem ti tenkrát řekla, že za takových okolností se snad dítě ani nemá narodit. Ne, ty jsi prosadila svou. Neměla si ani tušení, co tě čeká. Promluv si s Jindřichem. Ty se zachráníš jenom, když se vdáš.
0: Ty mě vždycky dovedeš poradit, ale aby si mi pomohla a vzala Vaška nahoru, to ne.
2: Už jsem ti řekla, že dovolenou na prázdninový týden dostanou přednostně matky s dětmi.
0: Tak to mám smůlu, že nedělám sestru na chirurgii.
2: No, den nebo dva dny vyšetřím, když budu sloužit 16. Vezmu si Vaška k sobě.
0: Ne, to nejde. V domě mě všichni znají. Ještě by někdo Vaškovi něco napovídal.
2: Stejně se to Vašek jednou dozví. Jak dlouho to ještě před ním utajíš?
0: Spousta dětí žije jenom s matkou. Co pak nejsou rozvedený manželství?
2: Jenže ty nejsi rozvedená.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek. Jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, načerno s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše si bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázal jí sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hejlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hýlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal. A pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hejlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
0: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lauterbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
1: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, Egone.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Of, of, of. Myška, myška se polekala a zapištěla.
3: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk.
2: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé.
2: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Otíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
2: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, Myška, Myška do myší díry, Koza Róza do stodoly, Vepřík Petřík do křoví. Jen Kravka Slávka a Volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
5: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
2: Volek Bolek se přidal.
4: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
2: Kravka Slávka pokývala hlavou.
6: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
2: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, Myška Myška z myší díry, Koza Róza ze stodoly, Vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
7: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
8: Jeden ti plík kouše škrábe, přitom volá, zdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
7: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
8: Levá! Levá! Levá!
7: Gorily se na sebe zmateně podívali. Ti plíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
8: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.

0: Zastavit!
1: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
0: Levá, levá, zastavit, stát!
1: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
0: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
1: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lido op, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkala celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richardčak rozhodně řekl. Ani nápad! Přece jim nenecháme náš pavilon. A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jakoby nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se Moja a Tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a Moja šla za ním. Jenže po pár krocích se Tatu zastavil. Hele, ukazoval Moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná. Otřásla se Moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se Moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejméně 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila Moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i Tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže Moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět Tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, styčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
2: Co si to dovolujete?
1: Kvák. Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
2: Byla jsem kvák, pozvána,
1: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně Moju napomínala. Nech jí u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená a bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s Mojou udiveně kroužila.

0: kroutili hlavami. Babička se z těch teplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
1: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
0: Zeptala se jedna z ropuch.
2: Ale to je nějaká novinka.
1: Nějaká novinka?
0: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
1: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dikobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
0: Zasmáli se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
1: A o Velíkovi to víte?
0: Zeptala se další ropucha.
1: O tom popleteném lvovi?
2: Co?
0: Zvědavě opáčili všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
1: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál, ale Vlík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná straka.
0: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
1: Ovšem, zvolala ropucha růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
0: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byl ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
3: Správný tiplík, kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
0: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpaly. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
3: Po tom slavném postupu přišla chvíle k ústupu. Bude jenom taktický?
0: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se...
1: Jak ho Milena spolkla.
0: Zbílí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
1: Není vůbec záč,
0: prohlásila ropucha růžena.
1: My děkujeme vám, byl to opravdu vydařený večírek.
0: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl, ale ropuchy měli moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Viděli jste už někdy čolka? Taky se mu říká mlok nebo salamandr. Je to moc hezké stvoření, po světě běhá v zelenožlutých šatech posetých černými puntíky. Ovšem, když jste malí a potkáte ho v zemi trávy, tak vás napadne, hele, proti mně jde drak. Aspoň mě to hned napadlo. Proto jsem se ho nejdřív hrozně lekl. Jenomže pak vidím, že ten drak pláče. A draci přece nikdy nebrečí. Tak jsem se s tímhle dráčkem dal honem do řeči, abych se dozvěděl, co se mu stalo. A byl to smutný příběh. Čolek se narodil z jara u rybníka, úplně poslední ze všech čolků, nejmenší, nejmladší a snad i nejhezčí. Všichni si žili bezstarostně, ale jak se blížilo léto, posedl všechny čolky kolem podivný neklid. Musíme se odstěhovat z rybníka do lesa, mumlali jako omámení a malý čolek se ptal, proč? Vám už se tady nelíbí? Líbí, nelíbí, je to tak, musí to tak být, odpovídali mu. Slyšíme hlas, který nám to říká. A pomalu odcházeli jeden za druhým, až malý čolek zůstal sám. Nevím, co jim to vlezlo do hlavy, divil se malý čolek, ale jednoho rána i on zčista jasna uslyšel jakýsi šeptavý hlásek. Jdi do lesa, najdi si tam domeček v zeleném mechu. Jdi, jdi. Mně se nechce, mně se tady líbí, vzpíral se malý čolek hlásku, jenomže hlásek mluvil stále naléhavěji, dotíral, nedal spát a nakonec nezbylo čolkovi nic jiného, než zamířit k lesu. Ale už bylo pozdě. Všechny mechové skrýše už byly dávno obsazené. Malý čolek bloudil lesem sem a tam, unavený, celý popletený, bezradný. Až jednou došel k mechovému kopečku na kraji lesa u potůčku a uviděl chodbičku v mechu. Vypadala opuštěná a vedla pořád dál a dál, kam si do nitra kopců. Malý čolek se zaradoval. Konečně, konečně jsem našel místečko, které nikomu nepatří.
1: Cože?
0: Zabudácel náhle v chodbě zlostný hlas a před malým čolkem se objevila vysoká černá postava.
1: Všechno tady patří mně? Vznešenému černému hrabošovi z Mokřiska.
0: Na čolkova záda dopadla velká černá tlapa.
1: Tak, mám tě. Co tady slídíš? Zase jsem dopadl jednoho zloděje, který má zálusk na moje poklady, na moje zásoby, na všechno, co jsem pracně naschromáždil. Já, vznešený pan hraboš z Mokřiska.
0: Kde pak? Špitl čolek. Já nejsem zloděj. Jsem čolek. Jenom si hledám střechu nad hlavou. Místečko, kde bych v létě bydlel.
1: Tak ty tvrdíš, že jsi čolek. Mlok, salamandr, co hledá letní byt? Mručel hraboš. Úplně nevinný čolek a žádný zloděj, ano?
0: Ano, špitl čolek. Ale hraboš vykřikl,
1: jenomže na to ti nenaletím. Vždyť všichni salamandři se už dávno přestěhovali.
0: Ano, přestěhovali, vzdychl čolek. Právě proto nemůžu nic najít. Mručel hraboš a upřel na ustrašeného čolka malá pichlavá očka.
1: Možná, že nelžeš. Slyšel jsem o jednom čolkovi, který zapomněl včas odejít od rybníka. No dobrá, věřím ti, chci ti věřit. A abys věděl, že to myslím doopravdy, nabízím ti místo u sebe. Můžeš tu bydlet. Mám tady v mechových kopcích celý podzemní hrad. Je tu spousta chodeb a komory plné zásob. Potřebuji, aby mi tady někdo pomáhal všechno hlídat. Taky je třeba, aby tu někdo uklízel. Chceš to dělat?
0: Rád, vyhrkl čolek. Děkuju, pane hraboši.
1: Pane vznešený černý hraboši z Mokřiska, takhle mě musíš oslovovat.
0: Opravil ho hraboš a čolek to poslušně zopakoval. Byl šťastný, že má kde bydlet. Ale brzy se ukázalo, že to zas moc velké štěstí není. Pan Hraboš byl hrozně protivný. Proháněl Čolka od rána do večera a pořád mu připomínal, že je odkázaný na jeho laskavost. Vykládal, že se Čolek celé jaro kdesi lehkomyslně toulal a jenom proto teď nic nemá. Nakonec si vymyslel posměšnou říkanku.
1: Salamandr šel na vandr, koupil si tam cukrkandl. Všechen cukrkandl sněd, peněz nemá ani pět.
0: Pokřikoval na Čolka a blýskal pichlavýma očkama.
2: Vždyť to tak vůbec nebylo,
0: bránil se malý Čolek a Hraboš křičel.
1: A bylo! Koupil si z pestré šatičky, koupil si z cukroví, nestaral se s obyt a teď tě mám na krku a ty bys jenom jedl a pil. Pořád tě slyším vzdychat, že máš hlad.
2: To mám, špitl Čolek. Vždyť vy mi skoro nedáváte jíst a přitom máte komory plné zásob.
1: Byl jsem pilný, spořil jsem, nejsem jako ty. Ty tady hlídej, uklízej a nevymýšlej si, pištěl Hraboš.
2: Vždyť já už nic neříkám,
0: vzdychl Čolek a dal se do smíčení chodby. Pan Hraboš spokojeně vklouzl do jedné komory, aby si přepočítal zásoby. Čolek nakoukl do otevřených dveří a jak měl pořád hlad, napadlo ho, aspoň se na jídlo podívám, aspoň se nadýchám jeho vůně. A jak tam tak stál, kulil oči a zhluboka se nadechoval, v tu chvíli pan Hraboš zaječel.
1: Přece jenom si zloděj! Koukáš mi na moje jídlo, dýcháš jeho vůni, ale to všechno je moje. Okrádáš mě. Za ten pohled i vůni mi zaplatíš.
2: Vždyť je to nesmysl. A stejně nemám čím,
0: zanaříkal Čolek. Ale Hraboš křičel.
1: Tak si jdi do světa vydělat peníze.
0: A vyhodil Čolka z Mechového hradu. Čolek šel, s očí mu kapaly slzičky. A právě v tu chvíli jsem ho potkal já. Než jsem vyslechl jeho příběh, bylo už k večeru, z vyhřátých mezí stoupala bylinková vůně a křepelka v trávě volala tence svých pět peněz, pět peněz. V tu chvíli se mi rozsvítilo v hlavě a já vesele zvolal, Čolku, už nenaříkej, už za chviličku zaplatíš Hrabošovi za pohled i za vůni a přesně tak, jak se patří za něco takového zaplatit.
1: To rád slyším,
0: vystrčil z chodby hlavu Hraboš a měřil si nás pichlavýma očima.
1: I když o tom moc pochybuju, kde by vzal lehkomyslný salamandr peníze?
0: Nechte se překvapit. Odsekl jsem a namířil jsem rovnou ke křepelce. Prosím tě, křepelko, mohla bys zavolat pět peněz u Hrabošova hrádku? Ptám se a ona se usmívá s radostí, kolikrát bude chtít. A už vesele prospěvuje u Hrabošova nosu pět peněz, pět peněz, pět peněz. Teď máte bohatě zaplaceno a přesně tak, jak se pro vás patří. Smál jsem se Hrabošovi já a smál se i Čolek, i křepelka a všichni, kteří to náhodou viděli a slyšeli. Jen vznešený pan Hraboš se nesmál, ten vsteky málem pukl. Já jsem vzal Čolka domů a našel mu místečko ve stinném koutku zahrady. Když přejdu po duhovém můstku do světa velkých lidí, libuju si. Mám doma malého dráčka, krásného pestrého salamandra. Dobrou noc.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Jak šel Rumcajs do kartous pro včely? Ani jičínský rychtář Nevrátek si s Rumcajsem nevěděl rady. Vydal se proto pro rozum do kartous, kde je to vězení. Dovedli ho k direktorovi. Direktor nechal rychtáře očichat psem, jestli je pravý, a teprve potom povídá. Co nám, Nevrátku, neseš? Rychtář udělal prstem ve vzduchu kroužek. Nemůžu na Rumcajze najít kličku. A proto mi pan direktor musí půjčit loupežníka. Loupežník na loupežníka. To bude nejlepší. Direktor měl ve vězení na 19 loupežníků. Kývl hlavou. Proč by ne? A jaký by měl být? Rychtář Nevrátek si sedl na proutěnou židli.
5: Kdyby mi pan direktor nějakého ukázal, já už bych si vybral.
4: Nejdřív přivedli loupežníka Halánka. Než došel k lavici, kde se měl posadit, ukradl z povětří všecky mouchy.
5: To já nechci, řekl Nevrátek. Kdo se honí po mouchách, těžko svede věc vážnější.
4: Přivedli tedy loupežníka Hupra. Sotva vešel, křikl.
6: Alá!
4: A hrnul se pěstmi rovnou na rychtáře. Nevrátek měl co dělat, aby Hupra odrazil.
6: To taky nechci, povídá. Bije po všem jako hrom do javora.
5: Bystrého rozumu v něm ale bude pramálo. Odvedli Hupra zpátky a direktor přemýšlel, koho by měl zavolat třetího. Ještě neřekl ani slovo a stojí tam drobný človíček. Jednu tvář má křivou a hlásek jako tekutý med. Tak jsem tu? Poklonil se direktorovi. To je ten pravý, poliboval si rychtář Nevrátek. Přišel jen na pomyšlení. Toho si vezmu.
4: Jmenuje se Čeliš, řekl direktor a přirazil štempl na papír, kde bylo napsáno, že Nevrátek si může loupežníka Čeliše odvést k své rychtářské potřebě.
5: Druhý den bylo horko, až v dubech pukaly žaludy. Rumcajs seděl před jeskyní a chladil si záda o skálu. Roj lesních včel, co bydlel Rumcajsovi ve vousech, bzučel tak nepokojně, až to vyvolalo z jeskyně Manku.
7: Rumcajsi, aby se ti včeličky od horka nezalkly.
4: Rumcajs se jen zasmál.
8: Neměj, Manku, starost, já si je ofoukám.
4: Vybíral včely po hrstech z vousů a ty, co byly malátné, ofoukal. Včelám se vrátila mírnost, začaly vyhrávat jako varhánky a na Rumcajse z toho přišla ospalost. Uložil se do mechu, hlavu si podložil tvrdým kamenem, protože loupežník si nikdy nesmí dopřát dvojí pohodlí, a usnul. Za chvíli vyšla z jeskyně Manka. Pohladila Rumcajse na čele, aby mu zavolala pěkný sen a sama se vypravila do Jičína pro kousek Kalika. Rumcajs ležel, oddychoval, taky včely ve vousek hráli už jen tišíčko k svému vlastnímu odpočinutí. Tou dobou v křoví za jeskyní už chvíli stály rychtář Nevrátek a loupežník Čeliš. Rychtář jako těžký balvan a loupežník jako jedovatý proutek. Nabírali k hádce. Nevrátek ukázal prstem na Rumcajse, co zrovna byl v nejlepším limbu, a povídá.
5: Já nevím, Čeliši, proč jsem tě vlastně zval. Zvednout toho Rumcajse jako jezevce a strčit ho do vězení, na to má chytrost, stačí sama.
4: Loupežník Čeliš se už klíbl křivou polovinou tváře a sází slovo k slovu, jako by kapal met na koláčky.
7: Ať to tedy pan rychtář zkusí?
5: Taky, že zkusím.
4: A Nevrátek si nabil pistol a vykročil k spícímu Rumcajsovi. Když tam došel, křikl.
5: A mám tě, Rumcajsi, mířím na tebe pistolí.
4: Jenže Rumcajs v polospánku dýchl levou dírkou nosu a sfoukl rychtáři prach z pánvičky a dechl pravou dírkou a vyfoukl mu všechen prach z růžku. Pistol teď rychtáři byla leda na roztloukání ořechů. A to už se Čeliš vynul z houští jako hádek. Koutkem křivé huby špitl.
7: Teď se dám do práce já.
4: Provinul se trávou blíž k Rumcajsovi a hebce po mechu došel až k němu. Ruce měl bystré jako klíšťky a těma rukama sáhl Rumcajsovi do vousů. Chytře námátl rovnou včelí matičku, jemně ji přidržel pod křídly a už s ní běží přes paseku a dovnitř do lesa. Včely se to v té vteřince dověděli, jedna od druhé, a vyrojili se Rumcajsovi z vousů. Očichali vítr a letí rovnou za matičkou. Vpředu se žene loupežník Čeliš, matičku ve štipcích, potom včely a třetí dusá rychtář Nevrátek a volá.
5: Jaká je, Čeliši, v tomhle chytrost?
7: Taková, křikl přes rameno Čeliš, že Rumcajs své včely neopustí. Přijde si pro ně, kam já budu chtít.
4: Tak Čeliš dovedl včely až do kartouz do toho vězení. Matičku usadil na železnou mříž v okně kamenné komory. Včely se kolem ní sešly do roje.
7: A teď, povídá Čeliš Nevrátkovi, už stačí jen otevřít všecky dveře až do té komory. A až přijde Rumcajs, přibouchnout.
4: Rychtář Nevrátek loupežníku Čelišovi slíbil, že se o něm u direktora dobře zmíní. Potom dal zadou otevřít dveře. Když se Rumcajs pořádně probral ze spánku, jako by mu něco stále zvedalo pradu nahoru. Sáhne si do vousu a tam prázdno.
8: Od vousu je mi lehko, povídá Rumcajs. Ale za to těžko pro včely.
7: Vymáčkl z mechu dlaň vody a omyl si čelo. Hned mu začalo v hlavě čerstvě vyskakovat, co tam unavené vešlo ve spánku. A stalo se, jak si přál Čeliš. Rumcajs vstal a vydal se za včelami. Krok, dva a tři. Potom se vždycky zastavil. Ostrým rumcajsým uchem si poslechl, jak se ve vzduchu ještě maličko čeří od včelích křídel, co tudy prolétla. Když už to nebylo k doslechnutí, sklonil se k zemi a díval se, kde vstávají stébla přišlápnutá nevrátkem. Tak došel jako po jisté cestě do vsi Kartous a dál až k vězení. Ve vězení rychtář Nevrátek a Čeliš už čekali u špehírského okýnka, aby Rumcaj se lapili na včely do kamenné komory. Už měl Rumcajs nakročeno pořádce dveří, ale jak byl rychtář Nevrátek netrpělivý, pošeptal Čelišovi.
9: Už jde a rovnou jako myš po špekové vůni.
7: Protože ale Nevrátek měl hlas jako dubový, Rumcajs to zaslechl. Nevešel dveřmi, ale odskočil stranou za věznici. A naostřil si oči do špičiček a dívá se po mřížích v oknech. Už vidí ty své včely, jak se choulí na železe kolem své matičky a je jim nepohodlně. Rumcajs tiše zavolal po včelím a roztřásl si vousy. A včelí matička první a za ním všecky včely se vrátili do vousů jako do úlu, kde jim vždycky bylo mírně a bezpečně. Rumcajs ještě luskl prsty k špehírskému okýnku a vrátil se do lesa Řáholce. Když přišla Manka z Jičína s kouskem kalika, už zase spal v mechu. Rychtář Nevrátek se direktorovi špatně zmínil o loupežníku Čelišovi a ten si pak užil kamenné komory, co chystal pro Rumcajse.
10: Ahoj, taťuldo.
11: No a to je dost, že už jsi doma. Tak co? Nalokal ses na procházce čerstvého vzduchu? Ano?
10: Nalokal, taťuldo. Až jsem skoro úplně ulokán.
11: No to je dobře. Počkej, pojď sem.
10: Co je?
11: Pojď sem trochu víc na světlo.
10: Proč?
11: No ne, hurvajs, jak to vypadáš?
10: Jak bych vypadal? Nesu prostě na sobě známky odpoledního skotačení.
11: Známky skotačení? Co pak takhle si chodí domů pod rodnou střechu? Takhle špinavej.
10: Taťuldo, dopoledne přece pršelo. A po dešti přeci vždycky bývá poněkud rozměklý terén.
11: Poněkud rozměklý terén. Vždyť máš na botách úplné kilogramy bahna.
10: Pro slávu se musí obětovat, taťuldo. Za to jsem soupeřům z Ostrovní ulice vsítil dva ukázkové góly.
11: Góly. Tak takhle to bylo. No to jsem si mohl myslet, že zas někde čutáš do toho půlmíče. Počkej, co...
10: To co děláš?
11: Co ta boule na čele?
10: A to nic.
11: Co nic? Kde se tady vzala?
10: To jsem se střetl s obráncem v souboji hlavou.
11: No vida, člověk si myslí, že se někde klidně prochází.
10: No klidně jsem procházel.
11: No to vidím.
10: Vážně, klidně jsem procházel ze začátku jejich obranou, ale pak na mě postavili tvrdého stopera.
11: Ten ti udělal tu modřinu na noze?
10: Ano. Ano, ale můj výkon tím nepolevil. Kdepak? Hra Ostrovní ulice nám jako lepším technikům plně vyhovovala.
11: A mě by zase vyhovovalo, kdybys jako lepší technik rychle zmizel na chodbu a tu Ostrovní ulici si seškrábal z bot.
10: Provedu, taťulo. Jo, ale kdybys viděl náš drtivý tah na branku v tak těžkém terénu...
11: Přecíni, pak ten terén pořádně zameď smetákem, ať se to nerošlape.
10: Ano, taťulo, ale představ si, že střed hřiště byl úplně v naší moci a odtamtud jsme rozvíjeli jeden útok za druhým.
11: Tak rozvinej se konečně na tu chodbu. Bude to?
10: Ovšem oče, jak by nebylo...

0: No, prosím, dnešní mládež, kopá listi. Centrovaný drtivý boule, boty jako lovec, to jsou pořádky.
1: Tak, požadovanou očistu jsem provedl, taťuldo.
0: Cože? Už jsi s tím hotov?
1: Jsím, ano.
0: A jestli pak si zametl předsíň?
1: Ani to nebylo potřeba, to se tam ztratí.
0: Jak to? Co se tam ztratí?
1: To bláto. Paní Švitorková stejně říká, že za nějakou dobu budeme tu předsíň místo zametání vorat.
0: To, že říká?
1: Simano.
0: Jen ať si svý připomínky nechá pro sebe, paní Švitorková. Zametá si před svým práhem. Co ještě říkala?
1: Ptala si, jestli bychom si tam nechtěli nasázet žampiony, když už tam máme kompost.
0: Podívej se na ní. Ale s ní se vůbec nebudu bavit. Ne, s ní se bavit nebudu. Ta má u mě rozlitý ocet už dávno.
1: Fakt, taťuldo, zapomeň na paní Švitorkovou a věnuj mi laskavě chvilku pozornosti.
0: Chvilku pozornosti?
1: Simano.
0: A na co jí, prosím tě, ode mě potřebuješ?
1: Chtěl jsem se tě otázat, jaká žeť je v současné době naše finanční situace.
0: Proč tě najednou zajímají takové smutné věci?
1: Protože hodlám, budu nucen, jak bych ti to... Patrně se nevyhnu tomu, abych nemusel podniknout malou investici, čili jinými slovy, jestli dobře rozumíš.
0: Jinými slovy, potřebuješ peníze.
1: Simano.
0: Tohle znám.
1: Já to vždycky říkal, taťuldo.
0: Co?
1: Že ty jsi úžasně chápavý člověk.
0: No, počkej.
1: Taťuldo.
0: No, nech mě. Na co potřebuješ peníze?
1: No, na co?
0: Vždyť jsem ti dal tuhle 2 koruny.
1: Kdy tuhle?
0: No, ani měsíc to není. To už jsi je utratil?
1: Uznáš zajistě, že z takového minikapesného nemohu existovat, tím méně investovat.
0: A ty zajistě uznáš, že jen stěží držím v rovnováze náš rodinný rozpočet a pořád si ještě kejklá. To je pořád stravování a šacování, šacení, kde to má jeden pořád brát?
1: Uznávám tvé nesnáze, otče, ale snad bychom to mohli jaksi vyřešit jinak.
0: Jak jinak?
1: Například takhle. Zajisté víš, že budu mít v brzké době narozeniny.
0: V brzké době?
1: Simano.
0: Už zase?
1: Simano.
0: Teď jsi je měl nedávno, ještě to není ani rok.
1: Přesně tak, taťuldo. Tato událost se u mě pravidelně opakuje rok co rok.
0: No, ať se opakuje, proti tomu nic nemám, ale co má být?
1: Zajisté správně usuzuji, že budeš mít značné starosti s tím, co mi k narozeninám koupíš.
0: Starosti, myslíš?
1: Jo, určitě.
0: No, něco dostaneš, neměj strach.
1: Předpokládám, že to budou zase nové dřeváky, jako každý rok.
0: No a co? Nejsou snad dřeváky důstojným darem k narozeninám? Alespoň u nás všechno klape.
1: Jistě, taťuldo, ale ty staré jsou ještě docela dobré.
0: Jo?
1: Jo, taťuldo, já letos nové nechci.
0: Ne?
1: Ne, vážně, taťuldo.
0: Vážně ne?
1: Ne.
0: Ochud, to jsi mi udělal radost.
1: Vážně, viď?
0: No, aspoň ušetříme.
1: No počkej, taťuldo. Nové dřeváky sice nechci, ale místo nich bys mi mohl dát těch 50 korun v hotovosti a dopředu.
0: Aha, a koukejme, a v hotovosti.
1: A dopředu.
0: Počkej. Pořád jsi mi ještě neřekl, nač ty peníze vlastně potřebuješ.
1: Já ti to neřekl?
0: Ne.
1: Ale ne, to jsem ale hlava zapomnětlivá, to bude asi o těch starostí ve škole.
0: No počkej, moc se nevymlouvej a ven s tím.
1: Totiž, jak jsme hráli tu kopanou s ostrovní ulicí, víš?
0: Jo.
1: Museli jsme na chvilku přestat?
0: Jo.
1: Protože zrovna jel autobus.
0: Cože? Vy jste hráli na ulici?
1: No a kde jinde? Já jsem v zápalu boje autobus neviděl.
0: Šmankote.
1: A kopl jsem míč rovnou pod něj.
0: No tohle, ještě že se nestalo nic jiného.
1: Jo, nestalo.
0: Co se stalo?
1: Autobus ho přijel na placku, míč vypustil duši a já ho teď musím dát spravit.
0: To ještě dopadlo moc dobře, Hurvajs. A abys věděl, ty peníze ti nedám. Tak nedám.
1: Ale taťuldo, proč bys mi je nedal? Kde bych je jinak vzal jako nevýdělečný dorosteneček?
0: Počkej, nech mě domluvit. Peníze ti nedám, ale koupím ti k narozeninám nový míč.
1: Taťuldo, to myslíš vážně?
0: Ano, to myslím vážně.
1: Sláva, hurra! Ty ty jsi ohromný taťulda, já to vždycky říkám.
0: Počkej.
1: Co pak?
0: Koupím ti nový míč.
1: Ano.
0: Ale jen pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
0: Že už nikdy nebudete hrát kopanou na ulici, kde jezdí auta a autobusy, abych já a ostatní taťuldové nemuseli mít strach, že přijdete k úrazu. Slibuješ, Hurvajs?
1: Slovo chlapa, taťuldo. Taková nová mída za to rozhodně stojí.

Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bot voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala, budeme muset toho našeho chlapce potrestat, on totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž, ta lež, má opravdu krátké nohy.

Nemyslete si však, že Pitlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kde pak? Nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí Pitlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také? Vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak Pitlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude Pitlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím, nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále. Vždyť Pitlík probudil trubce včelího samečka. A vzdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No, povídám vám, Pitlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu. Jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s Pitlíkem na zem. Pitlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pitlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose. Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
2: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No ovšem, vy Cvrčci a já.
3: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No rozumím všecko, všemu rozumím.
3: Čím všecko znáte?
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
0: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No tak já se někdy vytahuju, haha.
3: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
3: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku. Dobrý, co?
3: Ty, to je jako bučení.
1: No tak, je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy. To

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi fuší, praskají žitky, skáčou čukešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med? Je, ten já tu zaráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

Sobecký obr. Každé odpoledne cestou ze školy si děti chodívaly hrát do obrovy zahrady. Byla to veliká, rozkošná zahrada s hebkou zelenou trávou. Nad trávu se tu a tam zvedaly krásné květiny připomínající hvězdy a stálo tam 12 broskvoní, které se na jaře vždycky obsypaly něžnými růžovými a perleťovými kvítky a na podzim nesly hojné ovoce. Na stromy sedali ptáci a zpívali tak líbezně, že si děti přestávali hrát a poslouchali je. To je nám tu blaze, volávali na sebe. Jednoho dne se vrátil obr. Odešel kdysi na návštěvu k svému příteli, kornvolskému lidožroutovi, a zůstal u něho 7 let. Po těch 7 letech neměl už o čem mluvit, protože jeho konverzační schopnosti měly své meze, a tak se rozhodl, že se vrátí na svůj hrad. A když tam došel, uviděl, že si v jeho zahradě hrají děti. Co tady děláte? Křikl velice hrubým hlasem a děti se rozprchly. Moje zahrada je moje zahrada, prohlásil obr. To by mělo být každému jasné. Hrát si v ní nesmí nikdo jiný než já sám. A vystavěl kolem ní vysokou zeď a dal na ní tabuli s výstrahou Vstup se pod trestem zapovídá. Byl to obr velice sobecký. Chudinky děti si teď neměli kde hrát. Zkusili si hrát na silnici, ale na silnici bylo plno prachu a tvrdého kamení a to se jim nelíbilo. Toulávali se po vyučování kolem té vysoké zdi a povídali si o krásné zahradě za ní. Tam nám bylo blaze, říkali si. Pak přišlo jaro a celý kraj byl samý kvítek a samý ptáček. Jenom v zahradě sobeckého obra byla pořád ještě zima. Ptákům se nechtělo zpívat, když tam nebyly žádné děti, a stromy tam zapomněly vykvést. Jednou jeden krásný kvítek vystrčil hlavinku z trávy, ale když uviděl tu výstražnou tabuli, tolik mu přišlo líto dětí, že vklouzl zpátky do země a zase usnul. Jen sníh a mráz se tam radovali. Na tuhle zahradu jaro zapomnělo, volali. A tak si tu budeme žít celý rok. Sníh zakryl velikánským bílým pláštěm trávu a mráz omaloval na stříbrno stromy. Pak nabídli severáku, že u nich může bydlet, a severák hned přiletěl. Byl zachumlaný do kožešin a celé dny burácel po zahradě a komínům sfukoval střížky. Rostomilé místečko, pravil. Musíme sem pozvat taky kroupy. A tak se přihnali kroupy. Den co den plné 3 hodiny rumplovali na hradní střechu, až roztřískali skoro všechny břidlicové tašky, a pak se rychle, nejrychleji, jak dokázali, proháněli kolem dokola po zahradě. Oblečeny byly šedivě a dech měli jako led. Cože to jaro tak dlouho nejde?

tak líbezně zněla jeho uším, že si pomyslel, to jistě jde kolem královská kapela. Ve skutečnosti mu za oknem zpívala jenom drobná konopka. Ale on už tak dávno neslyšel ve své zahradě prospěvovat ptáčka, že mu to připadalo jako nejkrásnější hudba na světě. Pak mu nad hlavou přestali tancovat kroupy a severák nechal burácení a otevřeným oknem k němu zavanula lahodná vůně. Tak konečně přišlo jaro, řekl si obr, vyskočil z postele a vyhlédl ven. A co spatřil? Spatřil přenádhernou scénu. Malou dírou ve zdi vlezly do zahrady děti a usadili se ve větvích stromů. Na každém stromě, na který dohlédl, sedělo nějaké děcko. A stromy se z návratu dětí tak zaradovaly, že se obalily kvítky a nad těmi dětskými hlavinkami mírně mávaly pažemi. A kolem poletovali ptáci a radostně štěbetali a ze zelené trávy se smíchem vykukovali květiny. Byl to rozkošný výjev. Jenom v jednom koutě byla pořád ještě zima. Byl to ten nejzasší kout zahrady a pohyboval se v něm jakýsi chlapeček. Tak malý, že nedosáhl k větvím stromu a tak kolem něho pobíhal s hořkým pláčem. Ten strom měl pořád ještě na sobě zmrazky a sníh a pořád ještě nad ním fičel a burácel severák. Vylez si na mě, chlapečku, říkal strom a skláněl větve, jak mohl nejníž. Ale chlapeček byl příliš malinký. Obrovi, jak se na to díval, roztávalo srdce. Jaký jsem to byl sobec, řekl si. Už vím, proč se sem jaru nechtělo. Vysadím toho chudinku chlapečka až do vrcholku stromu a potom zbořím tu zeď a z mé zahrady bude provždy, provždycky dětské hřiště. Doopravdy tuze litoval svého chování. A tak opatrně sestoupil po schodišti, tichounce otevřel domovní dveře a vyšel do zahrady. Ale děti se ho tak polekali, když ho uviděli, že se všechny rozutekli a zahrada se opět proměnila v zimu. Jenom ten malinký chlapeček neutekl, protože měl v očích tolik slz, že obra ani neviděl přicházet. A obr se k němu přikradl, vzal ho něžně do ruky a vysadil ho do koruny stromu. A strom rozkvetl a přiletěli k němu ptáci a dali se na něm do zpěvu a chlapeček rozpřáhl obě paže, objal obra kolem krku a políbil ho. A ostatní děti, když viděli, že obr už není zlý, honem přiběhli zpátky a s nimi přiběhlo jaro. Teď je to vaše zahrada, dětičky, řekl obr a velikánským krumpáčem zboural zeď. A když lidé šli ve 12 hodin na trh, zastali obra, jak si hraje s dětmi v nejkrásnější zahradě, jakou kdy viděli. Celý den si tam děti hráli a večer přišli dát obrovi s bohem. A kde je ten váš maličký kamarád? Ptal se obr. Ten chlapeček, co jsem ho vysadil na strom. Toho si obr nejvíc zamiloval, protože ten ho políbil. To nevíme, odpověděli děti. Ten už je pryč. Musíte mu vyřídit, aby sem zítra určitě zase přišel, pravil obr. Ale děti řekli, že nevědí, kde ten chlapeček bydlí a že ho až do dneška nikdy neviděli. A obr nesmírně zesmutněl. Každé odpoledne, když měli po škole, chodili si teď děti hrát s obrem. Ale ten chlapeček, který

si obr tolik zamiloval, se už nikdy neukázal. Obr se ke všem dětem choval tuze laskavě, ale přece jen toužil po tom svém prvním přítelíčkovi a často o něm hovořil. Toho bych tak rád viděl, říkával. Míjela léta a obr velice zestárl a zeslábl. Už si nemohl hrát a tak jen sedával v ohromné lenošce, díval se na děti, jak si hrají, a obdivoval se své zahradě. Mám mnoho krásných květin, říkával, ale děti, to jsou květiny ze všech nejkrásnější. Jednoho zimního rána, když se oblékal, vyhlédl z okna. Teď už neměl zimu v nenávisti, protože věděl, že je to vlastně spící jaro a květiny, že si odpočívají. Najednou si s úžasem promnul oči a díval. Však to taky byla divuplná podívaná. V nejzaším koutě zahrady byl jeden strom celý obsypán rozkošnými bělostnými kvítky. Větve měl zlaté a viselo na nich stříbrné ovoce a pod stromem stál ten chlapeček, kterého si obr tolik zamiloval. S velikou radostí uháněl obr dolů a rovnou do zahrady a pádil trávou k dítěti. A když přiběhl až k němu, tvář mu zrudla hněvem a vykřikl, kdo se to opovážil ti ublížit. Neboť na dlaních těch dětských ruček byly stopy po dvou hřebech a stopy po dvou hřebech byly i na nožkách. Kdo se to opovážil ti ublížit, křičel obr, pověs mi to a já popadnu svůj veliký meč a zabiju ho. Ne, ne, odvětilo dítě. Vždyť to jsou rány po lásce. Kdo jsi? Zašeptal obr a zmocnila se ho podivná posvátná bázeň, takže před děťátkem poklekl. A dítě se na obra usmálo a řeklo mu, jednou si mi dovolil, abych si hrál v tvé zahradě. Dnes půjdeš se mnou do mé zahrady, kteráž je stráj. A když sem toho odpoledne vběhli děti, našli obra mrtvého. Ležel pod stromem a celý byl posypán bílými kvítky.

0: Vesnička, šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: a bude modrá jako nebe. Byl jednou jeden chlapeček a ten se jmenoval Valentín. Měl rád svého dědečka, který věděl všechno na světě, a pak sluníčko, modrou oblohu, červené tulipány a žlutého kanárka, který zpíval od rána do večera. Ale když každý večer sluníčko zapadlo, kanárek přestal zpívat a dědeček usnul. A to neměl Valentín rád. Říkal si, den je hezký, ale noc se mi ani trochu nelíbí. V noci nesvítí sluníčko, kanárek nespívá a dědeček nic nevypráví. V noci je tma a smutno, v noci může kanárka sežrat kočka. A co potom? Jednou ráno řekl Valentín kanárkovi, jestli pak víš, že jsem už velký chlapec a že musím do školy. Měj se tady hezky a dej si pozor na kočku. A šel. Posadili ho do první lavice až k samé tabuli a když se Valentín na tu tabuli díval, říkal si, proč je tak černá, je mi z ní smutno a chce se mi spát. Co to, Valentíne, řekla paní učitelka, proč pak zavíráš oči? Nevím, čím to je, řekl Valentín, ale když se dívám na tu černou tabuli, je mi smutno a chce se mi spát. Teď nemůžeš spát, řekla paní učitelka, teď budu na tabuli malovat samé zajímavé věci, dávej pozor. A vzala křídu a malovala na tabuli jedno kolečko a pak dvě kolečka a nakonec tři kolečka. Jedno kolečko a dvě kolečka jsou tři kolečka, řekla paní učitelka. Líbí se ti to, Valentíne? Líbí, řekl Valentín, ale kdybyste malovala kanárky, bylo by to ještě hezčí. Prosím, řekla paní učitelka, smazala kolečka a namalovala jednoho kanárka, pak dva kanárky a nakonec tři kanárky. A Valentín byl velice spokojen, kanárci se mu líbili, jeden byl hezčí než druhý, tolik kanárků pohromadě Valentín ještě nikdy neviděl. Usmíval se a myslel si, to je dobře, že sedím v první lavici, aspoň je vidím tak zblízka. A nyní půjdeme dál, řekla paní učitelka, a namalujeme si něco jiného. A vzala hadr a houbu a chtěla kanárky smazat. Proč byste mazala tak krásné kanárky, křičel Valentín. Nechte je, nic vám přece neudělali. Takhle nemůžeš křičet, jsi ve škole, musíš se chovat slušně, zamračila se paní učitelka a opravdu ty kanárky smazala a namalovala čtyři jablka. Pak smazala čtyři jablka a namalovala pět velikých tulipánů a nakonec smazala pět velikých tulipánů a namalovala šest jabloní. Jak je to možné, přemýšlel Valentín, tak na tabuli je tolik věcí a za chvíli tam není nic. A pak je tam zas tolik jiných věcí a pak tam zase není nic. Kam se to jenom poděje? Ať mi nikdo nepovídá, že se to jen tak smaže, říkal si Valentín a schválně vzal o přestávce hadr a houbu, zkusil z nich vytřást a vyždímat kanárky a tulipány, ale marně. No kde jinde mohou být než v tabuli, řekl si Valentín a když byla třída prázdná, šel k tabuli, položil na ní ucho a představte si, opravdu slyšel jakoby v dálce zpívat kanárky. No tohle, řekl si, musím se na to zeptat dědečka, který přece ví všechno. A když přišel domů, řekl dědečkovi, jak je to prosím tě možné, že se do tabule vejde tolik kanárků, kuleček, jablek a tulipánů? Proč ne, řekl dědeček. No to není nic zvláštního. Kdybys věděl, z čeho tabule dělají, vůbec by ses tomu nedivil. Tabule jsou přece ze dřeva, řekl Valentín. To si myslí všichni, řekl dědeček, ale není to pravda. Tabule se dělají z noční oblohy. Podle pravítka se vykrojí kus tmy a tabule je hotová. A pak na ní můžeš namalovat a napsat, co chceš, všechno se v ní ztratí jako v noci. Aha. pomyslel si Valentín. Proto se mi chce tolik spát, když se dívám na tabuli, a proto je mi ve škole někdy smutno. A hned druhý den řekl Hubertovi, který s ním seděl v lavici. Hádej, kam se ztratí všechno, co se na tabuli namaluje? Smaže se to, řekl Hubert. Houby s octem, řekl Valentín. Je to tam, jenomže to ve tmě nevidíš. Tiše, řekla paní učitelka. Namalujeme si dnes další hezké věci. Dávejte dobrý pozor. A vzala křídu a namalovala 7 koček a potom 8 velikých párních válců z komíny. To je nadělení, pomyslel si Valentín. Teď to všechno smaže a kočky v té tmě sežerou kanárky a parní válce polámou všechny krásné tulipány ze včerejška. Něco se musí stát a honem. Huberte, řekl potichu, po vyučování půjdu k tabuli a ty mě smažeš, rozumíš? Hubert byl dobrý kamarád, nedal se dvakrát pobízet, po vyučování Valentína smazal, ale pak se lek, když viděl, že Valentín opravdu nikde není. Kde jsi? Prosím tě, nikde tě nevidím, volal na Valentína a z tabule se ozvalo. Kde bych byl? Jsem v tabuli. Je tady tma jako v pytli. Namaluj prosím tě baterku a smaží, než o něco zakopnu. Hubert tedy namaloval baterku a smazali a Valentín v tabuli řekl, děkuju, už je to lepší. A pak Hubert slyšel, jak Valentín v tabuli hvízdl údivem a pak už nic. Počkal ještě chvíli a pak šel domů, protože měl hlad. A Valentín stál zatím hluboko ve tmě tabule, svítil si baterkou a rozhlížel se kolem. Bylo to hrozné. Po zemi plno rozmačkaných jablek a tulipánů, po kterých jezdili parní válce sem a tam, vráželi do sebe, až byly celé otlučené, a mezi tím běhali kočky a honili kanárky, kteří postrašeně pípali a poletovali z jedné jabloně na druhou. Ale to nebylo všechno, bylo tam plno jiných věcí, žirafy a parníky, židle a klobouky, písmena a číslice, letadla a boty a taky malé namalované děti a velké namalované děti a vlaštovky a kopretiny, klokany a hrušky a kartáčky na zuby, autobusy, všechno v hrozném nepořádku. Kde se to všechno vzalo? Podíval se Valentín. Tohle je tady z Loňska, řekli namalované děti a ukázali na žirafy a tohle z předloňska. A ukázali na kopretiny a my jsme tady už 3 roky. Je to stará tabule. Takhle tady nemůžete zůstat. Je tu tma a vlhko od houby, je tu nezdravo. Kazíte si oči, máte bledou barvu, potřebujete slunce a modrou oblohu, řekl Valentín. Podívejte se na ty kopretiny, jak vadnou. Pomozte mi chytit kanárky a vyvedu vás odtud. Mám baterku. A děti mu pomohli chytit kanárky, Valentín si dal opatrně do kapes a pak všechno, co bylo v tabuli, vyved ven do třídy mezi lavice, zhasl baterku a díval si, jak všichni přivírají oči proti slunci. Tak, řekl Valentín, a teď půjdeme za paní učitelkou, musím jí něco říct. A šli po ulici k domu, kde bydlela paní učitelka. Byl to dlouhý průvod, samé zvláštní věci, jaké se obyčejně v průvodech nevidí. Lidé se zastavovali a ptali se Valentína, co to má být, a Valentína ně volal. Tohle všechno bylo v tabuli. Bylo to tam skoro 3 roky. A lidé volali, no to by snad nemělo být, s tím by se mělo něco udělat, ale co? Valentín řekl, počkejte. Zeptám se dědečka, ten určitě něco vymyslí. A dědeček opravdu vymyslel. Šel s Valentínem a když přišli k paní učitelce, řekl, noc nemá nikdo rád. Černé tabule jsou smutné, když se na ně děti dívají, chce se jim spát. Proč by se tabule nemohly dělat z modré oblohy? Všechno by bylo jiné, všechno by bylo veselější. Co tomu říkáte? A lidé volali, no to je přece nápad. Proč by tabule nemohly být krásně modré? A paní učitelka pokrčila rameny a řekla, když to říká Valentínův dědeček, budou tabule modré. a dědeček vytáhl z kapsy nůž, půjčil si pravítko a vykrojil z oblohy veliký modrý čtverec s kousíčkem sluníčka, s kouskem bílého mráčku a třemi vlaštovkami, které létaly po tabuli z rohu do rohu a děti volali: jedna vlaštovka, dvě vlaštovky jsou tři vlaštovky, a byli samý žert a samý smích a nikomu se nechtělo ani trochu spát.
1: Kapitola třetí, ze které se dovíte
2: o podivných mlynářových očích,
1: o útěku Filipka a Dorotky
2: i o zemi mlýnů.
3: Mnoho vody uplynulo od toho nočního rozhovoru. Děti si však dobře zapamatovali všechno, co jim Myška vyprávěla. I když měli spoustu práce, neustále bedlivě sledovali, zda v mlynářově tváři nedochází k nějaké proměně. Blížil se čas podzimu. V lese žloutlo listí a v zahradách květy svlékaly své pestrobarevné letní sukénky. Poslední spozdilé ptačí rodiny narychlo balily svršky a odlétaly za svými druhy do teplejších krajů. Severák důl a proháněl po nebi nízká šedivá mračna, ze kterých občas padaly ledové krůpěje deště.
1: Jednoho takového podzimního dne přikázal mlynář malé Dorotce, aby vytáhla z kufru jeho velikou zelenou pelerínu a zbavila ji všech nečistot.
2: Děvčátko ji zrovna oprašovalo, když za ní přiběhl udýchaný Filipek. Pojď se, Dorotko, podívat na mlynářovi oči. Zdá se, že pravé oko mu zrovna zčernalo, řekl jí.
3: Dorotka v mžiku oprášila pelerínu a spolu s Filipkem ji odešli odevzdat jejímu majiteli. Mlynář se zrovna prohraboval v almaře a když k němu děti přiběhly, právě vytahoval velikánský černý deštník. Když je viděl, odvrátil se. Jeho krátký pohled však dětem úplně stačil. Filipek a Dorotka si byli úplně jisti, že spod mlynářova popelavého obočí na ně hleděly dvě černé oči. Černější než nejčernější inkoust. Konečně tedy nadešel den, který myš předpověděla. Den, kdy se mlynář chystal odejít do města na nákup. A opravdu, s kulinou ve zdi děti viděli, jak obléká pečlivě vyčištěnou dlouhou zelenou pelerínu s kapucí, jak si obouvá vyleštěné galoše a potom, jak se velikánským černým deštníkem v ruce vychází z mlýna a nakonec mizí za zatáčkou silnice vedoucí do města.
1: Děti zůstaly ve mlýně úplně sami.
2: Teď nebo nikdy, pravil Filipek.
1: Dorotka mu pevně stiskla ruku. Naše chvíle přišla, Filipku.
3: Spustili se po strmém žebříku do hlubokého sklepa, až k samým základům mlýna. Ležely tam dva kouzelné kameny.
2: Filipek, který stále držel Dorotku pevně za ruku, poklekl a silně zaťukal na bílý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk.
3: Ve stejném okamžiku se na dvoře zvedl vítr. Rozlehl se podivný hluk a děti překvapeně pozorovali, jak se mlýn chvěje v základech a jak se sune po zemi o kus dál.
1: Mám strach, zvolala Dorotka a přitulila se k Filipkovi.
3: Jejich srdéčka byla velmi rychlé. Znovu zafoukal vítr A oni zděšeně sledovali, jak se mlýn otáčí na místě jako batka, jak se kolébá ze strany na stranu a jak se stěžka kodrcá vpřed. Zmatené děti se rozběhly k oknu a vyhlédly ven. Mlýn se vznášel nad zemí jako letadlo. Zrovna letěl nad nedalekým hřbitovem. Minul městečko, které zhora vypadalo jako rozházené kostky na hraní. Potom vzlétl výš a ještě výš, až nakonec vplul do zvolna plujících mraků. Děti se rozběhly za krávou Kunegundou, která teď byla jediným dospělým nájemníkem ve mlýně. Ukázalo se, že Kunegunda vůbec není znepokojena. A právě naopak, že jí led dělá dobře.
4: Spokojeně se rozvalovala ve své komůrce a její zjev vyzařoval dokonalou pohodu a radost ze života.
2: V tak dobré náladě ji děti ještě nikdy neviděli.
4: Na vyděšené pohledy Filipka a Dorotky odpovídala bohorovným máchnutím ocasu. Však my si už poradíme, uvidíte, říkali její veliké oči.
3: Náhle kdesi v podstřeší něco zahrašilo. A po chvíli bylo slyšet nesmělé vrkání. To se holuby dožadovaly vysvobození. Děti postupně otevřely všechny klícky. Neuplynulo ani 5 minut a mlýn byl plný radostného ptačího švitoření. Holuby sedali Filipkovi a Dorotce na ramena a zobali jim zrní a drobečky z rukou. Z mraků vyhlédlo sluníčko, udivené radostným hemžením ve mlýně a malým okénkem zvědavě nakouklo dovnitř. Naráz bylo všude plno jasu a světla jako ve svátek. Mlýn se znovu zakolébal jako při tanci, ještě jednou se rošťačivě otočil a letěl dál s větrem o závod a unášel Filipka a Dorotku vstříc neznámým krajům a velikému dobrodružství.
4: Po 2 dnech letu Kunegunda dětem nesměle dala najevo, že jí kručí v břiše.
3: Děti začaly mít o krávu velikou starost, protože si všimli, že v komůrce zůstalo sotva pár hrstí sena. Všechno ostatní už dávno zmizelo v jejím břiše. Bylo třeba doplnit zásoby. Děti se rozhodly přistát pod závojem noci.
2: Když byla tma jako v ranci, Filipek 3x zaťukal na černý kámen. Ťuk, ťuk, ťuk. A mlýn po chvíli zlehka usedl na temném poli. Filipek opatrně otevřel dvířka a všichni vyšli ven z mlýna.
3: Z mraků vykukoval růžový měsíc a jeho jasné světlo zalévalo neznámou krajinu. Ve fialové tmě se kolem dokola tyčily větrné mlýny. Vypadaly navlas stejně jako náš mlýn. Když lenivý větřík chvílemi zafoukal trochu silněji, křídla mlýnů se pomalu roztočila a vysoká sametová tráva se neklidně vlnila. V tmavozelené trávě se pokojně páslo několik statných černých koní. Jejich kopyta zlehka našlapovala a jejich dlouhé hřívy se pod závany nočního větru načechrávaly a splétaly v černé koruny. Chvílemi se ozvalo cinknutí stříbrných podkov dotýkajících se osamělých kamenů. Když se děti objevily na louce, nejblíže stojící kůň vstyčil hlavu a pravil: Iho! To byl pozdrav.
1: Slušně vychované děti odpověděli: Iha-ha! Dobrý večer, koni.
3: Zatímco Kunegunda s koněm přátelsky klábosila, Filipek a Dorotka přistoupili blíž ke dvěma opodál stojícím mlýnům, které se od našeho lišily jen barvou. Jeden mlýn byl fialový a druhý měl zase barvu blankitného nebe. Když mlýny spatřili Filipka a Dorotku, vlídně jim kynuli svými křídly. Vypadalo to velmi podivně, jako když dva obrovští kocouři kroutí kníry. Udivené děti šly ještě blíž. Mlýny se neustále ovývaly svými křídly a silným hlasem mručeli tuto písničku. Píseň mlýnů. Drach, drach, černý mlýne, ty jsi jeden z nás, ty jsi jeden z nás. Jmenoval ses mlýn mlynářský, ale čaroděj tě unesl, zlý čaroděj a zloděj. Unesl a utekl za hory a za lesy, ale ty se zvrátil, vrátil se ke svým bratřím, starým skřípavým mlýnům. Drach, drach, jsi s námi, jsi s námi, vivat, vivat, vivat. Protože tě osvobodili Filipek a Dorotka, služím celý život. Odnes děti do země smíchu, do země štěstí. Leď, bratře, leď na východ, kde slunce vychází. Drach, drach. Když děti vyslechli tu podivnou písničku, rychle se vrátili do černého mlýna, kde na ně už čekala kráva Kunegunda.
4: Slyšela jsem, všechno jsem slyšela, pravila.
5: Musíme letět na východ,
1: zvolali děti.
3: Mlýn už neotálel ani minutu a vydal se na svoji vzdušnou pouť. Když bylo slunce na obloze, děti se vznášely vstříc jeho zářivému kotouči.

0: Piggy vtipk.
1: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
2: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G a H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
4: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, děti, dnes cvičíme s Hankou Kinichovou. Ahoj, Hanko.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. To jsem moc ráda. Piggy, já jsem minule trošku ti naznačila, že ti narostlo bříško, ale to se může stát každému po Vánocích.
1: No, jsem si z toho nic nedělal.
2: A to je dobře.
1: Protože po Vánocích to je jasné, že nemůžeš být hubenior stolik cukrový. Že?
2: To je jasné, ale víš co, u dětí je to velmi nebezpečné a u dospěláků už o tom ani nemluvě. Prostě všem nám vadí, pokud jíme hodně sladkostí, hodně tuku.
1: To... Špeky,
2: špičky. Pojďme tomu říkat špičky, protože naše děti mají malinké špičky. Neříkám, že všechny, ale pokud jedli přes Vánoce, dá se předpokládat, že jim trošinku někdy něco narostlo.
1: Hanko, já mám špiček, že se dá vyrolovat až k bradičce.
2: No a ten špiček na těch bocích můžeme nazvat šikmým břišním povoleným svalstvem. Aha. A víš, co jsou to metronomy?
1: Metronom. To je v metru, jak něco jezdí, jako vláček, tak ne?
2: Taky by sem, ale jako pojďme brázdit po tom slovu z jiné strany.
1: Metronomy, metro...
2: Když si sedneš za klavír, ta-da, ta-da-da-da-da-da-da-da, tak co ti tam takhle lítá, aby si hrál
1: do rytmu? Já už vím, sova má u sebe na pijáně takovou trojhranou dřevěnou krabičku.
2: Přesně.
1: A z té lítá tyčinka a dělá tuk, tuk, tuk.
2: Tuk.
1: Tuk. A to je metronom.
2: A to je metronom.
1: To
2: a my takovýto metronom teď uděláme s vlastním tělem. Piggy. Děti, pojďte na to. Lehněte si opět na záda. Žoch. Ležíš?
1: Ležím.
2: Ruce si dej do upažení. Dlaněmi na zem.
1: Upaženo je. Jakože rozhodím od sebe, jako kdybych chtěl letět jako andělíček.
2: Akorát ty hřbety rukou, co máš na koberci, přilep tam dlaně.
1: Takže,
2: bez vaděti, takže ležíme na zádech, máme rozpaženo a ruce na zemi, dlaněmi položené. A teď zdvihneme ty nohy, abychom udělali tu tyčinku. Obě nohy dáme nahoru. 3, 2, 1. Teď špičky máme nad čelem. Piggy, pojď ještě kousek jako svíčka. A teď pomalinku ukloníme nohy k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Bim. A zase k pravé ruce. Bim. A k levé ruce. Tak jo, takže prosím vás, pokud jste spadli stejně jako Piggy, nevadí, ukážeme si jednodušší variantu. Pokrčte obě nohy v kolenou. Malilinka to máte, je nahoře.
1: Ležím na zádech,
2: pokrčím.
1: Ruce jako andělíček.
2: Ano.
1: Palec.
2: Dlaně na zemi, přesně tak. Nohy zdvižené. A teď lehce pokrčíme kolena, takže si tu páku zmenšíme. Piggy, pojď zkusíme. Doprava. A doleva. Jo, doprava a doleva. A zároveň, kromě toho, že posilujeme šikmé břišní svaly, ti to dělá kde dobře? V bederní části zad. Takže tím protahujeme bederní část zad. Takže děti, my už se s vámi rozloučíme, ale jestli by maminka chtěla vědět ode mě, kolik má udělat těchto úklonů doprava a doleva, tak řeknu 20 každý den a špičky v pase budou 1, 2, 3, pryč.
1: Mně už jde ten metronom i s těmi nožičkami nataženými.
2: Výborně, já tě moc chválím. Piggy, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, děti. Čuk, čuk, čuk.
3: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tulamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Deterona.
4: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
3: Hihlík se protáhl škvírou. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
4: Ale, hrdina Hihlík,
3: zvolal Dederon. Když se Tulamur junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
5: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
3: oznámil Dederonovi.
4: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
3: Hihlík se zbavil roubíku a horčně přemýšlel, co teď.
4: Tak, co to chceš?
3: Zavrčil Dederon.
6: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
4: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
6: Jakou zkoušku?
4: Co takhle loupeš za bílýho dne?
6: Co?
3: Vytěsil se Hihlík.
4: Prostě vyrabuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
6: Tak jo, odvětil Hihlík ledabile. Uvidíme se večer.
0: Tiki kalendář. Dnes je 27. srpna.
7: A svátek slaví Otakar.
0: Otakar, to je jméno, které se vyvinulo ze starého německého, pro nás trochu legračního jména, Odu Vakar.
7: Odu Vakar.
0: Jak nějaké kouzlo, viď? Odu Vakar. Které se vykládalo jako hlídač nebo strážce majetku a štěstí.
7: V naší české historii je to ale především jméno královské.
0: Protože se jim pyšnilo hned několik členů dynastie Přemyslovců.
7: Co je dynastie?
0: To je taková rodová linie, víš?
7: Aha.
0: Otakarové.
7: Otové.
0: Oťasové.
7: Otakárkové.
0: Oťáskové.
7: Přejeme vám všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o Mourince a Lojzíkovi. Za devatero horami a devatero řekami žila byla jedna princezna. Ta princezna byla spíš princeznička, nechodila totiž ještě ani do školy a jmenovala se Márinka. Ale všichni ji říkali Mourinka, protože měla moc ráda kočičky a jejím nejmilejším kamarádem bylo mourovaté koťátko. Jestli si teď někdo říkáte, ach, já bych také chtěla být princeznou nebo princátkem, abych si mohla nebo mohl hrát celý den s koťátky. Tak prr, taková princezna to vůbec nemá jednoduché, ani když je to ještě docela malá princeznička. Sotva se narodí, už je kolem ní spousta chův a vychovatelů a rádců všech těch chův a vychovatelů, a ti od rána až do večera nedělají nic jiného, než že se radí, co by měli radit paní královně, protože ta by si podle nich s malou princezničkou jistě poradit neuměla. Ale my víme, že to není žádná pravda, protože každá maminka si umí poradit se svým děťátkem, i když je ta maminka královna a to děťátko princeznička, a také víme proč. No přece proto, že ho moc miluje. Jenže k paní královně nás nepustí a tak jí to nemůžeme říci. A chudinka paní královna jenom chodí a vzdychá a neví si rady a neví a neví, a tak jí všichni radí tak dlouho, až mávne rukou a řekne: tak mi tu mou malou princezničku tedy vychovejte vy, já bych to snad ani neuměla, já hlava korunovaná, ale dejte mi na ni pozor a to vám povídám, ať je z ní slušný člověk. A všechny ty chůvy a vychovatelé a rádcové těch chův, vychovatelů a rádců kývají horlivě hlavami, to, že se jako rozumí samo sebou, jen ať se jim do toho paní královna moc neplete. A pan král? Inu ten o tom všem snad ani neví.

je osoba vznešená a jako taková se nemůže stýkat s lidmi méně urozenými, než je ona sama, ani s dětmi. A basta. Mohla by si sice hrát s nějakými jinými princezničkami a princátky. Jenže v každém pořádném království je princezna jen jedna a u sousedního pana krále sice prince mají, ale ten už je velký. Příští neděli se bude ženit. Bere si prý nějakou vílu. To mi prozradila paní Macháčková odvedle. Ona ta paní Macháčková, milé děti. Ale dost. To jsem se dostala někam úplně jinam. Tohle přece není pohádka o nějakém princi z vedlejšího království, natož o paní Macháčkové. Tak honem zpátky k naší Márince, tedy Mourince, promiňte. Takže jak tak všechny ty chůvy, vychovatelé a rádcové stále diskutují a schůzují a vůbec pořádají nejrůznější mezinárodní konference ohledně výchovy královských dětí, nemají na princezničku čas a proto se kamarádí s Mourkem. To je to mourovaté koťátko. Teď už je vám, milé děti, docela určitě jasné, že být taková hlava korunovaná, to není žádný med. A některým z vás je malé Mourinky určitě líto a říkáte si, kdybychom tam tak mohli být, my bychom si s Mourinkou hráli a třeba celý den a zítra zase napíkanou a cukrkáva limonáda a škatulata hejbejte se a čáru a Toník by se jistě vychloubal, že ji naučí plivat hodně daleko. Veď Toníku, ty kluku ušatá. Nic z toho však nebude. Mourinka bydlí moc daleko a rodiče by vás tam jistě nepustili, ani se mnou ne. A také by vás mohli dopadnout ti rádcové a to by potom teprve byla mela. Vaši rodiče, jako vaši zákonní zástupci, by museli na Královském úřadě pro výchovu princezen dlouho vysvětlovat, že o tom nevěděli, že jste si šli hrát ke královům s princeznou. Ale nebojte se. Tohle je pohádka a každá pohádka má šťastný konec. Tak se přestaňte vrtět v postýlce a poslouchejte, jak to bylo dál. Jednou ráno si pan král usmyslil, že pojedou na výlet do Českého ráje a jeli. Na tom by nebylo nic, kdyby přitom docela nezapomněli na Mourinku. Každý z těch rádců, chův a vychovatelů si totiž myslel, že má Mourinku na starosti ten druhý, no zkrátka se nějak špatně dohodli a tak, když se Mourinka probudila ve své princezní komnatě, slyšela, že je v celém zámku ticho. Ale nejen tak nějaké ticho. Bylo to ticho tak tichoucí, že bylo až královské. Pomalu se posadila ve své postýlce, protřela si očka, vzbudila Mourka a společně se šli podívat, co se stalo. Prošli celý zámek, od půdy přes všechny komnaty až po kuchyň. Měli tam černou kuchyň z 15. století, jedinou dochovanou ve střední Evropě, jak věděla Mourinka od svých vychovatelů v oboru historie královských kuchyní. Ale nikde ani živáčka. Ba, ani ve sklepě. Princezna se podívala i tam, protože ona se ničeho nebála, i když byla tak malá. Věděla totiž, že žádná strašidla nejsou. Tak se, milé děti, také nikdy ničeho nebojte. Mourinka se nelekla ani toho, že jsou s Mourkem dočista sami. Nalila mu mlíčko a sama se zakousla do povidlové buchty, kterou našla na stole v té černé kuchyni a začala přemýšlet, co budou celý den dělat, když se nemusí schovávat před chůvami, vychovateli, rádci a jejich rádci. Přemýšlela jenom chvilku, protože to byla hlava nejen pomazaná, ale i otevřená a hned věděla, co a jak. Ze všeho nejdřív si v kuchyni zabalila do uzlíčku něco k snědku. Dvě buchty, aby neměla hlad, jablko, aby měla vitamíny, vodu s jahodovým syrupem, aby neměla žízeň a nebojte se, nezapomněla ani na Mourka. Do ranečku se vešla i malá lahvička s mlíčkem. Tak, Mourku, a teď můžeme vyrazit.
a

dorazili. Mourinka se chtěla podívat, jaké je to tam, kam ji nikdy nechtěli pustit, za branami zámku. A nebyla to jednoduchá cesta, to si nemyslete. Takový zámek, to není jenom obývák, kuchyň, ložnice a dětský pokoj. To je nejmíň 30 obýváků, černá kuchyň, jediná dochovaná ve střední Evropě, 60 ložnic a 20 dětských pokojů. A ještě tam jsou takové malé místnosti a těm se říká salonky. Nikdo vlastně neví, k čemu jsou. Některý se jmenuje modrý a přitom je zelený, jiný se jmenuje dámský, ale spává v něm náš kočí a ještě jiný se jmenuje ku příkladu kuřácký a to je opravdu divné, protože u nás nikdo nekouří. Takže když se chcete dostat ze zámku ven, musíte všech těch 30 obýváků, černou kuchyň, 60 ložnic a já nevím kolik salonků projít. A to vám může zabrat třeba celý den? Jenže Mourinka byla na zámku jako doma. Totiž ona tam vlastně byla doma, to jsem ale popleta. Tudíž znala kdejakou zkratku, kdejaké tajné dveře a než bys řekl nejneobhospodařovávatelnější, tak byla venku. Otevřela bránu zámku a vydala se po široké silnici, která od zámku nebo k zámku, podle toho, jakým směrem jste právě šli, vedla. Šla a šla a šla, až málem přešla všech těch devatero hor a devatero řek a zabloudila do našeho městečka a nezabloudila k nám jenom proto, že potkala Lojzíka. Samozřejmě, že když ho potkala, nevěděla, že je to Lojzík. Nevěděla ani, že je to kluk, protože ona, jak těživo, žádné dítě neviděla, natož takového správného kluka, jako byl tenhle. I když se Mourinka nikdy nebála, přece jen v ní trochu hrklo, jestli to není nějaký trpaslík anebo trol na dovolené, ale pak si dodala kuráž a pěkně nahlas a zřetelně pozdravila. A kluk se na ní zasmál a také zřetelně a nahlas pozdravil. A pak se na sebe chvilku dívali a najednou Mourinka řekla: chceš buchtu? A vytáhla z ranečku tu větší. A kluk na to: to se ví? A za chvilku měl celý obličej umazaný od královských povidel. Když si způsobně vyklepal drobky z kalhot a utřel pusu, zeptal se Mourinky: a která pak ty jsi, že jsem tě tu ještě nikdy neviděl? Já jsem králová ze zámku, víš? Dneska ráno jsem se probudila a celý zámek byl prázdný. Vůbec nemohu pochopit, kam se všichni poděli. Možná jeli na očkování proti tetanu. Na to jsem totiž ještě moc malá, tak proto mě nechali doma spát. Třeba si mysleli, že bude v čekárně u pana doktora málo lidí a že se stihnou vrátit ještě než se vzbudím. Asi jsem neměla chodit sama ven. To si asi neměla. Ale když už jsi tady, tak si můžeme spolu chvilku hrát, chceš? Navrhnul Lojzík. Je, hrát! A to ty můžeš! A jak se to dělá? Lojzík jenom zakroutil hlavou, jakože to je teda hrůza, taková princezna a ona si ani neumí hrát. Ale protože to byl správný kluk, tak se jí vůbec neposmíval a naučil ji všechny hry, které znal. Napíkanou a cukrkáva limonáda a čáru a taky plivat do dálky. Z toho paní královna asi moc velkou radost mít nebude, ale ať si. A taky spolu ještě pár nových her vymysleli. Třeba na klíčníka na bezděze. Vězně dělal mourek, ale měl v hladomorně misku s mlékem a pelíšek z voňavého sena, aby nestrádal. Asi se mu ta hra moc líbila, protože v tom koši, který představoval hladomornu, spokojeně usnul. A spal až do večera, takže ani nevěděl, že paní Lojzíková pozvala Mourinku k ním na večeři a že uvařila výborné brambory na loupačku s kyselým mlékem a tvarohem a že to Mourince moc chutnalo, daleko víc než nadívaní bažanti, které měli doma každý čtvrtek.